0: Byly 2 hodiny. Na vlnách Rádia 7 proplouváme nočním vysíláním s datem 16. září. Průvodcem tohoto času je pro vás Kuba Lofítek. O 14:30 se můžeme zaposlouchat do pořadu Štafeta, ve které uslyšíme o službě druhým. Teď už dejme prostor pastoru Jiřímu Zdráhalovi a jeho pohledu do Bible.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Daniel, 10. a 11. kapitola. O 3 roky později měl Daniel nové zjevení, kterému nerozuměl. Čteme. Ve 3. roce perského krále Kýra se Danielovi zvanému Baltazar dostalo zjevení a on je pochopil, když mu byl ve vidění vnuknut jeho výklad. Po 3 týdnech modliteb a částečného půstu mu význam vidění přišla ukázat nebeská bytost. 24. dne 1. měsíce jsem stál na břehu veliké řeky Tigris. Zvedl jsem oči a hle, spatřil jsem jakéhosi muže oděného plátnem a přepásaného na bocích pásem z ryzího zlata. Tělo měl jako z chrysolitu, což je olivově zelená s nádechem zlata, tvář jako blesk, oči jako hořící pochodně, paže a nohy jako třpyt leštěného bronzu a jeho hlas zněl jako burácení zástupů. Někteří v této nebeské postavě vidí Krista, jiní velmi vysoce postaveného anděla. Bible, na rozdíl od různé pochybné duchovní literatury, nám nedává příliš nahlédnout do světa andělů a nebeských bytostí. V textu je ovšem psáno, že tomuto božímu poslu 3 týdny bránila v příchodu jiná, zlá duchovní mocnost. Až mu přišel na pomoc anděl Michael, jeden z andělských vůdců. Je těžké si představit, že by Bůh syn nemohl překonat sílu nějakých jim stvořených bytostí. Pro výklad Danielova zjevení ale není vůbec podstatné, kdo tím poslem byl. Výklad najdeme v další 11. kapitole. V 1. verších této kapitoly najdeme opět popis pádu Perské říše, vítězství Alexandra Velikého a následné rozdělení říše po jeho smrti mezi jeho 4 generály. Tam čteme. V Persii povstanou ještě 3 králové a po nich přijde 4., který bude mnohem bohatší než všichni ostatní. Pomocí svého bohatství podnítí všechny proti řecké říši. Potom povstane bojovný král, který ovládne obrovskou říši a bude si dělat, co se mu zlíbí. Na vrcholu moci se ale jeho říše rozpadne a bude rozdělena do 4 světových stran. Nepřipadne ovšem jeho potomkům a nebude už mít takovou moc jako za něj. Království mu bude odňato a rozděleno jiným. Ve verších 5 až 20 je pak popisován boj mezi jižním a severním králem. Je to celkem přesný, historický popis dlouhého boje mezi následovníky 2 Alexandrových generálů. Ptolemájovci ovládli Egypt a zde jsou nazýváni králem jihu, Seleukovci pak ovládali Malou Ázii a jsou zde nazýváni králem severu. Až potud se vykladači shodnou. Shodnou se také ještě v tom, že další text popisuje jednoho ze severních králů, tedy Seleukovce Antiochose IV. Epifanése. Ten usiloval o zničení Izraele a jejich náboženství. Kvůli tomu Židy pronásledoval a znesvětil jeruzalémský chrám. O tom čteme. Jeho nástupcem bude opovržení hodný muž, kterému nepřísluší královský majestát. V určený čas vytáhne znovu na jih, ale toto tažení nedopadne jako to předešlé, svůj hněv proto obrátí proti svaté smlouvě a při svém návratu odmění ty, kteří svatou smlouvu opustili. Jeho vojsko obsadí a znesvětí chrámovou pevnost, zruší každodenní oběť a vztyčí tam otřesnou ohavnost. Svou úlisností svede ty, kdo porušují smlouvu, lidé znající Boha se mu ale statečně vzepřou. Antiochos zasvětil jeruzalémský chrám řeckému bohu Diovi a jeho sochu nechal dokonce vztyčit ve svatyni chrámu. Také nechal na oltáři obětovat prase. Jako oběť, tak i zvíře byly nečisté a tím znesvětil chrám a podnítil následně makabejské povstání proti Řecku. Rozdíly ve výkladu dalšího textu jsou ovšem v tom, jestli celý zbytek kapitoly mluví jen o tomto řeckém králi nebo i o někom jiném. Během reformace vznikl výklad, že část dalšího textu je předpovědí papežství a pak také posledních časů. Pozdější vykladači písma vidí ve zbytku kapitoly Antikrista. Čteme. Onen král si bude dělat, co se mu zlíbí. Sám sebe vyvýší a zveličí nade všechny bohy. Povede neslýchané řeči proti Bohu bohů a bude se mu dařit, dokud se nezavrší čas hněvu, neboť se musí naplnit, co bylo rozhodnuto. Nebude uznávat Boha svých otců, ani miláčka žen, ani žádného jiného Boha nebude uznávat, protože nade všechny zveličí sám sebe. Na místě nejmocnějšího Boha bude ctít Boha, kterého jeho otcové neznali. Ty, kdo jej uznají, zahrne podstavy, svěří jim moc nad mnohými a za odměnu jim rozdělí zem. Tento popis nám připomíná vyučování apoštola Pavla ze svého druhého listu Tesalonickým. Tam čteme, než ten den přijde, míněn druhý příchod Ježíše, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá, usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha.

Poznávat Bibli a její poselství s pastorem Jiřím Zdráhalem můžeme v pořadu Bible Guide od pondělí do pátku, vždy v 8 a 18 hodin, společně s těmito nočními reprízami. Předchozí díly najdete na našem webu v sekci Audioarchiv, nebo si je můžete poslechnout na podcastových platformách.

rozlomil chvát žárem lásky pečený. Sám mi podal víno, rudé jak krev, slzou z nebes.

Z polštiny přejdeme do slovenštiny. Po kapele Noé Miracles mám připravenou Janu Zibalovou a její skladbu Každé koleno sa skloní.

Repríza pořadu Štafeta, která má své vysílací místo ve 2 hodiny 30 minut, bude o službě druhým. Hovořit budou Helen Mrázková a Ondra Malý. Teď ještě kapela Kamis.

0: Protože jsme zadarmo přijali, zadarmo máme dávat. Vítám vás u dalšího rozhovoru. Moje jméno je Ondřej Malý a dnes budu mluvit s Helen Mrázkovou, vedoucí skautského oddílu Osma z křesťanského společenství Ostrava Trojka, o tématu souvisejícím s tímto biblickým citátem, totiž o službě druhým. Helen, vítej.
1: Ahoj.
0: Kdy naposledy někdo posloužil tobě takovým způsobem, že tě to opravdu potěšilo?
1: Moc rádi jezdíme na roubenku v Beskydech, takzvanou kyčeru. A když tam přijedeme třeba večer po celém týdnu na víkend, tak je velice příjemné, když u kamen je připravené nejenom dřevo, ale i nasekané třísky a nachystaný papír, takže stačí jenom škrtnout sirkou. A není to povinnost těch předchozích hostů nám toto připravit, je to něco navíc, co udělali, protože pro nás chtěli něco udělat, mysleli na nás. Tak to mě vždycky moc potěší, když k tomu dojde.
0: Služba druhým mnohdy je velké téma třeba v rodině, ale ne až tak velké téma v klubech nebo dětských oddílech. A přitom to pro nás křesťansky smýšlející vedoucí působí tak přirozeně. Ježíš sloužil, měli bychom se řídit jeho příkladem. Proč myslíš, že se nám sloužit druhým na klubech prostě moc nechce? Nebo proč to neřešíme?
1: Je docela možné, že nás to často ani nenapadne. Máš pravdu v tom, že v křesťanských kruzích se o službě druhým mluví velmi často. Často to bývá náplň programu nebo kázání. Takových programů jsem slyšela spoustu, ale obávám se, že často zůstáváme jako takový křesťanští teoretici. A nebo si ještě umíme představit službu ve smyslu, že sloužím v rámci naší církve, mám nějakou zodpovědnost v rámci toho křesťanského společenství, ale pokud by šlo o službu třeba cizím potřebným lidem, nebo být užitečný pro společnost, pro životní prostředí, nejenom neškodit, ale opravdu něco pozitivního udělat, tak to máš pravdu, že není moc obvyklé.
0: No a mělo by to být obvyklé? Patří služba druhým na klub?
1: Já si myslím, že rozhodně. V prostředí Dorostové unie, kam patří i skautský oddíl, jehož jsem součástí, jsme si před několika lety uvědomili, že nás zahanbuje skautský svět, kde je na službu společnosti kladen velký důraz. A to nejenom teoreticky, tak jak bychom to všichni křesťani určitě podepsali, ale i velmi prakticky. Skauti hodně přemýšlí o tom, jak, kde, komu být prospěšní. A moc se mi líbí citát od zakladatele skautingu, sira Roberta Baden-Paula, který dal skautům takovou výzvu: pokusme se zanechat tento svět o trochu lepším, než jaký byl, když jsme na něj přišli. Myslím si, že to je velmi inspirativní i pro nás křesťany. Já jako křesťan velmi dobře vím, že bych měla milovat bližního jako sama sebe. A možná ten zádrhel bude v tom, koho považuji za svého bližního. Je celkem jasné, že to budou lidi z mé rodiny a lidi z mého křesťanského církevního společenství nebo prostě moji kamarádi, ale myslím si, alespoň když čtu třeba příběh o milosrdném Samaritánovi, takže ten bližní je i člověk, který prostě je vedle mne a pomoc potřebuje, i když jsem ho do té doby neznala. Myslím si, že i Bible nás učí zodpovědnosti za svět, ve kterém žijeme, a že bychom se mohli od skautů učit, a snažíme se o to i v oddíle, který vedu, to velmi prakticky uchopovat. Ježíš říká, že cokoliv jsme neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani jemu, Kristu, jsme neučinili. Takže odmítnutí pomoci potřebným je vlastně odmítnutím samotného Krista. A přijde mi výborné to učit děti od útlého věku. Samozřejmě v rodině, ale proč ne i v oddíle nebo v klubu, kde je proto výborná příležitost. Ty děti to mohou nasát jako něco samozřejmého, když pro nás vedoucí to bude samozřejmé zařazovat do programu.
0: Zmínila jsi termín křesťanští teoretici. Tak kdybychom se chtěli stát křesťanskými praktiky, kdybychom chtěli skutečně zařadit službu do programu našeho klubu, kde začít?
1: Já si myslím, že podstatné je se rozhodnout, že to opravdu chceme dělat. Musí to být něco vědomého, pro co se natchneme s celým týmem a prostě rozhodneme se, že to alespoň jednou zkusíme. To je bod číslo 1. A druhým krokem potom je uvědomit si, že nás to bude něco stát. Bude nás to stát třeba jeden den na táboře, kdy místo programu vyjdeme do vesnice a uděláme něco pro druhé. Bude nás to stát kus výpravy nebo dokonce nějakou speciální akci, ale myslím si, že to, co tím získáme, mnohonásobně vynahradí tu investici. Když už se rozhodneme vyhradit si nějaký čas třeba na táboře, na schůzce nebo na výpravě, tak potom přemýšlejme o tom, co by bylo užitečné. To je ten třetí krok. Úplně nejjednodušší pro začátek, pokud opravdu nevíte, jak začít, tak je vzít na výpravu pytle na odpadky a po cestě nebo aspoň na nějakém úseku té výpravy sbírat odpadky. Ano, my jsme je nerozházeli, nechali je tam nějací cizí vandalové nebo cizí lidi, kteří nejsou tak dobří než my, to si často myslíme, ale je to určité pokoře. I přesto, že jsme to nezpůsobili my, tak tu škodu napravit, prostě protože je to správné. Takže to je takový první tip, pozbírejte po cestě odpadky. Od skautů se učíme pravidlo, které mně přijde úplně výborné. Opust tábořiště v lepším stavu, než si ho našel. Ne, že využiju, spotřebuju to tábořiště nebo to místo, kam jsem přišla a nechám ho v horším stavu, ne, že ho nechám stejné, ale dokonce ho vylepším. Takže nazbírám dřevo a připravím oheň ke škrtnutí sirkou, anebo uklidím lépe, než tam bylo předtím, když jsme přijeli. Velmi jednoduché, ale vlastně velmi účinné, jak posunout ten svět kolem sebe na trošku vyšší úroveň, než to bylo předtím. Přesto ale možná narazíte velmi brzy na otázku, že nevíte, co by bylo potřeba. To nás vede k důležitému uvědomění, že jsme vlastně nad tím doposud možná vůbec nepřemýšleli, co potřebuje prostředí kolem nás, co potřebují lidé kolem nás, co můžeme nabídnout.
0: Jak by se to dalo poznat, co lidé okolo nás potřebují?
1: Ve skautu říkáme dětem, když něco nevíš, tak se zeptej. Takže tady bych poradila úplně stejně. Když jedete na výpravu na chatu, tak se zeptejte majitele té chaty, na kterou jedete, jestli tam není potřeba něco obnovit, natřít, vytrhat nějaké nálety někde v koutě zahrady, zhrabat listí, nebo udělat nějaký větší úklid po zimě. Zeptejte se starosty ve vesnici, kam jedete na tábor, jestli tam není nějaká práce, se kterou byste mohli pomoct, třeba čištění potoka. To může zabrat půlku táborového dne a nakonec je to výborná zábava, ale taky velmi užitečná. Můžete se zeptat dobrovolných hasičů v místě, kam jedete. A nebo třeba v blízké instituci. Možná máte blízko ve vašem městě třeba domov pro seniory, kam byste mohli přijít zaspívat písničky. A nebo jim pomoci na zahradě nebo třeba s nějakou sezónní výzdobou na chodbách nebo v oknech. A konec konců můžete se zeptat i ve vašem sboru, co třeba takový velký úklid budovy, ve které se scházíte. To je taky podnět.
0: Myslíš, že se nějak liší služba druhým na vesnici, v malých městech, nebo třeba v Praze, nebo v Ostravě? Kde upřímně je možná trochu těžší prostě se jenom zeptat majitele chaty, co potřebuje, protože často jedeme někam daleko, lidi se neznají tak dobře ve velkých městech. Myslíš, že je tam nějaký rozdíl?
1: Co se nám úplně nejvíce osvědčilo, tak je vždycky jít po linii nějakých osobních vztahů nebo potom, že někoho osobně znám. Na vesnici to může být jednodušší, protože vím, že o 3 domy dál bydlí stará paní, které pomůže, když jí nasekáme dřevo na zimu nebo někdo osamělý, komu přineseme perníčky, které jsme napekli na schůzce. Takže v tomto to může být jednodušší, ale i ve městě ledas kde pracuje a ledas koho zná, takže myslím, že když člověk opravdu chce, takže nakonec k té možnosti dojde. A když se chystáme někam na akci, třeba i v rámci Dorostové unie, kam, jak už jsem říkala, patří náš skautský oddíl, tak telefonujeme na místo, kam jedeme a zkoušíme prvního, druhého, třetího člověka, dokud se prostě nedobereme tomu, co bychom mohli na místě udělat. A nakonec se to podaří.

0: Spolu s Helen Mrázkovou dnes mluvíme o službě druhým. Helen, mnohdy mám pocit, že nemám sílu sloužit, že spíš sám potřebuju, aby někdo posloužil mě. Možná se tak cítí i vedoucí klubů, že sotva zvládají vést oddíl a nemají vůbec energii na to ještě dělat něco navíc pro lidi venku, nebo pro sousedy, nebo pro majitele tábořiště. Co s tím?
1: Unavení vedoucí, to je velké téma. Nicméně, když teď budu mluvit k vedoucím, tak vy připravujete nějakým způsobem náplň toho, co v oddíle děláte. A možná jde jenom o to, jakým směrem tu náplň, tu programovou náplň směřujete. Jestli ji směřujete k zábavě dětí, anebo k tomu, aby společně děti s vámi udělali něco užitečného. Ten program tak jako tak je třeba připravit. A jestli to budou zábavné hry, anebo jestli to bude společná práce, tak to už tak velký rozdíl nemusí být. Možná to může znamenat, že nebudete do programu přidávat něco navíc, nějaké další akce, termíny v diáři, ale vezmete prostě to, co máte a jenom pozměníte tu náplň. A nebo třeba odkrojíte část toho času, toho tábora, řekněme, který stejně tak jako tak máte v plánu dělat, nebo té víkendovky a nasměrujete ji tím směrem ke službě, k práci na něčem užitečném. Ještě bych vás chtěla povzbudit tím, že práce na něčem užitečném nám dává výbornou příležitost ji reflektovat potom v následném třeba i duchovním programu. Že to může být vlastně skvělý začátek a východisko potom s dětmi mluvit o vážných věcech, se kterými tak jako tak v prostředí klubu a oddílu, kde chceme dětem představovat Boha a život s Bohem, tak stejně je to něco, co chceme mít v tom programu. Když odpracujeme něco, co nám dává smysl a někomu pomůže, tak pak můžeme společně mluvit o tom, jestli se nám do toho chtělo, jestli ta práce byla příjemná nebo nepříjemná, jak jsme se cítili na začátku a jak jsme se cítili na konci. No pravděpodobně dojdeme k tomu, že se nikomu nechtělo, ale na konci ten pocit veskrze je z toho dobrý. Máme radost z toho, že jsme udělali něco užitečného. A vlastně zjistíme, že k dobrému pocitu nevede jenom ta nejsnazší cesta ve smyslu, že strávím čas na sociálních sítích, ale že se trošku zapřu, že se překonám a můžu být na sebe hrdá a mám lepší pocit, než kdybych jenom pozorovala život druhých lidí někde na Instagramu. A potom, když si to společně zvědomíme a mluvíme o tom, tak vlastně děti zjistí, že tím, že udělali něco nezištně, tak si jednak udělali i něco pro svůj dobrý pocit, ale ukládají si poklad v nebi, úžasný námět na duchovní program, ale taky, že udělali něco pro sebe. Když pracuju, abych vydělala peníze, získám peníze, ale když pracuju nezištně, tak získávám mnohem víc, získávám rozvoj svého charakteru. Pracuju vlastně na tom, jaká já jsem. To jsou všechno úžasná témata, která nám práce pro druhé otevírá a dává nám skvělou příležitost těm dětem předat vlastně vlastní zkušeností, zážitkem, tím jejich vlastním prožitkem mnohem hlouběji a niterněji tu myšlenku miluj svého bližního jako sám sebe, než kdybychom jim o tom teoretizovali v nějakém prostě monologu.
0: Já právě jsem se na to chtěl zeptat. Skoro to zní jako, že program služby někomu může nahradit duchovní program nebo prostě nějaké zamyšlení, které míváme na klubech. Myslíš si, že to tak může být?
1: No samozřejmě, určitě. Já si myslím dokonce, že duchovní program v tomto kontextu můžou být celé ty 3 hodiny práce plus potom nějakých 15 minut, kdy si to zvědomíme, reflektujeme a mluvíme o tom. A celý tady ten blok může opravdu přinést větší užitek než třeba 40-minutový monolog, na který bychom se těžce připravovali a dávali ho dohromady. Takže určitě moc doporučuju.
0: Dovedeš si představit, že by se do nějakého úklidu třeba zahrnul i nějaký herní prvek? Jako kdo přinese víc odpadků, tak získá nějaký počet bodů nebo tak, že by služba nahradila hru?
1: No jasně, na výpravě, kdo nazbírá větší pytel odpadků, to je úplně klasická hra.
0: Často mluvíme o sbírání odpadků, to umí každý, nicméně kdybychom sbírali odpadky často, tak věřím, že děti i vedoucí to přeci jen omrzí. Je potřeba něco umět na to, aby člověk mohl pomáhat jinak než jenom sbíráním odpadků?
1: Tím, že dětem dáme možnost s něčím pomoci, být něčím opravdu užitečné, tak tím budujeme jejich sebevědomí. Když bychom pořád dokola je nechali dělat jenom takovou podřadnou nekvalifikovanou práci jako sbírání odpadků, máš pravdu, že by tím asi až tak nerostly. I když je to práce, kterou je třeba dělat a proto ji děláme. Ale je fajn zvolit činnost, ve které děti mohou uspět, aby to nebyla frustrace, ale zároveň, která je trošku challenge, jako trošku výzva, aby je to táhlo dál. Ráda bych se podělila o konkrétní příklad, kterým je zapojení do Tříkrálové sbírky. Velká celostátní sbírka, kterou organizuje Charita České republiky, a moc se nám osvědčilo s oddílem se zapojit do této aktivity, protože pro vedoucí je to vlastně velmi jednoduché. Tím, že touto sbírkou je pokrytá prakticky celá republika, tak stačí kontaktovat koordinátora místního v místě, kde funguje váš oddíl, anebo ještě lépe v nějaké blízké vesnici nebo v nějaké okrajové části města. Na sídlištích to je mnohem těžší se zapojit. Doporučuji spíš nějaké jako domky a někde, kde se lidi znají. A nabídnout, že můžete přispět svou účastí tím, že vytvoříte několik tříčlenných kolednických skupinek. Každou tu skupinku musí doprovázet člověk 15+, takže buď rádce vedoucí, anebo je to i skvělá příležitost pozvat rodiče dětí. V den, kdy ta sbírka probíhá, obvykle to je kolem Tříkrálů, kolem 6. ledna, tak se vlastně připojíte tím, že dostanete přesné instrukce, trasu, kterou máte projít, a s tou skupinkou, která je převlečená za Tříkrále. Na každé adrese, kterou míjí, tak zazvoní, a pokud je jim otevřeno, tak zaspívají písničku My Tříkrálové jdeme k vám. Mají u sebe zapečetěnou pokladničku, do které ti lidé, kteří otevřeli, mohou nebo nemusí přispět na sbírku Charity České republiky. Napíšou na veřeje K+M+B, což mimochodem je krásné požehnání, Kristus žehnej tomuto domu. Takže je možné vlastně vnímat i takový duchovní rozměr, že přinášíme k těm obydlím vlastně požehnání. V zimě navlečení v těch zimních věcech ne vždycky bývá optimální počasí. Obejdeme několik kilometrů, je to náročné, stojí nás to něco, ale zvládneme to. I ty malé děti, 6leté, opravdu to zvládnou. Mají dobrý pocit a nadšeně potom popisují historky, jak se na ně staří lidé usmívali a děkovali jim za to, že jim přišli takhle rozveselit den. Mají dobrý pocit z toho, že vybrali třeba i hodně peněz. Na konci celé akce po skončení, třeba měsíc po skončení sbírky, se dozvíte, kolik vaše skupinka vykoledovala, a bývají to tisíce, nezanedbatelné částky. A někdy dokonce lidi dají třeba i nějakou drobnou čokoládku těm dětem, tak to už je takový bonus navíc. Po tady tom koledování se sejdeme, zaspíváme nějaké písničky, popovídáme si, je to fajn si dát polévku, zahřát se i s těmi rodiči, kteří tam přišli. Je to taková moc hezká akce, opravdu doporučuju, nebojte se toho. Já myslím, že ten přínos je vlastně všeobecně, jak pro Charitu, tak pro ty děti, které koledovali a zapojili se, tak vlastně pro ty obyvatele, které jsme tímto potěšili, tím, že jsme jim přišli zaspívat koledu.
0: Dovedu si představit, že pro klub plný introvertů může být takováhle forma pomoci dost stresující. Myslíš, že je to něco, co je pro všechny, vzít to jako výzvu, anebo třeba spíš, když vím, že moje děti se stydí mluvit s dospělými nebo tak, se držet těch úklidů nebo nějaké pomoci v přírodě, kde tenhle stresor odpadá?
1: No ono, zapojit se do nějaké pomoci nebo dělat něco, co, na co jsme doposud nebyli zvyklí, vždycky znamená určité vykročení z komfortní zóny. Kdybych se ještě vrátila k té Tříkrálové sbírce, tak ono je to trošku trapné u prvního, druhého, třetího domu, pak už ne, člověk se jako otrká, a nestalo se nám, že by z důvodu studu se nějaké dítě nechtělo zapojit, pokud tam byl ten dospělák nebo ten starší člověk, který tomu dodal tu sebedůvěru. Takže spíš bych vycházela, jestli vedoucí jsou s tím v pohodě a ti dospěláci, tak děti se určitě přidají. Ale jsou samozřejmě i jiné možnosti. Určitě bych vycházela z toho, jaké děti s jakými talenty a jaké vedoucí s jakými talenty v oddíle nebo v klubu máte. Pokud jsme oddíl nebo klub, kde několik dětí chodí do zušky a hraje na housle, flétny a leda z jaké nástroje, tak se nabízí třeba nacvičit několik písniček a oslovit domov pro seniory někde v okolí, jestli by uvítali, že bychom přišli v odpoledních hodinách udělat třeba půlhodinový koncertík. Překvapilo nás, s jakou otevřenou náručí nás přivítali, když jsme toto nabídli s naším skautským oddílem. Šli jsme záměrně mimo naše velkoměsto do vesnice, kde takový provoz nějakých kulturních programů není, byl to malý domov pro seniory, takže o to byli radši, nemají tam navázané spolupráce třeba se školami, se zuškami. Takže jsme tam opravdu ten program zpestřili. Navíc jsme třeba připravili záložky, které děti darovali těm seniorům s biblickými citáty. Byla to zase příležitost pro ty, kteří nejsou hudebníci, aby se taky svým způsobem mohli podílet.
0: Já bych chtěl povzbudit i kluby z velkoměst. Já jsem z klubu v Praze a vzpomínám si, že právě teď, jak jsi to zmínila, tak jsem si na to vzpomněl, že jsme byli v jednom domově seniorů několikrát, několik let po sobě před Vánoci zpívat s naším oddílem. Bylo to moc fajn. Takže i ve velkých městech to jde. Napadá tě nějaký další konkrétní příklad služby, který jsi zažila, fungovalo to skvěle?
1: Ráda bych zmínila ještě jednu možnost, jak se připojit k něčemu, co už vymyslel někdo jiný. Tady se vlastně vracím k tomu pocitu, že je to náročné, nemáme na to něco vymýšlet. Mnoho aktivit už bylo vymyšleno a stačí se vlastně s vašimi dětmi jenom připojit. Vyzkoušeli jsme skautskou výzvu Teplo a světlo pro Ukrajinu. Obnáší to výrobu svíček v podstatě z odpadu, z prázdných plechovek a ze zbytků svíček a nastříhaného kartonu z krabic se dají vyrobit vlastně velmi účinně svítící a hřející svíce, které se potom zhromažďují na ústředí skautském v Praze a posílají se na Ukrajinu. Během jedné schůzky asi s 15 dětmi ve věku 10 až 15 let jsme zvládli vyrobit několik desítek těch svíček, nezdá se to, bylo to fakt velmi jednoduché a posílali jsme velkou krabici. On je to svým způsobem i taková možnost, jak udělat něco pro dobro na tomto světě ve velké věci, kterou jinak nemůžu ovlivnit. Když pozoruji válku na Ukrajině, tak je mi to hrozně líto. Je mi líto těch lidí, kteří tam trpí, ale trápí mě, že svým způsobem to nemůžu ovlivnit. Jako dospělák můžu poslat peníze, ale pro děti vlastně může být pomocí i pro jejich jako psychiku a zvládání toho stresu, jaké věci se dějí ve světě, že dostanou možnost nějakou maličkou kapičkou v moři něco udělat, co není jenom symbolické, ale něco, co opravdu pomůže. Protože těch pár svíček se přidá k dalším pár svíčkám, nazbírá se jich nakonec několik desítek tisíc a opravdu lidé na Ukrajině na těch svíčkách v oblastech, kde je narušená infrastruktura, nejde elektřina, tak si jim svítí nebo na nich ohřívají jídlo. Takže je to velmi praktická věc. Další podobnou aktivitou, ke které se stačí jenom připojit a nebude vás to stát žádnou práci, je akce Uklidíme Česko. Celostátní akce, kdy probíhají místní, půldenní nebo celodenní akce k úklidu jednotlivých lokalit ve městech nebo v přírodě. A na webu uklidmečesko.cz si stačí najít akci, která se koná poblíž vaší klubovny a prostě se tam dostavit. Dostanete pytle, rukavice a jste součástí něčeho velkého a díky vám potom je příroda čistší.
0: Pro mě bylo vždycky hrozně příjemné vidět tu vděčnost od lidí, kterým jsem právě nějak posloužil. Třeba v domově seniorů jsem to zažil, ale dovedu si představit, že při akci Uklidíme Česko člověku se žádná vděčnost praktická nedostane. Stalo se ti někdy, že o vaší službu třeba vůbec nestáli a naopak vypadali jako pobouření tím, že jste jim chtěli posloužit nebo tak?
1: V začátcích našeho skautského oddílu, asi před 4 lety, jsme udělali možná ne až tak promyšlenou věc, z neznalosti, z neskušenosti. Vyslali jsme 3 družiny do okolí klubovny a dali jsme jim určitý čas na to, aby udělali nějaký dobrý skutek. A ukázalo se, že to není až tak lehké vymyslet. Jedna družina pozbírala odpadky, druhá postavila nějaké pokácené popelnice a třetí družina přišla s tím, pokud si to dobře pamatuju, že oslovili starší paní nebo starou paní, že by jí pomohli s nákupem a ona nechtěla. Bylo to vlastně docela zklamání, tak jak říkáš. Byla to ale dobrá příležitost k reflexi. Mohli jsme o tom znovu mluvit. To je vlastně výborná věc na tom, když už jsem dříve povzbuzovala k tomu to, co děláme, tak potom o tom mluvit, jako reflektovat to, dávat si zpětnou vazbu, tak si popovídat o tom, proč asi ta paní tu pomoc odmítla, co jí k tomu vedlo. Možná neměla důvěru, možná by jí to pocitově jako zneschopnila, chtěla mít pocit, že ještě zvládne věci sama a ono by jí to jako spíše ponížilo, než aby jí to pomohlo. Můžeme mluvit o tom, jestli i přesto bylo správné jí tu pomoc nabídnout, anebo taky o tom, jestli nám se někdy stalo, že jsme pomoc, která se nabízela, nevyužili. A proč? Třeba v tom mohla být pýcha. A nebo proč si někdy bojíme říct o pomoc? Třeba proto, že nechceme přiznat, že jsme slabí. Nabízí se k tomu biblický příběh o tom, jak Petr odmítl, aby mu Ježíš umyl nohy. A je to najednou myšlenka, kterou děti nejenom slyší z monologu nebo z duchovního programu, z nějakého kázání, ale kterou sami velmi prakticky zažili na vlastní kůži, zažili ty pocity a budou si to pamatovat s mnohem větší intenzitou a dopadem.
0: Hele, díky moc za příběhy i za povzbuzení do služby. Věnovali jsme se motivaci ke službě, strachu z ní, mluvili jsme o tom, proč se v klubech možná o službě tolik nepřemýšlí, jak začít a co třeba můžeme udělat. Měla bys závěrem nějaký vzkaz pro naše posluchače?
1: Skauti mají velmi inspirativní denní příkaz. Udělej každý den alespoň jeden dobrý skutek. To mi přijde úžasné. Začni už dneska třeba doma v rodině. Vyklidit myčku, i když dneska na mě není řada. Taková malá věc, ale taková výzva, když se vžiju do té situace. V oddíle to zkuste aspoň projednou. A třeba časem dojdete k tomu, že na každé větší akci aspoň část programu věnujete tomu, abyste nechali svět trochu lepší, než jaký byl, když jste do něj vstoupili. Pravá víra se ukazuje v činech milosrdenství.
0: Helen, díky moc. Od mikrofonu se loučí i Ondřej Malý. A stejně jako jsem citátem díl uvedl, tak ho citátem i uzavřu. Tento je z úst matky Terezy. Plodem ticha je modlitba, plodem modlitby je víra, plodem víry je láska a plodem lásky je služba a plodem služby je pokoj. Naslyšenou.

0: Ve středečním vysílání Rádia 7 s datem 16. září jsme překročili práh 3. hodiny. Pořad Štafeta, který před malým okamžikem dozněl, vzniká ve spolupráci Rádia 7 s Dorostovou unií na podkladě jejich příručky pro vedoucí a rádce křesťanských klubů a oddílů. Ve čtvrtek v 11.15 bude v premiérovém dílu řeč o dovednostech a o tom, aby si děti uměli poradit. Za 15 minut se zaposloucháme do příběhu knihy Plavčík Žán. Inspirativní poslech i v této hodince přeje Kuba Lofítek.
1: Mužovi, čo po kraji mosta chodí, dievčaťu, čo svoje jazvy schováva, chlapcovi, ktorý sa domov vrátiť bojí, žene s deťmi, ktorú manžel podvádza, dieťaťu, čo ticho v nemocnici leží, staré žene, ktorú muž už nepozná, mužovi, čo v krčme s pohárikom sedí, jeho žene, čo sa cíti bezmocná.

Ve čtení na pokračování otevíráme knihu manželů Dolejších Plavčík Žán. Do hostince v La Rochelle, kde se Žán de Conti skrývá jako pomocník, přijíždí kapitán Flaubert. Žán ho okamžitě poznal podle luxusních bot z měkké kůže s vlisovanými ornamenty, které si zapamatoval z úkrytu ve stodole během masakru své rodiny. Zjišťuje, že nosí na ruce prsten jeho matky Henriety de Conti. Chce vraha své rodiny okamžitě zabít, ale hostinský mu to rozmlouvá. Vypráví svůj příběh o tom, jak se kdysi dopustil násilí a jak mu víra v Boha a síla odpuštění pomohly najít vnitřní pokoj. Varuje Žána, že Flaubert je nebezpečný. Přípravy na tajnou plavbu s nákladem zbraní jsou v plném proudu. Na lodi by se hodil šikovný plavčík. Volba padne na Žána, který o samotě bojuje se svou nenávistí. V hlubokém duchovním prožitku zaslechne vnitřní hlas, který ho nabádá, aby se nestal vrahem, ale nástrojem spravedlnosti. Bůh mu dává příležitost být svému nepříteli na blízku, aby mohl dojít ke spravedlivému trestu. Nabídku přidat se k posádce lodi přijímá.

0: Abych se přiznal, docela ti závidím. Moře je krásné. Krásné. Zasnil se bazén, když stáli s Žánem u mola a sledovali poslední přípravy k odplutí Jitřenky. No, brzy se o tom přesvědčíš sám. Usmál se povzbudivě na mladíka Hostinský. Možná, že mám trochu strach, přiznal Žán. Být si příliš jistý sám sebou znamená dělat chyby, ze kterých se skládají naše prohry. Bůh, který k tobě mluvil, tě neopustí. Na to v životě nezapomenu, bazene. Modlil jsem se za tebe, chlapče. Na světě žije spousta lidí, kteří umí nenávidět, ale pouze hrstka těch, kdo se naučili odpouštět. Nevím, jestli jsem odpustil. Mám pocit, že cesta, na niž se vydáváš, bude pro tebe v tomto směru školou. Mohu selhat, příteli, zklamat Boha i tebe. Jistě, když se budeš snažit dělat věci ze své vlastní síly. Nepokoušej se o to. Dej ve svém životě prostor Ježíšově lásce a Boží moc tě bude předcházet do všech situací. Věř mi, Bůh je s tebou. A teď mi dovol, abych tě objal. Žáne de Conti. Tohle jméno již neexistuje, příteli. Povzdechl si dojatě mladík. Zůstal jen Žán. Plavčík Žán. Přijde doba, kdy se bude jméno Conti vyslovovat s úctou, jež mu právem náleží. Položil bazén Žánovi ruku kolem ramen. Pamatuj, aby mohl Bůh zjevit svou pravdu, potřebuje naši věrnost. Věrnost, opakoval a pak k sobě mladého muže pevně přitiskl. Jitřenka vyrazila na svou dlouhou plavbu z Larošelského přístavu 25. června 1676 v časných ranních hodinách. Na pustém břehu stáli krom několika zevlounů dva muži a dívali se za odplouvající lodí, dokud se z ní nestal pouhý bílý bod, ztracený ve zdánlivě nekonečném prostoru. Těmi muži byli mistr bazén, Hostinský od mořské vyhlídky a baron de Verné, který dorazil na spěněném koni právě ve chvíli, kdy trojstěžník opustil přístavní rejdu.
1: Tak jsem to přece jenom nestihl, seskočil vztekle ze sedla a postavil se vedle Hostinského. Nakonec, dodal po chvíli usmířeně, v životě jsem toho zmeškal mnohem víc. Kdyby tak Flaubert věděl, koho má na palubě, nespouštěl bazén z očí stále se vzdalující plachetnici. Však on se to dozví, zvážnil de Verné. Přiznávám, že se jenom trochu bojím, aby ten horkokrevný mladík vydržel se svým představením čekat na tu správnou chvíli. Myslím, že proto můžeme něco udělat, pane barone. A tak mohli toho památného červnového dne vidět náhodní kolem jdoucí dva muže, stojící se skloněnými hlavami na písku Larošelské rejdy, kteří jejich zvědavým pohledům nevěnovali žádnou pozornost.

pastitelkyně statečných a zastánkyně slabých. Oroduj za nás, oroduj za nás, oroduj za nás. Muži napínali svaly, co mohli, a tahali zasilná, doposud suchá a poddajná lana, která se během několika dní promění ve smotky s tvrdlé slanou vodou. Na hlavní stěžeň stoupalo pomalu dlouhé ráhno s obrovskou plochou šedobílé plachty. Byla to pořádná dřina, zvláště teď, když se do ní začal opírat svěží mořský pasát. Zbytek námořníků stál na lodní zádi, sledoval se smeknutými čepicemi stoupající plachtu a přitom odříkával nekonečnou litanii. Svatá Alžběto. Samá ženská, co? Prohodil směrem k Bikaratovi de la Salle a přitom se sám pokřižoval. To víte, kavelíre, Francouzi se prostě nezapřou, mají tuhle náklonost ke slabšímu pohlaví v krvi. Zasmál se spokojeně Bikarat a začal si pobrukovat jakýsi popěvek. Cítil, že má pod nohama dobré plavidlo a to zahnalo všechny pocity méně příjemné. Dokonce pokynul o kus dál stojícímu Flaubertovi, který jeho přátelské gesto poněkud váhavě opětoval. Mračí se jak 10 čertů, naklonil se kapitán k de la Salemu. Nemračí, opravil ho šlechtic. Tváří se docela normálně, já tenhle druh lidí trochu znám. Nikdy se nesmějí, ale také se nemračí. Čertvem Flaubera, pokrčil Bikarat rameny. Hlavně, že je okolo nás zase moře. Ráhno se středovou hlavní plachtou bylo konečně upevněno. Jitřenka teď připomínala bílou labuť, plující spišně zvednutou šíhí. A teď, každý po své práci, chlapi, vyštěkl ze svého místa rozkaz Flaubert. Tak moment, pane důstojníku, založil si ruce v bok jeden z mužů, svalnatý pořez s houštinou kudrn na hlavě a otočil se k Bikaratovi. Dřív než se rozejdeme, chceme vědět, kam tahle loď vlastně míří. Na břehu se kolem toho nadělalo tajností dost a dost, ale teď snad máme právo. Jistě, máte právo na svou mzdu, námořníku, usmál se studeně Flaubert. Muž přebíhal očima z Bikarata na Flaubera a zpět. Odpověď tohohle zvláštního patrona, stojícího na velitelském můstku, se mu pranic nelíbila. Navíc mluvil za kapitána v jeho přítomnosti, což bylo přinejmenším netaktní. Rád bych vás upozornil, pane, že jsem lodník, a jako takový. Uklidni se, Mario, zasáhl konečně Bikarat, jemuž Flaubertovi způsoby rovněž vyrazili dech. Můj zástupce pan Flaubert, který na lodi zastává funkci prvního důstojníka, se zřejmě unáhlil. Bikarat udělal krátkou pomlku a lodník s uspokojením sledoval, jak se Flaubert kousl dortu a zrudl. Pokud se týká cíle naší cesty, pokračoval kapitán, je jím ostrov Tortuga. Tortuga? Jistě, nezdá se ti snad něco? Ne, pronesl trochu zaraženě Mario a dodal. Vlastně cesta jako cesta, hlavně když za ní, jak nám bylo slíbeno, dostaneme řádně zaplaceno. Nemáte nejmenší důvod o tom pochybovat, přisvědčil Bikarat. Dobrá, na Tortugu nebo ke všem čertům, i když možná bych radši to druhý. Otočil se k odchodu lodník.

Hele, Mario, přitočil se k němu jakýsi muž, kterému se v pravém uchu houpal obrovský zlatý kruh. Nech peklo na pokoji a nepřivolávej zbytečně neštěstí. Víš moc dobře, že ďáblové od nás nejsou dál než na dílku.

ruky. Spíš blíž. Seš moc dobrej tesař, Jordane. A s dlátem nebo sekerou to umíš jako málo kdo, ale jinak pověrčivější než svíčková bába. Ty zase děláš chybu, že tyhle věci bereš na lehkou váhu, Mario. Nenechal se odbít lodní tesař. Myslí si klidně, co chceš, ale já vím svý. Vážně pochybuju o tom, že na téhle lodi je všechno v pořádku. Jordan kolem sebe vrhl rychlý pohled, naklonil se k lodníkovi a pak stišeným hlasem pokračoval. Víš, zapálil jsem svíčku blahoslavený paně Marii a ona ti najednou z ničeho nic zhasla. Možná, že oni světit se nestála, zašklebil se Mario. Bylo to zrovna v tu chvíli, nenechal se vyrušit tesař. Co šel okolo? No tak už se vymáčkni. No, přece tamten. Hodil Jordan hlavou směrem k velitelskému můstku. Vždyť víš, Flaubert. To asi udělal průvan tím svým širokým pláštěm, ne? Rozesmál se Mario. Kde pak? Hned, jak jsem tě uviděl na palubě, Jordane, řekl jsem si, tiše. Pokřižoval se v té chvíli lodní tesař a sáhl si pravou rukou na náušnici. Dívá se na nás. No a co na tom? Ty se z toho svýho věčného strachu jednou zblázníš. Hej, lodníku! Přetrhl nit jejich rozhovoru Flaubertův hlas. Potřebuji s vámi mluvit. Ano, pane, uklonil se mírně Mario, zatímco Jordan se znovu chytil na ušnice a stačil pošeptat lodníkovi do ucha. Měl by sis taky dát zlatý kruh. Je to ten nejspolehlivější prostředek proti všem ďáblům a nástrahám Lucifera. Mario ho se smíchem plácl dozad a pak trochu klackovitě přešel k Flaubertovi. Mohl si tu mírnou ležérnost dovolit. Byl totiž pan lodník a hodně kapitánů stálo o to dostat ho na palubu své lodi. Nebylo nic, s čím by si neporadil, a když to bylo jednou nutné, uměl se vypořádat i s neurvalým Siciliánem přezdívaným Špek. Rváč se směšným jménem, ale postavou nahánějící hrůzu. Jsem tu, pane, oznámil Mario Flaubertovi a zvedl bradu. Nebylo v tom nic vyzývavého, pouze přirozené gesto sebevědomého muže. Mám k vám prosbu, lodníku, odvětil Flaubert bezbarvě a zabodl svůj šedivý pohled do Mariovy tváře. Slyšel jsem, že jste dobrý námořník, a proto bych vám rád svěřil tohoto mladíka, ukázal prstem na Žána. Slíbil jsem mu, že z něho na lodi vychováme skutečného mořeplavce. Udělám, co bude v mých silách, pane. Dobrá, spoléhám na vás. A můžete jít. Tak pojď, provedu tě trochu po lodi, postrčil Žána Mario. Máš hodnýho strýčka, že tě vzal sebou. To není můj strýc. Ha? Žádný příbuzný, prostě cizí člověk. Takže seš děvečka najmutá pro všechny a pro všechno, co? Přeměřil si ho lodník a chlapec místo odpovědi pokrčil rameny. No dobrá, odhalil námořník bílý, dokonale zdravý chrup. Aspoň si nebudu muset brát servítky, čert vem všechny ty hodné strýčky a jejich rozmazlené kluky. Co je to záč ten mladíček? Přitočil se Jordan k Mariovi poté, co udal Žána v kuchyni. Nevím, zabručel jeho kamarád. Prostě plavčík. Je to Jonáš, přimhouřil oči Jordan. Jonáš, a abys věděl, jednou ho budeme muset hodit přes palubu, dodal jako člověk, který ví, o čem mluví.

Co tě to napadlo, dát se naverbovat na loď, kluku hloupá, taková pitomost. Tělnatý Felipe, který na lodi zastával funkci kuchaře a felčara zároveň, spráskl své buclaté ruce jakoby v bezmezném údivu. Taková pitomost, opakoval a kroutil přitom hlavou. Že tohle říkáš zrovna ty? Zavrčel na něho starý Bask Bertrán, který se povaloval na slaměné rohoži mezi hrnci a kastroly nejrůznějších velikostí. Copak, ty jsi někdy litoval, že seš na moři, kde by ti bylo líp, no? Žán si během několika dní plavby musel chtě nechtě zvyknout na časté slovní potyčky a ironické pošťuchování mezi těmito dvěma muži, kteří se starali o žaludky námořníků. Ve velice krátké době však zjistil, že se jedná o dobromyslné zpestřování jednotvárné plavby. On sám pomáhal s přípravou jídla a samozřejmě také umýval spousty špinavého nádobí, tedy žádná podstatná změna oproti mořské vyhlídce v La Rochelle, kromě toho, že tady neměl pod nohama pevnou zemi, ale prk na paluby. Náhodou, já taky začínal jako plavčík. Vypěl hubenou hruď Bertrán. Haha, zůstal si jim dodnes. Rozklepalo se smíchem břicho kuchaře Felipeho. Plavčík Bertrán, hlavně si chlapče z tohohle nekňuby neber nikdy příklad. Jediný, co se za ty dlouhý roky naučil, je válet se po tý svý slaměný rohoži. Do dneška neví, jak se přehazuje vratiplachta. Věčnej plavčík! Rád bych věděl, co by si beze mě počal, vybuchl nakvašeně stařík. Kdo by za tebe chytal čerstvý ryby, abys mohl chlapům přilepšit na stravě, co? Tohle byla pravda, protože Bertrán byl skvělý rybář. Jako potomek starých Basků ovládal jejich jedinečné umění, dovedl z lodní zádě nachytat spoustu chutných, nádherně zbarvených zlaků, vytáhnout na palubu pořádného tuňáka či desítky makrel, zatímco druzí marně pokoušeli štěstí. S Felipem se výborně doplňovali v tom, že tlustý kuchař uměl jeho úlovek připravit bezkonkurenčním způsobem, proto ho námořníci milovali. Vaření však nebylo jeho jediným uměním, sešil obstojně ránu způsobenou sekerou či mečem, výjmul kulku nebo narovnal zlámané kosti. Felipe a Bertrán byli prostě muži na svých místech a Jean se od nich mohl přes všechnu kuchyňskou nudu a dřinu ledas čemu přiučit. Teď se mladý hrabě de Conti, alias plavčík Jean, otočil ke škorpícím se mužům zády a vzal nádobu s kuchyňskými odpadky, aby ji na palubě zlikvidoval. Vynášet všechnu možnou nečistotu byla také jedna z jeho povinností, avšak i tato pomocná práce se musela umět. Ze začátku se mu několikrát podařilo vysypat odpadky na návětrnou stranu a velice se divil, když ho většina vyhozené špíny potřísnila od hlavy až k patě. Pochopitelně, že tato podívaná měla značnou odezvu mezi náhodně přihlížejícími svědky. Pak mu však kormidelník Levasseur vysvětlil, jakým způsobem se dá určit, odkud fouká vítr, což je na plachetnicích rovněž vzhledem ke vzdušnému proudění hotová věda. Takže tyto problémy odpadly. Pokud Jean neměl nic na práci v kuchyni, vyhnal ho Mario natahovat lodní lana nebo držet hlídku ve strážním koši. Při ní měl určitý čas silně nepříjemné pocity, jednak z volného prostoru pod sebou a pak z nečekaných prudkých výkyvů způsobovaných nárazovým větrem. Ale na všechno se dá zvyknout a pobyt vysoko nad palubou lodi mezi plachtovým si dokonce svým způsobem oblíbil. Zajišťoval mu klid, kterého měl při svém podřízeném postavení velice málo.

0: Nejraději však Jean sedával na zadní palubě. S kormidelníkem Levasseurem si vzájemně padli do oka již od prvního dne plavby. Byl to nemluva s prošedivělými vlasy a mohutným plnovousem, z něhož mu neustále trčela krátká dýmka. Jean mlčky sledoval, jak stojí u kormidelnického kola, pozoruje změny větru v plachtách, občas zašilhá po kompasu a přitom s jakousi lehkou elegancí udržuje plavidlo v požadovaném směru. Když pak chlapec musel odejít za svými povinnostmi, povytáhl Levasseur dýmku a prohodil k němu na půl pusy.
1: Zítra můžeš přijít zase, teda jestli se ti bude chtít.
0: Trochu při tom pozvání stáhl svou zarostlou tvář, což měl být patrně úsměv. Druhý den zašel Jean za kormidelníkem hned, jakmile slezl ze strážního koše. Nesl si v podpaží svou bibli, protože bylo bezvětří, a tam nahoře měl místo, kde ho nikdo nevyrušoval.
1: Ty umíš číst?
0: Všiml si knihy kormidelník a přeměřil si Jeana pohledem, který krom překvapení obsahoval i notnou dávku úcty. Ano, pane, usmál se Jean. Není to nic složitého.
1: Tak mi tedy budeš předčítat,
0: rozhodl Levasseur.
1: Ale to je Bible, pane,
0: znejistil Jean. Nevím, jestli se vám to bude líbit. Muž za kormidelnickým kolem neřekl ani ano, ani ne a čekal. Jean tedy váhavě začal číst a tak to šlo od té doby den za dnem. Levasseur vždy pozorně naslouchal, pak uctivě poděkoval a tím to končilo. Začal se ale chlapci trpělivě věnovat a učit ho tomu, v čem on sám byl odborník. Vysvětloval mu všechny taje a fígle, které se používají při řízení plachetnic. Čas od času mu půjčoval do ruky i kormidelnické kolo, aby si mohl teorii ověřit praxí. Při jednom takovém pokusu, kdy zrovna vál silný nárazový vítr, otočil kormidlem trochu víc, než bylo v takovém počasí záhodno, a jitřenka přitom chytila pěknou vlnu z boku. Námořníkům, kteří nebyli na prudké zhoupnutí připraveni, vylétly nohy do výšky a jejich pozadí okusila tvrdost prken paluby.
2: Co to vyvádíš tím kormidlem, troubo?
0: Zahromoval Mario za všechny postižené.
2: Chceš nás sklepat přes palubu jako zralý hrušky?
1: Alespoň vidíš, jak se to nemá dělat.
0: Zachoval klid Levasseur a jeho mohutný plnovous se nadzdvihl o několik centimetrů výš než jindy, což bylo neklamnou známkou toho, že se náramně baví. Teď si tedy Jean nadhodil soudek z odpadky a chystal se ho zdvihnout přes palubní zábradlí, když právě v tom okamžiku, odkud si nečekaně vyskočil hubený chlapík s dlouhými mastnými vlasy. Nechybělo moc a byl by mu býval hodil všechnu nečistotu přímo do obličeje.
2: Nemehlo,
0: rozkřikl se muž.
2: Za tohle bys zasloužil 20 ran holí.
0: Zlostně si Jeana přeměřil, neurvale do něho strčil a zamířil k Flaubertově kajutě. Lapré. Je docela možné, že i on navštívil spolu s Flaubertem jeho domov. Díval se za ním Jean. No, musí být opatrný. Jeden nikdy neví, co se může přihodit, když malý prostor lodi obývá tak rozmanitá společnost.

Knihu Plavčík Žán napsali Eva a Pavel Dolejší. Vydalo nakladatelství Daniel knihy v roce 2024. Četl Pavel Hromádka, hudební doprovod Tomáš Najbert. Dnes ve 12.15 otevřeme další část této knihy.

0: Osobní vyznání směrem k Ježíši Kristu znělo ve skladbě Studnica v podání Dominiky Gurbalové. Závěrečnou skladbou aktuální 60-minutovky bude píseň Buď se mnou Pavla Helana.
1: Prosím tě, buď se mnou, jsem s tebou. Prosím tě, buď se mnou, jsem s tebou. Tak proč tě neslyším, nebo máš vždycky jinou práci? Máš pocit, že se ztrácím? Prosím tě, buď se mnou, jsem s tebou. Máš mě ještě vůbec rád? Ano, mám. Nikdy jsem tě neviděl, ale vím, že jsi to ty. Potřebuju s tebou nutně mluvit.

0: chtěl bych vědět víc.
1: Už teď.
0: Chtěl bych ti tolik věcí říct.
1: Já vím.

jsem s tebou, tak prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou, tak prosím tě, buď se mnou. Stojím u dveří, ty už jsi tu. Vidíš, jak jsi tam večeři, máš nějaké konkrétní podmínky nebo něco, co bys jsi dal? Chci jen, abys mě miloval. Vážně nic víc, takže mám svobodu. Ano, naprosto máš. A můžu tě i vyhodit, když budu chtít. Počítám s tím, že to časem uděláš. Já vím, ale vždycky mě to mrzí. Já tě mám rád, i když si na mě drzí. Chtěl bych přeletět tu zeď. Tak leď. Chtěl bych vědět víc. Už teď. Chtěl bych ti tolik věcí říct.

0: Ze středy 16. září uplynuly 4 hodiny. Posloucháte Rádio 7. Moderátorem nočního vysílání je dnes Kuba Lofítek. Aktuální hodinka bude patřit repríze pořadu Rozmarína o domově i srdci do kořán.
1: Rozmarína.

0: Dobré dopoledne, vítám vás v Rozmarídě na Rádiu 7, u mikrofonu je Lída Pohanková. Rozmarína je pořad o vztazích, těch rodinných, ale i těch ostatních. Dnes si budeme povídat o rodině, která přesto, že byla aktivní ve svém bydlišti, ve svém církevním společenství, se rozhodla udělat krok víry, aby mohla to své zázemí rozšířit ještě dál. Řeč bude o misijní základně skupiny King's Kids, kterou spravuje rodina Krupičkových. A právě Radku Krupičkovou, která je tím, kdo na tomto místě vytváří domov, mám dnes u mikrofonu. Radko, vítám tě tady.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače Rozmaríny.
0: A Radko, vy jste se svým manželem Františkem byli asi vždycky takoví ti aktivní lidé. Lidé, které věřím, že ostatní vidí ve sboru rádi, že něco dělají. A co vás vedlo k tomu, abyste se pustili ale do takové nejistoty, že jste začali budovat něco nového na úplně novém místě? Možná by bylo dobré, abys řekla, odkud jste vyšli a kam jste se posunuli.
1: Určitě. Tak my jsme oba s manželem, s Františkem Krupičkou, jsme rození Brňáci. Vyrůstali jsme v Brně, prožili jsme tam mládí, dětství a zakotvili jsme potom, já po svatbě teda, v Slově života v Brně, v brněnském sboru, kde František léta, asi 25 let, vedl nedělní službu, nedělku, my tomu říkáme, vlastně jako kdyby besídku pro děti v neděli. A zároveň ještě se věnoval službě King's Kids, což bych taky měla asi vysvětlit, co to znamená. Já, když jsme se seznámili, tak František vlastně mě o King's Kids vyprávěl a já jsem se ptala samozřejmě, co to je, nevěděla jsem, neznala jsem to. No a on řekl, že to se nedá moc vysvětlit, že se to musí zažít. A to měl pravdu, že vlastně až jsme poprvé vyjeli na výjezd misijní s King's Kids, tak jsem pochopila, o co jde. To je vlastně o to, že celá rodina slouží Bohu nějakým způsobem, jedná se o službu, všech generací můžou se zapojit. Jak my od miminek až po babičky a dědečky, vlastně mladší i starší děti, týnejdři se starají o ty menší, rodiče jsou zapojeni a děti vidí příklad svých rodičů, jak oni slouží Bohu a vlastně potom je to příkladem i navenek, když vidí ti lidi zvenčí, že celá rodina může sloužit Bohu, tak je to velice takový pro ně. Jako dotýká se jich to, zažili jsme to mockrát, že to vidí, že můžou rodiče i děti, i babičky a dědečky sloužit Bohu dohromady. Takže.
0: Já jsem původně předpokládala, že skupina King's Kids je především taneční skupina, ale jsem ráda, že jsi to vysvětlila, že vlastně je to především služba celé rodiny, což mi přijde velmi zajímavé. Víc se mi to líbí, než když se oddělují. Teenageři mají tohle, mládež má toto, děti mají toto. Takže vlastně je to hezké. To znamená, že potom má trošku logiku to, že jste se jako rodina někam pohnuli.
1: Přesně tak, jak říkáš, protože my jsme narazili na limit našeho bytu, to znamená kapacity ubytování, protože King's Kids týmy můžeme buď my vyrážet do zahraničí, nebo přijíždějí i zahraniční týmy za námi, což se tak stalo. Nejdřív u nás byl švédský tým, čítající, nevím teď kolik lidí, kolem 30 bylo. Ti se samozřejmě do našeho bytu už vůbec nevešli, tam jsme museli zařídit ubytování jinde, ale takový zlomový moment byl, když k nám přijel tým z amerického El Pasa, z Texasu, to bylo asi 19 lidí a tak jsme si, neměli jsme možnost ubytovat je jinde. V církvi, tehdy v církevní budově se ubytovávat nesmělo, tam si to pronajímatel nepřál, že tam nikdo nesměl přespávat. To znamená, že jsme teda ubytovali vlastně tým u nás a ještě naši milí sousedi, katolíci, kteří bydleli o patro nad námi, tak jeli na dovolenou a velice laskavě nám poskytli jejich byt, takže jsme mohli rozdělit ten tým a kluci bydleli nahoře v patře a holky se ubytovaly u nás. Ale po téhle zkušenosti jsme si říkali s Františkem, že opravdu potřebujeme větší budovu, víc prostoru, aby jsme mohli ty týmy zvát, aby jsme je měli kde ubytovat. Chtěli jsme budovu, kde by byla i nějaká shromažďovací místnost, jídelna velká, kuchyň. Což se naplnilo tady právě na tom Podskalí, kde nám dal echo tady i jeden vlastně náš bratr z Církve Slova života z Olomouce. On říkal, poslyšte, já vím o perfektní nemovitosti pro vaše účely. A tak v roce 2018 jsme se sem jeli s Františkem a s dětma podívat. Viděli jsme to tady, ale ten exodus náš z Brna sem do Podskalí u Olomouce tak nastal až v roce 2021. Takže 3 roky to uzrávalo, mluvili jsme o tom i s dětma. Připravovali jsme je na to samozřejmě A až teda v tom roce v srpnu 2021 jsme se přestěhovali sem na Podskalí.
0: Možná by bylo dobré říct, že právě teď sedíme tady na Podskalí a že už jsme si prohlédli všechny pokojíky a vlastně obydlené pokoje, by se dalo říct, nebo obydlenou část tohoto domu. A je to výzva, protože vlastně je to přece jenom na samotě. Je to úplně asi jinde, než jste bydleli předtím. Myslím si, že to musel být jako hodně velký krok víry, že jste jako úplně změnili svůj způsob života a bydlení. Měli jste i nějaké třeba takové potvrzení nebo něco, nějaké vedení boží, že jste něco takového udělali, protože přijde mi, že není jednoduché udělat takhle jako velikou změnu pro život celé rodiny.
1: No, tak tady k tomu mám opravdu jako dobré svědectví, protože my, když jsme sem poprvé přijeli, František vždycky říkal, tam, kam přijedou Kings Kids z El Pasa, pak nastane průlom, což oni u nás byli, ten tým z El Pasa, a teď ten kamarád Dan Žingor nám teda dal vědět, že tady je ta nemovitost, a my jsme sem přijeli a první, když jsme vystoupili z auta, co jsme uviděli, byl nápis El Paso Restaurant. Takže my jsme to vzali jako aha bože, takže tím nám chci říct, že El Paso přišel průlom a jsme na správném místě. A navíc jsme se ještě potom dozvěděli, že El Paso v překladu znamená další krok. To nám řekla jedna paní na konferenci Kings Kids, která bydlí ve Španělsku, umí španělsky. Takže my jsme to vzali jako doslovné potvrzení, že toto je další krok, který máme udělat, a tak jsme věřili, že tohle místo je to místo, kde nás teď Bůh chce mít.
0: Je moc dobré a myslím, že důležité mít i nějaké takové potvrzení, když člověk dělá takhle velkou změnu v životě, a přesto si nemyslím, že potom všechny věci jsou jednoduché. To bychom asi si něco namlouvali. A především, vy máte 4 děti. Nevím přesně, kolik jim bylo let, ale myslím, že pro děti je takový krok ještě třeba náročnější než někdy pro ty rodiče.
1: Je to tak. My jsme si samozřejmě o tom mluvili a děti prvotně se těšili, že budou mít každý svůj pokojíček, protože v Brně jsme měli sice velikánský byt, ale byly tam pouze 2 pokoje, takže děti sdílely všechny jeden velký pokoj. Takže takovou motivací trošku bylo, že tady by mohli mít každé svůj pokojíček. Není tomu tak, jsou zatím po 2, ale i tak je to prostě krok kupředu. Nicméně změna pro ně byla náročná. Tehdy v té době, když jsme se stěhovali, tak Jindříškovi bylo 7, Dorotce 10, Justince 13 a Bětušce 15. Ta jediná teda nastupovala, ta ukončila základní školu v Brně a nastupovala na střední, kam chtěla, takže ta se těšila na školu. U ostatních ta škola byla trošku náročnější, ten přechod, zvlášť u té Justinky, která nastupovala do 8. třídy a říkala, mami, tam se všichni znají už prostě od mateřské školky, já už prostě mezi ně jako neproniknu do těch skupinek uzavřených a tak. Taky ten styl výuky a přístup učitelů byl o hodně jinačí než v křesťanské škole v Brně, kam chodili a na kterou teda velice s láskou vzpomínali, že tam teda ten přístup učitelů byl tak lidský a prostě vstřícný, takže to jim chybělo asi nejvíc, ta změna. Jindříšek s Dorotkou, tím, že byli mladší, Jindra šel do 2., Dorotka do 4., tak ti si ty kamarády tady ještě našli poměrně rychle a na školičce tady v Bělkovicích se jim moc líbilo. No, na tom druhém stupni je to náročnější, ale už jsou takový asimilovaní, už jsou zvyklí, už jsou tady doma.
0: Jak dlouho vlastně tady jste?
1: Teď jsme tu v srpnu, to bylo 5 let, co jsme se stěhovali.
0: No, jak jsi zmiňovala, jednoduché to nebylo. Jak jste překonávali ty situace, kdy ty děti, jak říkáš, křesťanská škola v Brně je úplně něco jinačího než vesnická škola, kde asi ten přístup je úplně jinačí?
1: No, jak jinak než modlitbou, jak jinak křesťan může překonávat těžkosti. Prostě modlili jsme se s ním, aby se to zlomilo. Žehnali jsme paním učitelkám, panu učitelům opravdu a opravdu se to potom změnilo. Jako zvykli si děti a překonali to, co bylo nepříjemné, zvládli to. Justinka se potom po 2 letech dostala na střední elektrotechnickou průmyslovku, tak, na IT liceum, kam si přála se dostat. A je tam velice spokojená, takže pán Bůh fakt v tomhle jí požehnal moc. Je to skvělá škola. A druhý děti taky už si zvykli, kamarády si našli, takže s modlitbou jsme to prošli a zvládli.
0: možná vždy, když přichází dítě do takového nějakého nového prostředí, tak mohou nastat dvě situace. Buď to ho to prostředí nějak semelé, a nebo naopak, pokud mají v sobě jakousi jiskru, jakože věřím, že asi ano, tak můžou trošku to prostředí oni pozvednout.
1: To si myslím, že se stalo určitě u našeho Jindříška. Ten je takový asi z našich dětí nejvíc extrovertní. Takže ten teda teď ve škole nastoupil do 7. třídy a zvolili ho do školního parlamentu. Tak dostal 18 hlasů z celé třídy, což byla teda nadpoloviční většina. Takže jsme rádi, že ho tam tak berou. Takže Jindříšek fakt je takovej, říkali mu, že buď bude herec nebo politik. Mu říkají paní učitelky a paní učitele. A Dorotka ta zase velice je taková, že všem pomáhá, stará se o ty slabší žáky, pomáhá jim s učivem a tak, takže taky paní učitelka není pěje jenom chválu.
0: Já myslím, že to je důležitá věc, aby vlastně možná si uvědomili, že nesou v sobě jakési požehnání a že se to může tady rozšiřovat a ne jenom si stýskat vlastně po věcech, které ztratili.
1: Určitě. Já myslím, že oni si to možná ani neuvědomují, ale to požehnání na nich je, my to vidíme. A Pán Bůh opravdu v dětech nám dal poklad. On asi chtěl vyvážit ty těžkosti, které zažíváme tady s tím domem. Že fakt děti máme skvělý. Nikdy jsme je nemuseli do učení nutit nebo jim říkat, připravuj se, dělej si ty úkoly. Oni jsou velice svědomití, jakoby v tom zodpovědní, takže v tomhle Pán Bůh asi vyvažuje to protivenství ostatní, s kterým se tady potýkáme často.
0: Tak jsme se trošku tady usadili v tomhle prostředí novém a po písničce budeme pokračovat dál.

0: Dnes si v Rozmelíně povídáme s Radkou Krupičkovou, která je součástí misijního týmu King's Kids v Podskalí u Olomouce. Nejenom ona, ale celá její rodina jsou zapojení do této služby a vlastně i ten dům, který si tady pořídili, slouží právě k tomu, aby měli větší zázemí, jednak pro svoje aktivity, ale především taky pro týmy, které sem přijíždějí ze zahraničí. Myslím si, že takové to rozšíření vlastně toho vlastního domu, abyste mohli přijímat hosty ze zahraničí, člověka taky nějakým způsobem poznamená. Co to pro vás znamená, že jste nabídli právě vlastně tenhle dům k tomu, aby se mohli jezdit návštěvy, jestli to dobře chápu, tak vlastně z celého světa?
1: No, je to vlastně pokračování té práce, kterou František začal, to je to naplňování velkého poslání. František přijal od Boha, že vlastně tento dům má sloužit pro naplňování velkého poslání. To znamená činění učedníků a vlastně vysílání do světa. Tak, jak to dělal pán Ježíš. To znamená, že on by chtěl v prvé řadě, aby sem přijížděli lidi, kteří se chtějí setkat s Bohem, aby na tohle místo bylo místem setkání s Bohem, aby se tu vybudovávali vlastně noví služebníci, učedníci Pána Ježíše Krista, kteří odsud budou moct vyjážet do světa. A to si myslím, že se opravdu daří naplňovat. Máme z toho fakt radost, že sem lidi jezdí sem rádi, cítí se tu dobře, říkají, že tady mají pocit svobody, že se tu fakt cítí jako volní, svobodní. A chtěli jsme začít vlastně hned ten první rok, tak naším cílem bylo úplně co nejdřív zprovoznit právě ty pokojíčky, tady tu kapacitu ubytovací pro ty hosty. Takže už hned první léto, myslím, my jsme se stěhovali v srpnu a to další léto vlastně v červnu a červenci 2022, tak už jsem přijel hned první tým z Holandska. Ti byli takový hodně temperamentní, hodně ohniví, bylo jich asi 40, to znamená tady ten dům, jak víš, tak není pro 40 osob. To znamená, ti Holanděni jsou takový národ kempovací, to znamená, oni si postavili v zahrádce ještě stany, udělali si z toho takové stanové městečko, zavěsili žárovečky a tady to ožilo. Takže opravdu 40 lidí se nám sem směstnalo a ti opravdu křtili tady v Olomouci ve fontáně v kašně, dokonce pokřtili jednoho chlapce, což teda bylo takový nadivoko trošku, ale nicméně nám to nevadilo. Bylo to fajn. A ještě to stejné léto přijel tým z Mnichova, z Německa. A ti byli teda úžasní, ti nám zase pomáhali tady lokálně. Udělali takový program pro rodiny s dětma, Minicities se to jmenovalo, kde vlastně byly stanoviště, kde si děti mohly vydělávat jako pomyslné penízky a utrácet je ve stánku s cukrovou vatou, s palačinkama, s popcornem a s takovýma věcma. A bylo tam i stanoviště umývání nohou jako lázně, kde se jim vlastně při tom umývání nohou říkalo celé evangelium, což bylo takový pěkný. Takže vlastně hned první rok jsme začali naplňovat tady tu vizi, nebo to, s čím jsme ten dům kupovali a měli jsme s tou velkou radost. No od té doby se tu vystřídali další národnosti, byly tu Norové, Švédové, Američani, prostě týmy z celého světa. A my teda jsme zatím vyjeli letos poprvé do Rumunska, co jsme tady teda. Spíš jezdili teď týmy k nám, protože my jsme se soustředili tady na budování základy nebo na vylepšování domu. A bylo to taky moc fajn. Když tým výjezd do zahraničí vždycky provází mnoha protivenství, jsme většinou s auty, ale to se nám to teda naplnilo měrou vrchovatou, ale o tom asi někdy jindy.
0: No, každopádně to je zase něco i taková výzva i pro ty děti. Mm-hmm. Protože na jednu stranu věřím, že je to právě pozvedá to setkávání s lidmi ze zahraničí,

0: veškeré katastrofy přijímají se stoickým klidem. Myslím, že ostatní dospělí účastníci jsou z toho víc nervózní než naše děti. Ty prostě říkají, to je normální, jedeme na misi, tak co, se něco pokazí vždycky, jako jo, že v tomhle jsou už fakt jako vytrénovaní od dětství, nesmírně trpěliví, zvládají ty dlouhé přesuny i cesty. A co si myslím, že je velkým přínosem, teda, že vlastně, když se setkávají s tím světem venku, mimo Českou republiku, tak vlastně získávají ten nadhled obrovský a získávají to vědomí, že Pán Bůh opravdu má celý svět ve svých rukou. Fakt, že ví o všech, o každé zemi, o každém městě, o každém místě. My jsme dokonce tady měli jeden pár, který měl úžasné svědectví, že jim Bůh dal 4 písmenka, BRNO, a že jim to vůbec nedávalo žádný smysl, prostě 4 zhluk písmen pro ně absolutně nečitelných, neznámých, tak si to jenom zadali pro zajímavost do Google vyhledávače a vyplivlo jim to samozřejmě město Brno v České republice a teď tam jsou a misijně působí. Takže takových svědectví nadpřirozených, že Pán Bůh opravdu ví o každém místě, o každé zemi, o každém městě a je někdy dobrý vykouknout vlastně z toho našeho rybníčku lokálního a vidět, že ve světě se mnohým žije daleko hůř, žijou za daleko nuznějších podmínek a ty naše děti to vidí a potom fakt nemají problém vyžít s málem třeba oproti ostatním rodinám, který třeba mají toho víc, tak naše děti ví, že pořád máme dost, jakoby oproti těm. Teď jsme třeba v tom Rumunsku sloužili fakt ve čtvrti tureckých Romů, no a tam teda viděli, jaký to je žít skutečně z mála. Takže to si myslím, že pro ty děti je velice obohacující takhle zjistit, jak se žije jinde, jo, že získají takovou tu širší perspektivu, ten nadhled.
1: Ty vaše děti se samozřejmě přirozeně zapojují do těch evangelizačních aktivit, takže vidíš na nich, že nějak od malička přijímají to, že prostě jsou tady z nějakého božího plánu a že vlastně chtějí ho naplňovat, nebo někde ještě naráží ten, někde to skřípe.
0: No, naše děti v tomhle jsou asi opravdu výjimečný, protože oni vlastně říkají, když jsme se jich ptali, jako proč teda vy věříte, bo oni říkají, no přece, protože jste nám od malička to říkali, že Bůh je, my nic jiného jako neznáme a jako nerozporují to, říkají, to je přece samozřejmé, že Bůh je, jako jo. Neměli ještě, i když už máme 2 dcery dospělé, ty mají 20 a 18 let, tak ani jedna z nich jako nezažila zatím nějakou, jako kdyby pochybnost ve víře, že by se snažili hledat nějakou svoji cestu ve světě, třeba zkusit si tu nezávislost nebo tak. Opravdu všechny ty naše děti se věrně drží Boha, jeho slova, takže z toho máme velkou radost. Samozřejmě nekřičíme hop, dokud jsme nepřeskočili, nikde člověk neví, kam je ten dospělý život zavané, ale víceméně si myslíme, že tím, jak jsme žili opravdu tou službou od malička, ty děti to viděly, ten příklad. Důležité je si myslím vidět tatínka hlavně, přece jenom od Boha ten mandát duchovní vést tu rodinu k Bohu má muž, to podepisuji v plném rozsahu a u toho tatínka to viděli, tak tam si myslím, že je ten klíč, že to je to důležitý, co děti viděli a potom nemají problém prostě za Bohem jít.
1: Stejně jak říkala si, že vlastně ta služba King's Kids je hlavně služba celých rodin, tak možná i to setkávání se s rodinami právě dalších lidí vlastně z celého světa, ale stejně by mě zajímalo, jestli máte i tady přímo v České republice nějaké rodiny z King's Kids, aby jsme neudělali takový ten dojem, že vlastně se něco děje jenom ve světě, že?
0: Určitě ne, určitě ne. Ačkoliv teda King's Kids je vlastně, ještě bych upřesnila, že je pod celosvětovým hnutím Youth with Mission, který skutečně má základny, myslím si, že kromě Antarktidy, asi na všech kontinentech a po celém světě, tak samozřejmě i v České republice. My jsme teda jediná, teď už bohužel i základna Youth with Mission, pod kterou King's Kids funguje v České republice, ale máme rodiny, které s námi věrně dlouholetě spolupracují. Takže máme pár rodin, kteří to s náma zažívali za ta léta, moc krát s náma byli, ať na tuzemských nebo zahraničních výjezdech. Takže určitě je to služba King's Kids mezidenominační. My bereme lidi stejného smýšlení a vize, ať jsou z jakékoliv církve. Prostě pokud mají srdce tady pro tuhle službu, pro prostě evangelizace, misijní působení, tak můžou s náma jet.

0: Tak ta služba King's Kids, máš pocit, že to nějakým způsobem právě přitahuje tu pozornost i k Bohu? Protože někdy vlastně to mohou být jenom jako dobré aktivity pro lidi.
1: Je pravda, že to, co je nejvíc vidět, jsou většinou ty děti tančící na ulicích, ale rozhodně služba King's Kids není primárně o té službě, ale je to až důsledek toho, co se snažíme v prvé řadě jako kdyby vybudovat, a to je ten vztah s Bohem. Že vlastně, když přijede tým King's Kids, tak prvotní věc, která se děje, takže dostanou každé ráno nějaký verš nebo úsek z písma, nad kterým mají meditovat, rozjímat, ptát se vlastně Boha na to, co on jim chce k tomu říct, a budují vztah s Bohem, prohloubují ho, hledají si vlastně cestu k jeho srdci. A to je to gro, proč my to děláme. To prostě je nejdůležitější aspekt toho, proč ten tým se sjíždí a schází, je budovat vztah s Bohem. Potom ta služba a ty další činnosti už vlastně plynou z toho, co oni od Boha uslyší, protože vlastně původně King's Kids vzniklo tak, že děti naslouchali Božímu hlasu a on jim dal buď slovo, obrázek, a oni vlastně z toho poskládali divadelní představení, které pak přehráli před určitým publikem, a tak vlastně vznikla služba King's Kids, že Pán Bůh mluvil konkrétně k dětem, což je takový, jako někteří lidi tu duchovní kapacitu dětí podceňují, ale právě King's Kids věří, že i dítě je schopné vnímat Boží hlas, Boží vedení, což my samozřejmě tomu věříme taky. Takže o tom je to srdce, nebo to, ten základ toho King's Kids je v tom budovat vztah s Bohem.
0: To zní jako velmi zajímavě, protože když se snažíme asi dětem jako my dospělí nějak do nich dostat, jaký je Bůh a jak mu mají věřit, tak to může působit velice trochu nátlakově, trošku uměle, a já bych řekla, že právě děti jsou hodně citlivé tady na toto. Takže když říkáš, že nějakým způsobem oni vnímají, co jim Bůh říká, tak to pro ně asi bude daleko, daleko přijatelnější.
1: Přesně tak, jak říkáš. Naopak, a je to, pro ně je to potom velice povzbuzující. Oni mají velikou radost, když vlastně dostanou od Boha nějaké vidění, proroctví, zjevení, a pak se to naplní, tak pro ně je to prostě nejsilnějším potvrzením té víry. Jak říkáš, když dospělí se jim snaží něco zvenčí nahustit do hlaviček, tak oni to přijmou jako další informaci, jako učení, co se učí ve škole. Ale pokud to Pán Bůh dělá v jejich srdci sám, tak to je hodnota, která zůstává, která je trvalá, ta se nemění. A zrovna myslím, že v tom holandském týmu jedna holčička dostala obrázek nějaké paní, úplně konkrétní obrázek paní ve slunečních brýlích v nějakém klobouku, a myslím se slunečnicí na tričku, nepamatuju si to už přesně, a v parku opravdu toto paní potom potkali a svědčili, a to paní z toho byla dojatá. Myslím, že to zrovna nějak mluvilo do té její životní situace. Takže vidíme v tom, že Bůh připravuje i ta setkání a vlastně dětem o tom dopředu řekne, a je to pro ně pak veliký povzbuzení, veliký svědectví, že Pán Bůh s nima počítá.
0: To je určitě věc, kterou bychom si měli my dospělí uvědomit, protože nemusíme možná být nešťastní, že děti nepřijímají to, co jim říkáme my. Důležité je, pokud budou přijímat něco, co jim vlastně říká Bůh.
1: Přesně tak.
0: Tak to je opravdu široký záběr a je super, že to máme i v České republice. A my si zase za chvilku popovídáme i o tom, odkud vlastně berete pořád sílu.

0: Dostáváme se k takové otázce s Radkou Krupičkovou, vlastně tady na Podskalí, která asi napadne každého člověka, který dělá hodně práce a hodně služby a je aktivní, jestli taky nepřichází někdy období, kdy si člověk říká, už je toho na mě moc, už jsem vyčerpaný, vyčerpaná, odkud vlastně mám brát sílu. Ty jsi tady vlastně povyprávěla o hodně aktivitách, o týmech, které přijíždějí, se kterými spolupracujete, ať už z České republiky nebo ze světa. A když nad tím člověk přemýšlí, někdy to může být pro jednu rodinu až příliš. Jak se k tomu stavíte? Nejste někdy vyčerpaní?
1: Jsme. Samozřejmě, to bychom asi nebyli lidé, kdybychom nebyli vyčerpaní ještě úplně takhle nad přirozenou sílu, jako Superman nemáme. Ale samozřejmě ta hlavní gro těch aktivit bývá jaro, léto, část podzimu, než v zimě je takové hluší období, ale tady na Podskalí je strašná zima v zimě, protože ještě nefunguje centrální topení nám tady. Máme starý kotel, takže topíme jenom lokálně v místnostkách. Takže v zimě tu hosté moc nejezdí, protože by tu zmrzli. Jako doslova je tu třeba 3,5 stupně na chodbách, takže je tu velká zima. A samozřejmě ten odpočinek je potřeba. Naštěstí Pán Bůh je někdy moudřejší než my, protože třeba zrovna letos se stalo, protože oba s Františkem pracujeme, já pracuji v rodinném centru, on teda ve školství a cíleně, záměrně jsme zvolili zaměstnání takové, abychom měli volné prázdniny. Nicméně já část prázdnin musím věnovat příměstským táborům, které dělám v červenci a pak srpen máme volný na ty misijní aktivity. No a zrovna letos v době toho příměstského táboru, kde já opravdu od rána do večera mám ten program nabitý, tak domluvil tým z Číny. Ale naštěstí Pán Bůh ve své prozíravosti to odvolal, nebo nicméně nedopadlo to, nedomluvili se, protože já jsem říkala Frančkovi, to není, já nemůžu se rozpůlit a pracovat zároveň. A oni ještě chtěli 5x denně jídlo, včetně svačinek, chtěli českou kuchyni ochutnávat. To znamená, museli bychom opravdu vařit jako my, nechtěli si vařit sami. Řekli, že už by to pro ty učitele bylo moc jako vyčerpávající. To měla být skupina dětí ze školy s učiteli, kteří chtěli poznávat českou kulturu tady u nás, ale Pán Bůh fakt ve své moudrosti způsobil, že to nakonec nedopadlo. Takže někdy i takhle musí zasahovat Bůh, abychom fakt nevyhořeli a nepadli vyčerpáním, protože těch aktivit se prostě koupí strašně moc a když jsou paralelní, tak už se to nedá zvládat, což František nikdy si neuvědomuje, ale Pán Bůh naštěstí, jo. Takže i on nás takhle chrání občas před tím vyčerpáním. A samozřejmě musíme si ten odpočinek plánovat a vědomě si vyhradit čas. A většinou to bývá tak, že prostě když přijede ten tým, tak pak se snažíme mít nějakou dobu volno, aby jsme fakt úplně jenom vypli, relaxovali. Máme tady u Potučku s Frančkem takovou lavičku se stolem, kam si chodíme sednout a modlit se a každý den aspoň 10-15 minut se snažíme tam zajít a tam vlastně jako kdyby dobit ty baterky. Kromě zimě tam nechodíme teda. To ne.
0: To byste tam mohli trošku zmrznout. Jsou nějaké aktivity, které jako rodina ještě děláte právě na ten odpočinek, protože vlastně si uvědomuju, že když jsou lidé aktivní, tak vlastně pořád se něco děje kolem a někdy ten odpočinek si člověk musí opravdu velmi cíleně plánovat a trošku se k němu donutit.
1: No, to je to tak, ale my teda odpočíváme ne úplně aktivně, fakt spíš pasivně, jelikož fakt ty aktivity s těmi týmy jsou velice náročné, ale chodíme s dětma rádi na procházky do lesa, na houby a úplně, jak už jsme teda starší s Frančkem, tak úplně nejsme takový aktivní sportovci, že bychom jezdili s dětma na kole, nebo plavali, nebo lyžovali, ale oni zas děti sami tím Jindra třeba jezdí do školy na kole, to znamená, že oni si ten pohyb a ten odpočinek sami najdou. A my opravdu spíš máme takový ty procházky, filmy, někdy hrajeme s dětma ty deskové hry, to je baví, ale jsme spíš takové, máme spíš takové klidové aktivity odpočinkové.
0: A tím, že jste tady i takhle na samotě, tak vlastně to neláká nikam do víru velkoměsta?
1: To úplně ne, zvlášť když jsme z víru velkoměsta přišli. My jsme opravdu žili 17 let v Brně na náměstí Svobody. Kdo zná Brno ví, že to je to největší, nejvíc v centru náměstí. Víc v centru v Brně už nelze žít. Takže my jsme opravdu vyšli z toho Brna a jsme s Františkem oba takový spíš přírodní lidi. Když jsme byli mladí, jezdili jsme na čundry, takže máme rádi přírodu a les a upřímně fakt nám to město nechybí.
0: To jsem se právě chtěla zeptat, jestli vám to nechybí. Takže nechybí.
1: Ne, nechybí.
0: Nechybí to ani vám, ani vašim dětem. Každopádně je to určitý styl života, který jste si vy zvolili. A myslím, že člověk ale právě potřebuje někdy mít i někoho, kdo to do toho jeho stylu života vidí. Tak jak jsem se ptala, jestli se nevyčerpáváte, máte někoho, kdo se vás občas zeptá, jestli se nevyčerpáváte, nebo jestli máte dobře dobité baterky?
1: Určitě tady patříme vlastně do Olomouckého sboru Slova života a tam opravdu je tam manželka od našeho pastora Erika, tak ta vždycky se ptá, odpočívali jste, musíte si odpočinout, Raduško, takže jsou lidé, kteří dbají na to, aby jsme se odpočali. Zase ještě druhá Katka, tak ta občas řekne, pojď na kafíčku, pojď si odpočinout, takže starají se tady o nás úplně krásně, že fakt se snaží, aby jsme odhlídli nebo odešli trošku od těch denních všedních starostí a vydechli.
0: Já jsem si všimla právě, že vy tam trošku inzerujete i to, že právě možná naopak někteří vyčerpaní služebníci by si sem k vám mohli přijít chvilku vydechnout. Děje se to, nebo jaké máte zkušenosti?
1: Děje se to, přijíždějí lidé zatím teda spíš z okruhu těch našich známých, než že by se to plošně rozšířilo po celé České republice, ale tím to možná můžeme
0: pozvat. Nabídka.
1: Ano, je to nabídka.
0: Je to nabídka, pokud někdo chce strávit pár dnů opravdu takhle trošku na samotě.
1: Lůnu přírody,
0: přesně tak. Já si totiž myslím, že to je docela dobrá nabídka a že lidé někdy hledají místo, kde by mohli přijít a obzvlášť by řekla, že místo, ve kterém věřím, že je nějakým způsobem vnímat i taková ta boží přítomnost a pokoj a člověk nemá pocit, že jedná s někým profesionálním, ale jedná s někým naprosto lidským, kdo miluje Boha a lidi, tak to může být občerstvující.
1: Doufejme, že to tak je, to bychom si přáli.

0: Dostáváme se v našem povídání v Rozmaríně do posledního bloku. U mikrofonu je Lida Pohanková a povídám si s Radkou Krupičkovou. Sedíme tady v Podskalí a ano, je to vidět, že už hodně je udělané, ale hodně, hodně ještě je před vámi. Můžeš říct vlastně, v jakém stádiu ten váš projekt je, co máte hotové a co máte ještě před sebou?
1: Určitě můžu. Tak my už vlastně jsme koupili tady. Tahle nemovitost se skládá z několika částí. My to máme rozdělené na takové dvě fáze. První fáze, odkup tady té hlavní budovy, už máme za sebou, už máme plně splacenou v hotovosti, bez půjček, bez hypoték, to znamená, nedlužíme nikomu nic. Ale ještě je druhá fáze, kdy máme odkoupit zbytek pozemku, což vlastně čítá zahradu, byt těch původních majitelů, který je v takovém jako kdyby přístavku nebo přílepku k té hlavní budově, a takový dvoreček s pergolou s venkovním posezením. Tam nám zbývá ještě doplatit asi 1 700 000 plus minus a vlastně to nám ti majitelé původní, od kterých to kupujeme, s námi tu stále žijí, protože vlastně čekají, až doplatíme tu kupní cenu, potom podle smlouvy by se měli do 3 měsíců vystěhovat. A my už teda nás už celkem tlačí ten čas, protože my bychom vlastně ten jejich byt, kde oni bydlí, rádi využili k tomu, až se uvolní, že bychom chtěli přizvat nějakou, buď nějaký mladý pár, nebo i mladou rodinu, aby tady na Podskalí misijně působili s náma a pomáhali se nám vlastně o tu nemovitost starat, protože my už přece jenom s Frančkem jdeme do let, to znamená, že těch sil ubývá, co si budeme namlouvat, že jo? Jsme unavenější a unavenější, takže bychom uvítali někoho, kdo by tady s náma bydlel a vlastně pomáhal nám se o tu nemovitost starat, i o ty pozemky kolem, je tu zahrádka, vedle je louka s ohništěm, která je taky potřeba udržovat a teda patří obci, ale stejně se o ní staráme my. A plus chceme tady určitě renovovat spoustu věcí, rekonstruovat záchodky dole, kuchyň restaurační, takže potřeb je na několik desítek let.
0: Nejenom na několik desítek let, ale možná
1: ale i milion.
0: Na několik taky rodin, které to budou dělat, nebo možná i jednotlivců, protože jsou lidé, kteří by třeba se sami do takového projektu nepustili, ale přitom mají takovou tu kapacitu nebo ten potenciál být pomocníky. Pomocníky po různých stránkách. Takže kdyby někdo takový byl, kdo by se chtěl vlastně trochu zapojit, koho hledáte nebo koho byste uvítali?
1: No my už jsme tu měli úžasné úderné skupiny. Hned od začátku nám tu pomáhali. Úplně prvotní náraz té nejhorší práce dopadl právě na KC Živá řeka z Hradce Králové, kteří nám pomohli vyklidit ten původní nepořádek, což byla teda ohromná práce, protože to bylo všechno usazený prach století, děti nám tu kašlali, až to bylo, až nám jich bylo líto, jak oni věrně vynášeli zaprášené věci. Potom spousta, německý tým nám nádherně vyčistil kuchyň, já myslím, že děti drhly podlahy s páry mezi dlaždičkami, úplně opravdu precizně. Měli jsme tu od nás církve tady z Olomouce, nám udělali úžasnou brigádu teď na jaře. Potom jsme tu měli singles, taková skupina svobodných lidí, kteří nám tu taky udělali obrovský kus práce, vyčistili louku. Takže takovýchhle příležitostných jednodenních nebo dvoudenních víkendových brigád už jsme měli spoustu a určitě uvídáme další dobrovolníky, ale ta vlastně ta nejhlavnější práce může nastat až po tom, co odkoupíme celou tu nemovitost, protože ti původní majitelé tu mají spoustu věcí, které nechtějí, abychom my vyhazovali a oni si je chtějí odvést potom až do nového domova, který si budují teď na Slovensku, až my to odkoupíme. To znamená, tam pak bude vítaná každá ruka, která bude chtít přijet, byť na den nebo na dva, ale opravdu bychom chtěli potom takhle dát výzvu do éteru i pro ten misijní nějaký pár, ať z Čech nebo ze zahraničí, který by tu s námi třeba chtěl bydlet a sloužit natrvalo nebo na delší.
0: Já myslím, že to je dobrá příležitost, protože lidé někdy hledají to svoje místo a někdy se můžou přidat na krátký čas, někdy můžou zakotvit natrvalo. A je dobré vědět, že když se dělá nějaká dobrá práce a dobrá služba, tak pomocníků není nikdy dost, že? Je to tak?
1: Ano, je to tak.
0: Ještě něco, co by si chtěla tak nějak na závěr říct prostě lidem, kteří nás dnes poslouchají? Chtěla by si v něčem povzbudit nebo nějakým způsobem jim ukázat na něco, co by mohli podniknout oni?
1: No, Já bych chtěla jenom říct, že asi v životě se vždycky vyplatí poslechnout Pána Boha a jít za tím, co on člověku říká, protože jedině v tom si myslím, že je člověk spokojený, když naplňuje Boží vůli. To jsem si ověřila mockrát, že když si člověk dělá své věci, tak mu to třeba na krátký čas přinese radost, ale když dělá ty Boží, tak ta radost je prostě taková mnohonásobně větší a trvalá.
0: Určitě nemusíme rovnou zakládat misijní základnu, ale určitě můžeme, přesně jak říkáš, hledat to svoje místo, anebo hledat i to, kde můžeme pomoct druhým budovat to Boží království. Tak já vám moc přeju, abyste tady na tomhle místě to Boží království rozšiřovali, a vám, kteří jste nás dnes poslouchali, tak moc přeju, abyste Boží království rozšiřovali tím způsobem, ke kterému Bůh povolal vás a tam, kde vy teď jste. Od mikrofonu se z Rozmaríny dnes loučí Lída Pohanková
1: a Radka Krupičková.
0: Hezký den.
1: Naschledanou.

Ve čtvrtek v 10 hodin přizve Libuše Pavelková k mikrofonu Kateřinu Okáčovou. Podtitul jejich rozhovoru zní Když s teenagery něco je. Aneb jak s nimi mluvit, aby se neuzavřeli.

0: Krátce po 5. hodině vstupujeme na Rádiu 7 do závěrečné 60-minutovky nočního programu s datem 16. září. V 5.30 se v relaci Nejen chlebem zaměříme na ukládání pokladů na zemi i v nebi. Příjemné poslouchání i v této 60-minutovce přeje Kuba Lofítek. Úvodní část této hodinky však bude patřit glose, a to v podání Tibora Máhryka.
1: Glosa Rádia 7. Současné dění biblickou perspektivou.
2: Zase začínáme. A já zvlášť, dnes poprvé, takže odpusťte, když budu trochu slavnostnější než je zdrávo, ale první školní den se slaví, první pracovní den v novém místě se slaví, tak proč ne první glosa, ta moje pro vás? Kytičku jsem si nepřinesl, ale vnitřně ji cítím, taková neviditelná kytička studu a naděje zároveň, to znáte. Každý rok v září nás tato věta dostihne a je úžasné, jak moc se jí lidé bojí, nebo naopak těší. Záleží na tom, jestli jste právě vy ten, kdo nese aktovku, nebo ten, kdo ji nesl před 30 lety a teď ji nese syn nebo dcera a vy stojíte na chodníku a díváte se za nimi s výrazem člověka, který si najednou uvědomil, že čas neplyne, ale čas utíká, to voda plyne, čas utíká a někdy i cválá. Ale než se pustím do hloubky, musím se zastavit u hole. Hůl, taková obyčejná, dřevěná, klasická hůl. Má dva konce, to víme, ale teď přijde otázka. Má hůl dva začátky, nebo jeden začátek a jeden konec? Zkuste vzít hůl do ruky, otočte ji. Co bylo koncem, je teď začátkem. Hůl se nezměnila, změnili jste se vy. A najednou je z konce začátek. To je, přátelé, buď hluboká filozofie, nebo velmi levný trik. Podezírám, že obojím zároveň. A kde hůl vlastně začíná? Možná někde úplně jinde. V lese. Ve stromě, který jednou někdo zasadil a pokácel. Tam byl její skutečný začátek. Dlouho předtím, než se stala holí. Když byla ještě jenom možností, potencialitou, řekl by Aristoteles. My říkáme, uvidíme, jak to dopadne. Začátky jsou záludné. Každý začátek sebou nese i konec. A taky, a tohle je věc, o které se na slavnostním zahájení školního roku nemluví, začátky bývají těžké. Nové začátky zvlášť. Nové město, nová třída, nová práce, nový vztah po tom starém. Člověk najednou stojí na prahu a nohy ho neposlouchají tak docela a právě tehdy sáhne po holi. Věc to moudrá. Hůl totiž neslouží těm, kdo jdou lehce. Slouží těm, kdo jdou přesto. Vzpomínám na jeden starý židovský vtip, vlastně spíš moudrost převleku vtipu, jak to židé mistrně umí. Rabí se ptá žáka, kdy se má člověk kát? Žák přemýšlí a říká, no před smrtí, rabí. Rabí odpoví, přesně tak, tedy každý den. Každý den je začátek. A každý den je také z té druhé strany hole krok blíž k tomu, co moc nechceme pojmenovávat při snídani. Víte, co mě fascinuje na prvním školním dni? ani ne ti ubrečení prvňáčci, byť jsou roztomilí. Ale mě fascinuje ta slavnostnost, ty kytičky, fotografie, babičky s mobilem vytaženým 20 minut předem. Jako bychom instinktivně cítili, že začátek je posvátný. Zvířata začátky neslaví. Vlaštovka nevyfotí první let se hnízda. Pes neudělá dort k prvnímu štěknutí. To jen člověk ví, že začíná a dělá z toho událost. Protože začátek je důkaz, že si uvědomujeme čas. A to nás liší od zbytku živočišné říše. Spolu s tím, že se smějeme a děláme si starosti s věcmi, které se ještě nestaly. A teď ta nepohodlná chvíle. Hůl má dva konce. Říkali jsme si to. Otočíme ji, jak chceme. Ale jedno zůstává. Hůl má konečnou délku. Mezi těmi dvěma konci je úsek, je příběh. Jsme my. Jsme někde uprostřed. A uprostřed se rozhoduje, jak ten příběh dopadne. Uprostřed se volí směr, tempo, společníci, investice. Jít s holí sám je smutné. Jít s holí a nevědět proč, ještě smutnější. Ale jít, znát aspoň přibližně směr, mít po boku někoho, kdo jde taky a občas se u toho zasmát, třeba jak absurdní anebo hezká je ta procházka, to je něco velmi blízkého smyslu. Nový školní rok, nové sešity, nová naděje, že matematika bude letos srozumitelnější, byť nebude, ale to nevadí. Důležité je, že začínáme znovu a znovu a že vůbec ještě můžeme, protože jednou začneme naposledy. A to bychom měli vědět ne proto, abychom se báli, ale proto, abychom neplýtvali časem, lidmi a začátky. A holemi, těmi taky. Nože, hezký rok, přátelé, ať vám ta hůl slouží, na který konec si vezmete, to nechám zcela na vás.

O začátku nejen školního roku přemýšlel Tibor Máhrik. V glose Rádia 7 se bude střídat společně s Lubo Hlavačkou. Ve čtvrtek v 9.30 bude ještě jedna repríza aktuální glosy. Ta premiérová dostane prostor v pondělí v 16 hodin.

1. Janova 5.4. Neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra.

Píseň o kráse Božího stvoření, o tom, jak i hvězdy zpívají o Boží velikosti. To je skladba A Million Lights ze stejnojmenného alba Michaela W. Smitha.

Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.

Jak investovat do toho, co je opravdu důležité? O shromažďování nebeských pokladů bude v následujících minutách mluvit kazatel Jaroslav Pokorný.

Vážení posluchači, v našich biblických zamyšleních tento rok zní každý týden víceméně samostatná úvaha, nezávislá od těch předchozích či dalších. Tentokrát výjimečně pokračujeme v tématu z minulého týdne nazvaném Poklady na zemi a v nebi. Pro ty z vás, kteří dosud neměli možnost si onu první část poslechnout, stručně připomenu základní myšlenky. Začali jsme se zabývat velmi praktickou záležitostí, a to penězi a majetkem, ovšem z biblického pohledu. Jako základní text Nového zákona jsme vzali Ježíšovu řeč, zaznamenanou v Matoušově evangeliu v 6. kapitole, verší 19 až 21. Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res, a kde se zloději prokopávají a kradou. Shromažďujte si poklady v nebi, kde neničí mol ani res, a kde se zloději neprokopávají ani nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. V minulém zamyšlení jsme si ujasňovali nebezpečí zhromažďování pozemských pokladů v souvislosti s tím, že nejsou trvalé, a také, že mohou mít negativní vliv na naše srdce a vztahy. Hlavně z těchto dvou důvodů Ježíš varuje před zhromažďováním pozemských pokladů. To ale neznamená, že Ježíš je proti pokladům. Naopak, on má mentalitu pokladu a vyzývá své posluchače, aby je zhromažďovali. Akorát to musí být jiný typ pokladů, a to ty, které jsou v nebi, kde jsou v bezpečí před každou zkázou i před zloději a lupiči, jak to překládá jeden parafrázující překlad Bible. Když zhromažďujeme poklady, máme tedy jednat dle svého vlastního zájmu, abychom zhromažďovali to, co nám zůstane, a ne to, co se ztratí. A co je vlastně tím pokladem v nebi? Dvě jiná místa z Nového zákona nám pomohou tomu porozumět. V Matoušově evangeliu v 19. kapitole 21. verši říká Ježíš mladému muži, který se ho ptá, co má dělat, aby dosáhl věčného života. Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, rozdej ho chudým a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj mě. Apoštol Pavel potom v prvním listu Timoteovi v 6. kapitole verších 17 až 19 píše: Těm, kdo jsou v tomto světě bohatí, klaď na srdce, ať nejsou domýšliví, ať nespoléhají na nejisté bohatství, ale na Boha, který nám dává hojnost všeho k užívání. Ať se věnují dobročinnosti, bohatnou v dobrých skutcích, jsou štědří a dělí se s ostatními. Tak si nastřádají dobrý základ pro budoucnost a chopí se opravdového života. Oba tyto biblické texty mi připomínají jeden příběh, ve kterém se na věčnost dostane velmi bohatý muž a vidí, že se i v nebi používá k transakcím nějaká měna. Začne si prohlížet své kapsy, jestli mu tam něco nezůstalo z jeho obrovského pozemského majetku. V tom k němu přichází anděl a říká: Víš, tady v nebi jsou platné jen ty peníze, které si během svého života daroval. A v té chvíli onomu muži došlo, že se z něj, velkého boháče, stal velmi nuzný chuďas. Cestou, jak si ukládat poklady v nebi, je tedy služba Bohu a druhým lidem, nebo jinými slovy, investice do druhých lidí a do božích věcí. A tady jsme u pozitivního vlivu peněz a majetku. Kniha Randy Elkorna Princip pokladu, kterou jsem zmínil minulý týden a která mne v této věci hodně ovlivnila, takto formuluje ten klíčový princip, podle něhož je celá kniha pojmenována. Nemůžete si to vzít sebou, ale můžete to poslat napřed. Ano, pokud je mým domovem nebe, pak se tam zaměřuji a tam investuji a ukládám poklady. I když, pokud jsme božími dětmi, vykoupenými milostí v Ježíši Kristu, je naším domovem nebe, přece jen žijeme na této zemi a potřebujeme mít vyvážený řád v našich financích. Dá se říci, že jsou tři základní směry našich finančních investic. Prvním je investice do pozemské budoucnosti. Tomu odpovídá šetření a vytváření různých druhů úspor.
Druhým je investice do přítomnosti, a to je utrácení a spotřeba. Někdy se nám zbožným křesťanům může zdát, že bychom moc utrácet a spotřebovávat neměli, zvláště když je tolik chudých lidí ve světě. Na druhé straně i Ježíš si uměl života užívat, což mu někteří z tehdejších náboženských elit vyčítali. Také apoštol Pavel napsal v listu Filipským: umím se uskromnit a umím užívat hojnost. Třetím směrem jsou investice za hranice našeho pozemského života do věčnosti a sem patří dávání a dary. V tomto smyslu dávání vyvyšuje věčného Boha a je jediným lékem na materialismus a sobectví. Každý z nás je jiný a nachází se v jiné situaci, ale všichni bychom se měli modlit za moudrost a usilovat o přiměřenou rovnováhu mezi těmito třemi směry v našich osobních a rodinných financích. Je nějaké obecné pravidlo, kolik bychom měli dávat? V Bibli Starého zákona Boží lid Izrael měl povinnost dávat desátky, tedy desetinu ze své úrody a majetku, a to jak pro podporu kultu uctívání Boha, ale i pro sociální podporu potřebných. V životě první církve, zaznamenaném v knihách Nového zákona, není o desátcích žádná zmínka. Dá se tedy říci, že desátky nebyly v novozákonní době ani přikázány, ani zrušeny. Nicméně mnozí významní křesťanští myslitelé prvních staletí, jako třeba Origenes, Jeroným a Augustín, považovali desátky pro křesťany za minimální požadavek ohledně dávání. A myslím, že je dobré si položit otázku, zda Bůh očekává od svých novozákonních dětí, že budou dávat více nebo méně než věřící v době starozákonní. Poté, co Ježíš varoval před shromažďováním pozemských pokladů a vybízel shromažďovat poklady v nebi, přidává kratičké vysvětlení. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Podle Ježíše poklady určují naše srdce. Je přirozené, že kam dáváme peníze, čas, energii, my křesťané i modlitby, to nás zajímá, tam jde naše srdce. Stručně řečeno, peníze vedou, srdce následuje. Hezky to vyjadřuje onen před chvílí zmiňovaný, parafrázující překlad Bible, který k tomuto verši přidává. Budete-li totiž usilovat o nebeské věci, nepřilne vaše srdce k věcem pozemským, ale bude v nebi při těch pokladech, které si tam ukládáte. Velký evangelista a zakladatel metodismu Wesley řekl: peníze se u mě nikdy neohřejí, spálili by mě, odhazují je co nejrychleji, aby si nenašli cestu do mého srdce. Milí přátelé, Ježíš nás dnes vybízí, abychom shromažďovali nebeské poklady tím, že budeme dávat, investovat do druhých lidí a do božích věcí, do růstu božího království. Trochu jsme ale pominuli otázku, co je vlastně tím pokladem v nebi. Na základě celého poselství Bible bychom mohli jmenovat několik skutečností tvořících onen nebeský poklad. V první řadě je to samotný trojediný Bůh, vše nepředstavitelně převyšující a přesahující, který se nám osobně dává. Potom také společenství vykoupených lidí, jehož budeme součástí. Pokladem budeme i my sami, každý z nás úplně proměněný Boží milostí a mocí. Součástí nebeského pokladu bude určitě i úžasné prostředí nového nebe a nové země. Klíčovou otázkou, kterou by si měl položit každý z nás, je, kam investuji. Kam investuji své peníze, čas, energii, pozornost, modlitby. Zkusme si tuto otázku pokládat opakovaně, čas od času. Investice totiž rozhodují o našem srdci. Viděli jste film Schindlerův seznam? Na mne velmi zapůsobila jedna z jeho posledních scén. Veliký zástup Židů, mužů, žen i dětí přichází poděkovat Oskarovi Schindlerovi za záchranu svých životů. Ten se na ně dívá
A najednou mu to dochází a začíná říkat: ale já jsem mohl zachránit víc. Kdybych prodal tento prsten, to mohlo zachránit dalších 10 lidí. A za tohle auto mohlo žít dalších 50. A upadl do velkého pláče. Zachránění Židé ho utěšovali tím, že už tak udělal hodně. Ale jemu uvnitř srdce došlo, jaká je cena lidského života a jak málo ve svém životě investoval do toho, co je podstatné. A tak se nějakou dobu nedal jeho pláč utišit a jen opakoval: mohl jsem udělat víc. Milí posluchači, kéž podobný pláč nebude jednou naším údělem, až se bude hodnotit náš život. A pokud to trochu tím směrem teď jde, právě teď máme šanci

Premiérovou úvahu Jaroslava Pokorného v relaci Nejen chlebem odvysíláme ve čtvrtek v 8 hodin 30 minut. Zabývat se bude tématem práce. Zda je to nutné zlo, či něco více.

Ladíte rádio, které nemyslí za vás. Nechceme přinášet laciné odpovědi a instantní návody na život. Chceme probudit srdce i mysl posluchačů k promýšlení biblické zprávy o naději a záchraně v Pánu Ježíši Kristu. To dělá Rádio 7 už od počátku své existence. Tato práce stojí na modlitbách a finančních darech podporovatelů. Jsme vděční za všechny, kteří jsou dlouhodobými podporovateli, i za ty, kteří se k podpoře přidali třeba minulý měsíc, minulý týden. I vás zveme k této formě spolupráce. Podrobnosti o možnostech podpory najdete na našich webových stránkách www.radio7.cz, kde jsou také informace o stále probíhající kampani s názvem 500 statečných.

Míříme k 6. hodině. Noční vysílání Rádia 7 se pomalu chýlí ke konci a tím i čas Kubilofítka za mikrofonem. Loučím se a přeji, ať prožíváme i dnešní den s nadějí a očekáváním Božího jednání v našich životech. Díky, že budete s námi i nadále.

Krásné ráno, krásný nový den vám od mikrofonu Rádia 7 dnes přeje Andrea Audová. 6. hodina je za námi a před námi je ranní vysílání s datem 16. září. A tak toho září se pomalu přehouplo do své druhé poloviny a podzim se v těchto dnech hlásí o slovo docela hlasitě. Pro někoho je to vítaná změna a já se přiznám, že se k této skupině řadím a moc se vlastně těším na chladnější počasí a na podzimní procházky barevnou přírodou. Ale ne každý moje nadšení sdílí a někdo se s létem loučí jen velmi nerad. No, každý to máme jinak, každý jsme jiný a i v tom vlastně vidím něco z boží velikosti a tvořivosti. A možná je na nás učit se lidi, kteří jsou nám v něčem vzdálení svými názory, pohledem na svět, povahou, anebo třeba jen vztahem k podzimnímu počasí, nejen respektovat, ale třeba se jimi i nechat obohatit. I na Rádio 7 vám chceme každý den nabízet pestrou paletu pořadů, témat, hlasů, písní a jsme moc vděční, když nám píšete, že se nám daří namíchat i tak, že jste s námi rádi. A opravdu si vážíme každého vašeho ohlasu a moc za něj děkujeme. No a pokud se zrovna nestrefíme do vašeho vkusu, tak je možné rádio vypnout, anebo můžeme dát šanci i něčemu, co bychom si sami možná nevybrali, a třeba se nechat trochu překvapit. Tak kéž ten dnešní den přinese něco nového, něco obohacujícího, něco, co se nám může na první pohled zdát vzdálené. Já mám teď před sebou přehled pořadu a tak do něj pojďme nahlédnout. V 6.15 začíná tichý čas. Do nového dne nemusíme vstupovat sami. Můžeme si připomenout, kam a hlavně komu patříme. U duchu synovství a otroctví budeme přemýšlet už za malou chvíli v 6.15. Člověk dokáže slovy obhájit ledacos. Přesvědčit druhé a někdy docela dobře i sám sebe. Jenže pak je tu ještě svědomí, které se občas ozve a tiše připomene, že věci možná nejsou úplně tak, jak si je vysvětlujeme. O tomto vnitřním zákonu bude dnes přemýšlet Martin Moldán v biblické úvaze ve 6:45. Magazín nás tentokrát zavede hned na dvě místa. Podíváme se pod pokličku konference Spolu na cestě a nahlédneme také do světa křesťanského papírnictví. Magazín začíná po 7. hodině. Možná máte chuť věnovat něco ze svého času druhým, ale ještě nevíte kde a jak. Jednu konkrétní možnost nabídne dnešní ranní telefonát. Mezinárodní vězeňské společenství totiž hledá dobrovolníky. Co taková služba obnáší a komu může pomoci, nám v 7:30 přiblíží Žaneta Dvořáčková. Po 8. hodině otevřeme poslední kapitolu knihy Daniel. Najdeme v ní mimo jiné obraz moudrých, kteří budou zářit jako jas oblohy. Slova, která nám mohou připomenout také výroky samotného Ježíše. Další část našeho postupného putování Biblií k Bible Guide začíná jako vždy v 8 hodin. Nastavit druhou tvář, oplácet zlo dobrem, dobrořečit těm, kdo nás pronásledují. Když tyto Ježíšovy výzvy čteme samostatně, může se zdát, že odpověď na otázku, zda má být křesťan pacifistou, je docela jasná. Jenže co když do této úvahy vstoupí skutečná válka, třeba ta, která probíhá nedaleko od nás na Ukrajině?
Právě tuto nelehkou otázku otevře Petr Hůšť v dnešní Klice. Díl s názvem Pacifista jako Ježíš uslyšíte po 8:30. Duševní zdraví je téma, které se nějakým způsobem týká každého z nás. A dnes nám zároveň poslouží i jako příležitost procvičit si angličtinu. V další lekci Life Plus si o něm bude povídat lektorka Elza. Anglická konverzace začíná o 9:30. Kolik různých zvuků a hlasů už jste dnes od rána slyšeli. Hudbu, zprávy, dopravu, lidi kolem sebe, no možná i vlastní myšlenky. V tom všem může být docela těžké rozeznat hlas, který je skutečně důležitý. Jak slyšet Boží hlas a hlavně, jak ho v záplavě všeho ostatního neminout, o tom si bude Kateřina Hodecová povídat s misionářkou Ivanou Novákovou. Klíčové slovo začíná po 10:00. Tolik tedy nabídka pořadu, no snad vás nesklamala a najdete v ní něco, na co se budete těšit. Jsme moc rádi s vámi. Krásný poslech.

Už za chvíli spolu otevřeme Bibli a nabízíme vám první zastavení v tom našem ranním programu. A tak chcete-li, nalistujte si se mnou 8. kapitolu Římanům.

Římanům 8. kapitola, čtu od 15. do 16. verše. Je to slovo, které nás má posunout v našem myšlení od strachu a výkonu k identitě dítěte, která může za Bohem přijít i ve chvíli selhání. Pavel píše, nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu. Nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Ába, Otče. Tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. Tolik píše apoštol Pavel v 8. kapitole listu Římanům. A já mám k tomu jednoduchou ilustraci. Představme si dva lidi, kteří jdou večer ke stejnému domu. První jde v duchu strachu, je to sluha. Stojí před dveřmi, upravuje si šaty, kontroluje, jestli má všechno v pořádku, klepe tiše. Když se otevřou dveře, skloní hlavu a začne se omlouvat dřív, než stačí cokoliv říct. Omlouvám se, pane, dnes jsem to zase nezvládl tak, jak jste chtěl. Snažil jsem se opravdu, příště to bude lepší. Celou dobu měří pánu v obličej, čeká na přísnost. I když dostane večeří, jí s pocitem, že si ji musí zasloužit. Když něco rozbije, první myšlenka není, jsem milovaný, ale teď to odnesu. Poslouchá, protože se bojí trestu a ztráty místa. No a druhý jde v duchu synovství. Je to syn, nezvoní. Otevře dveře a zavolá, tati, jsem doma. Sundá si boty, jde do kuchyně, otevře lednici. I když ten den selhal, zklamal, zhřešil, něco pokazil, přichází. A ne proto, že by to selhání bylo jedno, ale protože ví, čí je. A říká, táto, dneska jsem to spackal, ale pomoz mi, prosím. Nepřichází jako někdo, kdo musí dokázat, že je dost dobrý. Přichází jako dítě, které má otce. Poslouchá, protože miluje a je milováno. A nebojí se, že by ho otec chtěl vyhnat. Stejný dům, stejný otec. A rozdíl není v tom, jestli člověk hřeší nebo ne. Rozdíl je v tom, jak přichází. Pavel říká, dostali jste ducha synovství. A to je úplně jiný způsob života. Služebník se bojí svého pána, pořád sleduje, jestli něco neudělal špatně, jestli splnil všechno, co měl, jestli bude potrestán. Ale syn žije jinak. A my si tak můžeme dnes položit otázku, co udělám, když něco pokazím? Jaké jsou moje přirozené reakce? Jaká je ta moje úplně první reakce? Schovám se, začnu se obhajovat, přesvědčovat sebe sama, že to vlastně nebylo tak špatné, že to oni a to ty okolnosti. Nebo začneme se utápět výčitkami. Boží láska nezačíná ve chvíli, kdy už všechno zvládám správně. Syn má otcovu lásku ještě dávno před tím, než vyroste. Nečeká, jestli roste dost rychle. Jestli už všechno chápe, jestli už dnes podal dostatečný výkon, je milovaný, protože je syn. A Pavel píše lidem, kteří velmi snadno mohli sklouznout zpátky k jistotě pravidel. Tohle smíš, tohle nesmíš, tohle si zvládl. A připomíná jim, nevracejte se zpátky do otroctví strachu. Jste děti. My máme v rodině jednu puberťačku. A někdy je to jen o přežití. Prostě vydržet, ustát ten vzdor a konflikt. To její hledání sebe sama a vlastní cesty je někdy únavné. A já si potřebuji připomínat, že za tím vším zaznívá nevyřešená otázka, miluješ mě, i když nejsem podle tvých představ. A ona nepotřebuje slyšet, že je šikovná.
potřebuje zažít to přijetí, potřebuje slyšet, jsem vděčná, že tě mám. Ne proto, že jsi šikovná, ale proto, že jsi moje. Protože identita člověka se rodí z přijetí, které nám bylo dáno.

hudební uskupení Křesťané Ostrava doznělo o 6:30 nebo krátce po 6:30. No a já tady mám pro vás pozvání k biblické úvaze. Slovy můžeme hájit jakékoliv stanovisko, ale někdy nám svědomí šeptá, že to tak není. A právě tomuto vnitřnímu zákonu se bude Martin Moldan věnovat v tom biblickém zamýšlení, které začíná od 6:45. Teď ale ještě kapela Lift Up s písní Svatý.

Už jen jedna píseň nás dělí od biblického zamyšlení Martina Moldana. Miriam Kaiser bude zpívat píseň Bože, ty jsi můj Boh, inspirovaná žalmem 63. Bože, hledám tě za Úsvitu, moje duše žízní po tobě.

jsou zákony vnější a také je i zákon zapsaný v našem srdci, kterým se můžeme a máme řídit. Více Martin Moldan v následujícím zamyšlení.

Dobrý den, vítám vás u dnešního biblického zamyšlení. Každý člověk, který pravidelně sleduje zprávy, se určitě bude zamýšlet nad převahou negativních informací v médiích. Šokuje nás, kolik je ve společnosti zla, kolik válek a bezpráví všeho druhu se na celém světě odehrává. Veškeré sny o tom, že společnost se poučí, selhávají a my si někdy říkáme, existuje vůbec nějaké řešení, jak by se lidé na celém světě mohli změnit? Zákony jsou od toho, aby se porušovaly, říkají někteří cynici. I když s tím asi většina z nás nebude souhlasit, přesto se zdá, že mnoho lidí se tím řídí. Nás nyní bude zajímat biblická perspektiva tohoto problému. Hovoří Bible něco o možnosti změny nejen člověka, ale většího celku, popřípadě celé populace? Jako výchozí biblický text dnes budeme číst Jeremiáše 31. kapitolu, verše 31 až 34. Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu. Ne takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, když jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. Oni mou smlouvu porušili, ale já jsem zůstal jejich manželem, je výrok Hospodinův. Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův. Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Už nebude učit každý svého bližního a každý svého bratra, poznávejte Hospodina. Všichni mě budou znát. Od nejmenšího do největšího z nich je výrok Hospodinův. Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat. Obeznámený čtenář Bible si jistě vzpomene, že stejný text je citován v rovněž listu Židům, tedy novozákonním spise adresovaném křesťanům ze Židů. Je téměř shodný, liší se většinou jen drobnými odlišnostmi v jednotlivých formulacích. To je pro nás důležité zjištění. Prorok Jeremiáš působil na území Izraele v době největšího národního úpadku, na počátku takzvaného babylonského zajetí. Jeho prorocká služba pokrývala období vlády pěti posledních judských králů. Odehrávala se na přelomu 6. a 7. století před Kristem a trvala asi 40 let. Kromě aktuálně směřovaných prorockých poselství, v nichž komentoval dění v národě, se Jeremiáš zaměřil i na dalekou budoucnost. V našem textu hovoří o tom, že Hospodin jednou uzavře se svým lidem novou smlouvu. To bylo nesmírně odvážné tvrzení, neboť Izrael byl přesvědčen, že Mojžíšovská smlouva je věčná. Jeremiáš a spolu s ním i jiní proroci si ovšem lámal hlavu s tím, jaké jsou šance k tomu, že národ někdy zmoudří a bude jednat ve shodě s Božím zákonem. Jeremiáš nemohl nevidět, jak pohnuté byly dějiny jeho národa. Lidé opakovaně hřešili od prvního okamžiku, kdy jim Mojžíš dal takzvané desatero. Opakovaně se klaněli bohům jiných národů a kromě toho hřešili všemi možnými jinými způsoby. Nebylo jediné přikázání z onoho desatera, které by neobrátili na ruby. Hřešili králové a hřešil prostý lid, hřešili kněží a hřešili i laici. Toto vše si Jeremiáš uvědomoval a kladl si otázku, v čem je chyba, jak je možné, že dobrý a Bohem daný zákon nejsme schopni zachovat. Tato otázka ovšem netrápila jen Jeremiáše, ale celá generace proroků, která působila ve stejném období, se tím zabývala. A Bůh odpovídal. Postupně svým služebníkům odkrýval tajemství svého plánu, spočívající v tom, že uzavře se svým lidem novou smlouvu. Naše proroctví je charakteristické tím, že je jednak ucelené, jasně formuluje Boží záměr uzavřít smlouvu novou, a jednak typické. Podobné motivy nalezneme například u Izajáše anebo Ezechiele. Výraz nová smlouva je ovšem hlubší než to, že jeden papír přestane platit a nahradí je jiný, možná precizněji formulovaný a aktualizovaný o některé upřesňující články.
Text nás nenechává na pochybách, že jde o změnu zcela zásadního charakteru. Podívejme se nyní, v čem tyto změny spočívají. Velkou odlišností je například skutečnost, že zatímco první smlouva se týkala výlučně izraelského národa, druhá smlouva je otevřena mnohem širšímu okruhu lidí. Ačkoliv přímo tento text se tím nezabývá, sama skutečnost, že je citován v Novém zákoně, ukazuje, jak mu první generace křesťanů rozuměla. Jeho naplnění viděla v příchodu Ježíše Krista na svět. V souvislosti s velikonoční večeří v předvečer svého zatčení Ježíš láme chléb a podává kalich se slovy: tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví, která se za vás prolévá. Tak tomu první křesťané rozuměli. Jeremiášovo proroctví se naplnilo Ježíšovým příchodem. On je garantem té první smlouvy. Znameními této smlouvy jsou chléb a víno, symbolizující jeho krev a jeho tělo. V této smlouvě jsme zahrnuti i my, kteří se k Ježíši jako spasiteli hlásíme. Další odlišností, snad nejzásadnější, je to, že nová smlouva má zcela zásadně odlišný charakter. Zatímco první smlouva měla charakter právního dokumentu, jež zavazoval národ dodržovat veškerá civilní i náboženská ustanovení, druhá smlouva se týká změny srdcí. První smlouva byla vyjádřena 10 slovy vyrytými Božím prstem do kamene. Druhá smlouva je vyryta do srdcí a myslí. První smlouva představovala systém, jenž působil na člověka především zvenčí, jako systém nařízení a ustanovení, která měl dodržovat. Druhá smlouva má co dočinění s motivací zevnitř nitra. Prorok Ezechiel, prorokující stejné poselství, napsal: učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. V prvním případě je tedy větší zodpovědnost položena na jednotlivce, člověka a národ. Kdežto v druhé smlouvě zodpovědnost bere na sebe Bůh, když říká: učiním, že se budete řídit mými nařízeními. To je, milí posluchači, velmi silné slovo. Výrazem já učiním ovšem není myšleno, že člověk by již neměl žádnou zodpovědnost za to, jak nakládá se svým životem. To by bylo mylné pochopení. Prorok zde vyjadřuje řešení onoho starého problému. Lidé nebyli schopni žít podle Božích nařízení. Boží pomoc tedy spočívá v tom, že místo na kamenných deskách bude Boží zákon vložen do srdcí a myslí. Naše zodpovědnost samozřejmě trvá. Spočívá v tom, jak se k tomu všemu postavíme. Zda o to vůbec budeme mít zájem. A tak zde máme dvě smlouvy. Obě vyjadřují Boží nárok na člověka, požadavek spravedlnosti a svatosti. Obě vypovídají o Božím charakteru a úmyslech, obě zvou člověka do vztahu s Bohem. Zatímco první smlouva byla vyjádřena slovy zachovávejte má nařízení, druhá smlouva má co dočinění s hlubokou vnitřní proměnou charakteru. Aby byl rozdíl zřejmý, pokusím se jej vyjádřit malou ilustrací. Dopravní předpisy rovněž vyjadřují zákon, stanovující chování na silnici. Jako zákony jsou závazné pro všechny účastníky silničního provozu. Přesto chování řidičů na silnici může být zcela odlišné. Někteří jezdí, jak se jim zachce, a tak ohrožují nejen sebe, nýbrž i druhé. Jediným limitem se jim stává strach, aby nebyli přistiženi. Nyní si představte situaci, kdy takový řidič způsobí dopravní nehodu, během níž zemře člověk. Náš nezodpovědný řidič bude potrestán. A pokud jednou znovu usedne za volant, je pravděpodobné, že se již bude chovat zcela jinak. Zavinil smrt člověka, a to je zkušenost, na kterou se nezapomíná. Na rozdíl od svého dřívějšího způsobu jízdy se bude chovat zodpovědněji, protože si bude uvědomovat možné důsledky. Je to jen chabé přirovnání, které zdaleka nevystihuje to, co pro nás Pán Ježíš vykonal na kříži, ale jednu důležitou věc ukazuje.
Zatímco dříve byl řidič omezován vnějším zákonem spočívajícím v nařízeních, která stejně nedodržoval, nyní se řídí vnitřním zákonem. Má zkušenost, co může nezodpovědná jízda způsobit. Má na svědomí smrt člověka a proto se chová mnohem zodpovědněji. A tak vidíme, že z vnějšího zákona se stal zákon vnitřní, zákon srdce a mysli. Jistě jste postřehli, že tím momentem, který způsobil změnu řidičova chování, byla smrt nevinného člověka. To nám připomíná okolnosti Ježíšova ukřižování. I on umírá nevinnou smrtí. I jeho smrt ustanovuje novou smlouvu, a tedy i nový druh jednání a chování. Přiléhavě to vyjádřil apoštol Petr ve svém letničním kázání. Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili, ale Bůh ho vzkřísil, vytrhl jej z bolestí smrti a smrt ho nemohla udržet ve své moci. Tak smrt nevinného Božího syna souvisí s novou smlouvou, zapsanou v našich myslích a srdcích. Každý, kdo si uvědomuje svou nedokonalost, svá selhání a své hříchy a věří, že smrt Ježíše Krista byla smrtí, na níž má i on určitým způsobem podíl, má šanci vstoupit do této nové smlouvy. To hlavní a vlastně to jediné, co k tomu potřebujeme, je víra. Loučím se s vámi a těším se opět na shledání příští týden ve stejný čas.

Zítřejší biblická úvaha bude z pera Jakuba Limra a ponese název Problém utrpení. Je Bůh krutý? No a k té dnešní biblické úvaze Martina Moldana se můžete vrátit ještě ve středu v 15.15.

Jeden z nejznámějších gospelů nás dovedl až k 7. hodině. Na Rádiu 7 posloucháte ranní vysílání s datem 16. září. Pro vás dívá se Andrea Audová. No a před námi je teď půl hodina věnovaná zpravodajství. Už za chvíli otevře své brány další ranní magazín a v 7:30 potom nabídneme ranní telefonát. Naším hostem bude Žaneta Dvořáčková z Mezinárodního vězeňského společenství. Po 8:00 nás čeká potom další zastavení v knize proroka Daniela. V poslední kapitole se dočteme i o moudrých, kteří budou zářit jasem oblohy. Další část Bible Guide začíná krátce po 8:00. Přeji vám krásný den a příjemný poslech. Rádia 7. Jsme rádi, že jste s námi.

0: Ani dnes nebude chybět další porce magazínu. V centru dění bude první ročník konference Spolu na cestě a příběh jednoho křesťanského papírnictví. Vítejte u poslechu. Duševní zdraví je téma, které se týká každého z nás. Mluvit o něm v církevním prostředí, a to otevřeně, citlivě a bezpečně, není snadné. Pomocí této oblasti chce být první ročník konference Spolu na cestě, která se uskuteční v sobotu 19. září v prostorách Evangelického sboru v Praze na Vinohradech. Podrobnosti o této akci přidá Jana Šauronová, druhá náměstkyně synodního kurátora Českobratrské církve evangelické.
1: Myslím si, že hlavní motivací je dozvědět se více o tom, co lidé s duševním onemocněním nebo s různými obtížemi tohoto typu prožívají a jak je možné s nimi v církvi žít, nestigmatizovat je, nezraňovat je neporozuměním a pomoci jim. Zajímavé je, že se nám ta akce trefila do týdnu duševního zdraví, které jsou letos vyhlášeny na období od 10. září do 10. října. Nejsme sice do nich oficiálně zapojeni, ale cítíme, že se tohle téma osobně týká řady lidí a že mnozí mu chtějí lépe rozumět. A je to důležité asi nejenom pro spolužití v církvi, ale všude, kde lidi spolu musí fungovat, v zaměstnání, v rodině. Protože lidé, kteří sami něco takového neprožili, tak často vůbec nerozumějí tomu, co člověk s duševním onemocněním prožívá. Pokud jsme něco takového nezažili, tak často nechápeme, že se chová třeba jinak než ostatní. Je stále negativně naladěný, když podle nás nemá zas až takový důvod, nereaguje na naše utěšující slova. Nerozumíme tomu, proč třeba člověk s depresí nemůže ráno stát a podobně. Takže někdy i tohle i nás v každodenním životě zraňuje. Ale prostě duševní onemocnění není zlomená noha nebo angína, kterou každý vidí a rozumí a chápe, že se s ní musí k lékaři a ten člověk s námi nepůjde na výlet a nebude se přitom tvářit radostně. Možná se ještě v církvi může objevovat jedno specifikum. Duševní onemocnění se někdy vnímá skoro jako vina toho, kdo onemocněl. Asi má malou víru nebo nějaký hřích, přece stačí se modlit a Pán Bůh mu pomůže. Není nutno navštěvovat lékaře, chodit na terapie. Asi to není názor, který by teď třeba rezonoval v naší církvi, ale rozhodně se s ním setkat lze. Jak řekla jedna účastnice naší konference, nejhorší bylo, když mi na sebevražedné myšlenky bylo řečeno, abych veřejně vyznala svoje hříchy, s tím, že mi společenství odpustí a všechno zase bude dobré.
0: Pro koho je konference určena?
1: Je určena pro všechny, pro které je to téma důležité, takže pro faráře, laiky, mladé, starší, pro ty, kdo se chtějí trošku povzdělat v tom tématu, i když konference asi není formát, kde se takové povzdělání dá úplně vyřešit, ale prostě pro ty, kdo chtějí porozumět někomu, koho znají a chtějí mu být dobrým bratrem, sestrou.
0: Název konference je Spolu na cestě. Co tento název vyjadřuje?
1: Vyjadřuje právě to, že život i život víry je cesta a my po ní jdeme s druhými. Jak se zpívá v jedné naší písni, po stejný úzký cestě další jdou, svý bratry, sestry potkávám. A tak bychom na té cestě měli stát vedle sebe, měli bychom si rozumět, podepírat se, i když to nemusí být ani pro jednu stranu jednoduché. Určitě to není tak, že by lidé s duševním onemocněním měli být nějakým předmětem našich takových křečovitě pomáhajících snah naší charity. Měli bychom být partnery, měli bychom jít vedle sebe, jít spolu.
0: Můžete prosím nastínit program celého setkání a možná připojit i stručné představení hlavních řečníků?
1: No já jsem ráda, že se té pracovní skupině podařilo najít velmi zajímavé řečníky, skutečné profesionály, kteří zároveň rozumí tomu církevnímu prostředí. A velmi jsem ráda, že se našli i lidé, kteří mají vlastní zkušenost a jsou ochotni o ní mluvit, protože toho si opravdu velmi vážíme a jsme přesvědčeni, že to bude cenné. Jinak k tomu programu, tím úvodním přehledem onemocnění a jak se jeho projevy mohou odrazit ve společenství, nás provede pan doktor Ivan Ryšavý, který je farářem Českobratrské církve evangelické a je psycholog. Potom nás čekají principy otevřeného dialogu v církevním prostředí, to povede pan magister Stanislav Turek, odborník na implementaci otevřeného dialogu. Pak nás čeká přednáška Spiritualita a duševní zdraví, kterou povede pan magistr Jiří Motl, religionista specializující se na psychologii náboženství, psychoterapeut. A odpoledne bude panelová diskuze, která bude mít dvě části. Ta první část bude věnována sdílení zkušeností ze života s psychickými problémy, kde bude věnován prostor lidem s vlastní zkušeností psychického onemocnění. A v té druhé části panelovky se připojí ještě odborníci, paní doktorka Hana Karbanová, psychiatrička a primářka z Bohnic a Filip Němeček, Jáhen a Kaplan v sociálních službách a dále dva studenti Evangelické teologické fakulty, Pavlína Starostová a Šimon Bláha. A bude téma vlastně, jak můžeme, co by faráři a členové sboru, zjednodušit život, nebo co můžeme udělat pro lidi s duševním onemocněním v našem společenství.
0: Jisté je, že účastníky čeká bohatý program. Konference je svým zaměřením v rámci Evangelické církve první svého druhu. Propisovalo se téma duševního zdraví do akcí Evangelické církve nějakým způsobem i v minulosti?
1: Nevím o tom, že by šlo o nějaké systematické propisování, ale jistě je to téma třeba setkávání farářů nebo nějakých přednášek, akcí. Ono se taky vždycky všechno nedonese na ústředí, prostě nějaká část církve si třeba uspořádá konferenci nebo setkání, na kterém se o tom mluví. A určitě mnozí faráři se v rámci celoživotního vzdělávání v téhle oblasti snaží získávat vědomosti, absolvovat kurzy, výcviky, zvláště pokud mají ve své pastorační péči člověka s duševním onemocněním. Musím říct, že to hodně zajímá mladé lidi, že to téma tam rezonuje a že i vlastně popudem k tomu uspořádání konference bylo několik takových podnětů i z řad mladých lidí.
0: Co si jako organizátoři kladete za cíl? K čemu by měla konference sloužit? Možná malý pohled do budoucnosti, co byste chtěli?
1: No už jsem na to částečně odpověděla v první otázce. Naším cílem je lépe si porozumět, učit se spolužít, učit se nezraňovat. A jestli ta otázka cílila na to, co chceme organizovat dál, tak to vlastně ještě nevíme. Chceme to nějakým způsobem vyhodnotit, jaké akce by mohly navazovat, jestli třeba tahle konference by se měla konat častěji, nebo bychom měli dělat trošku něco jiného. Takže uvidíme.
0: Pojďme neminout praktické informace. Dokdy se musí případní zájemci přihlásit a kde najdou podrobnější informace o celém setkání?
1: Tak přihlásit je možno se do 15. září, pokud teda bude ještě kapacita volná, zatím je. A sice na webu akce.e-církev.cz a tam jsou takové dlaždice s různými akcemi a najde se tam konference o duševním zdraví. Takže tam je uveden ten program podrobně, který jsem říkala, a potom je možno se tedy tam přímo přihlásit.
0: Zve Jana Šarounová, druhá náměstkyně synodního kurátora Českobratrské církve evangelické, na první ročník konferenci o duševním zdraví v církvi, která se uskuteční v sobotu 19. září v prostorách Evangelického sboru v Praze na Vinohradech. Podrobnosti o této akci hádejte už na zmíněných webových stránkách www.akce.e-církev.cz.

0: Na Rádiu 7 posloucháte magazín. Papírový oblouk je prostor, kde víra a boží slovo dostává vizuální podobu. Za tímto počinem stojí tři ženy, Ráchel Černá, Jana Marková a Iva Svobodová. Příběh celého projektu představí první jmenovaná Ráchel Černá.
1: Papírový palouk je malé křesťanské papírnictví, ve kterém nabízíme autorské papírenské produkty s ručně psanými biblickými verši a s ilustracemi. A název vlastně vychází ze žalmu 23., kde se píše, že nám Hospodin dopřává odpočívat na travnatých nivách. A pro nás vlastně to tvoření a malování představuje místo odpočinku, místo stišení, kde můžeme přemítat o Božím slově a pak ho přetvářet do vizuální podoby. No a papírový, protože prostě pracujeme s papírem, no.
2: Je to lepší název než papírové nivy, tak papírový pavouk se mi opravdu líbí. Je to takové, že člověka to láká si tam prostě sednout, dřepnout a být tam. Co bylo prvotní pohnutkou k založení křesťanského papírnictví a jak vznikla vaše tvůrčí spolupráce s Janou a Ivou?
1: Zatím vším stojí můj dlouholetý sen a dlouholetá touha. Protože už na vysoké škole jsem si psala, jsem se učila krasopsaní a vyráběla jsem si prostě verše a kalendáře, protože u nás v Česku ta nabídka křesťanských produktů, nějakých, dejme tomu, plakátů nebo sešitů z verši, prostě nebyla, nebo byla dost omezená a často mi to esteticky vůbec nesedlo. Takže jsem pořád hledala něco, co by se mi líbilo a všechno bylo třeba jenom v angličtině. Pak jsem na Travné, což je takové jedno křesťanské společenství, tak tam jsem se seznámila s Jájou. No a tam jsme zjistili, že sdílíme stejnou touhu a radost z tvorby. To mě vlastně nakoplo k tomu, abych překonala nějaký strach nebo nějakou prokrastinaci a abych konečně začala něco dělat k naplnění tohoto snu. Tak jsem se rozhodla, že přestanu tvořit jenom do šuplíku a že se pokusím podělit s lidmi o tvorbu, ať už se to někomu bude líbit, anebo ne, už jsem se o toho nějak odprostila. A tak jsme vytvořili e-shop, přijali jsme dali dohromady produkty a dovadili jsme vlastně nějakou vizi a směřování toho palouku. A náš první velký projekt byl právě ve spolupráci s Ivčou, která má svoji značku The Oblak, můžete se podívat na Instagram. A společně jsme vytvořili stolní kalendář s ilustrovanými verši.
2: To vaše podělení se, touha podělit se, má své výsledky tedy. Vaše portfolio zahrnuje přání, sešity, biblické karty s verši určenými pro povzbuzení a naději. To už jsou ty výsledky. Dejte nám prosím nahlédnout do procesu tvorby. A možná můžete připojit i to, jak máte v týmu rozdělené role. Prostě jak to funguje.
1: Tak spousta obrázků vzniká kresbou akvarelem. Normálně klasicky na papír. A to se potom musí naskenovat, pak se to dává do tiskárny a tiskneme například ty přání nebo sešity. Já osobně preferuji tvorbu na tabletu, je to praktické, člověk nemusí rozdělávat všechny ty barvičky, já mám doma malé děti, takže ten tablet je pro mě taková teď praktická věc. A mě osobně nejvíc baví krasopsaní, takže se vlastně v týmu doplňujeme. Já víc zase maluje a já k tomu můžu vymýšlet a psát verše z Bible. No a třeba ty sešity, tak ty ručně vážíme. Přání a kalendáře si necháváme tisknout většinou u nějakých menších živnostníků. A ohledně těch rolí, tak pavouk jsme založili s Jájou a s Ivčou prostě spolupracujeme na různých projektech. A v rolích se střídáme. Není to, že bychom měli to nějak fixně stanovené. Prostě jsou různé životní okolnosti a kdo zrovna má kapacitu, prostor například na odesílání balíčků nebo na dávání nějakých příspěvků na Instagram, tak si to nějak tak doplňujeme.
2: Mezi vaše klíčové hodnoty patří radost z tvorby i ze života s Bohem. Jakým způsobem se ji snažíte otisknout do svých výrobků, aby rezonovala u potenciálních zákazníků?
1: Všímáme si světa kolem sebe, inspirují nás nějaké každodenní maličkosti, nějaké drobnosti, ať už v přírodě nebo jinde. A právě nám dělá radost, když dokážeme Boha vidět tady v těchto každodennostech a v tom všedním světě kolem sebe. Ať už se jedná třeba, že se díváme na oblohu, kde vidíme letícího ptáka, nebo kde, když uvidíme zrající ovoce na stromě, nebo třeba louku s ovcemi, tak právě tady tyhle ty obyčejné inspirace přenášíme na papír a pak je spojujeme s biblickými verši, které nás rezonují, které nás to nějak vyvolá, tady tyhle situace. No a samotné to tvoření nám přináší obrovskou radost. A tak prostě chceme se o to podělit a doufám, že skrze tu naši tvorbu se nám to aspoň trochu daří.
2: Máte nějaké další hodnoty, na kterých vaše společná tvorba stojí?
1: Rádi bychom si v tom uchovali radost a nepracovali zbytečně nějak úplně pod nějakým tlakem nebo stresem. Tak je pro nás důležité podporovat nějaké lokální, třeba ty živnostníky, se kterými spolupracujeme, neobjednávací věci, nevím, někde z Číny nebo takhle. A snažíme se taky o ekologický způsob balení zásilek. A rádi bychom si zachovali kreativitu a originalitu. Není úplně naší potřebou být součástí nějakého mainstreamu a sledovat nějaké současné trendy.
2: Vaše webové stránky obsahují i záložku blog. Čím pro vás je tato disciplína?
1: No, původní plán byl, že na tom blogu budeme sdílet více nějaké zákulisní informace nebo podrobné informace z procesu tvorby a z našeho osobního života. Ovšem momentálně, když se podíváte, je tam pouze pár příspěvků, takže na tuhle disciplínu momentálně vůbec nemáme čas a není to prostě pro nás priorita. Takže je to dost příležitostné. Takže to je ještě taková otázka do budoucnosti, jestli se nám to podaří více rozjet tady tuhle disciplínu.
2: V sekci kontakt si návštěvníci webu mohou přečíst následující. Máte otázku nebo nápad? Rádi od vás uslyšíme. Ozývají se lidé, ať už s jedním nebo s druhým? Do jaké míry je pro vás rozdílné tvořit podle vlastní fantazie nebo na zakázku?
1: Pár nápadů a konkrétních dotazů na produkt dle přání jsme už měli. Například někdo vyjádřil zájem o linkované sešity, protože zatím máme v nabídce pouze bez linek, tak ty jsme potom tvořili. A měli jsme například velkou zakázku na přání k novému roku pro oční kliniku Vytomyšli, tak to byla pro nás velká radost. A rozdílné to určitě je, protože se musíme držet těch zadaných parametrů. Myslím si ale, že to je pro nás dobré, protože nás to vlastně rozvíjí, posouvá nás to dál.
2: Mluvíme tu o vašem webu. Můžete ten web zmínit? Kam se mohou zájemci obrátit?
1: Ta adresa je www.papírovýpalouk.cz. Tam vlastně najdete různé sekce. Je to rozdělené na sekce přání podle různých příležitostí nebo právě ty sešity, modlitevní deníky. Máme tam teďkon i novinku, nějaké nálepky a kalendář stolní i právě nástěnný. Takže pokud to někoho zaujalo, tak se určitě můžete podívat na naši tvorbu.
0: Uzavírá Rachel Černá, jedna ze zakladatelek křesťanského papírnictví Papírový palouk. Více informací nabízí už zmíněný stejnojmenný web www.papírovýpalouk.cz. Magazín vyřídil vše, co měl. Zítřejší vydání přinese zprávy o pronásledovaných křesťanech i aktuality z mezinárodního vězenského společenství. Naslyšenou.

0: So we'll never stop praising war. Eho, eho, your grace is amazing.
1: Ještě jedna písnička nás dělí od ranního telefonátu. Dnes si budeme s Žanetou Dvořáčkovou povídat o dobrovolnictví v mezinárodním vězeňském společenství. Teď ale je ještě píseň Jesus, Son of God. Ježíši, Synu Boží, sestoupil jsi z nebeského trůnu. Tahle země nebyla stvořená pro tebe. Ty jsi oběť, ty jsi Ježíš, Boží syn. Vzal jsi na sebe naši vinu.

0: tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
1: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
0: Ranní telefonát Rádia 7. Pomáhat lidem, jejich život zasáhl zločin, ať už jde o vězně, jejich rodiny nebo oběti, to je posláním Mezinárodního vězeňského společenství. Důležitou součástí této služby jsou také dobrovolníci a právě nové spolupracovníky teď organizace hledá. O tom, kde je jejich pomoc potřeba, co dobrovolnictví obnáší a kdo se může zapojit, si budeme v tuto chvíli povídat s Žanetou Dvořáčkovou, zástupkyní ředitelky Mezinárodního vězeňského společenství. Žaneto, vítejte na Rádiu 7. Krásné ráno.
2: Krásné ráno.
0: Žaneto, když se řekne dobrovolník v Mezinárodním vězeňském společenství, co si pod tím máme konkrétně představit? Jak může jeho služba vypadat?
2: Tak já bych řekla, že vlastně jsme vděční za lidi, kteří chtějí svůj volný čas trávit smysluplnou pomocí lidem, kteří jsou v nouzi. A řekla bych, že je to takové jako úžasné propojení té naší křesťanské víry se službou v praxi. Takže vlastně dobrovolník u nás, nebo řekla bych, že i vlastně my jsme postaveni jako dobrovolnická organizace, co znamená, že hodně práce u nás dělají dobrovolníci, vyrostli jsme vlastně z toho, že většina z nás vlastně byla nějak dobrovolníky a potom bylo nutné se třeba v některých věcech trošičku profesionalizovat a věnovat tomu více času. Ale dobrovolníci jsou vlastně u nás pořád podstatnou součástí a bez nich by vlastně ta služba nemohla být v takovém rozsahu, jaká je.
0: Jak byste popsala ideálního kandidáta na dobrovolnictví u vás?
2: No, já bych řekla, že je to právě člověk s takovým otevřeným srdcem ke službě lidem, kteří jsou v nouzi, ať už jsou to děti, ať už jsou to dospělí. No, u nás je taková široká vlastně škála věcí, které se dají dělat od praktické pomoci, kdy chystáme třeba nějaké setkání právě pro děti nebo pro dospělé, nějaká potravinová pomoc s výdejem třeba takových věcí, nebo potom pomoc vlastně na klubících pro děti s dospělými. Máme klub pro propuštěné, máme vlastně setkání ve věznicích, takže u nás je takové široké uplatnění i třeba v administrativě nebo v takových různých věcech. Takže bych řekla, že toho, koho my hledáme, je vlastně člověk, který je nějak do určité míry osobně a vlastně duchovně zdravý a má takový touhu, má touhu vlastně to svoje křesťanství nebo tu svoji víru a proměňovat taky ve službu vlastně lidem, kteří to potřebují.
0: Říkám si, musí mít člověk nějakou konkrétní zkušenost, vzdělání nebo nějaké předpoklady?
2: Není to úplně nutné u nás. Samozřejmě záleží na jaké té pozici nebo v jaké roli by ten dobrovolník byl, ale vlastně je velmi časté, že když někdo k nám přijde, tak my ho samozřejmě proškolíme, dostane nějaké nástroje do ruky, má vlastně svého vedoucího dní na to sám a postupně se třeba vypracovává nebo vlastně získává ty zkušenosti pro to, aby se mohl dostat třeba do nějaké takové práce, kde už nějaké zkušenosti a dovednosti jsou potřeba, ale pro spoustu těch věcí, které jsou u nás potřeba dělat, tak není potřeba mít nějaké speciální znalosti nebo dovednosti, ale spíš čas a otevřené srdce a vlastně touhu pomáhat.
0: Jaké možnosti zapojení dobrovolníkům nabízíte? V jakých oblastech mohou pomáhat?
2: Tak jak už jsem říkala, tak vlastně je to třeba taková úplně lehká, vlastně praktická pomoc, to znamená třeba, když připravujeme setkání pro děti nebo připravujeme setkání pro propuštěné, tak je potřeba ho nějak nachystat, připravit třeba občerstvení, pomoc s úklidem, nebo zároveň pak už je na těch programech přímo být toho součástí a povídat si třeba s lidma, být pomocí vedoucím, kteří vedou ty aktivity a potřebují třeba nějakou pomoc, nebo pomocníci na dětských klubech, nebo doučování a pomoc třeba s přípravou do školy. A také se teďka blíží takový náš vlastně největší projekt, co se týče rozsahu, a to je Andělský strom, to jsou vánoční dárky pro vlastně děti, které mají rodiče ve výkonu trestu, a tam potřebujeme pomoc vlastně kolem logistiky a nějakým způsobem nachystání toho projektu, ale pak i přímé práce toho, aby se ty konkrétní dárečky dostaly ke konkrétním lidem. Takže tam hledáme i třeba lidi, kteří jsou zdatní jak v administrativě, v takových věcech, jako je třeba skenování, přepisování přihlášek. Takže řekla bych, že u nás je opravdu ta škála té pomoci veliká.
0: Vy tedy teď akutně hledáte nové dobrovolníky. Ve kterých městech nebo regionech teď hledáte nejvíc?
2: Tak teď nejvíc hledáme v Praze a v Brně. A v Praze se to týká hlavně vlastně práce s propuštěnými lidmi, kde pro ně máme právě takový klub, který se jmenuje Klub Dvě ryby. A tam teď akutně hledáme právě někoho, kdo by byl ochoten ať už prakticky pomoct tím nachystáním a i třeba potravin, které se tam pak vydávají těm lidem, ale i třeba tím, že tam na tom klubu bude si s těmi lidmi povídat a vlastně bude dělat, nebo řekla bych, že my jsme takový profesionální přátelé pro ty lidi po výkonu trestu, co vystupují a potřebují znovu vlastně zažít i takovou nějakou normalitu, potřebují se začlenit zpátky do společnosti. Takže tam teďka akutně hledáme někoho a dále do těch dětských projektů hledáme vlastně pomocníky nebo vedoucí, kteří by byli v těch dětských projektech, ať už s menšíma dětma, kteří jsou ve školním věku, anebo potom s teenagerama, kde máme další takový projekt. A to se vlastně týká nejenom Prahy, ale i Brna. A co se týká toho Andělského stromu, tak tam bychom asi praktickou pomoc potřebovali nejvíce v Brně, ale spousta těch věcí jde dělat také vlastně na dálku. To znamená, pokud má člověk doma počítač, tak se může zapojit i tak.
0: Pojďme to teď trochu otočit. Co může dobrovolnictví dát samotnému dobrovolníkovi? Co podle vaší zkušenosti lidé v této službě často objeví nebo se třeba naučí?
2: Tak já bych řekla, že první věc je, že vlastně pomoc je vždycky taková obousměrná. Takže vlastně i křesťanská služba je taková obousměrná, že když sloužíme a pomáháme, tak to vždycky slouží a pomáhá nějakým způsobem i nám. Jsme tím obohacováni, že to není tak, že jenom dáváme svůj čas a někomu pomáháme, ale nějakým způsobem to pomáhá a proměňuje i nás. A kromě toho myslím, že je, nebo co i naši dobrovolníci vlastně říkají, je tak krom toho, že se naučí třeba nějaké praktické dovednosti, tak říkají, že je pro ně zajímavé vidět právě tu proměnu anebo pomoc těm lidem v nouzi a třeba jejich proměnu, nebo to, že ta konkrétní moje pomoc, ten můj nasazený, obětovaný volný čas vlastně pomáhá opravdu jakoby prakticky někomu a vidím to.
0: Pokud by někdo z posluchačů měl zájem stát se dobrovolníkem, co pro to má konkrétně udělat? Kde se má přihlásit?
2: Tak my budeme moc vděční, pokud by se někdo chtěl stát naším dobrovolníkem a přihlásit se k nám. A i kdyby někdo měl třeba jenom otázky ohledně toho, nebyl si jistý, tak se na nás taky může obrátit. A nejlépe to bude asi, když nám napíše e-mail na adresu info@mvs.cz. MVS jako Mezinárodní vězeňské společenství, takže info@mvs.cz.
0: A úplně na samý závěr, Žaneto, co je teď před vámi? Je něco konkrétního, za co se třeba můžeme modlit, nebo na co se těšíte?
2: Tak my budeme vděční určitě za modlitební podporu, protože to je taky velká jako součást té naší služby a na ní ta naše služba stojí. Takže budeme vděční, pokud se za nás budou posluchači modlit. Teďka vlastně v září startují nově nebo znovu po prázdninách všechny ty dětské projekty, tak budeme vděční za to, aby se posluchači modlili za to, aby to zase všecko dobře nastartovalo a sloužilo dětem. Zároveň teďka, jak už jsem říkala, tak už se začíná rozbíhat ten andělský strom, vánoční projekt. Sice ta gro té práce bývá ten říjen, listopad, prosinec, ale už teď se komunikuje s věznicemi, už teď se to celé připravuje. A tak za to budeme taky vděční. Ale zároveň běží všechna naše ostatní práce, jako je návštěva nebo skupinové návštěvy ve věznicích, a mentoring propuštěných, pečujících osob a vlastně řekla bych, že ty modlitby potřebuje neustále, protože není to jenom, nebo nevnímáme to jenom jako v nějakou praktickou pomoc, ale vnímáme to i vlastně takové duchovní pomáhání a přinášíme vlastně lidem nejenom praktickou pomoc, ale i křesťanskou lásku v praxi, kdy se snažíme ukazovat na Pána Boha, na to, jaký je. A samozřejmě prostě modlitba je naprosto klíčová, takže budeme vděční, když na nás posluchači budou myslet.
0: Žaneta Dvořáčková, zástupkyně ředitelky Mezinárodního vězeňského společenství, byla dnešním hostem v ranním telefonátu. Žaneto, moc vám děkujeme za to, že jste si udělala čas a moc vám přejeme, ať najdete ty správné lidi.
2: Jo, já také moc děkuju a doufám a věřím, že se nám někdo ozve.
0: Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Je 8 hodin ráno, píše se 16. září a vy ladíte Rádio 7. Dnešním ranním vysíláním vás provází Andrea Audová. Před námi je další hodina společného času a hned na jejím začátku otevřeme Bibli. V pořadu Bible Guide nahlédneme do poslední kapitoly knihy proroka Daniela a zastavíme se u slov o moudrých, kteří budou zářit jasem oblohy. O 8:30 potom přijde na řadu pořad Klika s otázkou, která rozhodně není jednoduchá. Mají být křesťané pacifisty? Petr Hůš se na ní podívá i v kontextu války na Ukrajině. Jsme rádi, že do nového dne vstupujete spolu s Rádiem 7. Krásný poslech a krásné ráno.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Daniel, 12. kapitola. Kniha končí poslední Danielovou předpovědí. V tom čase povstane Michael, veliký kníže a tvého lidu ochránce. Čas soužení tehdy nastane, jaké dosud nebylo od chvíle, kdy se stali národem. V tom čase bude tvůj lid zachráněn, každý, kdo je zapsán v knize. Také Ježíš mluvil o velkém trápení, které přijde na Izrael. Až uvidíte na svatém místě stát otřesnou ohavnost, o níž mluvil prorok Daniel, tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor. Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude. O knize, kam Bůh zapisuje jména svých vyvolených, pak čteme na několika místech Bible. Mluvil o ní Mojžíš s Bohem. Kéž bys jim ten hřích nyní odpustil, a pokud ne, vymaš mě prosím z knihy, kterou píšeš. Hospodin Mojžíšovi odpověděl, ze své knihy vymažu toho, kdo proti mě zhřešil. Z knihy života, ať jsou vymazáni, bezbožníci, mezi spravedlivé, ať nejsou počteni. Je to kniha jmén těch, kteří se rozhodli a vybrali si život s Bohem. Tak o této knize čteme v knize Malachiáš. Byla před ním, tedy Bohem, sepsána pamětní kniha o těch, kdo ctili Hospodina a jeho jméno měli na mysli. Tato kniha je album života a mít tam své jméno je nejvyšším štěstím, jak řekl Ježíš. Neradujte se z toho, že se vám poddávají duchové. Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Ten, kdo je v této knize zapsán, unikne druhé věčné smrti. O tom čteme. A byla otevřena ještě jiná kniha, totiž kniha života. A kdokoliv nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera. A otevře se mu nový boží život, vstoupí do nového světa. O tom čteme. Rozhodně do něj nevejde nic znečišťujícího, ani působícího ohavnost a lež, ale jen ti, kteří jsou zapsáni v Beránkově knize života. Danielovo poslední proroctví pokračuje. Tehdy se probudí mnozí, kdo v prachu země spí. Jedni k věčnému životu, jiní k hanbě, pro věčnou výstrahu. Moudří budou zářit jasem oblohy. Ti, kteří mnohé k spravedlnosti přivádí, budou jak hvězdy navždy na věky. Tohle musí být předpověď vzkříšení z mrtvých. Také Ježíš ho podobnými slovy předpovídal. Nedivte se tomu, přichází totiž chvíle, kdy všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou. Ti, kdo konali dobro, budou vzkříšení k životu, ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšení k soudu. V Danielovi čteme, že moudří budou zářit jasem oblohy. Podobně to řekl Ježíš. Spravedlivý tehdy zazáří v království svého otce jako slunce. Anděl pak Daniela ujistil o tom, že vidění se týká posledního času. V knize Daniel najdeme poznámku, že se jedná o předpověď posledních časů celkem na 10 místech. Danielovo proroctví je nazváno Poselství pro poslední dny. Pro dalekou budoucnost, čas konce, pro vzdálené dny, pro konec hrozného hněvu, pro stanovený čas konce. Když se Daniel zeptal na to, jak dlouho bude to soužení trvat, tak odpovědí bylo 3x opakování doby cirka 3,5 roku. Tento údaj nacházíme také v knize Zjevení. 3,5 roku také trvala Ježíšova služba, když byl na zemi. Číslo 7 pak v Bibli symbolizuje dokončení Božího plánu, nové stvoření, věčnost. Ježíšova služba, která skončila jeho odchodem a soužení, které končí jeho příchodem, je dohromady 7 let. Kruh se uzavírá, plán je naplněn, přichází věčnost. Pokud nežijeme v době, kdy se předpovědi plní, detaily pro nás nejsou důležité. Nebuďme smutní, že nerozumíme všem detailům z popisu událostí konce věku. Důležité je, abychom rozuměli tomu, co Bůh ukázal nám. Naše místo je v Božím plánu církve Ježíše Krista. Jsme částí Kristova těla a máme být součástí jeho služby na zemi. To je pro nás důležité. A co je naším úkolem? No přece. Jděte, získávejte učedníky ze všech národů. Křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A pokud tak žijeme, pak poslední věta z knihy Daniel je i pro nás. Ty však vytrvej až do konce, potom odpočineš, ale v poslední den vstaneš, abys přijal odplatu.
0: Poznávat Bibli a její poselství můžete v pořadu Bible Guide zase zítra v 8 a také v 18 hodin. Pořad připravil Jiří Zdráhal, pastor církve ICF v Brně. Předchozí díly najdete na webu Rádia 7 v sekci Audio Archiv anebo také na všech podcastových platformách. No a zítra už otevřeme proroka Ozeáše.
3: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7 podcast.radio7.cz.

Sima Magušinová dospívala svou píseň Z dvoch dlaní na Rádiu 7 ve 8:45. Dnes je 16. září a svátek dnes slaví Ludmila, anebo také Lidmila, ale i Lola nebo Kornélie. No a právě jméno Ludmila jste na Rádiu 7 slýchali docela dlouho a docela dlouhá léta, protože naše bývalá redaktorka a moderátorka Ludmila Matušková strávila za mikrofonem mnoho krásných let a její odchod na misi do Afriky pro nás rozhodně nebyl jednoduchý. Ale to větší radost máme z toho, že můžeme její další cestu alespoň zpovzdálí sledovat. No a tak dnes posíláme Ludmile, ale i všem Kornéliím, Lolám a Lidmilám velký pozdrav a přání všeho dobrého. Krásné dopoledne. Posílám píseň Přístav od kapely Třetí deň, protože vím, že tahle píseň by určitě potěšila.

Tak tato píseň kapely Třetí deň byla věnována všem oslavenkyním, všem nositelkám jména Ludmila. No a zejména teda té naší Ludmile Matuškové, která je v daleké Keni. Lida je sice daleko, ale naše přátelství přetrvává a je pro mě skutečným darem, tak jako přátelé bývají. Teď Michael W. Smith a píseň I Will Be Your Friend, budu tvým přítelem, zpívá se v ní, a budu tvým přítelem, dokud budu žít, za pohody i ve větru a dešti, jsem si jist, že jsi stále se mnou.

je vlastně neseme. No, před námi je potom pořad Klika a další část série Stále hledám. Petr Hůšť tu třetí část nazval Pacifista jako Ježíš. Teď ale ještě píseň Ivety Janecké Kuželové Každý tebe hledá.

Hezký dobrý den, vítejte v pořadu Kliká, místo, kde uchopíme a otevřeme. Cestuju na středisko pro veterány s kolegou Sergejem. On se tak nejmenuje, ale pojďme mu tak dnes kvůli diskretnosti i bezpečí říkat. Sergej mi povídá, že příští týden má jet do Kramatorska, do místa, kde už pátým rokem zuří válka. Tady bojuje a umírá spoustu mužů, aby chránili svoji zemi, své matky, manželky a dcery. Sergej říkal, že poveze speciální balíčky potravin, které připravuje na své náklady jejich církev. Z toho, co jsem pochopil, tak oni předpřipraví jídlo, zalisují je do nějaké folie, v tomto uvaří a to potom vydrží až 6 měsíců. Na frontě jsou kluci, kteří jsou na nulce, kde se bojuje a jsou tam často dlouho bez rotace. Kolabují vyčerpáním i hladem. Velké drony jim přepraví tyto balíčky s jídlem, shodí to na zem a tím, že je to v plastu, tak se to vlastně neponičí. Musím říct, že to jsem dříve na Ukrajině moc neviděl, že církev pomáhá ve válce. Stará se o své obránce, kteří nasazují svůj život. Já jsem tím úplně dotčen. Sergej říkal, že do Kramatorska jede na 10 dní a bere sebou další dva chlapy. Jak on říká, barbra a masážníka, holiče a maséra. Jedou tam do toho pekla války chlapům sloužit. Jeden masíruje, druhý holí, včetně použití nějaké dražší vonavé kosmetiky a Sergej přitom všem těm chlapům naslouchá. Oni běžně nemluví, ale v momentě, kdy jim někdo slouží, dá jim určitou péči a je jim k dispozici, tak oni to ze sebe chrlí. A ten důvod je, že alespoň na chvíli se ti muži necítí jako zvířata, ale jako lidé. Mám k Sergejovi, k jeho kolegům i k jejich službě velký respekt. Jakub 4, 7 verš. Podříďte se tedy Bohu, vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Tento biblický text miluju a vždycky mě inspiroval. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Udělejte krok k Pánu Bohu a on ho udělá k vám. Nezůstaňte ve své víře a ve vztahu k Bohu zaseklí na jednom místě. Super text, výjimečný princip, který má pro mě hloubku. Ale až válka na Ukrajině a její dlouhé trvání mě naučilo rozumět také té první části. Vzepřete se zlému a uteče od vás. Netolerujte zlo, nezavírejte před ním oči, nebuďte vůči zlu pasivní. I to může být a je součástí víry a vztahu s Bohem. Vítejte v pořadu Kliká dnes na možná odvážné a provokativní téma Pacifista jako Ježíš. Matouš, 5. kapitola, 44. verš. Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Lukáš, 6. kapitola, 29. verš. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou. A třetí poslední verš z téhle série, Matouš, 26, 52. Ježíš mu řekl, všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou. Jako křesťané jsme převážně pacifisti. Odmítáme válku a násilí jako prostředek pro řešení konfliktu. Spíše nebo absolutně upřednostňujeme pro řešení konfliktu vyjednávání, kompromis, odpor bez násilí nebo diplomacii. Vycházíme tak z učení Ježíše, který byl proti násilí. Ježíš nás učí, dobře čiň těm, kteří tě pronásledují. Pokud tě někdo udeří do tváře, nastav druhou. Nepoužívej meč. Věříme, že násilí plodí násilí a odpuštění může plodit odpuštění. Ježíš potí krev, když má zemřít, ale svou smrt neodvrací silou, i když by nejspíše, jako u pokušení na poušti, mohl požádat armádu andělů, aby ho zachránili. Já scházím na recepci hotelu, protože zde končil právě pobyt pro veterány. Kluci, kteří mají nějaké vážné zranění z této války. Někteří mají místo končetin protézy.
mají šrámy na duši, noční děsy, často nejsou schopni normálního života s rodinou. Já spolupracuju s ukrajinskými murachy, kteří těmto veteránům pomáhají se postavit na nohy, jak fyzicky, tak i duševně. Je tedy jeden kluk, který nedávno zalehl granát, aby to nezabilo všechny ostatní. On přežil, ale měl v těle 200 střepin. Spoustu se podařilo vyoperovat, ale 60 zůstalo a z toho 6 v srdci. Zdá se mi to skoro jako nemožné, jako neslučitelné se životem. A uvidíme, co to bude dělat, jak vlastně dlouho ještě bude moc žít. Na tomto rehabilitačním pobytu pro veterány jsem potkal také zajímavého týpka. Starší chlapík, křesťan, kaplan, dříve také veterán, což je geniální kombinace. On těm trpícím chlapům rozumí. Rozumí možná jako nikdo jiný. Kromě toho, že kaplan je také motorkář a vede jeden motorkářský klub. Od tohoto kaplana jsem se dozvěděl, že spoustu církví dnes na Ukrajině, když se nějaký muž rozhodne dobrovolně jít do války a bránit svou zemi, bránit jejich matky, ženy a dcery, tak jeho církev mu odebere možnost přistupovat k večeři páně. Pro mě to zvláštní. Ale je pravda, že spoustu církví toto pravidlo také přehodnocuje. Já bych toto téma asi ani neotvíral, ale jak jsem vám říkal už v minulém díle Kliky, byl jsem nedávno na Charis, katolické charismatické konferenci, a tam bylo výborné téma chránit své srdce. Jak chránit své srdce, jak ho chránit i před zlem. Jak se nechat Bohem proměňovat a zároveň nebýt ke zlu slepý. O tom se tam ale nemluvilo. Problém je v tom, že já jsem dostal po téma žehnejte a neproklínejte. Vlastně ať popovídám něco o božím jednání během naší humanitární služby, během války na Ukrajině. Římanům 12:14. Dobrořečte těm, kteří vás pronásledují, dobrořečte a nezlořečte. Někdo může říct, no vidíš Petře, tady to máš, žehnej těm, kdo tě pronásledují. Také jsem to dříve takto vnímal, ale neviděl jsem tam ten princip, nenechejte se ovládnout zlem, odplatou, nenávistí, krutostí a kolektivní vinou. Pomohl mi to objevit až italský dominikán, kněz, teolog a filozof a jeden z nejvýznamnějších myslitelů středověku, Tomáš Akvinský. Tedy pomohly mi to objevit jeho myšlenky o spravedlivé válce. Válka může být spravedlivá z jeho pohledu, pokud obsahuje tyhle tři body. Legitimní autorita. Válku nemá vést soukromý jedinec, což může být ta pomsta, ale autorita odpovědná za společné dobro. Například třeba stát. Druhé kritérium pro spravedlivou válku podle Tomáše Akvinského je spravedlivá příčina. Zejména obrana proti vážnému bezpráví. Například obrana nevinných. A ten třetí důvod je správný úmysl. Válka nesmí být vedena z nenávisti, pomsty, touhy po moci či krutosti, ale za účelem dobra, zejména obnovení spravedlivého míru. No, tohle jsem neznal, takhle jsem nad tím nikdy nepřemýšlel. No a i apoštol Pavel to dal v tom listu Římanům, jako vysvětluje, co znamená žehnat těm, kteří nás pronásledují. Římanům 12, 17 až 18. Nikomu neodplácejte zlým zlé, vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Nemějte motivaci odplaty. Pokud je to možné, žijte se všemi v pokoji. Apoštol Pavel možná neříká, když tě někdo napadne, nech si všechno líbit, jenom utíkej, ať zlo zvítězí. Omlouvám se, trošku to přeháním. Ale i on připouští použití síly pro obranu a ochranu nevinných a zranitelných. Použití síly, která není vedena odplatou a nenávistí. Logika pomsty je oni zabili, my zabijeme. Logika obrany je zastavíme útok, abychom ochránili civilisty. Logika kolektivní viny je jejich národ je zlý, proto každý z nich je náš nepřítel. A logika lásky vůči nepříteli je
tenhle člověk je můj nepřítel, ale zároveň je člověkem stvořeným Bohem. Vlastně nemusím volit mezi milovat nepřítele nebo chránit nevinné, ale jako křesťan můžu být povolaný k obojímu. Sergej mi říká, Petře, je to složitý a těžký čas. Já i manželka jsme nemocní a už 4 měsíce každé ráno, když vstaneme, já sypu léky i ona sype léky. No, bojím se mu to říct, ale je to tak, že už 4 měsíce je jejich syn ve válce. Každé ráno čekají SMSku, že jim napíše, jestli je naživu. Když v noci něco pípne, tak běží k telefonu, aby zjistili, jestli jim nepíše. Není to vůbec snadné, jako chránit svoji zemi. A mám pocit, že oni ten boj nebojují jenom za sebe. Mám na sebe otázku a možná, pokud chcete, můžete ji vztáhnout i na sebe. Miluju a dokážu i chránit, anebo také opačně, dokážu chránit i miluju. A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůš vás zdraví od mikrofonu z Rádia 7 z pořadu Klika a slibuju, že příští díl bude trošku odlehčenější. Tak třeba za týden. Mějte se pěkně.

Pořad Klika, jehož protagonistou je náš stálý dlouholetý spolupracovník Petr Hůšť, skončil na Rádiu 7 chvíli po 8:45. Reprízu tohoto pořadu vysíláme vždy v pátek v 19:45. No a za týden nás čeká už poslední téma ze série Stále hledám a Petr Hůšť ho nazval Tunelové vidění.

rozhodnutí dát se Bohu k dispozici vyspívala ve své písni Miriam Chovancová. No a před 9. hodinou zazní ještě pozvání do chval Jiřiny Džiny Čunkové.

0: Krátce po 9. hodině středa 16. září a vy posloucháte ranní vysílání Rádia 7. U mikrofonu s vámi stále je a i v této hodině bude Andrea Audová. Před námi je kalendárium a o 9:30 nás čeká další lekce anglické konverzace Life Plus. Tentokrát se spolu s lektorkou Elzou zastavíme u tématu duševního zdraví a vedle zajímavého povídání si samozřejmě procvičíme i angličtinu. No a po 10. hodině přijde na řadu klíčové slovo. Kateřina Hodecová bude s misionářkou Ivanou Novákovou mluvit o tom, jak v množství hlasů a zvuků kolem nás zaslechnout a neminout Boží hlas. No pokud s námi zůstanete, přejeme vám, ať se vám hezky poslouchá.
1: Na úbočí kopce, ve stínu lípy, vzpíná se k nebi dřevěný kříž. Po dlouhá léta, znamení víry, co člověka zvedá, tam někam výš. Padaly vlády, měnily jména, výročí svátky, sochy i vkus. Někdo se bál, tak mlčel jak pěna, a jiný zpíval svý vězeňský blues.

16. září roku 1980 zemřel švýcarský psycholog Jean Piaget, jedna z nejvýznamnějších osobností vývojové psychologie. Piaget zásadně změnil pohled na dětské myšlení. Zdůrazňoval, že dítě není jen malý dospělý, ale že v různých obdobích života přemýšlí odlišným způsobem. Poznání podle něj nevzniká jen tím, že dítě přijímá hotové informace, ale hlavně tím, že samo zkoumá, objevuje, porovnává a postupně si skládá vlastní obraz světa. Myšlenky, které jsou pro dnešní rodiče i psychologi zcela samozřejmé, byly v polovině 20. století, kdy tento vývojový psycholog, slavný vývojový psycholog, působil naprosto převratné. Tak to byla taková malá ochutnávka z dnešního kalendária, více po písničce. Tak zůstaňte s námi.

0: kalendárium.
1: Tak pojďme teď nahlédnout do slíbeného kalendária s datem 16. září, ale já jsem vidím, že jsem si otevřela úplně špatné kalendárium, tak si dáme písničku a já to hned rychle napravím.

0: kalendárium.
1: Taky takové situace se za mikrofonem stanou. Vytáhnete kalendárium a když dozní znělka, si všimnete, že není k 16. září, ale k 16. říjnu. Teď už je ale všechno v pořádku a máme tady kalendárium s datem 16. září. V roce 1817 Václav Hanka objevil rukopis Králové dvorský, údajně pocházející ze středověku. Později bylo vědecky prokázáno, že šlo spolu s rukopisem zelenohorským o podvrhy, které vznikly v době národního obrození. Jejich autoři Václav Hanka a Josef Linda chtěli podpořit národní uvědomění, starobylost a svébytnost českého jazyka. V roce 1966 se v českém éteru poprvé objevila zpráva o Járovi Cimrmanovi. Tehdy šlo jen o řidiče parního válce, který v nafukovací hale fiktivní rozhlasové nealkoholické vinárny u Pavouka vystavoval svá umělecká díla. Dnes tomu tedy uplyne 60 let. 16. září roku 1905 se narodil Vladimír Holan, český básník a překladatel. Prohlášení, co je bez chvění, není pevné, je navždy spojeno s básníkem, jehož tvorba je pro mnohé z nás zahalena tajemstvím. I kdyby se vám do rukou nechtělo vzít jeho sbírku Noc s Hamletem nebo Noc s Ofélií, poslechněte si některé jeho zhudebněné verše v tvorbě Hradišťanu nebo skupiny Nebent. září roku 1910 se narodil Timoteus Vodička, český filozof, spisovatel a redaktor. Mnohem výrazněji než jeho vlastní dílo jsou dodnes připomínány Vodičkovi překlady především anglických děl. Připomeňme alespoň Gilberta Chestertona. Vydával dílo Jakuba Demla, sestavil bibliografii Josefa Floriana a přispíval do mnoha časopisů. Americký bluesový zpěvák a skladatel B.B. King se narodil 16. září roku 1925. B.B. King je považován za jednoho z nejlepších a nejuznávanějších bluesových umělců všech dob. V 50. letech se B.B. King stal jedním z nejvýznamnějších muzikantů v oblasti hudebního stylu rhythm and blues. Osobnost Davea Pettyho jsme už v dnešním rozhlasovém vysílání zmínili, ale opakování je matka moudrosti. A touto osobností uzavřeme dnešní kalendárium. Dave Craig Petty se narodil 16. září roku 1961, tedy dnes slaví 65 let. Je to americký evangelikální misionář a pastor. V roce 1993 založil organizaci Josiah Venture, se kterou v témže roce začal působit v České republice. V roce 1997 byl spoluzakladatelem Křesťanské akademie mladých. Organizace, která na učednickém principu vychovává mladé křesťany. Činnost ve vedení KAM ukončil v roce 2007, kdy se začal plně věnovat službě v organizaci Josiah Venture jako její prezident. Tolik tedy dnešní kalendárium už správně s datem 16. září.

Duševní zdraví je důležitým tématem pro každého z nás. Společně s lektorkou Elzou je už za chvíli prozkoumáme v další lekci anglické konverzace Life Plus. Teď ale ještě kapela Only His s písní Nám někdy se zdá.

Pořad Life Plus završil naši nabídku pořadu pro ranní vysílání a uzavírá se i můj čas u mikrofonu. Dave Petty ve své knize Bůh Otec připomíná, že naši představu o Bohu často ovlivňuje zkušenost s vlastním otcem. A někdy je proto potřeba znovu objevovat, jaký Bůh skutečně je. A to ne podle našich zranění nebo očekávání, ale podle toho, jak se nám dává sám poznat. Tak možná i to dnešní dopoledne může být malou příležitostí znovu naslouchat tomu, co nám chce říct. No a právě o naslouchání nebo u naslouchání ještě zůstaneme, protože po 10. hodině bude v klíčovém slově Kateřina Hodecová mluvit s misionářkou Ivanou Novákovou o tom, jak v množství hlasů kolem nás zaslechnout a neminout Boží hlas. Já se s vámi pro dnešní ráno loučím. Děkuji, že jste byli s Rádiem 7 a přeju vám pokojný a dobrý den. Od mikrofonu se loučí Andrea Audová.

0: učit vlastně vnímat ty symboly, kterýma Pán Bůh nám mluví. A vím, že některý lidi třeba nedostávají takovýhle obrazy, jako to je pro mě nejpřirozenější, já jsem prostě vizuální člověk, takže většinou dostávám takovýhle obrazy. Některý lidi třeba vidějí Jeremiáš 8:19 a mají v srdci prostě, že Jeremiáš 8:19. Tak se podívají do Bible a tam je něco, co přesně je k té situaci. Nebo některý lidi, to jsem často viděla, že muži to tak mají, že vidějí nějaký součástky v autě, jo, a prostě přesně jim dojde, že no, tak prostě tady tohle se musí propojit a doplnit ten volej, aha, tak Pán Bůh říká, že něco, jo. Takže vlastně často k nám Pán Bůh mluví věcma, které jsou nám blízký, kterým rozumíme a mluví v symbolech, ale někdy člověk jako opravdu cítí, třeba, že něco má udělat. Zazdám možná příklad. Pamatuju si, že jedno pro mě takový, no nevím, to možná nebyl ani jako myšlenka, to byl spíš jako pocit, že jsem, to bylo jedna z těch prvních historek, kdy jsem jako slyšela Boží hlas, tak to jsme byli s kamarádkou prostě na cestě a byli jsme v Americe a jezdili jsme po národních parcích a pamatuju si, že jsme projížděli parkem Yellowstone v 10 hodin v noci a prostě naprosto prázdná silnice. A oni tam mají v těch národních parcích, tam mají omezenou rychlost, asi že tam je 50 nebo jako to je 35 mil, takže je to o malinko víc než 50. A já jsem jela a my jsme prostě, když je prázdná silnice, v noci nikdo nikde nejezdí, jak jsme samozřejmě jezdili rychle. A já jsem najednou si všimla, že za náma jede nějaký auto. A v srdci jsem najednou měla jeď tím rychlostním limitem, jeď prostě těch 35 milí. A furt. A teď to auto furt za mnou bylo a jelo stejným jako stejnou rychlostí a já jsem furt měla pocit, že nemám zrychlit. Furt jsem chtěla zrychlit. I ta kamarádka mi říká, co blbneš, proč jako nepřidáš? A já říkám, já ti nevím, já mám pocit, jestli to nejsou policajti, že možná prostě musím držet. Prostě nějak vnímám, že mám jet. No tak jsem takhle jela a pak už teda nás to v obě přestalo bavit. Tak já jsem si říkala, tak já trošku přejedu jako dělící čáru. Uvidíme, jestli něco s tím udělají. Takže jsem malinko jako tam jako zakličkovala velmi jemně. A hned prostě sirény a policajti a zastavili nás a říkají, no my jsme si všimli, že jste trošku přejela jako tu dělící čáru, tak jenom se chceme ujistit, jestli je všechno v pořádku, jestli nespíte. A já říkám, ne, všechno je v pořádku. A oni, tak jo, tak nashledanou. A odjeli rychlým jako tím. A já jsem si říkala, wow, to byl asi Bůh, protože to opravdu jako trvalo, jo, a nebo stejně se mi stalo, že jsme byli potom taky v jednom tom parku a tam jsme se dočetli, že velmi často je možný tam vidět losa. A to je prostě obrovský zvíře a oni třeba i jako varujou, nechoďte k ním moc blízko a vlastně, že úplně nejhroznější je dostat se mezi losí matku a dítě, její prostě losátko, nebo jak se to říká. A my jsme prostě byli na výletě a vždycky jsme se modlili, aby nám Pán Bůh ukázal nějaký zvíře. Takže opravdu v jednom národním parku jsme viděli medvěda, pak zase horskou kozu. A teď už byl poslední park, kde bylo možné vidět toho losa. Tak jsme se fakt modlili, Pane Bože, ukaž nám losa. A šli jsme na výlet a když jsme se z toho výletu vraceli, tak já jsem šla první a najednou vidím, jak přes cestu tam jde prostě malej los. A teď jsem byla nadšená, říká se, musím se dostat blíž, abych ho vyfotila, aby to byla hezká fotka. A zase, úplně jsem měla najednou, prostě už jsem se rozběhla, že ho vyfotím, a najednou jsem měla v srdci stůj. A opravdu pevný prostě stůj. Tak jsem se zastavila, zase kamarádka říká, proč nejdeš blíž, vyfotíme ho. A já se říká, já mám pocit, že máme stát. A fakt jsme stáli jako relativně dlouho, na mě to bylo hrozně dlouho, několik minut. A najednou prostě vylezla losice z toho křoví a vlastně na tu cestu a šla za tím losátkem. A to jsem zase viděla, wow, to byl Bůh. Prostě to jako přirozeně, já bych naprosto se tam dostala mezi ně. A tak. Takže to bylo takový hezký, že člověk viděl, že jako Pán Bůh je s tebou a že opravdu jakoby se stará a že já to můžu to jeho vedení nějak slyšet.
1: A máš tu fotku?
0: Mám, je to takovej flek právě jako v dálce, ale jde to poznat, že to je los.
1: Tolik tedy na úvod dnešního rozhovoru s Ivou Novákovou o tom, jak slyšet Boží hlas.

0: Slyšet Boha. To je téma dnešního pořadu, ve kterém si s Ivou Novákovou povídám, jak ten boží hlas neminout, jak ho rozpoznat, jak také možná naplnit to, co nám ten boží hlas říká. Ivo, ty když jsi tady v předchozím vstupu jmenovala všechny ty možné způsoby, jak k nám Pán Bůh mluví, tak ono je to v podstatě lapidárně zhrnutelné, takže jakýmkoliv způsobem, který je jenom myslitelný, si nás Pán Bůh osloví. Ale o to víc vystupuje ta otázka, jak rozpoznat, že to je víc než intuice, že to je skutečně to, co nám Pán Bůh chce říct. Někdy rozumím tomu, že když jsme v nebezpečí jako ty s tím losem, tak možná to byla intuice, možná to byl boží hlas, v každém případě zafungovalo to a bylo to dobře. Ale pak jsou nějaké věci, které pro život potřebujeme vědět, jakoby konkrétně, ať už jsou to teda lidské nebo duchovní věci, a tam skutečně potřebujeme vědět, čem mluví Bůh. Jak to zjistit?
1: Poslušnosti. Prostě já si myslím, že tohle zjistíš jenom zkušeností, a pokud má člověk nějaký impuls, který vlastně přišel od nikud, není to, že moje myšlenky, že jsem já teď něco vymyslela, tak si myslím, že je dobře se zastavit a říct si, tak co to je? Je to moje nějaká myšlenka, nebo přemýšlela jsem o něčem takovým? Je to v souladu s božím charakterem? Já si myslím, že to je největší test. Prostě podívat se na to, řekl by něco takovýho Bůh? Pokud ano, tak já jsem od někoho slyšela, že vlastně všechny věci v životě s Bohem se dělají vírou. To znamená, že nikdy nebudeš mít naprostou jistotu, že mluví Bůh. Kromě toho, když teda to uslyšíš jako slyšitelně, nebo mně se jednou stalo, takhle mě Pán Bůh povolal do misie právě do té střední Asie, že někdo vyprávěl o překladu Bible a prostě říkal, jestli jste tady někdo lingvisticky nadaný, tak byste měli vážně uvažovat o Bibli. A já doteďka ti řeknu, odkud to přišlo. Nebyl to hlas, ale slyšela jsem to pravým uchem, jako neslyšeli to někdo jiný, ale já jsem slyšela, že Pán Bůh říká, to seš ty. A to bylo tak jednoznačný, že jsem prostě věděla, teď mluví Bůh, a vůbec jako jsem ani neuvažovala. Ale v mnoha jiných případech to bylo, že člověk má jakoby dojem. A není si jistý a tak, ale vlastně zjistila jsem, že to se právě nejlíp rozpozná poslušností. Pokud to není, že slyšíš hlas, jako skoč z okna, anebo prostě dej všechny svoje peníze, jo, prostě něco, co by vedlo k nebezpečí. No ne nutně absurdní, ale co by vedlo třeba k nebezpečí nějakýmu. A zase, to je ten boží charakter. Prostě řekl by něco takovýho Bůh? No nevím. Tak to radši neudělám. Ale pokud si řeknu, řekl by něco takovýho Bůh, tak to zkusím. A v nejhorším uděláš chybu, v nejhorším, já nevím, prostě se zdržíš, nebo jo, něco takovýho. A myslím si, že postupně tou zkušeností už člověk nějak cítí ten pocit, který má při tom, když Bůh mluví, a už si víc troufne. Ale vždycky nakonec, mý zkušenosti to tak je, že vždycky nakonec já musím udělat ten poslední krok, kdy si řeknu, tak to zkusím. Jakože nikdy to nevím najisto.
0: Zároveň jsou situace, které se dají biblicky odůvodnit,

0: si to nechat delší čas na to, nechat to chvilinku jako ve mně zrát a já si prosím o potvrzení. Někde jsem od někoho slyšela, že když je jako hodně velká věc, kterou musím rozhodnout a nějak cítím boží vedení, tak mám si vyprosit 3 potvrzení skrze někoho. A může to být tak, že se přímo zeptám, co si o tom myslíš, ale spíš si myslím, že je lepší prostě čekat, modlit se, Pane Bože, pošli mi někoho, kdo něco řekne, co mě ukáže, že ty to potvrzuješ. Já třeba jsem teďko v té situaci, protože vlastně jsem opustila tu svoji práci v misii a nějak jsem vnímala, že mě Pán Bůh vede do služby lidem s duševním onemocněním a udělala jsem si školu sociální práce a vlastně 3 roky jsem se dálkově trápila ve škole. Prostě člověk nemá čas při práci a někdy nemá energie a někdy nechce. A celou dobu jsem si říkala, Pane Bože, je to od tebe, je to od tebe. A tak jsem vždycky v některých bodech, kdy už jsem byla opravdu nějak jako hodně znejištěná, tak jsem říkala, nějak mi to potvrď, Pane, něco prostě udělej. Pamatuju si po prváku, to bylo strašný, protože tam bylo prostě hrozně moc předmětů, já jsem ještě neměla nějak jako naučený, jak to zvládat. A říkala jsem si, chceš mě tady? Nevymyslela jsem si nějakou hloupost prostě vlastní hlavou. A vezla jsem kamarádku z poslední zkoušky toho ročníku, vezla jsem jí domů do Prahy a nějak jsme se začali povídat a já jsem jako říkala prostě o tom, že se někdy modlím za lidi s duševním onemocněním a že jako Pán Bůh i pro ně má vlastně uzdravení. A ona říká, to je tak zajímavý, já mám teďko dceru v Bohnicích. A víš, jak je to strašný, je 17 a ona už se nedostala snad je nemocnice Motole v Praze pro mládež, která má nějaký duševní onemocnění a ona už se tam nedostala a musí být s dospělejma v Bohnicích a mají terapeutické skupiny, kde je 20 dětí nebo těch lidí najednou a dělají terapie. A já jsem na to zůstala koukat. Ona říká, prostě nemocnice jsou naprosto přeplněný, je hrozně veliká potřeba. A tohle mi řekla ve chvíli, kdy já jsem prosila Boha o potvrzení. A já jsem věděla, dobře, tak jsem na správné cestě, zkusím prostě to dokončit a uvidíme, co bude dál. Takže takové věci, prostě potvrdit si to.
1: Ivo, a není možné brát žádost o potvrzení jako výraz nedůvěry? Víš, přece máme Ducha Svatého, v něm žijeme, pohybujeme se, jsme, věříme, že z Ducha Svatého tedy vnímáme i nějaké ty boží pokyny a věci. Nemůže to být vlastně zpochybňující věc?
0: Může. Může. A víš, to je na tom hezký, že prostě žijeme s velkorysým Bohem. Prostě, když on ví, že já se bojím a že jsem strašpitel a že jako třeba i se mi do toho nechce, tak on mi dá to, co potřebuju. Prostě pokud vidí, to je někde v Novém zákoně, ale teď ti neřeknu odkaz, ale vlastně je psáno, že Bůh zjevuje svoji vůli těm, kdo se upřímně na ní ptají, kdo ji poslechnou. A já si myslím, že tam je ten rozdíl, že podívej na Gideona. Gideon byl prostě podle mě strašpitel. Na druhou stranu Pán Bůh po něm chtěl naprosto šílenou věc. On bez jakýkoliv zkušenosti, prostě s vedením bojů, že jo, oni byli hrozně utlačený. To je příběh ze Starého zákona, z doby soudců, kdy ten Gideon byl snad synem, já nevím, náčelníka vesnice, nebo jak to říct. A Pán Bůh k němu promluvil. V té době vlastně Midiánci utlačovali ten izraelský národ a vždycky, když lidi měli úrodu, tak ty Midiánci sousední národ přišli, protože byli silnější, měli zbraně, tak přišli, sebrali vlastně všechnu tu úrodu a vlastně ty Izraeliti z toho byli nesmírně utlačený. A Pán Bůh promluvil k tomu Gedeonovi a řekl mu, ty vysvobodíš můj lid. A Gedeon je mladý kluk a najednou po něm Pán Bůh chce, jako to je, jako kdyby ke mně teďko promluvil a řekl by mi prostě, ty zachráníš tady národ barmánců, který jsou pod obravským jako útlakem. Jo. Já si nedovedu představit, že by se něco takového stalo. A ten Gideon prostě 3x si řekl o potvrzení a ještě dal Pánu Bohu naprosto nehorázný podmínky, jak mu to potvrdit. Mně to přijde, že jako se snažil, aby jako pokud možno se to nenaplnilo, aby to dělat nemusel. A Pán Bůh mu to dal prostě a pokaždý a už se teda rozhodl, že půjde a ještě znova vlastně říkal, já si nejsem jistý. A Pán Bůh mu dal, že přímo tam někde slyšel ty Midiánce, který si říkají, Bůh nás vydává do rukou tady

0: tomu vojsku. Jo, takže to je to hezký, že žijeme na cestě s Bohem, který nás má rád, který chce, aby jsme prospívali v životě, který chce nás chránit, chce nás učit a je schopen, on to vidí, jak to máš v srdci. A mně se stalo, že jsem neposlechla a pak ke mně rok nemluvil. To jo, to taky.
1: No, ne, to vlastně ale logické. Když Pán Bůh k člověku mluví, tak vlastně logickou odpovědí by měla být poslušnost.
0: Mě utěšilo v různých jako rozhodnutích v životě, a některý nebyly lehký, tak mě vždycky utěšilo to, že jsem si řekla, tak já jsem dítě, on je táta a každý táta ví, jak mluvit se svým dítětem a když je potřeba, aby to dítě poslechlo, tak on ví, jak to udělat. Prostě řekne mu, třikrát mu řekne, pak ho chytne za ruku. Jo? A v tom já si tak upokojuju, že to není, že já musím honem, honem, abych slyšela Boží hlas. To je jeho zodpovědnost. A když si nejsem jistá, tak prostě to třeba neudělám.
1: Já jsem ráda, že jsi použila ten příklad s Gedeonem, mimochodem krásný příklad, ale přece jenom myslím, že je ještě dělítko v Novém zákoně, protože starozákonní osobnosti Bible neměly dar Ducha Svatého, což my máme. Mm-hmm. A myslím, že v tom je rozdíl, Duch Svatý nám připomíná Boží slovo. Takže vracím tu otázku a teď v novozákonním slova smyslu, jestli vlastně není výrazem nedůvěry, když si žádáme různá potvrzení.
0: Já si myslím, že prostě znova řeknu, že Pán Bůh zná tvý srdce a ví, kdy je to nedůvěra opravdová, kdy prostě jenom potřebuju ujistit a kdy je to nedůvěra, že ho nechci poslechnout. Tam to, myslím, pro mě je úplný základ. Nemyslím si, že jde říct jednu poučku, jako že třeba už nesmíme dělat to, co udělal Gedeon. Já mám kamarádku, která se rozhodovala o manželství a prostě řekla Pánu Bohu, já si chci dát rouno a když mi to splníš, tak si ho vemu. Samozřejmě s tím klukem chodila, měla ho ráda, jo, to nebylo jako, že by s cizím člověkem, ale dala si stejný rouno jako Gedeon v jiný formě, ale bylo to dost těžká věc. A opravdu se to stalo. A ona s velkou láskou potom si toho muže vzala a věděla, že vlastně je v pořádku, že to je na cestě. Na druhou stranu třeba znám lidi, který... Moje maminka, když se obrátila čerstvě, když prostě navázala osobní vztah s Bohem, tak vždycky otevřela Bibli a tam bylo nějaký slovo, který ona přijala, jako že to k ní Pán Bůh mluví. A já jsem jí vždycky právě říkala, hele, to je nebezpečný, to je vlastně takový losování, čarování, tam se můžeš dozvědět úplně cokoliv a úplně tě to svede, to je vlastně, tam není ten vztah s Bohem. Jenomže prostě tý mamince to vycházelo. Ona to opravdu, pamatuju si, že jednou já jsem se jí svěřovala s nějakým velikým trápením a ona mi říká, tak se podíváme, co o tom říká Pán Bůh. Otevřela Bibli, nazdař Bůh, a tam bylo slovo, které naprosto mluvilo do situace a věděla jsem, že to je od Boha. Na druhou stranu teď už to tak nemá. A myslím si, že vlastně Pán Bůh s ní šel nějakou dobu, kdy ještě vlastně neznala jeho hlas, neuměla to líp, tak on jí tohle to dal. A myslím si, že teďko už ví, že to není tak vždycky a že někdy prostě to není dobře takhle hledat slovo v písmu. Takže
1: se zjemňuje jakoby to rozlišování a vnímání, co je a co není Bůh.
0: Jo, myslím si, že postupem času můžeš začínat tím, prostě já jsem si s kamarádkou losovala, prostě jsme si normálně střihli kámenušky papír, když já jsem nechtěla jít někam, kde jsem si myslela, že bude ten medvěd a ona tam jít chtěla. A tak jsme se prostě pomodlili, já jsem v té době byla čerstvý miminko, vůbec jsem jako tohle neuměla. A tak jsme se pomodlili, střihli jsme si, vyhrála ona, toho medvěda jsme tam viděli, ale nesežral nás, takže jsme měli báječný zážitek. A takže jsme začínali střiháním. To bych si teď v životě nedovolila, protože už znám prostě Boží hlas, už to a jako vím, že Pán Bůh má schopnost mi to říct, nemusím si střihat.
1: Takže jde o jakousi zralost a prohlubování zkušeností.
0: No. A čím častěji poslechneš, tak se buď můžeš dozvědět, že to nebyl Boží hlas a pak se zpětně můžeš vnímat, aha, tam bylo něco, ale pak někdy prostě zjistíš, aha, to byl Boží hlas. A zase se z toho naučíš, aha, a takhle to znělo a takhle jsem to nějak vnímala a už to člověk prostě postupně rozpozná.
2: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: Jak slyšet Boží hlas, jak ho dobře rozpoznat, o tom si dnes povídám s Ivou Novákovou, misionářkou, ale v současné době vlastně ženou, která míří do sociálních služeb, je také velký zlom v životě člověka. Jak jsi v téhleté své životní etapě rozpoznávala, kudy tě Pán Bůh vede? Vedl?
0: No, to jsem zrovna úplně uprostředka toho a opravdu doslova, protože jak jsem vyprávila ten příběh, vlastně Pán Bůh mi potvrdil, že tu školu dělám dobře, takže školu jsem úspěšně dokončila a začala jsem hledat práci v sociálních službách, protože jsem si tak představovala, že prostě půjdu do sociálních služeb a něco se jako naučím a pak případně bych začala hledat lidi, s kterými můžeme spolupracovat a udělat něco vlastně sami prostě pro jakoby z křesťanského úhlu pohledu. Měla jsem takový hezký plán, už jsem se strašně těšila, jak budu mít pravidelnou pracovní dobu, dobrý plat, že se prostě naučím a tak. A zažádala jsem na 12 místech, já už jsem se přihlásila na 12 různých organizací, pro některý jsem si myslela, že jsem přesně ideální jako kandidát a všichni mě odmítli. A to už mi přišlo divný. Říkala jsem, tak ten směr je dobře, proč mě neberou, tak jsem se začala postit a říkám, Pane Bože, jestli je to od ďábla prostě nějaká opozice, tak to proráž. A takhle jsem si to myslela, takže jsem se postila a tu noc jsem měla dvakrát za sebou sen o tom, že chystám svatbu a furt ji chystám, ale najednou jsem si uvědomila, že vlastně nemám ženicha. A teď jsem jako nevěděla, co těm lidem říct, oni už vaří, pečou a jako hrozný, to byl tak strašný pocit. A pak jsem se prostě probudila z toho snu a zjistila jsem, že to byl sen a úplně jsem se jako oddechla. A tak jsem si říkala, tyjo, Pane Bože, co mi říkáš? A říkám si, no tak ženich, to je Pán Ježíš. Že v těch snech Pán Bůh mluví v symbolech, takže to nemůže být tak, že jako budeš se vdávat a nebudeš mít ženicha, jo, to prostě tak není. Takže nějaký symboly Pán Bůh ví, jak já to budu vnímat, takže taky ví, co mi ukázat. A já si říkám, dobře, takže já něco chystám a Pán Ježíš v tom není. Takže v tuhle chvíli jsem na cestě, kdy se modlím, už mě nějaký věci napadly, trošku strašidelný, a prostě modlím se, a říkám, Pane Bože, co mám dělat, co mám dělat. A to ti bylo tak úžasné, já jsem se hrozně začala bát nejdřív, že jsem si říkala, takže jsem svévolná, takže prostě ve skutečnosti jdu za něčím svým. A úplně jsem cítila takový odsouzení, jakože Pane Ježíš se mnou není, že teď to já si to tady dělám a Pane Ježíš se mnou není. A teď mě napadaly různý důvody, proč se mnou není, že jsem nedostatečný služebník, nedostatečně věrný a takový. A pak jsem úplně si tak vzpomněla právě třeba na Samuele, na různý lidi ze Starého zákona, který vlastně nějakým způsobem se setkali s Božím hlasem a pak řekli, Hospodine, tady jsem, mluv, tvůj služebník slyší. A já jsem přesně tohle udělala a říkala jsem, dobře, Pane Ježíši, tak očividně jako jdu špatným směrem a chci jít dobrým, tak tě prosím, ukaž mi, kudy mám jít, co mám dělat a tak mi dej další sen, já tomuhle snu nerozumím, co ještě? Pán Bůh mi dal 3 sny za sebou, jako 3 noci, ten prostřední furt ještě nevím, co znamená, ale ten třetí to úplně jako dorazil, že jsem pochopila, co mi říká a teď teda, když už jsme u toho, tak je to velká věc a já jsem si řekla, dobře, takže chci potvrzení. A přesně jak jsem to říkala na začátku, už jsem od jednoho člověka, to je prostě žena, která je obdařená velmi blízko Bohu a má dar proroctví, takže vlastně i to umí, že když jí řekneš, prosím tě, potřebovala bych, aby ke mně Pán Bůh promluvil a řekneš jí třeba situaci, tak ona prostě poslouchá a někdy Pán Bůh prostě dá nějaký jako kdyby vzkaz pro toho člověka. A já jsem jí řekla, mám situaci, potřebuju potvrzení a nic ti o tom neřeknu. A prosím tě, popros Pána Boha o slovo. A ona se modlila a vlastně dala mi slovo, který zase není úplně jednoznačný, ale přijde mi, že potvrzuje nějaký ten směr, kterým jedu. A mám v plánu tohle udělat ještě s dalšíma lidma. Znova, je to jakoby velká změna, velký nárok, to, co nějak vnímám. A o to díl si na to nechám, než se rozhodnu, jestli tohle mám jako udělat.
1: Ty jsi taky mluvila při rozlišování toho Božího hlasu o jakémsi pokoji, který Pán Bůh dává nebo zažíváme. Tam já mám velkou otázku a vlastně se mi to váže k tomu, co jsi říkala. Člověk někdy v rámci jakési pozitivní emoce usoudí, že to mluví Bůh. Jak rozlišíme mezi pokojem Božím a tou nějakou pozitivní emocí, která nás tak, a teď to trošku nadzvednu, hodí do klídku a neřešíme nějaké podstatné věci?
0: No, já si jako myslím, že je hrozně důležitý, když se Boha na něco ptám, tak vlastně vědět, kde je moje srdce a jestli já strašně toužím jako něco udělat a víceméně jenom chci od Boha, aby mi to jako potvrdil, tak si uvědomovat, že v tu chvíli jsem hodně jako v nebezpečí a brát to hodně s rezervou a právě jakoby buď chtít nějaké potvrzení nebo si ještě promyslet, proč mám ten pokoj. Z čeho to vychází? Je to něco, co vnímám, že Pán Bůh je v tom se mnou, anebo je to něco, z čeho jsem tak nadšená, že prostě to chci udělat? A modlit se. Já myslím, že klasický příklad pro mladou ženu nebo pro svobodnou ženu je, když se do někoho zamiluje a teď prostě ptá se Boha, je to on, mám s ním chodit, nebo třeba někdo ji pozve na rande a ona říká, jako Pane Bože, co si o tom myslíš a tak. A mně se tohle stalo, kdy prostě s nějakým člověkem jsme si byli blízko, byli jsme kamarádi a začalo to přerůstat do nějaký jako vztahový už roviny a já si pamatuju, že v té době jsem prostě měla v srdci jako různý pocity, ale střídali se právě, že třeba někdy jsem měla naprosto jako jasno, jo, to je ono a tak. A pak zase se třeba něco stalo, co mě trošku znepokojilo a já jsem prostě Pánu Bohu řekla, Pane Bože, já jsem naprosto nespolehlivá v otázce prostě citů, zamilovanosti, vím, že na sebe nemůžu spoléhat, tak tě prosím, abys tohle převzal ty a já budu dělat jenom to, čím jsem si jistá. A spoléhám na tvoji svrchovanost. Prostě přijímám ho, jestli je od tebe, odmítám ho, jestli není od tebe, ale to musíš zařídit ty. A tam, to je právě na tomto hezký, že Pán Bůh má mnohý způsoby, jak mluvit, takže já jsem se přehodila na ty okolnosti. A skutečně to tak dopadlo, že vlastně furt ten člověk měl zájem, velký zájem a tak. A pak najednou, jako jsme se nemohli sejít, nějak jsme se domlouvali, on nepřišel a pak zase jako já jsem, jo, a vlastně tak to jako vyšumělo. A mě až postupně začalo docházet, že vlastně ten člověk fakt nebyl, že by to nebyl dobrý vztah, že by to jako nebylo úplně úžasný. Takže takhle, no. Myslím si, že... Já myslím, že to je v Korinských, v prvním Korinských, možná 12. Tam je psáno, že vidíme jako v zrcadle a vidíme jako nedokonale nebo něco takového. A myslím si, že prostě pokud se jedná o Boží hlas, tak člověk má být přirozeně skeptický, ale na druhou stranu má být jako...
1: Ochotný uvěřit.
0: Ochotnej uvěřit. To je hezký. Jo, takhle. No, ochotnej uvěřit.
1: Mně právě přijde ta emocionalita jako velmi palčivá věc v současné době, protože právě jak si všichni stěžují na ten zhon a spoustu věcí a spoustu zvuku, ono nás to stresuje a právě všudy přítomný stres samozřejmě chceme vyvažovat dobrými pocity. Ale Pán Bůh ve svém jednání není garantem dobrých pocitů, je to tak?
0: Ano, ano. Já si myslím, že prostě Bůh nás nepovolal na tuhle zem, aby se nám dařilo dobře. Věřím, že touží, aby se nám dařilo dobře, ale to není jeho prvotní cíl. Jeho prvotní cíl, jak je psáno v Římanech 8, je, že všechny věci jsou nám k dobrému a to mnozí lidi takhle jako vyznávají a věří a přijímají, ale tam je napsáno, všechny věci jsou k dobrému těm, kdo milují Boha, aby byly připodobněny obrazu Syna Božího. A myslím si, že to je hrozně důležitý, že vlastně já tu nejsem proto, aby mi bylo dobře, já jsem tu proto, abych byla připodobněna obrazu Pána Ježíše. Zase v Efeským je napsáno, že Pán Bůh nás stvořil ke skutkům, které nám předem připravil. A některé ty skutky vůbec nejsou příjemný a není mi v nich dobře. Za některé skutky dostanu prostě od lidí, prostě opozici. A myslím si, že jako to, že mám v něčem pokoj, může zároveň být, že jsem prostě daleko od Boha a že vlastně nedělám ďáblovi žádnou, jako, žádnou škodu, takže mě nechává na pokoji. A může to být lenost, může někdo říct, a já v tom mám pokoj, ono to nějak dopadne. A ve skutečnosti jenom to nechce řešit. Takže no, nevím, jestli odpovídám na otázku.
1: Odpovídáš. Člověk vlastně musí být hodně sám k sobě upřímný, a aby byl otevřený opravdovému božímu řešení.
0: Jo.
2: Polož si mě na srdce jak pečeť, až budu zase nad svým životem brečet. Budu volná, narostou mi křídla, budu zase jenom pro tvoje žů zpívat, že je dobrá živá voda tvoje, že se napít můžu z nebeského zdroje, že jsi život dal i za mě v sásku, svoji lásku, můj život neví.

0: napít nikdy nenecháš mě prohrát, jednou budu pít s tebou v nebi víno.
1: Jak poznat Boží hlas, to je téma mého dnešního rozhovoru s Ivou Novákovou, ženou, která má za sebou roky strávené na misii ve Střední Asii a v Rusku a v současné době je taky v takovém procesu jakési změny životního směru. A tak možná právě téma slyšení Božího hlasu je pro tebe teď palčivé.
2: Velmi.
1: Je to tak. Jedním ze směrů, o kterých jsi mluvila v té množině Božích projevů směrem k nám, byly také okolnosti. A to je zase takové téma, u kterého si říkám, jak být moudří v tom, abychom rozpoznali, co je zkouška, kde je potřeba osvědčit vytrvalost a prostě takovou tu zdravou umíněnost a neuhnout. A kde opravdu moudře načíst zavřené dveře. Protože vlastně pokud nás ten zlý chce odvést od Božích záměrů, tak je to velmi snadné, jenom ty dveře pootvírá.
2: Ano, ano. To je prostě těžká otázka. Tohle, já bych řekla, že to je jedna z nejtěžších otázek. Prostě je to vlastně opozice, je to nějaký překážky, staví mi ďábel ty překážky, anebo je to, že mi ty překážky staví Bůh. Zase, já si myslím, že znova to jde k tomu, chci dělat Boží vůli. Jsem fakt Bohu vydaná, že budu dělat to, co chce On. Já jako taky mám spoustu času, kdy vlastně nechci dělat to, co chce On. Ale na druhou stranu, když se rozhoduju, tak vždycky nakonec se modlím a říkám, Pane Bože, já chci dělat to, co chceš ty. Prosím tě, pomoz mi, i kdybych se vzpírala. Jo? Takže to je moje taková základní modlitba. Prostě pomoz mi, i když nechci. Jo? A tak. A když potom ty překážky přijdou, tak já asi stejně to dělám. Teď se snažím si vybavit nějaký jako, příběh. Jeden příběh si pamatuju, že když jsme s tou kamarádkou právě cestovali v té Americe těma národníma parkama, tak nám se potom rozbilo auto a já to jako hrozně zkrátím, je to strašně skvělý, zajímavý příběh, ale nakonec jsme nějak vnímali, že Bůh říká, že máme nechat cestování a máme odjet na misijní školu, kterou potom jsem vlastně tady pomohla založit i v Čechách. A to bylo vlastně, že všeho necháme, všechny peníze, které nám zbyly, že prostě dáme do té školy. A teď jsme se tam museli, nějak jsme se dohodli, že teda pojedeme do Texasu a byli jsme v té době v Utahu, takže to bylo přes půlku Ameriky vlastně jet s tím autem. No a vyjeli jsme tím autem a prostě kamarádka zapomněla ruční brzdu zataženou, auto se přehřálo a úplně schořelo. Mám fotky, takže si nevymýšlím.
1: To mu říkám zážitek.
2: Jo, to byl jako obrovský zážitek. No a teď my jsme nevěděli, protože jsme nějak vnímali, že Pán Bůh jako vlastně chce, aby jsme tam jeli a že nás nějakým způsobem vedl. Já jsem právě v tom měla, ve chvíli, kdy nám došlo, že máme jet do té školy, tak já jsem měla úplnej pokoj, jakože jo, to je ono. To já někdy říkám, že někdy, když jako ti dojde, co máš dělat, tak mi něco v srdci jako překlikne a řeknu si, jo, teď to sedí. Jo, a cítíš to úplně tak. A já jsem tenhle pocit měla a pak nám schořelo auto. A já jsem si říkala, jo. Přijeli tam policajti a prostě požárníci auto uhasili. Já jsem zjistila, že mám na auto pojištění, že jsem si koupila jenom povinný ručení a potom, protože jsme byli v Kanadě a na tom západním pobřeží a tam se formulovalo o zemětřesení, tak já jsem si koupila pojištění na zemětřesení ještě za $15 a zjistila jsem, že u toho pojištění na zemětřesení je ještě pojištění proti povstáním, jako proti občanským nepokojům a proti ohni. Takže my jsme vlastně starý auto nechali schořený, dostali jsme za něj peníze, za který jsme zaplatili část školy, školního, tu druhou část nám odpustili. Ale to ještě teda v tuhle chvíli jsem vlastně pořádně nevěděla. Jo? Takže policajti nás vzali do nějakého nejbližšího města. A v Americe to je tak, že tam prostě nejezdí autobusy v každý vesnici, jo, tam to, takže my jsme tam začali obcházet jako domy lidí a říkali jsme, potřebujeme se dostat do města, odkud jezdí jako autobus do Texasu. A oni všichni říkají, no to musíte tam a tam, to je prostě město asi, já nevím, 80 kilometrů vzdálený, nejbližší, jo. A my jsme říkali, no a nemohli byste nás tam vzít, nebo aspoň na nějaký nejbližší bod, kudy se do tohohle města dostaneme. A oni, no to ne, že jo, jako dvě cizinky s baťohem se jim objevily u dveří, takže nic. Takže my jsme zavolali známým a oni jeli 60 kilometrů pro nás a pak jeli těch 80 kilometrů do toho města. A když jsme tam jeli, tak jsme se ještě chtěli rozloučit, takže jsme se zastavili v cukrárně, že si koupíme nějakou zmrzlinu a pak jsme jeli už jako na to, že autobus měl odjíždět o půlnoci a tohle bylo asi v 11 hodin, takže aby jsme tam byli včas, tak jsme jeli. Načež přijedeme k autobusu, já jdu zaplatit jízdenku a nemám peněženku. A teď jsem říkala, kde to je? A teď jsme si říkali, tak jsme to zapomněli v té zmrzlinárně, protože já jsem tam platila v té zmrzlinárně. Takže jsem říkala, to není možný. A to už jsem si říkala, to je nějak moc náhod najednou, co když to jsou zavřené dveře. A tak jsme se fakt modlili a já jsem prostě se modlila a řekla jsem, pane Bože, jestli to je od ďábla, tak tu peněženku prostě najdem a já tě prosím, aby si tohle celý zrušil a aby už jsme se tam dostali. A jestli to je od tebe, že nám zavíráš dveře, tak to naprosto přijímám a budem hledat, co dál. A představ si, že oni jeli, my jsme tam čekali, přesvědčovali jsme autobusáka, ať ještě na nás počká, než oni se vrátí. A oni jeli zpátky, co bylo třeba 10 minut cesty a tam v té Americe jsou široké silnice a tak. A najednou on si všimnul prostě na silnici, že byly takový jako bílý papírky. A to bylo, že já jsem si schovávala všechny účty v té peněžence a jemu to došlo a říkal, tady bude ta peněženka. Takže zastavili a na čtyřproudové silnici začali sbírat ty papírky a hledali tu peněženku. A tu peněženku našli. A všechny peníze tam byly. Přivezli to ve chvíli, kdy autobusák řekl, tak za 2 minuty odjíždíme, už konec. A oni přijeli a my jsme to zaplatili. A pak jsme zažili obrovský požehnání, to vůbec jako, to bych ti mohla vyprávět dlouho. A myslím si, že to je zase, jo. Prostě nevíš, tak se spolehneš na Boží svrchovanost prostě a řekneš, já to chci po tvým a jsem ochotná to dělat jinak, jestli máš pocit, že to je špatně.
1: Ty máš tedy zásobu příběhů.
2: Jo, já mám.
1: Já jsem na začátku zmiňovala Ježíšovu řeč, moje ovce slyší můj hlas. Myslím, že tam je několik důležitých věcí. Moje ovce, tedy ten, kdo patří Kristu, slyší jeho hlas. Zároveň je tam důležité to, co ty říkáš. Člověk musí být ochotný ten hlas nejenom slyšet, ale taky poslechnout. Mm-hmm. A tady už jsme u oblasti, která se tu prolíná jako červená nit tím dnešním pořadem, totiž spojení Boží vůle. Ivo, jak vnímáš Boží vůli? Je to ta konkrétní úzká cesta, kterou musíš najít, aby ses jí pohybovala, nebo co to je?
2: To je moc hezká otázka a děkuji ti za ní, protože já jsem se ve svém životě setkala s mnoha pohledy, které byly na různých jakoby místech té osy. A já si myslím, že Boží vůle je něco dobrýho, že všechno je mi k dobrýmu, co se mi v životě stane. Boží vůli je, abych prostě poznávala Pána Ježíše, abych se mu čím dál tím víc podobala. Boží vůli je, abych já získávala požehnání a skrze mě Bůh žehnal druhým. A jak to vypadá konkrétně, já se snažím nějak hledat, ale zas někde v Bibli, nevím kde, chce se mi říct, že jako v Izajáši, v nějakém proroku ve Starém zákoně, že je psáno, že jdeš po té cestě a na té cestě nezabloudí ani hloupí. A to je něco, co, jak já vnímám Boží vůli. Prostě já vnímám Boží vůli jako nějakou cestu, kdy ty máš vlastně prostor, že to není lano, po kterým ty jdeš a běda, když šlápneš vedle, tak spadneš do potoka. Ale je to nějaká cesta a jako Bible říká, že je to silnice, takže je tam vlastně dostatek prostoru a ty jdeš občas trošku doleva a občas trošku doprava a občas neposlechneš, tak úplně odbočíš, vyjdeš z té cesty a Pán Bůh ti dává vždycky ty značky na té cestě a říká, a nechceš se vrátit? A hele, koukej, tohle ti nejde. Jo? A může tě i na tu cestu zpátky navrátit, takže mně se líbí to a jak já jsem to zažila ve svém životě, že si myslím, že Pán Bůh s náma prostě spolupracuje, chce s náma chodit životem. Není to tak, že má plán A to je jedinej dobrý. To jsem zažila několikrát. Mně Pán Bůh ukázal, že když ty máš, on má plán A a ty uděláš něco špatně a přijdeš k němu kdykoliv po 20 letech nebo hned druhý den a řekneš, pane Bože, vím, že to bylo špatně, prosím tě, odpust mi to a veď mě dál. A když si udělala něco opravdu špatného, co by ti mohlo teoreticky zničit život, tak ale jenom to, že si činila pokání a že si řekla Bohu, odpust mi to a řekla si, chci znova jít tvojí cestou. V tu chvíli nastupuje novej boží plán. A není to plán B, je to plán A, který je úplně novej. A i to špatný, co člověk zažil, si Pán Bůh najednou může udělat z toho něco dobrýho. A možná, jestli můžu říct k té boží vůli, pro mě úplně základní věc je, na té misijní škole, když jsme se dostali, tak tam vlastně jeden misionář tam říkal, vydejte Bohu svůj život, úplně bianko šek, jakože může si od vás chtít, co chce. A já si pamatuju, že já jsem se strašně bála to udělat. Z nějakého důvodu jsem měla pocit, že u nás v rodině se říkalo, koho Pán Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje, jo? Takže já jsem prostě si vždycky myslela, že když Pánu Bohu takhle vydám ten život, takže buď skončím slepá nebo na vozejčku.
1: A to jsou představy.
2: To je, viď. Ale já jsem se toho reálně bála, reálně jsem si myslela prostě, protože to jsou lidi, kteří jsou takzvaně nejblíž Bohu, jo. Takže jsem s tím dost dlouho, několik dní bojovala a říkala jsem, já se bojím. A pak nakonec se mi to nějak proleželo hlavou a říkala jsem, ale teď já už jako poznávám, že seš dobrý. V té době jsem byla třeba ani ne, možná půl roku obrácená, jo. A říkala jsem, já vlastně vidím, že seš dobrý a ty si svůj život dal za mě. To znamená, že když já ti dám svůj život, tak seš toho hoden. Tak jsem se normálně pomodlila a říkala jsem, dobře pane, i kdybych měla být slepá, i kdybych měla být na vozíčku, ty seš toho hoden a prostě já ti to takhle vydávám. A hned, jak jsem to řekla, tak jsem vnímala boží hlas ve svém srdci, že mi řekl, jak jsi kdy mohla myslet, že bych ti něco takového schválně udělal. A úplně taková láska se mi rozlila do srdce a úplně jsem cítila, jak on je tak rád, že jsem mu přesto jako důvěřovala, ale že vlastně tohle pro mě vůbec nemá a že se toho nemusím bát. A musím říct, že jako já žiju tak dobrodružný život, víš, a ano, někdy prostě jsem, třeba nejsem vdaná, jo, čili tohle je třeba věc, kterou si myslím, že já, moje vůle pro můj život by byla trošku jiná. Ale pak vlastně vím, že to říkala Jackie Pullinger, že jednou chodila někde po nějakém čínském městě, jednala tam s nějakýma drogově závislejma a s nějakýma bosama mafiánskýma a jak šla zpátky z nějakého úžasného setkání, kde Bůh jednal, tak říkala, no jo, teď kdybych byla vdaná, tak bych volala manželovi a říkala bych, miláčku, mě tady drží mafiánský bos a nevím, kdy se vrátím, tak si udělej fazole. A myslím si, že tak to je, jo? Že prostě některé věci jsou neslušitelné a já jsem prostě vděčná, že mi Pán Bůh nakonec dal ten život, který mi dal a je krásný, je krásný. Prostě celá moje rodina se obrátila, uzdravení do rodiny, vidím spoustu dobra, který není mojí zásluhou, ale jsem u toho.
1: Ivo, strašně nerada, ale musíme končit. Děkuji ti za všechny ty příběhy i za postřehy z tvého života. Děkuji za jakési know-how v tom, jak slyšet boží hlas. Přeju ti všechno dobré.
2: Děkuji moc, ráda jsem s tebou pobyla a přeju tobě i posluchačům všechno dobrý.
1: Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová, samozřejmě pozvánkou k poslechu zase za týden. Mějte se hezky a naslyšenou.
3: A já ještě dodám, že příští klíčové slovo bude hostit misionáře Jaro Aviva.

Dostali jsme se přes 11. hodinu, posloucháte Rádio 7, kde začala poslední hodinka dopoledního vysílání. Máme středu 16. září, svátek má Ludmila, k tomu se také v následující hodince dostaneme. A u mikrofonu je Lenka Malinová. A dříve než cokoliv jiného budeme poslouchat, tak si vyslechněte prosím přehled pořadů, které jsme pro vás na dnešní den ještě nachystali, abyste si mohli vybrat. Přinášet evangelium na plný úvazek. Takto vidí svoji roli Petr Hrubo, který dlouhé roky stál v roli ředitele tréninkového centra Kompas na Slovensku. O životě a službě mladým hovoří v pořadu Hláska už za chvilku ve 11:45. Ve čtení na pokračování čte Pavel Hromádka z románu Manželů dolejších s názvem Plavčík Žán. Vracíme se do 17. století, kdy konkrétně 25. června 1676 z ranního úsvitu z přístavu La Rochelle vyplula loď Jitřenka a mířila na pirátský ostrov Tortuga. Na palubě to mezi posádkou vře a chystá se spiknutí důstojníků. To ale není vše, jak uslyšíme v dalším dílu ve 12:45. Profese faráře v Česku často nepatří k nejvíce obdivovaným nebo vyhledávaným povoláním. Existuje mnoho mýtů a domněnek, co takový farář dělá. O tom, proč si tuto cestu zvolil, bude ve fortepiánu hovořit Stanislav Moravec ze Slezské církve evangelické po 13. hodině. 14 hodin, to je čas pro začátek písniček na přání. Tak jako každý všední den i dnes, máte hodinku na to, abyste si vstoupili do našeho vysílání, přáli píseň a já vám ji ráda zahraji. Slovy můžeme hájit jakékoliv stanovisko, ale někdy nám svědomí šeptá, že to tak není. A právě tomu vnitřnímu zákonu se bude věnovat Martin Moldan v biblickém zamyšlení 15 minut po 15. Doma Ježíše nepřijali, ale toho v jeho poslání nezastavilo. Dokonce vysílá učedníky do okolních měst, aby tam přinášeli evangelium. Od 3:45 přidáme při čtení z Markova evangelia i nasycení zástupů. Poslechněte si čtení z Bible pro 21. století. Často se bojíme říct své nejniternější otázky nahlas, abychom nestratili víru nebo někoho neurazili. Ale co když pochybnost není opakem víry, nýbrž jejím přirozeným průvodním jevem? V dnešním díle se podíváme na to, proč upřímná pochybnost může mít větší hodnotu než falešná víra. Relace Překročit hranice začíná ve 4 hodiny. V 16:30 následuje pravidelný magazín a v 17 hodin pohovka s hudbou zpěváka a skladatele, který se jmenuje Josiah Queen. Tolik tedy v rychlosti přehled pořadu, přeji vám příjemný den a dobrý poslech.

Moje povolání není rozumět mladým, ale milovat je a sloužit jim, říká Petr Hrubo z tréninkového centra Kompas na Slovensku. Nejen o svém vztahu k mladé generaci hovoří v pořadu Hláska po písničce.

Dnes je 16. září, svátek má Ludmila. Toto staré slovanské jméno znamená Lidumila. Dá se říci, že nejznámější nositelka tohoto jména skutečně byla oblíbená snad u celého národa. O jejím životě se dozvídáme především z našich nejstarších literárních památek, latinských a staroslověnských legend. Ludmila byla nejspíše dcerou knížete Pšovanů, Slavibora, stala se manželkou prvního historicky doloženého přemyslovského knížete Bořivoje I., s nímž přijala kolem roku 883 na Velké Moravě křest. U Ludmily tehdy rozhodně nešlo o nějaké formální gesto, ale o zásadní a hluboký zlom v celém jejím dosavadním životě. Po smrti jejího manžela Bořivoje nastoupil na trůn starší syn Spytihněv a když zemřel i on, převzal vládu druhý syn Vratislav I., Také on však brzy zemřel a za nezletilého syna Václava se ujala moci jeho matka Drahomíra. Ta se bála, aby se o vládu nemusela dělit se svou tchýní Ludmilou, pod jejímž vlivem Václav vyrůstal. Proto nechala Ludmilu na jejím hradě Tetíně zardousit. Dne 15. září přijeli na tetínské hradiště dva přední Drahomířini velmožové, Tuna a Gomon, a v noci na 16. září vraždu provedli. Když pak kníže Václav dospěl a začal českou zemi spravovat, nechal pietně přenést ostatky své babičky do Prahy a s velkou úctou je pohřbil. Kalendárium. září roku 1870 Václav Hanka objevil rukopis Králové dvorský, údajně pocházející ze středověku. Později bylo vědecky prokázáno, že šlo spolu s rukopisem Zelenohorským o podvrhy, které vznikly v době národního obrození. Jejich autoři Václav Hanka a Josef Linda chtěli podpořit národní uvědomění, starobylost a svébytnost českého jazyka. A v roce 1966, právě 16. září, v českém éteru se poprvé objevila zpráva o Járovi Cimrmanovi. Tehdy šlo jen o řidiče parního válce, který v nafukovací hale fiktivní rozhlasové skupiny Nealkoholické vinárny u Pavouka vystavoval svá umělecká díla. Je to už 60 let. Narozeniny by slavil například český básník a překladatel Vladimír Holan. Narodil se v roce 1905. A jeho spojení, jeho prohlášení, co je bez chvění, není pevné, je navždy spojeno s jeho jménem. I kdyby se vám do rukou nechtělo vzít jeho sbírku Noc s Hamletem nebo Noc s Ofélií, můžete si poslechnout některé zhudebněné verše v podobě písní Hradišťanu nebo skupiny Nebend. B.B. King, americký bluesový zpěvák a skladatel, i on se narodil 16. září v roce 1925. A ještě přidejme jméno Davida Craiga Pettyho, známého také jako Davea Pettyho. Narodil se 16. září 1961, slaví tedy dnes narozeniny. V roce 1993 založil organizaci Josiah Venture, se kterou v témže roce začal působit v České republice. V roce 1997 byl spoluzakladatel Křesťanské akademie mladých, takzvaný KAMSEM. Je to KAM, organizace, která na učednickém principu vychovává mladé křesťany. Činnost ve vedení KAMu ukončil v roce 2007, kdy se začal plně věnovat službě v organizaci Josiah Venture jako její prezident. Slaví dnes tedy 65. narozeniny. Tolik nahlédnutí do dnešního kalendáře, pomalu míříme k času polednímu a ke společným modlitbám.

0: Rádio 7 s nadějí do každého dne.
1: A je tady poledne. Dostáváme se do poloviny dnešního dne středy 16. září. Posloucháte Rádio 7 s Lenkou Malinovou za mikrofonem a než vstoupíme do odpoledního vysílání, tak vás zvu jako obvykle touto dobou ke společné modlitbě. Děkujeme ti, Hospodine Bože náš, že jsi Bůh svrchovaný i dnešního dne. Děkujeme ti za to, že jsi všechno stvořil pro nás, lidi, a stvořil si to krásně. Otevírej prosím naše oči, srdce, mysl, uši, abychom mohli vnímat to všechno, co jsi pro nás udělal, to všechno, co nám nabízíš a co obsahuje tvoje láska k nám. Děkujeme ti za to, že žádný člověk není u tebe zapovězený. Žádný člověk nemá zavřené dveře, ale má je otevřené a ty otevíráš svůj náruč všem, kteří o to stojí a kteří k tobě přicházejí, kteří po tobě touží, kteří touží po naplnění, po lásce, po pokoji, po odpuštění, po vyřešení svých zásadních otázek, které všichni máme. Děkuji ti za to, že ty jsi odpověď. Tak kéž i dnešního dne mnozí lidé mohou uslyšet, že ty seš ten, kdo dává sílu, ty seš ten zdroj, kde můžeme čerpat, ty seš ten, kdo stojí stále pevně od věků na věky. Amen.
2: Novou sílu tomu, kdo skládá

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: Posloucháte Rádio 7. Rádio, které má pro vás dobré zprávy.
1: Brandon Lake bude zpívat o tom, že naše naděje v Pánu Ježíši Kristu je naší kotvou, která pevně drží.

Ve čtení z knihy Manželů Dolejších Plavčík Žán jsme minule sledovali, jak 25. června 1676 za raního úsvitu z přístavu La Rochelle vyplula loď Jitřenka, na které byl také plavčík Žán. Loučí se s ním jeho ochránce a povzbuzuje ho, aby v těžkých chvílích nestrácel víru a schopnost odpouštět. Už není hrabětem de Conti, ale pouze plavčíkem Žánem. Posádka lodi se dozvídá skutečný cíl cesty, pirátský ostrov Tortuga, což vyvolává mezi muži napětí. Žán začíná pracovat v lodní kuchyni a nachází útočiště na zádi lodi u kormidelníka. Začne mu v podpalubí předčítat ze své Bible, čímž si u něho získává tichý respekt. Na palubě mezi posádkou poznává jednoho z účastníků útoku na svůj domov.

0: Tak nevím, jestli se mi to zdá, nebo mám vlčí mlhu. Lodník Mario, který přes svou mohutnou postavu dovedl chodit velice tiše, si založil ruce v bok a kroutil přitom nevěřícně hlavou. Scháním ho po celý lodi a on si tu klidně slabikuje. Mám po službě, pane, zavřel knihu Žán a obrátil se na kormidelníka. Tady pan Levasseur mě... Tak on má po službě, nenechal ho domluvit lodník. Slyšíš ho, Levasseure, prej po službě, koukej mazat do kuchyně, nebo ti zpřeráží manáty a pamatuj si, že pro kluka jako ty neplatí nikdy žádný po službě.
1: Nech toho, Mario, přehodil Levasseur dýmku z jednoho koutku do druhého. Víš moc dobře, proč tady Žán se mnou sedí.
0: Něco jsem o tom už zaslech a abych pravdu řekl, vůbec se mi to nelíbí.
1: Umíš číst?
0: Já?
1: Trochu, ale nemůžu říct, že bych to v životě nějak moc potřeboval. Vidíš, já zase neumím číst vůbec. Nenechal se vyvést z klidu kormidelník. A přiznám se, že jsou chvíle, kdy mě to docela mrzí. Takže na tom není nic divného, když požádám toho, kdo to umí, aby mi posloužil.
0: A jak pak se jmenuje ta kniha, z který je ti předčítáno? Provokoval lodník, který byl v tomto směru samozřejmě dobře informován.
1: Bible.
0: No, vida, tak je to přece jen pravda. Ušklíbl se Mario. Nakonec se z tohohle kluka vyklube kněžour, který utek z nešťastný lásky na moře.
2: Nejsem kněz a nikdy jsem jim nebyl, ohradil se Žán. Ostatně, Bible není kniha pouze pro duchovní, byla napsána i pro obyčejné lidi, jako jste vy nebo já.
0: Hele, víš co, schovej si tyhle řečičky pro jiný,
2: ohrnul Mario pohrdavě Red.
0: Bůh nebo ďábel, peklo nebo nebe, jedni vyhrožují tím, druhý zas o ním. V tomhle směru mě jsou ale všichni ukradený. Já uznávám jenom tohle.
2: Zaťal lodník pěst s velkými vystupujícími klouby.
1: Tak hloupej nejseš, zasmál se Levasseur, abys nevěděl, že na všechno v životě hrubá síla nestačí. Jsou to náhodou zajímavý pohledy v té Biblii. A člověk má o čem přemýšlet. Rozhodně se nejedná o čerty a rozpálený kotle, kterýma nás strašil pan Páter.
0: No ne,
2: obrátil Mario oči k nebi.
0: Kdybych tě neznal a nevěděl, že jsi kormidelník k pohledání,
1: neuškodilo by ti poslechnout si taky něco.
0: Já jsem jen ubohej ztracenej hříšník,
2: pitvořil se Mario.
1: No, právě proto, využil jeho nahrávku Levasseur. Hříšník to teda seš a pořádnej.
0: Za to ty seš svatej,
2: naježil se Mario.
1: Nic podobného jsem o sobě nikdy netvrdil.
2: V tomhle směru jsme na tom všichni stejně, snažil se předejít začínající hádce Žán. Každý z nás zhřešil a každý z nás také potřebuje odpuštění.
0: Jak já tuhle pobožnou cházku nesnáším?
2: Vstekal se teď už doopravdy lodník.
0: Odpuštění, říkáš, jo? Odpuštění! Tak poslouchej, chlapečku. Víš, kdo může za můj zprasený život? Nevíš? Já ti to teda řeknu. Ten tvůj Bůh. Bůh, který se klidně díval na to, jak mě vlastní máma vyhodila v 7 letech z domova. Bůh, co mě nechal chcípat v hnoji a špíně, chrápat s krysama a žrát věci, z kterých se mi obracel žaludek. Může mi snad vyčítat, že jsem krat, nebo jsem tam někoho pošibral nožem? Byl snad hřích, že se mi nechtělo zdechnout? No?
2: Těžko se na to odpovídá, pane. Snažil se zachovat klid Žán, jemuž se při pohledu na lodníkovu vsteky s brunátnělou tvář svíral žaludek.
1: Snad jenom to, že váš postoj chápu a cítím s vámi.
0: Nestojím o soucit,
2: zavrčel Mario.
0: A dobře si pamatuj, velebníčku.
2: Zúžil oči a stišil hlas. Jestli si ještě jednou dovolíš kázat mi o odpuštění, nechám tě zmrskat. Věci se totiž mají tak. Ne mě má Bůh co odpouštět, ale já jemu. A já mu neodpustím nikdy. Ledaže? Ledaže? Zasmál se krátkým zlým smíchem. Ledaže ty bys mi v tom dal příklad. A to si piš. Příležitostí k odpouštění budeš mít ode dneška víc než dost.
1: Lodník se otočil a kolébavým krokem mořského vlka odcházel. Ty jsi tomu dal, Žáne, zatvářil se starostlivě Levasseur. Prosím tě, už ho hlavně nedráždi, nebo na to doplatíš. To je to poslední, na co mám chuť, snažil se o úsměv Žán. Stačí se podívat na ty jeho svaly. Kdybys potřeboval pomoc, tak víš, na koho se obrátit. A večer podle možností zaskoč. Budem čekat.

0: Malou kajutu osvětlovalo sporé světlo olejové lampy. Vzduch byl plný štiplavého tabákového kouře a zápachu lidského potu, který stoupal z nepříliš udržovaných oděvů sedmi mužů namačkaných na tvrdých pryčnách.
1: To, co nám tady čteš a povídáš, chlapče, se moc hezky poslouchá.
0: Pokýval hlavou jeden z námořníků, o němž Žán věděl, že mu všichni říkají poďobanej, asi kvůli jeho tváři, kterou zdobily četné dělíčky po Neštovicích.
1: Počítám ale, že by tě žádnej pan farář nepochválil.
0: Říkám jen pravdu.
1: Čím chceš jako naznačit, že faráři si vymýšlejí?
0: Zasmál se poďobanej chraptivým smíchem vášnivého kuřáka. Žán mlčel. Stále ještě nevěděl, co si může a nemůže dovolit, a většina reakcí ze strany námořníků ohledně základních biblických pravd jej zarážela.
1: Jen se neboj, mládenče, tady tě nikdo z vrchnosti neslyší. A jestli chceš znát můj názor, pak jsem toho mínění, že se v kostelích mlátí prázdná sláma, a ještě k tomu latinsky. Když jsem byl malej, strašil mě náš velebníček čerty a polednicí. V pozdějším věku je vystřídali mocnosti pekelný.
2: Hele, takhle nemluv, poďobanej.
0: Skočil námořníkovi do řeči jeden z mužů, který v ústech převaloval kus žvíkacího tabáku. Náhodou bych ti mohl vyprávět věci, při kterých by ti lezly oči z důlků, pokřižoval se. Třeba to, jak náš biskup potkal jednou, když se v kostele připravoval na mši svatou, samotného Lucifera.
1: Kdo ví, koho viděl?
0: Zabručel poďobanej výsměšně.
2: Ďábla povídám,
0: trval si na svém muž. Měl žlutý oči, s červenejma panenkama, a z otevřený huby se mu valil sirnej dech. Jediným štěstím biskupa bylo, že u sebe vždycky nosil pro všechny případy lahvičku svěcený vody. A pak je satanas vykřikl a přitom mu tu svěcenou vodu chrstl přímo do tlamy. Prej to jenom zasyčelo a zjevení zmizelo.
1: Jo, takový věci se stávají,
0: zabafal souhlasně kdosi v rohu kajuty.
1: Taky jsem lecos slyšel. A věřte, nevěřte, často mi přitom naskakovala husí kůže. Ty jsi měl vždycky hned plný kalhoty.
0: Hodil po něm úsměšek poďobanej.
1: Mlč a nerouhej se,
0: okřikl ho námořník. Na tvým místě bych se bál, aby mě nepotkalo něco moc zlýho. U nás na vesnici žil taky jeden takovej, co se těmhle věcem smál. Jednou se vracel večer domů sám přes les a než došel do vesnice, byl dočista šedivej. Po zbytek jeho života z něj nikdo nedostal kloudný slovo, na co to tenkrát vlastně v tom lese narazil. Žán poslouchal a přemýšlel. Tyhle večery, kdy seděli na mačkání jeden na druhého, zařídil Levasseur. Žán při nich předčítal z Bible a také se snažil něco povědět, bylo to však nesmírně těžké. Každý z přítomných mužů nějakým způsobem věřil v Boha, ale Žán se musel znovu a znovu podivovat nad tím, kolik pověrčivosti, okultismu, polopravd i vyložených nesmyslů jejich víra skrývá. Nedovedl pochopit, jak je možné, že tito tvrdí a hrubí muži, schopni v mnohém směru jasného a logického uvažování, věří nesmyslům patřícím zhusta do říše pohádek. Zjišťoval však, že pro ně to jsou věci stejně reálné jako vzduch, který dýchají, a on si uvědomoval, že objevuje doposud nepoznaný svět pitoreskních představ a deformovaných skutečností, v němž se pravda ztrácela v bahně výmyslů. Nejsmutnější na tom všem bylo, že přímým nositelem této duchovní demagogie byla ve většině případů církev a její duchovní vůdci. Hodně přemýšlel o tom, jak těmto lidem ukázat na pravdu. Slovní argumentace selhávala a on postupně přicházel na to, že jediným spolehlivým způsobem je vlastní příklad.
2: Říkejte si, co chcete, ale já vím svý, uslyšel teď Jordanův hlas. Pár dní předtím, než jsme zvedli kotvy, jsem na ulici několikrát potkal vysokýho chlapa, zahalenýho od hlavy až po paty do černýho pláště, takže mu nebyla vidět ani špička nosu. Pokaždý, když procházel kolem

0: tahle cesta špatně skončí, prorokoval lodní tesař.
1: Že si sem teda les, když seš tak chytrej,
0: zaskřípalo to v hlase poďobaného. Mně se nic zlýho stát nemůže, prohlásil sebevědomně Jordan. Mám v uchu náušnici, posvěcenou samotným arcibiskupem v Lurdách. Poradil mi to jeden kamarád Sicilián a ten se v těchhle věcech nějak vyznal. Co ty na to, plavčíku?
1: Po cestě nás může samozřejmě potkat ledacos, ale to poslední, na co bych spoléhal, kdybychom se potápěli, je tvůj zlatý kruh. Leda, že bych chtěl jít rychleji ke dnu,
0: dodal se smíchem a ostatní se k němu přidali. Však ona vás ta legrace přejde, urazil se Jordan. Jestli nevěříte mně, tak se zeptejte. Nikoho se ptát nebudu, nenechal ho domluvit Jean. Dnešní večer jsem už slyšel tolik nesmyslů, že nevím, jak to strávím. Strašíte se navzájem jako malé děti. Bojíte a děsíte se věcí, kterých byste si vůbec nemuseli všímat, kdybyste místo náušnice v uchu měli ve svém srdci Ježíše. Ďábel by vám přestal nahánět hrůzu, protože Ježíš nad ním jednou provždy zvítězil. Ježíš zemřel, namítl kdosi. Ukřižovali ho a dali do hrobu. Jistě. Ale nezůstal v hrobě. Žije.
1: Jo, o tom jsem taky slyšel,
0: přitakal poďobanej.
1: Jenomže nikdo mi zatím nevysvětlil, jak se z toho hrobu dostal ven. Sám to rozhodně dokázat nemohl,
0: dodal s neochvějnou logikou. Z mrtvých ho vzkřísil Bůh, který z jeho hrobu udělal bránu do věčnosti. A to nejen pro něho, ale i pro všechny ty, kdo uvěří v jeho jméno. Vždyť Ježíš dostal od svého Otce Boha všechnu moc na nebi i na zemi. A ti, kdo ho milují a slouží mu, panují společně s ním nad strachem, pochybnostmi, starostmi, hříchem i smrtí.
2: No to je všechno pěkný, utrousil kdosi ve tmě. Jak mi ale dokážeš, že je to skutečnost? Náš farář například říká, že se o nás stará svatý Josef a Panna Maria. Je to moc hodnej pán a určitě to s námi myslí dobře.
3: A co svatý Vincenc? Každý máme přece svýho patrona.
2: Já zas věřím na anděli strážný a taky na poctivou kudlu z dobrý oceli.
1: Zatraceně, chlapi, ulevil si Levasseur, který až doposud mlčel. Copak fakt neumíte používat mozek? Věříte každý pitomosti a to, co je naprosto srozumitelný, nechápete. Necítíte tady, poklepal si na srdeční krajinu, že to, o čem slyšíte, ve vás už jakoby bylo, a vy jste to jenom neuměli pojmenovat a uchopit. Jak můžete váhat mezi tím, co říká Bible, Boží slovo, a člověk, ať už je to farář nebo ne? Neporozuměli jste tomu, co pro nás všechny Boží syn udělal? Jsem strašně rád, že mi to zapálilo a že alespoň v mým případě nebyla jeho oběť zbytečná.
0: Jean se díval směrem, kde v přítmí spíš tušil, než viděl kormidelníka, a zaraženě poslouchal. Zpočátku byl tím, co od něho slyšel, tak zaskočený, že si vůbec dosah jeho slov neuvědomoval. Až když se v kajutě rozhostilo hluboké ticho, pochopil, že se stal společně s ostatními svědkem něčeho velikého. Zázraku, jehož není schopen skutečně nikdo jiný než Bůh, protože pouze on může způsobit, že se s hříchem poznamenaného člověka stane nové stvoření v Kristu Ježíši. Muži mlčeli a rozpačitě pukali.

0: i ze svých dýmek. Podívejme, kdo by to byl řek? Tenhle Levasseur, Bručoun, který s nikým nestratil víc než jedno dvě slova denně a najednou mluví jako svatý Jan Zlatoústý. Kdo se v tom všem má vyznat? Jako první se z všeobecného překvapení probral Jordan. Možná máš pravdu, Levasseure, řekl přemýšlivě. Já taky věřím v Boha. Pro mě je ale Bůh nějak moc daleko, a tak si raději nechám viset na ušnici v uchu. Uvidíme, co komu pomůže víc, protože, stišil hlas do šepotu, ďábel je nám v tuhle chvíli určitě blíž než Bůh. Plaví se s námi totiž na týhle kocápce. Co to zase plácáš za nesmysly? Dopálil se kormidelník. To bylo tak. Když jsme vyplouvali z La Rochelle, zapálil jsem jako zbožnej katolík svíčku panence Marii. A jak přešel ten člověk vokolo, ta svíčka prskla a zásla. Zopakoval už podruhé svoji zkušenost Jordan.
1: Jaký člověk?
0: Chtěl vědět poďobanej. Můžete ho vidět na velitelském můstku, upřeně brejlit na moře. Voják ve vysokých botách.
1: Flaubert,
0: vydechl poďobanej. Správně, ohodnotil Jordan věcně. A myslím, že náš mladej by nám k tomu mohl povědět kapánek víc. Tenkrát přece přišli na loď společně, nebo snad ne? Obrátil se na Žána. Ale Žán neodpověděl. Už delší dobu sledoval, že dveře do kajuty jsou pootevřené a několikrát v nich zaznamenal sotva znatelný pohyb. Někdo tam stál. Teď se dveře pohnuly znovu a pak už nebylo vidět nic. Neznámý zmizel.

Pátá kapitola. Červenec, léta páně, 1676. Úklady. Flaubert měřil svou kajutu rozvážnými pomalými kroky. Čtyři tam, otočit se, čtyři zpátky. Přemýšlel. Čas od času přitom stáhl rty nebo si hryzl svůj úzký knír ála Ludvík XIV. Právě ve chvíli, kdy se chystal udělat jednu z pravidelných otoček, vrzly dveře a dovnitř bezhlučně vklouzla vysoká, hubená postava. Co chceš? Otázal se Flaubert, když poznal Laprého. Tušil jsem, že nespíš, tak jsem se zastavil na kus řeči. Měl by ses naučit klepat, zabručel Flaubert. Tvůj způsob vcházení do místnosti nepatří k nejzdvořilejším. Zvyk je železná košile, blízkl Lapré zuby v úsměvu. A taky jsem neměl, na rozdíl od tebe, to štěstí pohybovat se ve slušné společnosti. To jo. To byla opravdu slušná společnost. O tom by se dalo něco vyprávět. Ušklíbl se králův důstojník ironicky. Dobrá, nechme vzpomínání. Faktem je, že jsou daleko důležitější věci než probírání drbů a klepů z té boudy ve Versailles. Plujeme už hezkých pár dní a nikdo z nás pořádně neví, na čem vlastně je. Že ne? Zvedl pobaveně obočí Flaubert. Přece na jedné z nejlépe vyzbrojených lodí, jaká kdy brázdila hladinu tohohle oceánu. V podpalubí jsou uloženy stovky mušket, ručnic, pistolí a k nim spousta munice. Samozřejmě, že nepočítám nože, meče, sekery. To pochopitelně vím stejně dobře jako ty, skočil mu do řeči Lapré. Jde o to, co bude následovat. Ta tvoje netrpělivost, to není zrovna nejlepší rys pro takovýhle podnik. Nerad se flákám, vytáhl Dlouhán z opasku nůž a začal si s ním pohrávat, snad proto, aby svým slovům dodal patřičnou váhu. Čekat znamená za určitých okolností vyvíjet víc činnosti, než si myslíš, poučoval Flaubert. Jenomže tohle si ty zatím nepochopil. Lapré mlčel a zálibně si přitom prohlížel lesklou střenku. Byla to poctivá ukázka nožířského umění, s níž se dala dobře krájit slanina, zrovna tak jako bez problémů podříznout hrdlo. Několikrát zkusil ostří a vystřelil. Mám tomu tedy rozumět tak, že budem sedět na zadku a necháme se buzerovat bikaratem nebo pohupovat mořem? Pokud netrpíš mořskou nemocí, je to docela příjemné. Nebo snad ne? Stáhl Flaubert koutky úst a namířil přitom proti Laprému ukazováček. Opovažte se udělat něco bez mého vědomí. Chci ti důvěrně sdělit, že jestli neudržíš mezi chlapama pořádek a něco se semele dřív, než k tomu dám pokyn, nechám tě jako prvního se houpat ve větru na ráně. Mám rozum, ne? Schoval Lapré nůž a skrotl. Tohle je poslední šance, kterou máme, pokračoval Flaubert, teď již mnohem klidněji. Znám krále a můžeš si být jist, že nám nikdy neodpustí tu záležitost s Dekontim.
Ohánět se tím, že jsme jednali na příkaz pana D., by byla pouze přitěžující okolnost. Netvrdím, že nám ve Francii hrozí přímo šibenice, ale každopádně nám skončil sladký život. Tak černě bych to neviděl. Vsadím se s tebou, že Conti byl pouhý začátek toho, co někteří mocní zamýšlej udělat s Huguenotama ve velkým. Teď jsme ale na lodi. A mě vůbec nebaví přemýšlet o tom, co se bude nebo nebude dít ve Francii. Mračil se Flaubert. Znovu ti opakuju, žádnou unáhlenost. Víš zrovna tak dobře jako já, že nikdo z nás neumí ovládat loď natolik, abychom si mohli dovolit naházet půl posádky přes palubu. Než s něčím začneme, je nutné získat pro naše záměry co nejvíc lidí. Chce to svůj čas a hlavně žádné násilí. Alespoň ne teď. Času máme dost a dost. Už vidím, jak přemlouváš Bikarata, nebo pěkně prosíš toho hejska de la Saleho. Taky si nemyslím, že bude snadná práce s kormidelníkem. Ten si zase nechává od toho tvýho mládence z La Rochelle předčítat ze slova božího. Zaspíval Lapré. Ale, podivil se Flaubert, on umí číst? V té hospodě vypadal, jako když neumí do pěti počítat. No, mohl se to naučit třeba při tom, když smažil rybí filé nebo míchal... Buď sticha! Okřikl Laprého Flaubert a stišil hlas. Neslyšíš, že někdo klepe? Od dveří se skutečně neslo sotva slyšitelné zaklepání a v zápětí se ozval naléhavý hlas. Smím dál, pane Flaubere.

Knihu Plavčík Žán napsali Eva a Pavel Dolejší. Vydalo ji nakladatelství Daniel knihy roku 2024. Četl Pavel Hromádka, hudební doprovod Tomáš Najbrt.

Kapela Rent, kolektiv a píseň Pozvedni mě, už jsem dlouho dole. Ty jsi všemohoucí, mocný, můžeš cokoliv. Možná volání, které jsme ve svém srdci i nahlas měli někdy každý z nás. Můžeme volat k Pánu Bohu, aby nás pozvedl. On je mocný, aby to udělal.

To byla kapela Deep Inside a k 13. hodině k repríze pořadu Fortepiano nás dovede kapela BCC Worship, ve které je obsažené celé evangelium, ta dobrá zpráva, o které mluvíme, chceme a budeme mluvit i ve vysílání Rádia 7. Za chvilku 13 hodin a Fortepiano.

0: Slezsko je oblast s velmi silnou a hlubokou křesťanskou historií. A nejde jen o historii. I současné církve bez ohledu na názvy jsou tam velmi živé a navazují na to, co započali před staletími jejich duchovní i tělesní otcové. Vydáme se tam v dnešním fortepiánu a budeme sledovat stopy, po kterých se vydal ve svém životě vikář Slezské církve v Gutech Stanislav Moravec, dnešní host ve studiu Rádia 7. Vítej, Stanislave.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače. Děkuji moc za důvěru být v živém vysílání Rádia 7.
0: Tak Guty. Guty jsou možná pro někoho velmi neznámý pojem, i když nedávno v médiích proběhla ta zpráva, jak tam zhořel ten kostel. To jsou ty Guty?
1: Ano, ano, to jsou ty Guty. Každý si je pamatuje právě podle této události. A to byl kdysi evangelický kostel, ještě v tom 16. století. Potom byl během rekatolizace, ho přijali římští katolíci. A my, jako zbor Slezské církve evangelické, tak vlastně nejsme v tom dřevěném kostele, tam nemáme bohoslužby, tam teďka probíhají římskokatolické bohoslužby, my vlastně máme bohoslužby v kamenném kostele, který je nad ním. Ale vždycky, když někdo přijede do Gutů, tak se většinou ptá na ten dřevěný kostelíček a mě to je tak jako možná trošku někdy líto, že tady jsou vlastně v Gutech dva kostely, nejenom ten dřevěný, ale lidé většinou mají spojené Guty teda s tímto dřevěným kostelem.
0: Tak teď už víme, že jsou tam dva kostely.
1: Ano, ano, ano, maličké, oba dva jsou maličké. My máme asi kapacitu 100 zborovníků, se nám vleze na bohoslužby tak jako do kostela, tak aby to bylo pohodlné. A Guty jsou součástí Třince. Není to samostatná obec, není tam obecní úřad, vlastně nemáme vlastní zastupitelstvo, jsme částí Třince. Takovou někdy možná trošičku zapomenutou, protože jsme pod horama, tam vlastně jak je ten Beskydský masív, tak na konci je Javorový vrch a na něm je vysívač, to tak jde jako pěkně vidět. A vlastně pod tím Javorovým vrchem je náš sbor úplně pod horama 500 metrů nad mořem.
0: Takže možná, že tam chytíte i naše vysílání.
1: Ano, ano, ano. Vím, že lidé poslouchají Rádio 7, já bych tady v této oblasti měl udělat pokroky, ale i u nás lidé poslouchají Rádio 7 a vím, že i podporují, takže...
0: Ano, ano. Tak to je malé představení těch Gut.
1: Ano.
0: Že je to opravdu takové zvláštní místo, kde lidé žijí, ale jinak tam vůbec nic není, jenom ty dva kostely.
1: Tak to zase nemůžeme Gucany jako urazit, chápeš?
0: Pardon, nic není. Myslela jsem, že tam nejsou obchody snad dokonce, školy.
1: Ne, no. Naše fara je vlastně bývalá evangelická škola, byla postavena, je to taková historická budova v roce 1866 a původně to byla škola. A vlastně tam byly dvě místnosti, v jedné žil jako pan učitel a v druhé měl třídu a v současné době, nebo potom toho přestavěné, ta budova byla trošku zvednutá v roce 2002 a tam máme teďka farský byt. Vlastně dole jsou jako jedna sálka, druhá sálka, tam, kde byla třída, tak tam vlastně teďka máme takovou zborovou místnost, kde probíhají biblické hodiny, takže škola tam byla. Naproti fary je školka, ale v současné době děti jako do Gutů nemůžou chodit do školy, musí jezdí buď do Třince, Oldřichovice, Hnojník.
0: Tak to bylo představení těch Gut a teď ještě, když by ses ty měl představit.
1: Já se vám představit, dobře. Tak jsem Stanislav Moravec, jak už si říkala, tak jsem vikářem Slezské církve evangelické a uzburského vyznání. Mám teda 29 let, jsem ženatý s mojí krásnou manželkou Jankou a už teď to bude 21.9., to budou 2 roky, v 15.30 hodin jsme se brali.
0: Jak to tak přesně pamatuješ, no to je hezké.
1: Čekáme miminko, jsme v 8. měsíci teďka, takže jsme v takovém očekávání už.
0: Jste v očekávání. Mm-hmm. Tak děkuji za to představení, my se o tvém životě dozvíme trošku víc, dáme do něho nahlédnout, tak jak to v této hodince obvykle děláme. Otázka, která se teď nabízí, jestli Slezsko je tvým rodným místem, tak už byla trošku zodpovězená, možná
1: Dobře.
0: Třanovice,
1: Aha.
0: že?
1: Já jsem původně, nebo stále tam mám trvalý pobyt v Dolních Domaslavicích. To je taková malá vesnička. Nevím teda, jestli můžu něco říct, ale jestli se chceš dostat k něčemu dalšímu.
0: Určitě k něčemu dalšímu, protože Slezsko, to už jsem předeslala v tom úvodu, je zvláštní oblast. Možná bychom mohli tím začít, že je to zvláštní oblast, co se týče církví a aktivity křesťanů. Vnímáš to také tak, když tam žiješ, nebo to vidíme jenom my, kteří tam přijedeme jednou za čas z jiných míst?
1: Ano, ano. Vnímám, že to Slezsko je takové specifické a je tam takové určité, nevím, bych to nazval, duchovní podhoubí. Vnímáme to, že, a jsme za to vděční, že Bůh tam jedná jako v životech lidí. A vlastně to je i můj případ, k tomu se asi dostaneme. A taky vidím, že to má jako určitou možná takovou historickou příčinu, že vlastně většina toho historického Slezska je v současné době v Polsku, ten češínský Šmoňsk, a ty dějiny byly možná takové jako pohnuté, ale stále je jako velká menšina Polska žije právě v těchto oblastech a možná, že to je i tím, že ti polští obyvatelé mají k víře blíže možná než naši čeští občané a vlastně je to taková oblast, kde určitým způsobem jako probíhaly jako spory, protože vlastně po první světové válce to území bylo rozdělené. Prostě tam byla hranice a samozřejmě, že ti jako Poláci, kteří zůstali v Česku, tak si přáli, aby ty města naše tam vlastně zůstaly v Polsku a možná naopak. A potom vlastně, když v tom roce 1938, tam v Mnichově, o nás, bez nás, tak tam si každý trošku ubral z toho tehdejšího Československa. Maďaři si vzali kousek Slovenska a zase Poláci připojili to Slezsko, tu naši oblast, jako kdyby zpátky k Polsku. A pak se to zase rozdělilo, takže jsou tam určité křivdy, lidé to možná pořád v sobě trošku cítí.
0: To jako jsou Sudety, že s Němci, ano, tak ano, tady je to ano, zase ano. S Poláky.
1: Ale tak tam je to ještě o něčem trošku jiné, ano, jako ano. Ti jako Poláci nebyli jako odsunutí nějak násilně, ale pořád to vnímám tak, že lidé si to v sobě drží, tu identitu. A to je možná něco, co i Poláci jako vnímají silněji. My tak nějak, já nevím, jaký ty máš z toho pocit, ale málo Čechů je tak nějak jako hrdých na to, že jsme Češi, ale Poláci to mají určitě jako toto vnímání takové intenzivnější.
0: Tu národní hrdost.
1: Ano, přesně tak, tu národní hrdost. A já nevím, třeba naše církev, Slezská církev evangelická, tak už to má v tom názvu jako Slezská. My máme asi, já nevím, 23 zborů, 30 farářů, to není moc.
0: Ano.
1: A je vlastně jenom v tom oblasti toho Slezska.
0: Právě, že Slezská církev je jenom na Slezsku.
1: A vlastně, promiň, že ti skáču do řeči, kdyby se podívala na mapu, kde jsou naše sbory, tak všechny ty města, jim to jde Bohumín, Orlová, Karvina, Třinec, jim Návsí, Jablunkov, Písek, to jsou všechno vlastně jako města v pohraničí. A pořád vlastně, ano, naše církev je bilinguální, třeba Třanovice, kde jsem teda jako dorosťák potom chodil na bohoslužby a do sboru, tak my jsme měli první a třetí bohoslužby v měsíci byly polské a potom druhé a čtvrté byly české, některé byly společné, ale pořád je to tam jako velmi silně.
0: Pořád to tam žije tímto způsobem.
1: Jo, ano.
0: Takže to tam zůstalo, je to tam po dlouhé věky, ale že ta dvojjazyčnost tam zůstala a pak je tam na tom severu takové to po našemu, že?
1: Aha, jo, máš dobrý
0: Český
1: přehled.
0: Český
1: Těšín. Je to tak. To nářečí je velmi silné. Já právě nemám tuto výhodu, mý prarodiče nemluvili po našemu, už jenom česky, a jak si říkala, tak i v souvislosti s těma Sudetama, protože přes Dolní Domaslavice šla hranice těch Sudet.
0: Takže tam, tam ještě ta němčina hranice. Trošku do toho taky
1: no,
0: malinko.
1: Ano, ano. Jako to po našemu je takové spojení, jako řekl bych, jako polštiny, češtiny a právě i něco z té němčiny. Ale není to oficiální jazyk, tak je to takový, já bych to řekl, jazyk lásky. Tak rodiče mluví se svými dětmi doma ale potom, já nevím, v práci a tak, buď to česky nebo polsky. A co je ještě zajímavé, jsem zjistil, že i na druhé straně hranice po našemu, a to polské po našemu je jiné než naše slezské, jako naše české po našemu.
0: Tak já myslím, že toto téma opustíme, ano. Trošku jsme si představili Slezsko, ze kterého pocházíš a kde se budeme teď pohybovat v tom našem dnešním povídání. Ale pojďme trošičku do toho tvého života. Žil jsi tedy v Třanovicích a tvůj start do života nebyl úplně nejšťastnější, bych řekla, nebo nejoptimálnější, nejlepší, že, jako dítě?
1: Ano, ano, to je pravda. Já jsem vlastně dítětem jako svobodné maminky. Moje maminka mě měla dost jako v pozdějším věku, bylo jí 39, když jsem se narodil, a mému taťkovi bylo skoro 60 let. Můj taťka, kdyby žil, tak on je ročník 1938, takže tam byl velký rozdíl. A vlastně jeho rodina nevěděla o tom, že já jsem. Takže on mě trošku tajil a mám vlastně dvě nevlastní sestry. A jedna z nich, se kterou se jako stýkáme pravidelněji, tak ona je jenom o něco málo mladší než moje maminka, takže a taky už je v důchodě. Ona o sobě říká, že je prduch, pracující důchodce. Moje maminka říká, že je prase, pracující senior. To je vlastně i tvůj případ, trošku, ne, že taky pracuješ,
0: ano,
1: i v důchodě. A vyrůstali jsme sami. V domě po rodičích, vlastně skoro uprostřed lesa, a nebylo to vždycky jednoduché, no.
0: Uprostřed lesa?
1: Dá se to tak říct, ten les se jmenuje Volovec, Grodišťok. Na druhé straně vlastně toho lesa je Hradiště, tak proto Grodišťok. A já jsem si v dětství hrál sám v lese, no.
0: Jak tě to ovlivnilo? Určitě tě to muselo nějak ovlivnit, že jsi žil sám s maminkou. Aha. A ne s tím tátou, neúplná rodina.
1: Jo. Jako říkám, že to dětství nebylo úplně šťastné, ale na druhou stranu bych mamince asi musel trošku křivdit, že k nám často jako jezdívá rodina. Maminka je ze 4 sourozenců, takže tety jako bydleli v Havířově celkem v blízkém okolí. Takže já jsem tak nějak aspoň trošku jako byl s bratranci, se střenicemi, takže to zase nebylo úplně tak, že by to bylo jako úplně nešťastné dětství, ale ano, ano. Mě vlastně jeden z mých prvních vzpomínek vlastně je ta, že mě pokousal jako pes, německá doga, a já jsem skončil v nemocnici. A pak jsem měl velký strach v životě. Vlastně, já nevím, ostatní děti si hrály na pískovišti, já jsem se držel u maminky. A i to tak nějak v sobě jsem si dost držel, že pořád mám, i to tak možná nevypadá, ale jako strach jít do situací, často se cítím nejistě, že vnímám, že mě to jako ovlivnilo. A potom vlastně tatínek, on zemřel na následky úrazu. Takže to mi bylo 5 nebo 6 let, on byl jako ochrnutý nějakou dobu. Já myslím, že se mu to stalo, když mi bylo 5 a zemřel, když mi bylo 6. A potom jsme jako zůstali s maminkou teda sami. A maminka je možná takový ten typ, kdy ještě z té starší generace, že ona byla zvyklá jít do práce, vrátit se domů a jít pracovat na zahradu. A já jsem byl dost často sám. A já už to tak třeba jako úplně nemám, ale ona to myslela dobře. Ona jako pěstovala zeleninu a bramburky, abych prostě já měl to domácí, a já možná, když se na to dívám zpětně, bych byl možná radši, kdyby byla více se mnou, ale samozřejmě jsem jí za všechno jako strašně vděčný, protože to zvládla a dělala v té situaci, ve které byla, to nejlepší, co mohla.
0: Potom, když přijde dospívání, tak každé dítě, které se mění pomalu v toho dospělého člověka, si řeší takové ty otázky. Proč tady jsem? Proč se mi děje tohle? A tak dále, a tak dále. Určitě si měl taky plno otázek. Možná i ohledně tady toho, proč žijete tak, jak žijete. Měl si takové otázky?
1: Dobře, budu osobní.
0: Ano, jestli se můžu takhle zeptat.
1: Ano, ano. Já to vnímám tak, že mě celkem šlo učení, A já jsem si v tom tak nějak jako hledal možná svoji hodnotu trošku, že jsem se jako učil a chtěl jsem mít dobré známky. A možná v tom jsem hledal takovou nějakou jistotu, že jsem si myslel, že když jako budu mít dobrý prospěch, tak se dostanu dobrou jako střední školu, potom na dobrou vysokou školu. A možná jako nejsem na to hrdý, jsem se i díval na ostatní děti v tom s takým jako pohrdáním, které možná se tak neučili jako já. A zpětně mě to mrzí strašně, že člověk stále mám nevyzrálou osobnost, ale možná zpětně, když se na to dívám, tak bych si přál, abych byl takový možná otevřenější, laskavější. A to mě potom vedlo vlastně i svým způsobem ke studiu té teologie, protože mě na... Nevím teda, jestli můžu, už nepovídám dlouho na toto téma, ale mě strašně bavila chemie a biologie.
0: A to tě vedlo k teologii, chemie a biologie?
1: Jo, přesně, to mě vedlo k teologii. Neuvěřitelné, že?
0: Neuvěřitelné. Pro mě
1: je
0: úplně jiná galaxie.
1: Ano, my jsme měli jako velmi, velmi dobrou paní učitelku na základní škole, co nás učila chemii, a mě to úplně jako chytlo. My jsme probírali nějakou látku a já už jsem měl z učebnice přečtené, jako co budeme probírat dále, abych mohl potom frajeřit v hodině, že už to vím.
0: Tak tě to vedlo k přemýšlení vůbec o tom, co je kolem, ne?
1: No ano, to určitě. Ale v té době vlastně mý prarodiče byli teda katolíci a moje maminka, jako jsem tam chodila do kostela, ale jako nevnímal jsem, že by měla takový ten živý vztah s Bohem, nebo neviděl jsem ji, že by si četla z písma. Já můžu to tak říct, tak prostě vyrůstal jsem v takové jako klasické sekulární rodině.
0: Tak jako většina většina dětí.
1: Jo, to je v Česku úplně normální. A já jsem teda chtěl, pak jsem přešel na gymnázium a chtěl jsem se stát doktorem. A tam, já už jsem se viděl, víš, jakože v tom jako bílém plášti a že budu inteligentní člověk, kterého si lidé budou vážit a že budu lidem pomáhat a nevím, to je taky dobré téma na diskuzi, že proč je možná vnímaný tento směr jako takový prestižní, že hodně těch gympláků podle mě v dnešní době chce jít na medicínu, ale mně to potom nevyšlo. Já jsem se učil na maturitu, abych jsem byl unavený a neučil jsem se velmi na přijímačky. Já jsem se na žádnou fakultu nedostal. Tehdy to bylo tak, já nevím, myslím v Olomouci třeba uvedu příklad, že tam asi brali 300 jako studentů na známky. Mně vždycky nějaký předmět vždycky utekl. Já jsem vždycky měl nějakou dvojku, jednu. A tím pádem na známky jsem se nedostal. A já jsem byl, já nevím, možná 600 něco v té řadě, ale těch studentů, kteří se tam hlásili ten rok, bylo aj 3500.
0: Tak asi pán Bůh měl jiné záměry
1: s tebou. Ano, ano.
0: Už a tehdy.
1: Je to tak. A mě se jako zhroutil svět v tu chvíli. Já jsem si na tom zakládal svou hodnotu do velké míry a najednou to bylo pryč, najednou to nevyšlo. Já jsem nevěděl.
0: Nevěděl si, co bude dál. Tak teď uděláme malinkou pauzu, pustíme písničku, necháme posluchače v napětí a budeme pokračovat.
1: Dobře.

0: Posloucháte pořad Fortepiano na Rádiu 7. U mikrofonu je jako obvykle Lenka Malinová a mým dnešním hostem Stanislav Moravec, který přijel ze Slezska, ze Slezské církve evangelické aušburského vyznání, abych to řekla úplně přesně. Asi se k tomu za chviličku ještě dostaneme, k tomu názvu, protože pro všechny nemusí být úplně známý a jasný. A my si povídáme, jak to tak bývá v tom našem pořadu o životě, o jeho životě, jak ho Pán Bůh vedl. Trošičku už jsme se dostali dopředu a my se teď vrátíme zpátky, protože to, že se potom nakonec rozhodl jít na teologii, tak tomu něco předcházelo. A my se vrátíme do toho období, kdy tebe Pán Bůh zavolal, jak to bylo v té písni, která teď dohrála. Kdy tě Pán Bůh zavolal a jakým způsobem to bylo?
1: Já přemýšlím nad tím, nebo uvědomuji si, že to moje svědectví tak nějak časem se na něho dívám možná trošku jinak. A kdybych to měl jako úplně někde od začátku, já jsem vždycky začínal někde na druhém stupni jako základní školy, když jsme měli náboženství, ale potom jsem si uvědomil, a to je možná dobré říct, že byla jedna teta, která vedla klubík v Sobešovicích ve vedlejší vesnici a ona nám tam jako hrála příběhy z Maďásky. A už jako od toho dětství, jakože tam jsem možná jako poprvé slyšel evangelium.
0: Takové ty základní biblické příběhy.
1: Ano, ano, ale já jsem na to potom zapomněl, já jsem to neřešil, nebo já nevím, jak to říct, že nikdy jsem to svoje svědectví jako nezačínal vlastně tímto, jo, ale když se na to podívám zpětně, a to bych možná jako chtěl říct, jako, protože taky učím na základní škole náboženství a učil jsem i ve školkách, ve dvou školkách a člověk má pocit, že mi ty děti tady jako někdy jako lezou po zádech a tak dále, že to nemá žádný smysl, ale má to podle mě obrovský smysl, že už tam možná může být zase této semínko.
0: Že to vypadá, že to nemá smysl pro jejich život, že neposlouchají, ano, že nic ano, z toho nezůstane, ano, ale ano, není to tak.
1: Ano, ano. A já jsem potom vlastně na základní škole se přihlásil na nejdříve katolické náboženství a potom na evangelické. Ale pro mě to bylo, takže jsme měli jako dopolední, odpolední vyučování a tam bylo 45 minut. Jo, my jsme tam měli jako čas nějaký na oběd a pak jako nebylo co dělat, tak jsem se vždycky snažil dostat na nějaký kroužek. A tehdy v Domaslavicích, už tehdy na základní škole, vyučoval náboženství Tomáš Trlík, současný biskup naší církve. A on mě potom, když mi bylo 12 let, pozval na konfirmaci do Třanovic. A jsem taky vůbec nevěděl, o co se jedná. Jenom jsem věděl, že mám přijít v sobotu dopoledne v 9 hodin do kostela. Měl jsem tam ještě kamaráda. Kdyby to nebyl on, tak bych tam asi našel úplně mezi těch
0: dětí. Vysvětli ten pojem konfirmace, všichni to nemusí vědět.
1: Ano, to se zase dostaneme k dalším tématům. My teda v církvi máme i tu praxi křtění dětí. Věříme teda, že křest je něco, co Bůh dělá na člověku, že jo, Boží milosti. Proč by Boží milost nemohli přijmout děti, že? Že tam, já tam vidím v tom křtu dětí to, že jako ta Boží milost je nezasloužena a u těch dětí je to úplně takové jako na první pohled jasné, jo? Že to dítě prostě nemůže udělat vůbec nic, aby si zasloužilo tu Boží milost. A potom v některých církvích je potom, tomu říká ten kognitivní křest, že vlastně na to vyznání víry člověka, ale
0: nebudeme do toho zabývat dál, to je teologická otázka.
1: Ano, vrátíme se zpátky
0: praktickému životu. Vrátíme se k konfirmaci.
1: A u toho křtu vlastně, proto jsem tím začal, vyznávají víru vlastně rodiče, že budou to dítě vést k Pánu Ježíši, k tomu potom slouží právě tady tyto klubíky a tomu říkáme ta misijní fáze, kdy to dítě chodí potom na nedělní besídku a na náboženství do školy a podobně, což je taky specifikum Slezska, že můžeme učit náboženství na školách, ale nebudu to rozebírat. A potom vlastně ve 12-13 letech máme tu konfirmační přípravu, tam se ty děti, které jsou pokřtěné vlastně přihlásí rodiče a oni, potom je ta konfirmační slavnost, někde mají to vyučování, třeba na Slovensku trvá 2 roky, v některých zborech, vím o jednou naší církvi, to je taky tak, že 2 roky, a my většinou to máme jako ten jeden školní rok, trvá ta konfirmační příprava.
0: Tam procházejí takovým vyučováním nějakým?
1: Vyučováním, takovým.

0: můžou být někomu potom svědky na svatbě, nebo volit a tak dále, přistupovat taky k večeři páně.
1: Takže tam jsou určitá pravidla a každá církev nějaká má samozřejmě. Ale mě zajímá ten bod obratu u tebe, kdy ta víra, že víš lecos, se změnila v to, že to bylo osobní.
0: Ano. Co ze srdce. My máme vlastně v církvi působí křesťanské společenství.
1: A to je něco jiného než křesťanské společenství,
0: církev. To je úplně něco jiného.
1: Aby nenastala
0: nedorozumění.
1: Ano.
0: Jedná se vlastně o nezávislé, jako, já nevím, jak to říct, misijní hnutí v naší církvi, které se snaží oživovat ten, jako, jak to říct, duchovní život, že právě křesťanské společenství vede dorosty a mládeže a organizuje biblické hodiny a tak dále. Ale to je zase na dlouhou historii. Ale to, co jsem chtěl říct, je, že my máme vlastně takový jako letní kemp, X-Camp se to jmenuje, možná jsi to o tom
1: slyšela.
0: Ano,
1: známe taky, o tom hovoříme v našem vysílání.
0: A to je takový jako multižánrový festival a zaměřený právě jako na ty děti v tom dorosteneckém věku, ale já nevím, na odpolední evangelizace je to pod stanem, chodí okolo jako tisíce lidí asi. Takže
1: docela velká akce.
0: Ano. Už se to připravuje vlastně teď. A já jsem tam vlastně jel. No, proběhla ta konfirmace. A další léto mě vlastně kluci pozvali na ten X-Camp. A tam měl evangelizace tehdy Michal Klus z naší církve. A tam poprvé vlastně jsem se cítil jako usvědčený ze svých hříchů, že ještě jeden klučina tam měl svědectví o počítačových hrách. To bylo zajímavé, tehdy si pamatuju doteď. Tehdy mi bylo v roce 2009. A já jsem tam vlastně zažil to, že jsem hříšný před Bohem a že potřebuju pomoct. A potom jsem vystoupil na výzvu. A si pamatuju tehdy to jako také zjevení. My jsme tam procházeli potom tím stanem, jako do dalšího stanu, kde byli duchovní poradci, kteří se modlili s lidmi, kteří se chtěli modlit. A teď já jsem jako tak procházel a teď se jako přede mnou otvírali ty, víš, ty...
1: Ano.
0: Teď se praštil do mikrofonu. Ty záhyby toho stanu a vlastně pak jsme přišli do toho druhého stanu. A já jsem tam vlastně v modlitbě vyznával své hříchy a přijal Boží milost a to byl ten takový jako silný rozhodující moment.
1: Byl to silný okamžik.
0: Já můžu to říct takto, že jako jsem, jak to říct, produktem prostě té masové evangelizace.
1: Ale Pán Bůh se dotkl tvého srdce.
0: Ano.
1: A o to tady jde, ano. Aby člověk začal brát Pána Boha osobně, že jo?
0: No a potom jsem teda začal, já jsem chodil na hasič tehdy, jsme měli hasičský kroužek, i v Gutech je teďka hasičský kroužek. A tehdy jsem začal chodit potom na dorost do Třanovic právě do sboru. Ale to, co bych chtěl možná říct, než na to zapomenu, že kdybych si neprošel podle mě tím náboženstvím, tou konfirmační přípravou, že já vnímám to, že tam jsem jako slyšel ty biblické pravdy a možná, že v té chvíli, já nevím, co by kdyby, to člověk neví, ale že bych vlastně nechápal si, myslím, že možná, že Bůh jako si tak nějak připravoval, já nevím, jak to říct, mě na to, že potom jako mohlo dojít k tomu obrácení. A tehdy jsem dostal plánek, měl jsem plánek a tam bylo denní čtení Bible, když Pán Bůh chce, abychom četli denně a já jsem za ten rok jako přečetl tu Bibli.
1: Ses do toho pustil?
0: Jo, jsem se do toho pustil a za ten
1: a
0: rok
1: nepustil.
0: Jsem ji přečetl, i když jsem třeba jako nevěděl, o čem čtu, nebo
1: ze
0: tak,
1: začátku
0: ale,
1: asi ne,
0: byl,
1: že?
0: Byl to jako,
1: a postupně se to měnilo určitě.
0: Určitý zvyk, ale za ten rok potom obrácení jsem tu Bibli přečetl a pak jsem si mnohokrát říkal, že tak teď ji přečtu znova a už se mi to nikdy nepodařilo, takže bych jako celou Bibli za rok, že bych měl takovou

0: disciplínu, že?
1: To je velká nálož, Bible je objemná kniha, ano, ano, ano. Tak to byl produkt toho nadšení, které přišlo do tvého života, že?
0: Asi ano.
1: Tak teď dáme další písničku a potom se posuneme o kousíček dál k tomu povolání faráře, jak ses k tomu dostal.

0: Na Rádiu 7 pokračuje pořad Fortepiano, u mikrofonu je Lenka Malinová a mám tady svého dnešního hosta Stanislava Moravce, toho času vikáře ve sboru Slezské církve evangelické aušburského vyznání v Gutech, abych řekla přesně všechny informace. My se k tomu, co to obnáší práce vikáře, za chvilku dostaneme, ale ještě tam nejsme. Ještě jsme byli na gymnáziu, na konci gymnázia, kdy jsi byl zklamaný z toho, že ses nedostal na medicínu, což byl tvůj sen, tam ses viděl v tom bílém plášti, jak budeš pomáhat těm lidem. Tak co bylo potom?
1: Co bylo potom? Tak přišly prázdniny. Ale mě ta, jak to říct, ta nádoba tak nějak rozsypala, ty střepy zůstaly. A to první, co jsem udělal, je, že jsem se jí snažil jako sám nějak slepit dohromady. Napučoval jsem si literaturu, přihlásil jsem se do knihovny, myslel jsem si, že se budu znova učit. A přihlásil jsem se na jazykovku teda, po to pomaturitní studium, a přitom jsem si myslel, že se budu připravovat dále a zkusím to znova. Což je zajímavé, to potom jako vytváří na těch medicínách, takže se to potom vrství, někdo to zkouší znova a znova, těch studentů je více a více. Ale během té doby jsem nad tím začal přemýšlet více, jestli to je vlastně to, co v životě chci dělat. Jestli to je to, co, k čemu mě tak nějak Bůh volá, jestli toto je ta cesta. A došel jsem k tomu, že ne. Že asi to zaměření je někde jinde. A ten další rok už jsem si dal jenom jednu přihlášku. A to na teologii do Bratislavy nebo Slovenskou fakultu. Takže to je asi ta cesta. Asi člověk určitým způsobem taky hledal. Asi jsem to neměl tak, že...
0: Neměl jsi to úplně jasné?
1: Úplně jasné, prostě, že teď budu farářem. Možná, že v tom bylo i to, že... Tak nějak jsem si řekl, že to zkusím a uvidíme, ale získal jsem v tom určitý pokoj a šel jsem do toho studia s tím, že chci začít možná jinak, možná trošku lépe. Samozřejmě, že i na tu teologii jsem si přinesl všechny svoje strachy a nedostatky a slabosti, ale Bůh si to nějakým způsobem použil. Ne, nerozumím tomu, jak jsem tu školu mohl dokončit, ale z Boží milosti se to nějak stalo.
0: Ano. Měl jsi nějaký vzor, nějakého faráře i u vás v té vaší církvi, který byl pro tebe inspirací, že jsi říkal, tenhle člověk, ten mě tak inspiruje. Chtěl bych být takový, chtěl bych něco takového.
1: No, já jsem vlastně mluvil o tom Michalu Kuzovi, vlastně třineckým potom farářem dlouhou, dlouhou dobu. A já jsem měl vždycky někoho, kdo mi byl blízký, nebo kdo se mi určitým způsobem věnoval, a ten člověk potom odešel. Že v začátku vlastně to byl Daniel Václavek, jeden z farářů naší církve, který se potom stal vojenským kaplanem. A on vlastně dělal to, co vlastně dělám teďka já, že byl v Třanovickém sboru, byl vikářem a on nás vedl v té konfirmační přípravě. A my jsme byli jeho první ročník, on byl nový, já jsem byl v tom sboru nový a vnímám to tak, že jsem s ním měl určitým způsobem jako blízký vztah, učil nás i na náboženství, taky ve škole. Ale on se potom stal vlastně vojenským kaplanem a odešel. Takže byl mi blízký, byl v mém životě.
0: Vždycky někdo přišel a odešel.
1: A pak odešel. Nebo to samé, já nevím, s tím Tomášem Trlíkem, že taky on byl zborovým farářem v Třanovicích a pak se stal biskupem a zase jako odešel. A pak jsem přišel do dorostu a my jsme měli skvělého vedoucího, pana Guznara, my jsme mu říkali Brkája, bratr Kája. A taky jsem si s ním vytvořil podle mě jako blízký vztah a on se potom stal právě ředitelem toho křesťanského společenství, o kterém jsme mluvili, ta organizace v naší církvi, a vlastně taky odešel. Jo, že vždycky někdo přišel, já jsem si tak nějak jako k němu
0: ovlivnil tvůj
1: ovlivnil
0: život,
1: můj život
0: a zase odešel. Možná to byl i boží závěr, záměr, aby ses neupnul na toho člověka. Mě teď
1: možná
0: tak napadlo,
1: jo,
0: možná, že ne, ale že si těch lidí měl víc, kteří ovlivnili tvůj život a tak tě jako posouvali kupředu, že?
1: Takže
0: teologie. Teologie není úplně snadný obor, není to také úplně z těch nejpopulárnějších směrů, do kterých se lidé vydávají. Jsou různé ty statistiky o těch zaměstnáních, jak to lidé vnímají kolem nás, ale přesto jsou lidé, kteří zahoří tou touhou jít touto cestou. A ty jsi jedním z nich. Takže jsi absolvoval tu teologickou školu, která sama o sobě toho obnáší docela hodně. Co tam bylo pro tebe nejtěžší?
1: Nejtěžší.
0: Bylo tam něco, co...
1: Ty brďo, to je...
0: Byly to třeba ty jazyky, nebo ty biblické rozbory, nebo já nevím, co všechno tam je. Dost historie je tam určitě.
1: Zase nechci do toho velmi zabíhat asi, nebo na to čas.
0: No zkusí jenom tak v kratičce.
1: Ale v té... Jako, je to strašně jako pěkný systém. Strašně rád bych ho jako rozvedl.
0: Ty jsi systematik,
1: ano, je tam 6 kateder a ono, to studium je úžasné v tom, že to se tak jako propojuje, ty biblické předměty, dogmatika, historie, filozofie, ty praktické předměty, homiletika, katechetika a tak dále, že to tvoří jako ucelený systém a to je jako strašně pěkné. A pro mě asi nebylo nejtěžší to, že bych tomu nerozuměl, nebo mě nebavilo se učit, ale pro mě byla těžká ta otázka, možná ta identity. Že já jsem byl z toho nevěřícího prostředí.
0: To jsi musel
1: nebyl jsem na to zvyklý. A možná, že stále to řeším a pamatuju si, že my jsme tam měli jako spirituálku, to byla vlastně paní farářka vystudovaná, ona měla doktorát, určila některé předměty a ona byla vlastně naší farářkou jako takového malého zboru těch studentů na té vysoké škole, což je podle mě velmi pěkné, že tam je to jako duchovní vedení.
0: Že je tam ta péče osobní.
1: Ano, tam měla kancelář, mohli jsme za ní přijít a tak. A já si pamatuju, že jsem jednou se s ní bavil, myslím, že v té kanceláři a já jsem jí říkal, že prostě, víš, já jsem ten člověk jako z toho sekulárního prostředí, ze světa a teď tady jako mám dělat bohoslužby a tak dále a víš, že já jsem hledal nějaké ujištění, jo, že toto je to, kým jsem najednou a ona mi řekla, ona byla jako tady v tomto skvěla a to člověk řeší, to si člověk uvědomí až zpětně. Já jsem jí v tolika věcech neměl rád. A když se na to podívám zpětně, tak jsem úplně, že wow, ona byla jako úžasná tady v tomto.
0: A co ti na to řekla?
1: To bych si chtěla vědět.
0: No to bych chtěla vědět.
1: Ona mi řekla to, že my se musíme posadit do té stoličky. Mm-hmm. Že ona, když se stala spirituálkou, paní Válková Kryšťáková, a když si toto někdy bude poslouchat, takže aby věděla, že si moc vážím, a ona mi řekla, že když ona nastoupila do té služby, tak taky čekala, že od vedení církve nebo od fakulty přijde to ujištění, že
0: je tam správně.
1: Je tam správně. A ona mi řekla, že já sama jsem se musela posadit.
0: Asi musí každý osobně přijmout od Pána Boha to ujištění a sám v sobě ho mít a nečekat to od lidí. Je to tak?
1: Mm-hmm. Jo, je to určitým způsobem.
0: Když bylo by to jednodušší, kdyby nám to řekli ti druzí lidé. Než když si to musíme sami najít, že?
1: Jo, jako je mnoho věcí v životě, které musíme tak nějak, já nevím, jak to říct, přijmout.
0: Ano, přijmout.
1: Přijmout.
0: A potom už se na to postavit.
1: Ano, ano, já mám svoje, já nevím, silné stránky, chyby a pro mě to je těžké jako přijmout ty, že jsou věci, ve kterých ani ve službě nejsem dobrý a mám mnoho charakterových vad, ale je to do velké míry o tom přijetí a pro nás je to těžké tu boží milost přijmout.
0: A není to ta víra vlastně, že my potřebujeme uvěřit tomu, co o nás říká Pán Bůh a je to pro nás těžké, když vidíme svoje slabosti, selhání, nedostatky? To je ta víra.
1: My si jako chceme to svoje spasení pořád jako zasloužit, pořád dokázat Bohu, že já na to mám a já se zlepším a prostě já budu tím skvělým farářem a přitom on nám tu milost v Pánu Ježíši dává úplně jako dává zadarmo.
0: Dává a dává nám tu pomoc taky, abychom to zvládli.
1: Ale člověk se v tom někdy jako musí ponížit. Jo, že já nemůžu být ten mistr světa, já teďka vám tady ukážu, jak se to dělá ta zborová práce. Jo, že...
0: Farář je jenom člověk, jo? Mm-hmm. Jestli ti to ještě nikdo nikdy neřekl, tak prosím tě, i farář je jenom člověk a má svoje slabosti a limity.
1: Já to vím, já žiju sám se sebou každý den.
0: Dobře, dobře. Jo, tak děkuju za tvoje osobní takové hluboké odpovědi na tyhle otázky. To jsou věci, které si každý sám asi musí projít. Tam, kde stojí, nemusí zrovna být farář, ale každý by si tu svoji identitu, že měl nějak vyřešit a vědět.
1: Posadit se do té stoličky,
0: to je pěkné přirovnání.
1: Na té teologii bylo plno studentů, kteří měli jako rodiče, kteří byli faráři, farářkami. A tak nějak jsem měl pocit, že to je pro ně přirozené. To bylo to, co oni viděli doma. To bylo to, oni zažili v dětství ten zborový život, ale já jsem do toho vlaku nastoupil později a já jsem to tak vyšlapané úplně asi neměl.
0: Ale možná to nemusí být nevýhoda. Možná to může být v konečném důsledku i výhoda. Víš, protože tak na to tak myslím, že někdy člověk spadne do nějakých zajetých kolejí, kde už je víc třeba těch zvyklostí a tradic a nějakých návyků a je tam potřeba, aby tam byl ten život. To je vlastně to důležité, aby tam byl ten život, že? Tak možná to není tak úplně špatně, možná na to ještě přijdeš.
1: Je to možné.
0: Tak se stal, nemůžu říct farářem, dostáváme se k tomu, že se stal vikářem. Aha. A chápu to dobře, že vikář je takový jako kdyby čekatel?
1: Aha, dobře, dobře to, tomu rozumíš, tak to vychází z té latiny, to vikarius, myslím. Uh-huh. A to je ten jako nástupce, nebo ten druhý.
0: Ano.
1: A je to tak. Já nemůžu být v současné době zborovým jako pastorem nebo farářem, protože ještě nemám určité zkoušky a tak dále. A v současné době, třeba v Gutech je to tak, že je tam administrátor zboru a já jsem tam jako ten druhý.
0: Ano.
1: Tím administrátorem je pan biskup Tomáš Trlík.
0: Takže zase se zvrátil pod jeho křídla.
1: Je to tak, je to tak. Ano.
0: Tak ne všichni odešli. Někteří zase znovu přišli. Že je to tak?
1: Je to tak.
0: Z boží milosti musíme říct, že? No, takže jsi zase opět pod křídly, takzvaně v uvozovkách, Tomáše Tyrlíka a připravuješ se na tu dráhu, že jednou. Jaký je tam vlastně ten postup?
1: On vás pozdravuje, já jsem s ním mluvil.
0: Ano, děkujeme, jel, děkujeme.
1: On zdraví všechny služebníky tady v Rádiu 7. A
0: děkujeme.
1: A moc vám fandí.
0: Ano, my víme, že je náš,
1: vás a tak
0: že
1: dále,
0: je náš kamarád. Ano. Jaký je tam teda ten postup? Když skončíš tu teologii, tak jaký je tam třeba ten proces, kolik let, než se můžeš stát farářem?
1: Já jsem studoval, nebo studium je pětileté, já jsem studoval 6. A vysvětlím teda, jak je to u nás pro krátkost času. Když člověk dostuduje teologii, tak napíše církevní radě a ta ho potom jako pozve na pohovor. A tam už se jako mluví o tom, kde by člověk, nebo o tom, že by šel do služby. A nastupuje vlastně na tu pozici toho vikáře. Ale takový člověk ještě není ordinovaný.
0: Ano.
1: To znamená, že začátku nemůže, já nevím, dávat rozřešení, vyslovat večeři páně, křtít, mít svatby a tak dále. A je to vlastně jako taková zkušební doba, když to můžeme říct, člověk nastoupí do práce, má 2 měsíce zkušební dobu a člověk může zjistit, že toto není to moje povolání, nebo necítím se v tom, nebo třeba nevím, chci učit, jo, na fakultě, nebo něco, to jedno. A vlastně člověk může odejít a ještě není ordinovaný. A já jsem vlastně teďka ordinovaným vikářem. To znamená, že na mě
0: skládali... Takže
1: jako
0: už ten určitý krok proběhl další.
1: ...ruce a tak dále. Ano, byl jsem povolaný do té služby. To znamená, že já už můžu vyslouhat večeři páně. A křest. A teďka v sobotu jsem měl svatbu první. Ale... takže jsem... Vlastně já jsem teďka vikářem na pozici pastora, což nedává velký smysl, ale je to tak. A pokud bych chtěl být zborovým farářem, to znamená, že bych
0: měl
1: byl,
0: ten zbor převzal?
1: Ano, že by si mě ten zbor mohl zvolit.
0: Ano.
1: Teďka jsem vlastně pod církevní radou. A církevní rada může říct, že teď sloužíš v Gutech, zítra budeš sloužit v Bohumíně nebo v Třinci.
0: Můžu tě převelet.
1: Převelet. A já vlastně tak asi mám na to nějaké slovo, oni to zohlední, ale už to není tak na mě. Ale potom je zkouška pro ministerio. Když ji splním, tam musím napsat něco jako diplomovou práci a obhájit ji. Jsou tam nějaké zkoušky zase z církevní historie, dogmatiky a tak.
0: A pak máš už splním, tu otevřenou cestu.
1: Tak se stanu pastorem.
0: Ano.
1: A volitelným. A ten zbor si mě už může zvolit a když už si mě zvolí, tak to společenství říká, že my už tady teda bychom chtěli toho Stanislava Moravce a už ten farář zase má trošku jinou tu pozici.
0: Tak jsme trošku nahlédli do toho, jak to chodí ve Slezské církvi. Děkuju ti za to. Máme už jenom úplně kratičkou chviličku. Poslední otázka. Co bys rád v církvi viděl?
1: Aha, to je těžká otázka. Já si tak nějak pořád seznamuji s těmi našimi milovanými zborovníky, ale no, to si mě teďka trošku zaskočila. Ten náš zbor je taková jedna velká rodina a já bych si možná přál ty hlubší vztahy. Pro mě je to těžké, já jsem z té generace už závislých na telefonu, A vnímám to, že to společenství nám tak nějak... Na jednu stranu po něm strašně toužíme. Toužíme po té blízkosti.
0: A je plno překážek, že?
1: A na druhou stranu mám pocit, že se izolujeme do té nějaké takové svojí komfortní zóny a je někdy možná těžké z ní vystoupit. A já bych si možná přál, jako ne pro celou církev, ale možná v tom našem sboru, právě ty otevřenější vztahy, aby byli lidé radši spolu. A já vnímám, že potřebuji v tom začít od sebe. Pro mě je jednodušší si sednout do té kanceláře, tam si dělat ty své přípravy na kázání, ale vyjít k těm lidem, které možná nepoznám, často nevím, co si zažili, jsou starší než já, mně není ani 30 a sloužím lidem, kteří věří v Pána Ježíše 50, 60 let a tak dále, tak je někdy těžší a to je asi to, co momentálně bych si přál. Určitě taky snažím se dost pracovat teďka s mladými lidmi, protože si uvědomuji, že jsou budoucnosti našeho sboru.
0: Že to je důležité.
1: Ale to společenství si myslím, že je strašně důležité a že na něm potřebujeme pracovat.
0: Tak já ti přeju, aby se ti to dařilo, aby si mohl navazovat dobré vztahy s lidmi, které tam máš kolem sebe, aby váš sbor byl živý.
1: Děkujeme moc.
0: Ke chvále Pána Ježíše Krista. Děkuji ti, že jsi přijel až sem do Brna, aby ses sdílel o svém životě. Měj se hezky.
1: Děkuji moc. Bylo nám tady moc příjemně i s manželkou a děkujeme za pozvání.

Posloucháte odpolední vysílání na Rádiu 7. U mikrofonu je stále Lenka Malinová a bude tomu tak nadále až do 17. hodiny. Před námi je ještě velký kus odpoledního vysílání, který za chvilku zahájí pořád písničky na přání. Ve 15:45 si můžete poslechnout biblickou úvahu Martina Moldana a ve 16:45 čtení z Bible pro 21. století z Markova evangelia. V 16 hodin dáme slovo Lukáši Targošovi s Kateřinou Hodecovou a pořadu Překročit hranice a o 16:30 nás čeká magazín. To je tedy v rychlosti to, co je před námi, a teď už nebudu ukrajovat dál čas, který patří vám, milí posluchači, kteří teď posloucháte a chcete, aby zazněla písnička podle vašeho přání.

0: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.
1: První písničku posíláme všem, kteří jste doma, jste nemocní a nemůžete moc nic moc. Tak to asi je, nic moc. Zejména posílám tuto písničku své kamarádce Alce, ale i vám, kteří teď využíváte toho času, kdy musíte odpočívat a zvolili jste za společnost Rádio 7. Tak ať se vám dobře daří v boží blízkosti.

Tak to byla první písnička ode mě směrem k vám, kteří posloucháte a kteří zrovna nejste v nejlepší kondici, zejména pro moji kamarádku Alku. No a další písnička už jde od vás, milí posluchači, takže první písničku vybrala Iva pro trio Milenku, Radku a Mílu a také pro všechny vás, kteří posloucháte.

Na Rádiu 7 se rozjeli dnešní písničky na přání. Tak jako každý všední den mezi 14. a 15. je tady prostor pro vás. Takže můžete psát, můžete volat, za chvilku zase zopakuji kontakty. Napsal nám také Jirka a připomněl mi, co jsem chtěla říct, že dneska mají svátek Ludmily, Lídy a tahle písnička prý letí za Lídou Matuškovou do Afriky. Tak je docela možné, že nás možná zachytí v Africe, ona občas poslouchá. A samozřejmě pro všechny Lídy dnešnímu k dnešnímu svátku s přáním všeho dobrého a božího požehnání.

0: Čtvrtinu času písniček na přání na Rádiu 7 je za námi, takže toho máme ještě hodně před sebou. Můžete využít ten čas a napsat nebo zavolat, jakou písničku byste rádi slyšeli.
1: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.
0: Teď tady mám jednu anglickou a vím, že s ní potěším široké spektrum našich posluchačů, protože Lauren Daigle mají rádi mladí i starší, i ti dříve narození. Teď je tady píseň, ve které Lauren zpívá Ježíš se nikdy nemění, ať se děje cokoliv. On stále miluje a je tu pro tebe v každé situaci.

Lauren Daigle zpívala o tom, že Pán Bůh se nikdy nemění. Na Radio 7 ovšem probíhají písničky na přání, takže já čekám, kdo napíšete, kdo zavoláte, jakou písničku budu pouštět podle té vaší volby. Můžete samozřejmě někomu popřát, nebo si jenom nechat pro sebe pro potěšení zahrát. Někomu písničku poslat, možností je opravdu hodně.

Další písnička poletí za dalšími Lidkami, Liduškami, Ludmilami. Za Lidkou do Hrádku nad Olší, za Lidkou na Morávku a pro Lidušku na Liptánské náměstí. Písničky vybrala Maruška a Jiří Zmožek ji zaspívá.

0: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.
1: Všechny tyto kontakty vedou sem k nám do vysílání Rádia 7, které posloucháte a kde probíhají písničky na přání. Využijte toho.

0: na křídlech mě neseš.
1: Na Rádiu 7 stále pokračují písničky na přání, ještě stále čekám, kdo se ozve, aby dal vědět, jakou písničku chce slyšet. Mnohdy píšete, abychom si my, kteří jsme za mikrofonem, pustili něco, co se nám líbí. Tak já toho teď využiji, protože tady nemám od vás žádné přání aktuálně a pustím písničku Goodness of God, kterou zpívá CC Winans a zpívá se v ní to, co je také mým vyznáním, dokud nesložím hlavu od chvíle, kdy se probudím, dokud nesložím hlavu, budu zpívat o Boží dobrotě, protože celý můj život

0: Tak to byla Cissy Winans, jedná píseň podle mé volby na Rádiu 7 v dnešních písničkách na přání. A ještě se můžete přát píseň, kterou byste chtěli slyšet až do 15 hodin.
1: Každý den a každou chvíli si má radost zdrojem síly, v pokoře a milosti zůstávám v tvé blízkosti.

Každý den mezi 14. a 15. hrajeme na Rádiu 7 písničky na přání a to je právě teď. Ještě máme 15 minut, může zaznít i ta vaše.

Tak ještě v závěru dnešních písniček na přání splním jedno, které přiletělo z Portugalska. Díky technice nás můžete poslouchat kdekoliv. Filip nás poslouchá na služební cestě v Portugalsku a posílá pěknou písničku své manželce Jiřce do práce, do nemocnice. Tak já jsem tady vybrala písničku, která je sice stará, ale je krásná a v novém kabátku. A myslím si, že může potěšit lidi každého věku.

V dnešních písničkách na přání se opravdu blížíme do cílové rovinky, do 15. hodiny zbývá pár minut. Pokud někdo teď hned zavoláte nebo napíšete, tak ještě mohu vaše přání splnit. A jinak zase zítra mezi 14. a 15.

Přece ještě jedno přání úplně nakonec. Lenka si přeje slyšet nějakou polskou píseň. Vybrala jsem skupinu Ovca, která zpívá o tom, že všechno můžeme v něm, v Kristu. Píše se o tom také v Bibli. Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje.

Na Rádiu 7, které posloucháte, pokračuje odpolední vysílání s Lenkou Malinovou za mikrofonem. Bylo 15 hodin a to je čas pro modlitbu za Ukrajinu. Děkujeme ti, Hospodine Bože náš, že slyšíš každou modlitbu, kterou k tobě vysíláme. A že můžeme kdykoliv a kdekoliv. Děkujeme ti za to, že máme volný přístup a že víme, že nás slyšíš. A tak k tobě znova přinášíme těžce zkoušenou Ukrajinu a prosíme, aby ses smiloval nad tou zemí, nad těmi lidmi, kteří tam žijí v neustálém napětí, strachu, úzkosti, bolesti. Pane, my neumíme změnit dějiny, historii, neumíme změnit to, co se děje, ale ty můžeš, protože jsi všemohoucí. A tak tě prosíme, abys zkrátil to trápení. Prosíme tě, pane, aby ty jsi sám způsobil, aby Ukrajina zase byla svobodná, aby lidé tam mohli vyjít z té úzkosti a obav, mohli se nadechnout a znova mít naději. Tak tě prosím, aby se zasvítil do těch jejich temnot. Amen.

0: A co nás čeká v této hodince ještě dál? Nahlédneme do kalendáře, který říká, že je 16. září a svátek má Ludmila. Čeká nás také biblická úvaha Martina Moldana o vnitřním zákonu a čtení z Bible pro 21. století, ve kterém otevřeme Markovo evangelium.
1: Tak toužím potom, Bože, aby vždycky jsme chtěli Tobě vzdát chválu, aby to, po čem toužíme, aby se Tobě líbilo, Pane. Tak Ti chválím, že jsi tady s námi, Pane, a chci vzdát chválu a úctu za Tvůj majestát, Pane. Amen.

Dnes tedy má svátek Ludmila. Už to v dnešním vysílání zaznělo několikrát a Ludmil chodí po světě opravdu hodně, alespoň tady v našich končinách je to velmi známé jméno. Je to staré slovanské jméno a znamená lidu milá. Dá se říci, že nejznámější nositelka tohoto jména skutečně byla oblíbená snad u celého národa. O jejím životě se dozvídáme především z našich nejstarších literárních památek, latinských a staroslověnských legend. Ludmila byla nejspíše dcerou knížete Pšovanů Slavibora, stala se manželkou prvního historicky doloženého přemyslovského knížete Bořivoje I., s nímž přijala kolem roku 883 na Velké Moravě křest. U Ludmily tedy rozhodně nešlo o nějaké formální gesto, ale o zásadní a hluboký zlom v celém jejím dosavadním životě. Po smrti jejího manžela Bořivoje nastoupil na trůn starší syn Spytihněv a když zemřel i on, převzal vládu druhý syn Vratislav I. Také on však brzy zemřel a za nezletilého syna Václava se ujala moci jeho matka Drahomíra. Ta se bála, aby se o vládu nemusela dělit se svou tchýní Ludmilou, pod jejímž vlivem Václav vyrůstal, proto nechala Ludmilu na jejím hradě Tetíně zardousit. Dne 15. září přijeli na Tetínské hradiště dva přední drahomířini velmožové, Tuna a Gomon, a v noci na 16. září vraždu provedli. Když pak kníže Václav dospěl a začal českou zemi spravovat, nechal pietně přenést ostatky své babičky do Prahy a s velkou úctou je pohřbil. Tolik tedy Ludmila. Za chvilku biblická úvaha Martina Moldana.

Dobrý den, vítám vás u dnešního biblického zamyšlení. Každý člověk, který pravidelně sleduje zprávy, se určitě bude zamýšlet nad převahou negativních informací v médiích. Šokuje nás, kolik je ve společnosti zla, kolik válek a bezpráví všeho druhu se na celém světě odehrává. Veškeré sny o tom, že společnost se poučí, selhávají a my si někdy říkáme, existuje vůbec nějaké řešení, jak by se lidé na celém světě mohli změnit? Zákony jsou od toho, aby se porušovaly, říkají někteří cynici. I když s tím asi většina z nás nebude souhlasit, přesto se zdá, že mnoho lidí se tím řídí. Nás nyní bude zajímat biblická perspektiva tohoto problému. Hovoří Bible něco o možnosti změny nejen člověka, ale většího celku, popřípadě celé populace? Jako výchozí biblický text dnes budeme číst Jeremiáše 31. kapitolu, verše 31 až 34. Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu. Ne takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, když jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. Oni mou smlouvu porušili, ale já jsem zůstal jejich manželem, je výrok Hospodinův. Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův. Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Už nebude učit každý svého bližního a každý svého bratra, poznávejte Hospodina. Všichni mě budou znát. Od nejmenšího do největšího z nich je výrok Hospodinův. Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat. Obeznámený čtenář Bible si jistě vzpomene, že stejný text je citován v rovněž listu Židům, tedy novozákonním spise adresovaném křesťanům ze Židů. Je téměř shodný, liší se většinou jen drobnými odlišnostmi v jednotlivých formulacích. To je pro nás důležité zjištění. Prorok Jeremiáš působil na území Izraele v době největšího národního úpadku, na počátku takzvaného babylonského zajetí. Jeho prorocká služba pokrývala období vlády pěti posledních judských králů. Odehrávala se na přelomu 6. a 7. století před Kristem a trvala asi 40 let. Kromě aktuálně směřovaných prorockých poselství, v nichž komentoval dění v národě, se Jeremiáš zaměřil i na dalekou budoucnost. V našem textu hovoří o tom, že Hospodin jednou uzavře se svým lidem novou smlouvu. To bylo nesmírně odvážné tvrzení, neboť Izrael byl přesvědčen, že Mojžíšovská smlouva je věčná. Jeremiáš a spolu s ním i jiní proroci si ovšem lámal hlavu s tím, jaké jsou šance k tomu, že národ někdy zmoudří a bude jednat ve shodě s Božím zákonem. Jeremiáš nemohl nevidět, jak pohnuté byly dějiny jeho národa. Lidé opakovaně hřešili od prvního okamžiku, kdy jim Mojžíš dal takzvané desatero. Opakovaně se klaněli bohům jiných národů a kromě toho hřešili všemi možnými jinými způsoby. Nebylo jediné přikázání z onoho desatera, které by neobrátili na ruby. Hřešili králové a hřešil prostý lid, hřešili kněží a hřešili i laici. Toto vše si Jeremiáš uvědomoval a kladl si otázku, v čem je chyba, jak je možné, že dobrý a Bohem daný zákon nejsme schopni zachovat. Tato otázka ovšem netrápila jen Jeremiáše, ale celá generace proroků, která působila ve stejném období, se tím zabývala. A Bůh odpovídal. Postupně svým služebníkům odkrýval tajemství svého plánu, spočívající v tom, že uzavře se svým lidem novou smlouvu. Naše proroctví je charakteristické tím, že je jednak ucelené, jasně formuluje Boží záměr uzavřít smlouvu novou, a jednak typické. Podobné motivy nalezneme například u Izajáše anebo Ezechiele. Výraz nová smlouva je ovšem hlubší než to, že jeden papír přestane platit a nahradí je jiný, možná precizněji formulovaný a aktualizovaný o některé upřesňující články.
text nás nenechává na pochybách, že jde o změnu zcela zásadního charakteru. Podívejme se nyní, v čem tyto změny spočívají. Velkou odlišností je například skutečnost, že zatímco první smlouva se týkala výlučně izraelského národa, druhá smlouva je otevřena mnohem širšímu okruhu lidí. Ačkoliv přímo tento text se tím nezabývá, sama skutečnost, že je citován v Novém zákoně, ukazuje, jak mu první generace křesťanů rozuměla. Jeho naplnění viděla v příchodu Ježíše Krista na svět. V souvislosti s velikonoční večeří v předvečer svého zatčení Ježíš láme chléb a podává kalich se slovy: tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví, která se za vás prolévá. Tak tomu první křesťané rozuměli. Jeremiášovo proroctví se naplnilo Ježíšovým příchodem. On je garantem té první smlouvy. Znameními této smlouvy jsou chléb a víno, symbolizující jeho krev a jeho tělo. V této smlouvě jsme zahrnuti i my, kteří se k Ježíši jako spasiteli hlásíme. Další odlišností, snad nejzásadnější, je to, že nová smlouva má zcela zásadně odlišný charakter. Zatímco první smlouva měla charakter právního dokumentu, jež zavazoval národ dodržovat veškerá civilní i náboženská ustanovení, druhá smlouva se týká změny srdcí. První smlouva byla vyjádřena 10 slovy vyritými Božím prstem do kamene. Druhá smlouva je vyrita do srdcí a myslí. První smlouva představovala systém, jenž působil na člověka především zvenčí, jako systém nařízení a ustanovení, která měl dodržovat. Druhá smlouva má co dočinění s motivací zevnitř nitra. Prorok Ezechiel, prorokující stejné poselství, napsal: učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. V prvním případě je tedy větší zodpovědnost položena na jednotlivce, člověka a národ, kdežto v druhé smlouvě zodpovědnost bere na sebe Bůh, když říká: učiním, že se budete řídit mými nařízeními. To je, milí posluchači, velmi silné slovo. Výrazem já učiním ovšem není myšleno, že člověk by již neměl žádnou zodpovědnost za to, jak nakládá se svým životem. To by bylo mylné pochopení. Prorok zde vyjadřuje řešení onoho starého problému. Lidé nebyli schopni žít podle Božích nařízení. Boží pomoc tedy spočívá v tom, že místo na kamenných deskách bude Boží zákon vložen do srdcí a myslí. Naše zodpovědnost samozřejmě trvá. Spočívá v tom, jak se k tomu všemu postavíme. Zda o to vůbec budeme mít zájem. A tak zde máme dvě smlouvy. Obě vyjadřují Boží nárok na člověka, požadavek spravedlnosti a svatosti. Obě vypovídají o Božím charakteru a úmyslech, obě zvou člověka do vztahu s Bohem. Zatímco první smlouva byla vyjádřena slovy zachovávejte má nařízení, druhá smlouva má co dočinění s hlubokou vnitřní proměnou charakteru. Aby byl rozdíl zřejmý, pokusím se jej vyjádřit malou ilustrací. Dopravní předpisy rovněž vyjadřují zákon, stanovující chování na silnici. Jako zákony jsou závazné pro všechny účastníky silničního provozu. Přesto chování řidičů na silnici může být zcela odlišné. Někteří jezdí, jak se jim zachce, a tak ohrožují nejen sebe, nýbrž i druhé. Jediným limitem se jim stává strach, aby nebyli přistiženi. Nyní si představte situaci, kdy takový řidič způsobí dopravní nehodu, během níž zemře člověk. Náš nezodpovědný řidič bude potrestán. A pokud jednou znovu usedne za volant, je pravděpodobné, že se již bude chovat zcela jinak. Zavinil smrt člověka, a to je zkušenost, na kterou se nezapomíná. Na rozdíl od svého dřívějšího způsobu jízdy se bude chovat zodpovědněji, protože si bude uvědomovat možné důsledky. Je to jen chabé přirovnání, které zdaleka nevystihuje to, co pro nás Pán Ježíš vykonal na kříži, ale jednu důležitou věc ukazuje.
Zatímco dříve byl řidič omezován vnějším zákonem spočívajícím v nařízeních, která stejně nedodržoval, nyní se řídí vnitřním zákonem. Má zkušenost, co může nezodpovědná jízda způsobit. Má na svědomí smrt člověka a proto se chová mnohem zodpovědněji. A tak vidíme, že z vnějšího zákona se stal zákon vnitřní, zákon srdce a mysli. Jistě jste postřehli, že tím momentem, který způsobil změnu řidičova chování, byla smrt nevinného člověka. To nám připomíná okolnosti Ježíšova ukřižování. I on umírá nevinnou smrtí. I jeho smrt ustanovuje novou smlouvu, a tedy i nový druh jednání a chování. Přiléhavě to vyjádřil apoštol Petr ve svém letničním kázání. Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili. Ale Bůh ho vzkřísil, vytrhl jej z bolestí smrti a smrt ho nemohla udržet ve své moci. Tak smrt nevinného Božího syna souvisí s novou smlouvou, zapsanou v našich myslích a srdcích. Každý, kdo si uvědomuje svou nedokonalost, svá selhání a své hříchy a věří, že smrt Ježíše Krista byla smrtí, na níž má i on určitým způsobem podíl, má šanci vstoupit do této nové smlouvy. To hlavní a vlastně to jediné, co k tomu potřebujeme, je víra. Loučím se s vámi a těším se opět na shledání příští týden ve stejný čas.

Vyslechli jsme zamyšlení Martina Moldana, biskupa apoštolské církve. Další zamyšlení nás čeká zítra ráno ve 7:15, kdy bude Jakub Limr hovořit o problému utrpení.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

kterou nepřekonáš, hora, kterou nezdoláš, pojď a nech se vést. Není zeď, kterou nezbouráš, lež, která tě zboutá, pojď a nech se vést. Není tma, kterou nepřekonáš, hora, kterou nezdoláš, pojď a nech se vést. Není zeď, kterou nezbouráš, lež, která tě zboutá, pojď a nech

A Pán Bůh nám zaslíbil, že s námi bude, i když to někdy nebude snadné. O tom je i následující píseň, o tom, že Pán Bůh nám dává víru, přislíbil nám vítězství, ale musíme bojovat. To je ten běh, který běží.

Potom odtud odešel a přišel do svého domovského města. Jeho učedníci šli s ním. Když v sobotu začal učit v synagoze, mnozí z posluchačů žasli. Odkud to má, co to dostal za moudrost? A jak to, že se jeho rukama dějí takové zázraky? Není to snad ten tesař, syn Marie a bratr Jakuba, Josese, Judy a Šimona? Nejsou snad jeho sestry tady s námi? A tak se nad ním pohoršovali. Ježíš jim odpověděl, prorok není bez cti jedině ve své vlasti a u svých příbuzných a ve vlastním domě. A nemohl tam vykonat žádný zázrak, jen na několik nemocných vložil ruce a uzdravil je. Překvapen jejich nevírou pak obcházel okolní vesnice a učil.

0: Potom k sobě svolal 12 učedníků a začal je vysílat po dvou. Dal jim moc nad nečistými duchy a uložil jim, ať si na cestu neberou nic kromě hole. Ani mošnu, ani chléb, ani peníze do opasku. Ať mají obuté sandály, ale neberou si ani náhradní košile.
1: Řekl jim, kdykoliv vejdete do domu, zůstaňte tam, dokud neodejdete. Kdekoliv by vás nepřijali a neposlouchali, vyjděte odtud a setřeste z nohou prach na svědectví proti nim. Amen, říkám vám, že Sodomě a Gomoře bude v soudný den lehčej než tomu městu. A tak šli a vyzývali lidi k pokání. Vymítali mnoho démonů a mnoho nemocných mazali olejem a uzdravovali. Jak se jeho pověst šířila, uslyšel o něm i král Herodes a řekl, Jan Křtitel stal z mrtvých. To proto se skrze něj dějí zázraky. Jiní říkali, je to Eliáš a další, je to prorok jako jeden z dávných proroků. Když to Herodes uslyšel, řekl, je to ten Jan, kterého jsem stěl, stal z mrtvých. Herodes totiž osobně poslal pro Jana, dal ho zatknout, spoutat a uvěznit kvůli Herodiadě. S níž se oženil, ačkoliv byla manželkou jeho bratra Filipa. Jan Herodovi říkal, tvůj sňatek s bratrovou manželkou je nezákonný. Herodias mu to měla za zlé a chtěla ho zabít, ale nemohla. Herodes se totiž Jana bál, neboť věděl, že je to spravedlivý a svatý muž, a tak ho chránil. Když ho slyšel, mnoho věcí i dělal a poslouchal ho rád. Příhodný den však přišel, když Herodes na oslavu svých narozenin uspořádal hostinu pro své velmože a velitele a pro přední muže Galileje.
2: Když přišla dcera té Herodiady a zatančila, zalíbila se Herodovi i jeho hostům natolik, že král dívce řekl, požádej mě, o co chceš, a dám ti to. Odpřísáhl, splním ti jakékoliv přání až do polovice mého království. Odešla tedy a ptala se své matky, o co mám požádat? Ta jí řekla, o hlavu Jana Křtitele. Hned přispěchala ke králi a žádala, chci, abys mi ihned dal na míse hlavu Jana Křtitele.
1: Krále přepadla úzkost, ale kvůli svým přísahám a spoluhodovníkům ji nechtěl odmítnout. Hned poslal kata s příkazem, ať přinese Janovu hlavu. Ten odešel, stěl ho ve vězení a přinesl jeho hlavu na míse. Dal jí té dívce a ta jí dala své matce. Když o tom uslyšeli, jeho učedníci přišli, vzali jeho tělo a pohřbili ho.

0: Potom se apoštolové sešli k Ježíšovi a oznámili mu všechno, co dělali a co učili. Tehdy jim řekl, pojďte jen vy sami stranou na opuštěné místo a trochu si odpočiňte. Těch, kdo k ním přicházeli a zase odcházeli, bylo totiž tolik, že neměli ani chvilku na jídlo. Odpluli tedy lodí o samotě na pusté místo. Ale když odcházeli, mnozí je uviděli a poznali, seběhli se tam ze všech měst pěšky, předhonili a sešli se k němu. Když Ježíš vystoupil, uviděl veliký zástup lidí. Byl naplněn soucitem k ním, protože byl jako ovce bez pastýře. Tehdy je začal učit o mnoha věcech.
1: Když se už připozdilo, přišli za ním jeho učedníci. Tohle místo je pusté a už je moc hodin, řekli. Propust je, ať si jdou do okolních statků a vesnic koupit jídlo. Vždyť nemají co jíst. Odpověděl jim, vy jim dejte najíst. Oni na to, máme jít nakoupit chleba za 200 denárů a dát jim najíst? Řekli jim, kolik máte chlebu? Jděte se podívat. Když to zjistili, řekli, 5 a 2 ryby.
0: Tehdy jim dal pokyn, aby všechny posadili v hloučcích na zelené trávě. Když se rozložili ve skupinkách po 100 a po 50, vzal těch 5 chlebů a 2 ryby, vzhlédl k nebi, požehnal, lámal ty chleby a dával svým učedníkům, aby jim je předkládali. A ty 2 ryby rozdělil všem, a tak se všichni najedli do sytosti. Potom sebrali 12 košů plných kousků chleba a ryb. Těch, kdo ty chleby jedli, bylo kolem 5000 mužů.

0: Hned potom své učedníky přinutil, aby nastoupili na loď a jeli napřed na druhou stranu k Betsaidě, než rozpustí zástup. A když se s nimi rozloučil, odešel nahoru, aby se modlil.
1: Pozdě večer byla loď uprostřed moře a on sám na zemi. Uviděl je, jak se dřou s veslováním, protože vítr vál proti nim. Nad ránem se k ním vydal pěšky po moři a chtěl je minout. Když ho uviděli, jak kráčí po moři, mysleli, že je to přízrak a křičeli strachy. Všichni ho totiž uviděli a vyděsili se. On ale na ně hned promluvil. Schopte se, to jsem já, nebojte se. Nastoupil k ním do lodi a vítr se utišil. Oni pak byli vnitru naprosto omráčeni úžasem. Nepochopili totiž nic ohledně těch chlebů. Jejich srdce bylo tvrdé. A když se přeplavili, přistáli u Genezaretu, kde zakotvili. Jakmile vystoupili z lodi, lidé ho hned poznali. Zběhali celý ten kraj a začali na nosítkách snášet nemocné tam, kde slyšeli, že je. Ať přišel do vesnic, do měst nebo na venkov, lidé pokládali nemocné na ulice a prosili ho, aby se mohli dotknout aspoň cípu jeho roucha. A kdokoliv se ho dotkl, byl uzdraven.
2: Jan Potměšil, David Vávra, Petr Forman, Jaroslava Krečmerová a Vít Bruckner četli z Markova evangelia z překladu Bible pro 21. století.

nejlepší, co můžu, jak Marie chci dát. A nesilvi tam pěny, jak Daniel budu spát. Jo, slib chci přijmout, jako Jericho.

0: Milovat jak Ježíš, jeho srdce má. Nechci žít prázdně, každá minuta se počítá. Chci mu chválu vzdávat, svůj každý dík, protože není nikdo podobný a to je můj Bůh.
1: Za chvilku bude 16 hodin a na Rádiu 7 si můžete vyslechnout pořad Překročit hranice.

0: překročit hranice, protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
1: Často máme strach dát najevo pochybnosti a otázky, které v nás víří. Ale proč vlastně? Možná nás svazuje chybné přesvědčení, že ptát se a kriticky přemýšlet o svatých věcech je špatně. Nová série Lukáše Targoše, pastora církve Element z Hradce Králové, vás přesvědčí, že je to přesně naopak. Tady je druhá část vyučování Lukáše Targoše, po které si o tématu budeme ještě chvíli povídat.
2: Všichni z nás jednou za čas o něčem pochybují bez ohledu na to, jak silná je naše víra, jak silné je naše přesvědčení. Je téměř nemožné dosáhnout jistoty v každém ohledu, protože v životě je velice málo jistot. Mnoho věcí, které děláme, jsou otázkou víry. A není to jenom otázce náboženství, je to v běžném životě. My nad tím akorát nepřemýšlíme. Kdykoliv nasedáme do dopravního prostředku, tak věříme, že nás doveze tam, kam směřujeme, ale nemáme žádnou jistotu. Každá nehoda, o které čteme, každé spadlé letadlo, o které čteme, každý vyboraný autobus nebo každá smrtelná nehoda na silnici, by nám měla ukázat, že nemáme žádnou jistotu, že dojdeme tam, kam směřujeme, nebo že se vrátíme zpátky domů v pořádku. Nemáme žádnou jistotu. Děláme to na základě přesvědčení, že to je vysoce pravděpodobné, že se vrátíme domů, a je to vysoce pravděpodobné, ale není to jisté. Protože žijeme ve světě, kde nejistoty jsou normální, a žijeme ve světě, kde máme velice málo opravdových jistot. Ve světě náboženství se ale zdá, že někteří se bojí pochybností, jakoby samotný fakt, že o něčem pochybují, znamená konec jejich víry. Jakoby mají takový strach, že je to jakoby vrcholek ledovce, který se skrývá pod hladinou, a že když si dovolí něco zpochybnit z toho celého příběhu, tak se jim to všechno rozsype, kdykoliv položí ty svoje niterné otázky, které mají na některé věci svoje pochyby, tak ztratí lehce úplně víru. A možná to vychází z toho, že vyrostli v prostředí, že jim někdo řekl, že pochybnosti Boha uráží. A já vidím pochybnosti osobně trochu jinak. Já si nemyslím, že pochybnosti jsou hříchem, nemyslím si, že pochybnosti jsou ztrátou víry, a myslím si, že jsou naopak průvodním jevem víry. A opakem víry není pochybnost, opakem víry je nevíra. Nebo dokonce bych mohl říct, opakem víry je jistota. Když totiž mám o něčem jistotu, nemusím tomu věřit. Věřím věcem, o kterých právě nemám jistotu. Věřím věcem, kde mám vysokou pravděpodobnost, ale ne jistotu. Pochybnosti nám ukazují, že jsou otázky, na které neznáme odpověď, kde je to takové pozvání, abychom hledali, zkoumali, abychom přemýšleli, divili se, abychom byli lidmi, kteří objevují, abychom nezůstali stát na místě. A navíc některé věci, které si neseme ze své minulosti, představy o Bohu, které jsme si vytvořili my sami, nebo které nám někdo řekl, nebo které nás někdo naučil, potřebují být zničeny. Některé věci, které máme ve své hlavě o Bohu, musí být zničeny, protože nejsou dobré. Naše představy, které o Bohu získáváme, jsou ovlivněné našima zkušenostma nebo zkušenostma některých jiných lidí, a některé představy, které o Bohu máme, musí být zničeny. Ta dekonstrukce tam není jenom možná, ale je tam nutná, protože některé představy jsou skutečně škodlivé a vedou ke škodlivému životu. Takže některé věci potřebují být skutečně rekonstruovány. A možná toho je přesně ten moment, kdy si můžeme říct příběh toho nejznámějšího pochybovače v Novém zákoně, což je Tomáš. A jeden známější, protože někdy se mu ošklivě říká, že je to nevěřící Tomáš, a je to ošklivá, my se tomu dostaneme, protože to neodpovídá jeho povaze. Ale ten příběh je o tom, že a když po svém zkříšení se Ježíš konečně ukázal svým 12 učedníkům, těm apoštolům, on se ukázal ženám a nějakým dalším lidem, a když konečně se ukázal apoštolům, tak Tomáš mezi nimi zrovna nebyl. A protože mezi nimi zrovna nebyl, tak bylo pro něho hrozně těžké uvěřit tomu, co všichni ostatní říkali. A v evangeliu Jana čteme ten příběh podrobně. Když tehdy mezi ně Ježíš přišel, jeden z 12, Tomáš zvaný Dvojče, tam nebyl. Ostatní učedníci mu říkali, viděli jsme Pána, viděli jsme vzkříšeného Krista. Dokud neuvidím stopu hřebu v jeho rukou, odpověděl jim, dokud prstem nesáhnu tam, kde byly hřeby, dokud nevložím ruku do jeho boku, který mu probodli na kříži, nikdy neuvěřím. A Tomáš tady dává prohlášení, které se podobá českému člověku, který říká, já si potřebuju věci ohmatat. Já neuvěřím vašemu slovu jenom proto, že to říkáte vy. Znám vás jako 3 roky, vím, že jako obvykle nekecáte, ale upřímně, tady se jedná o můj život. A já nebudu věřit jenom proto, že mi to říkáš ty. Já nebudu věřit jenom proto, že mi to říkáš ty, Petře. Ty, který jsi zapřel Krista před nějakou služkou na tom dvoře, ty mi teď říkáš, že mám věřit. Vy mi říkáte, že mám... Ale dokud neohmatám, nebudu věřit. To je... Tomáš je Čech propašovaný do Izraele. Je to přesně jako jsme my. My dokud si to neohmatáme, neuvěříme. A Tomáš tady dává kategorické prohlášení. Dokud to neudělám, tak nikdy neuvěřím. Prostě pochybuje. A nepochybuje, protože je od přirozenosti skeptik, který ničemu nevěří. A rozhodně to není žádný strašpitel, který se o něco bojí. Tomáš ve skutečnosti je velice pozitivní postava. Nejenom později, kdy odešel do Indie, kde obrácel první Indy ke Kristu, do dneška v Indii existuje okolo Goji Tomášovská církev, která se odkazuje na jeho působení před 2000 lety, ale ještě před těmihle událostmi Tomáš prokázal odvahu. Když se vrátíme zpátky o pár týdnů, Ježíš uzdravil Lazara, vzkýsil ho z mrtvých a v té době už bylo jasné, že po Ježíši jdou, že ho chtějí prostě dostat, že ho chtějí zabít. A Ježíš oznámí po tomhle zázraku, že jde do Jeruzaléma a všichni mu to rozmlouvají, protože ví, že ho tam čeká nebezpečí. To nebylo překvapení, že ho zatkli. Oni to čekají, že se něco semele a říkají, Ježíši, nechoď tam. A Ježíš říká, ne, já tam musím jít, to je moje poslání. A nikdo z nich nemá odvahu říct nic pozitivního, kromě Tomáše. Tomáš říká, Tomáš zvaný Zvojče, tehdy ostatním učedníkům řekl, pojďme také a zemřeme s ním. Tomáš je odvážný muž, to není pochybující člověk, to není nevěřící Tomáš, jak my mu někdy ošklivě říkáme. To je odvážný člověk, který je ochotný zemřít s Kristem jako jediný z těch všech učedníků. A pak je tady ještě jedna zajímavá věc, kterou si někdy nevšimneme, když čteme ten jeho příběh, když pak později pochybuje. Tomáš pochybuje, ale neodchází z církve. Tomáš pochybuje, ale neodchází z té komunity těch učedníků. Tomáš, když mu řekli, viděli jsme pána, on říká, dokud já nevložím ty svoje ruce do jeho rán, nikdy neuvěřím. Je to prostě mimo moje možnosti. A ten text pokračuje dál a říká, o týden později, když byli učedníci znovu uvnitř, Tomáš byl tentokrát s nimi. Všimněte si tehleté pointy, že on tam říká, Jan tam píše, Tomáš řekl, já nikdy neuvěřím, dokud to neuvidím. O týden později je s učedníky znovu pohromadě. Jeho pochybnosti ho nevydali z jeho komunity. Jeho pochybnosti neznamenali, že mu ostatní učedníci řekli, hele, ty nám nevěříš, tak tady nemáš co dělat. Jeho pochybnosti mu umožnili zůstat v komunitě, protože je to komunita, která zahrnuje pochybující. Tomáš byl s nimi o týden později. Neodešel pryč. Dveře byly zavřené a Ježíš přišel a postavil se doprostřed ze slovy pokoj vám. A potom se obrátil na Tomáše a řekl mu, polož sem prst, podívej se na moje ruce, natáhni ruku, vlož mi ji do boku, přestan být nevěřící, začni věřit. A Tomáš říká, můj pán a můj Bůh, to byla jeho reakce. Bůh rozumí, že máme pochybnosti a Bůh chce, abychom se ho dotkli tam, kde jsou naše pochybnosti. Naše pochybnosti, Tomášovy pochybnosti, Boha nesklamaly. Naše pochybnosti Boha nesklamou. Nejsou znamením ztráty víry, nediskvalifikují nikoho od následování Krista. Jsou to otázky, které jsou přirozené a které potřebují najít odpověď. A možná proto později Juda, Ježíšův bratr, když viděl Tomášův příběh, když viděl příběh Petra, který zapřel Krista a později se stal jeho klíčovým učedníkem znovu a nakonec pro něho zemřel. Když viděl tyhle ty příběhy, tak možná proto Juda ve svém krátkém dopise napsal s těmi, kdo pochybují, mějte soucit. Protože každý z nás má momenty, kdy pochybuje. A komunita nemá vytlačit lidi s pochybnostma pryč, ale přivítat je naopak mezi sebou a říct jim, toho je nutný proces víry. Pochybnosti nejsou problémem, pochybnosti jsou cestou. A každý z nás potřebuje těmi fázemi projít.
1: Posloucháte Rádio 7 a pořad Překročit hranice. Se mnou ve studiu je teď pastor Královéhradecké církve Element Lukáš Targoš, jehož další část přednášky na téma lepší pochyby jsme právě poslouchali. Lukáši, mě vlastně fascinuje postava Tomáše, toho nevěřícího, jak má ten přídomek, takový klasický, rozšířený. A hodně mě zaujalo, co jsi říkal, že i když vyjádřil své pochyby, tak za týden s těmi učedníky stále byl ještě v tom společenství. Prostě ho to neodstřelilo. Znamená to, že pokud prožíváme nějaké pochybnosti, je důležité zůstávat mezi lidmi, kteří, a teď mám říct co, hledají stejně, nebo možná ví, nebo mají se mnou jenom tu trpělivost?
3: Já si myslím, že je extrémně důležité, aby církev byla prostředím pro pochybující lidi. A myslím, že tomhle tom příběhu u Tomáše je krásné to s obou stran. Ten příběh to neříká explicitně, to jako tam schované v tom příběhu implicitně, ale ani ostatní učetníci ho nevyhnali ze svého středu a ani on se necítil, že musí odejít z jejich středu, protože nezažil to, co oni. A to je krásná věc. Takže on s nimi je v nějakém vztahu, tři roky s nimi buduje nějaké společenství, Ježíše znají, jsou okolo něj. Spolu vytvořili také určitě nějaké vztahy za ty tři roky a oni něco zažijou, co on ne. Pro něho to je těžké, on sám má velký problém tomu uvěřit, protože to nezažijou a myslím, že v tom se můžeme identifikovat s Tomášem. A je krásné, že ta komunita těch jeho přátel a spolu bratří a spolu sester ho nevyhnala pryč, vědomně nebo podvědomně, nebo náznakem, hele, ty máš tu zkušenost, tak asi nejsi jako mezi námi, měl by si odejít. Že ho přijímá vlastně stejně, jako přijímají ty, kteří tu zkušenost mají a zároveň on se necítí, že musí odejít. A to je skvělé, co po dvou stran. O něco později pak u Ježíšova na nebe vstoupení se někteří klaní, jiní pochybují, takže možná Tomáš, možná někteří další lidé byli podobně na tom, kteří nezažili úplně stejné zážitky, pochybuje si to všechno je realita a církev vždycky byla v komunitou pochybujících i těch, kteří Krista uctívají. Já myslím, že je ohromnou chybou, když církev dává najevo těm, kteří pochybují, vy mezi nás nepatříte, protože nemáte stejnou zkušenost. Myslím, že v tom momentě se z církve stává sekta.
1: Odpovídá Bůh nebo reaguje na všechny naše pochybnosti?
3: Já myslím, že ne. A myslím, že je to, protože to je jako celoživotní cesta. Kdyby Bůh odpovídal vždycky jasně na každou věc, která nám není jasná, tak za prvé nemáme kam jít, ale za druhé Bůh pracuje s lidmi tam, kde jsou. To znamená, přibližuje se k ním do momentu, ve kterém ten člověk je, do poznání, ve kterém ten člověk je. A Bůh mu neukazuje, jak řekněme, já nevím, na příkladu poznání 0 do 100, 100 jako plné poznání všeho, vší reality 0 nulový. Ten člověk je třeba na bodě 35 a Bůh se mu nezjeví a neřekne mu stovku, protože člověk by to nebyl schopný pobrat ve své hlavě. Je to pro něho příliš velký skok. Takže Bůh se mu zjeví, nebo se mu ukáže, nebo s ním pracuje v tom bodě 35 a ukazuje mu bod 40, jo? Nebo bod 50, ale neukáže mu 100. Takže Bůh s námi pracuje postupně, protože i my potřebujeme do některých věcí dorůst a neznamená to, že Bůh něco před námi skrývá, ale spíš podobně jako rodiče svým dětem vysvětlují záležitosti světa, tak vysvětlují jim to v závislosti na jejich věku a jejich zkušenostech. I Bůh s námi pracuje podobně tam, kde jsme, takže ukazuje nám věci tam podle toho, jak to dokážeme chápat a dokáže rozvíjet naši představivost a chápání v těch bodech, ve kterých zrovna teď se nacházíme.
1: Tam je hrozně zajímavé, že když Tomáš vyjádří ty svoje pochybnosti a o týden později se tam zjeví Ježíš a říká, no tak pojď, sáhni si do těch mých ran, tak Tomáš to najednou nepotřebuje. Je to tedy cesta někdy, že nám Pán Bůh odpoví na něco jiného nebo jiným způsobem a zcela to zaplní tu mezeru, kterou máme v jiné oblasti?
3: To je vzor, který vidíme v evangeliu na mnoha místech, kdy lidé mají otázky nebo otazníky a pochybnosti a pak se zdají s Kristem a všechno jde úplně stranou. Co dobrého může přijít z Nazareta a najednou ty jsi jako mesiáš. Je to ohromný jako skok, protože zkušenost nebo zážitek dokáže přepsat pochybnosti, i když nemáme jejich vysvětlení. Andy Stan jednou vyprávěl, jak mladí muži někdy mu dávají seznam různých důvodů, proč je lepší se neženit a proč nejít do vztahu a že to je takový a makový a prostě mají různé obavy. A pak se zamilujou a všechny obavy rázem zmizí. Ani jedna z nich nebyla vyřešená, ani jedna nebyla zodpovězená, ale láska překryla úplně všechny obavy. A takhle to člověk někdy má, že má různé otazníky, ale pak zažije něco, co mu to vlastně nevysvětlí, ale přepíše. A najednou jakoby to překryje tu pochybnost, ten zážitek, kdy ten člověk pořád neví a přesto ví. Ale neví to jako racionálně, ví to duchovně.
1: Tady dnes musíme skončit. Mým pravidelným hostem byl Lukáš Targoš, pastor církve Element z Hradce Králové. Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová a těšíme se za týden.

0: Posloucháte odpolední vysílání na Rádiu 7. O 16:30 nás čeká pravidelný magazín, mimo jiné s dalšími zprávami o pronásledovaných křesťanech.
1: Keď srdce neviem utíšiť a tvoj hlas je vzdialený, tvojmu slovu uverím, s ním sa nestratím.

0: FM, Radio 7, CZ, křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.
1: Za chvilku bude půl páté a to je čas pro pravidelný magazín.

0: Ani dnes nebudete ochuzeni o další porci magazínu. Čekají vás zprávy o pronásledovaných křesťanek i novinky z mezinárodního vězeňského společenství. Vítejte u poslechu. Pomáhat lidem, kterých se dotkl zločin. To je poslání mezinárodního vězeňského společenství. Důležitou součástí této služby jsou i dobrovolníci, které nyní společenství hledá. Koho hledají a jak se mohou zájemci zapojit, prozradí zástupkyně ředitelky mezinárodního vězeňského společenství Žaneta Dvořáčková.
1: Já bych řekla, že jsme vděční za lidi, kteří chtějí svůj volný čas trávit smysluplnou pomocí lidem, kteří jsou v nouzi. A řekla bych, že je to takové jako úžasné propojení té naší křesťanské víry se službou v praxi. Takže vlastně dobrovolník u nás, nebo řekla bych, že i vlastně my jsme postaveni jako dobrovolnická organizace, co znamená, že hodně práce u nás dělají dobrovolníci. Vyrostli jsme vlastně z toho, že většina z nás vlastně byla nějak dobrovolníky a potom bylo nutné se třeba v některých věcech trošičku profesionalizovat a věnovat tomu více času, ale dobrovolníci jsou vlastně u nás.

0: setkání ve věznicích, takže u nás je takové široké uplatnění i třeba v administrativě nebo v takových různých věcech. Takže bych řekla, že toho, koho my hledáme, je vlastně člověk, který je nějak do určité míry osobně a vlastně duchovně zralý a má touhu vlastně to svoje křesťanství nebo tu svoji víru proměňovat taky ve službu vlastně lidem, kteří to potřebují.
1: Říkám si, musí mít člověk nějakou konkrétní zkušenost, vzdělání nebo nějaké předpoklady?
0: Není to úplně nutné. U nás samozřejmě záleží na jaké té pozici nebo v jaké roli by ten dobrovolník byl, ale vlastně je velmi časté, že když někdo k nám přijde, tak my ho samozřejmě proškolíme, dostane nějaké nástroje do ruky, má vlastně svého vedoucího, není na to sám, postupně se třeba vypracovává nebo získává ty zkušenosti pro to, aby se mohl dostat třeba do nějaké takové práce, kde už nějaké zkušenosti a dovednosti jsou potřeba, ale pro spoustu těch věcí, které jsou u nás potřeba dělat, tak není potřeba mít nějaké speciální znalosti nebo dovednosti, ale spíš čas a otevřené srdce a vlastně touhu pomáhat.
1: Jaké možnosti zapojení dobrovolníkům nabízíte? V jakých oblastech mohou pomáhat?
0: Jak už jsem říkala, tak vlastně je to třeba taková úplně lehká praktická pomoc, to znamená třeba, když připravujeme setkání pro děti nebo připravujeme setkání pro propuštěné, tak je potřeba ho nějak nachystat, připravit třeba občerstvení, pomoc s úklidem, nebo zároveň pak už je na těch programech přímo být toho součástí, a povídat si třeba s lidma, být pomocí vedoucím, kteří vedou ty aktivity a potřebují třeba nějakou pomoc, nebo pomocníci na dětských klubech, nebo doučování a pomoc třeba s přípravou do školy. A také se teďka blíží takový náš vlastně největší projekt, co se týče rozsahu, a to je Andělský strom, to jsou vánoční dárky pro vlastně děti, které mají rodiče ve výkonu trestu, a tam potřebujeme pomoc vlastně kolem logistiky a nějakým způsobem nachystání toho projektu, ale pak i přímé práce toho, aby se ty konkrétní dárečky dostaly ke konkrétním lidem. Takže tam hledáme i třeba lidi, kteří jsou zdatní jak v administrativě, v takových věcech, jako je třeba skenování, přepisování přihlášek. Takže řekla bych, že u nás je opravdu ta škála té pomoci veliká.
1: Vy tady teď akutně hledáte nové dobrovolníky. Ve kterých městech nebo regionech teď hledáte nejvíc?
0: Tak teď nejvíc hledáme v Praze a v Brně. A v Praze se to týká hlavně vlastně práce s propuštěnými lidmi, kde pro ně máme právě takový klub, který se jmenuje Klub Dvě ryby. A tam teď akutně hledáme právě někoho, kdo by byl ochoten ať už prakticky pomoct tím nachystáním i třeba potravin, které se tam pak vydávají těm lidem, ale i třeba tím, že tam na tom klubu bude si s těmi lidmi povídat. A řekla bych, že my jsme takový profesionální přátelé pro ty lidi po výkonu trestu, co vystupují a potřebují znovu vlastně zažít i takovou nějakou normalitu, potřebují se začlenit zpátky do společnosti. Takže tam teďka akutně hledáme někoho a dále do těch dětských projektů hledáme vlastně pomocníky nebo vedoucí, kteří by byli v těch dětských projektech, ať už s menšíma dětma, kteří jsou ve školním věku, anebo potom s teenagerama, kde máme další takový projekt. A to se vlastně týká nejenom Prahy, ale i Brna. A co se týká toho Andělského stromu, tak tam bychom asi praktickou pomoc potřebovali nejvíce v Brně, ale spousta těch věcí jde dělat také vlastně na dálku, to znamená, pokud má člověk doma počítač, tak se může zapojit i tak.
1: Pojďme to teď trochu otočit. Co může dobrovolnictví dát samotnému dobrovolníkovi? Co podle vaší zkušenosti lidé v této službě často objeví nebo se třeba naučí?
0: Tak já bych řekla, že první věc je, že vlastně pomoc je vždycky taková obousměrná. Vlastně i křesťanská služba je taková obousměrná, že když sloužíme a pomáháme, tak to vždycky slouží a pomáhá nějakým způsobem i nám. Jsme tím obohacováni, že to není tak, že jenom dáváme svůj čas a někomu pomáháme, ale nějakým způsobem to pomáhá a proměňuje i nás.

0: A kromě toho, co myslím, že je, nebo co i naši dobrovolníci vlastně říkají, je tak krom toho, že se naučí třeba nějaké praktické dovednosti, tak říkají, že je pro ně zajímavé vidět právě tu proměnu anebo pomoc těm lidem v nouzi a třeba jejich proměnu, což je ta konkrétní moje pomoc, ten můj nasazený, obětovaný volný čas vlastně pomáhá opravdu jakoby prakticky někomu a vidím to.
1: Pokud by někdo z posluchačů měl zájem stát se dobrovolníkem, co pro to má konkrétně udělat? Kde se má přihlásit?
0: Tak my budeme moc vděční, pokud by se někdo chtěl stát naším dobrovolníkem a přihlásit se k nám. A i kdyby někdo měl třeba jenom otázky ohledně toho, nebyl si jistý, tak se na nás taky může obrátit. A nejlépe to bude asi, když nám napíše e-mail na adresu info@mvs.cz. MVS jako Mezinárodní vězeňské společenství, takže info@mvs.cz.
1: A úplně na samý závěr, Žaneto, co je teď před vámi? Je něco konkrétního, za co se třeba můžeme modlit, nebo na co se těšíte?
0: Tak my budeme vděční určitě za modlitební podporu, protože to je taky velká jako součást té naší služby a na ní ta naše služba stojí. Takže budeme vděční, pokud se za nás budou posluchači modlit. Teďka vlastně v září startují nově nebo znovu po prázdninách všechny ty dětské projekty, tak budeme vděční za to, aby se posluchači modlili za to, aby to zase všechno dobře nastartovalo a sloužilo dětem. Zároveň teďka, jak už jsem říkala, tak už se začíná rozbíhat ten Andělský strom, vánoční projekt. Sice gro té práce bývá ten říjen, listopad, prosinec, ale už teď se komunikuje s věznicemi, už teď se to celé připravuje. Tak za to budeme taky vděční. Ale zároveň běží všechna naše ostatní práce, jako je návštěva nebo skupinové návštěvy ve věznicích, mentoring propuštěných, pečujících osob a vlastně řekla bych, že ty modlitby potřebuje neustále, protože není to jenom, nebo nevnímáme to jenom jako v nějakou praktickou pomoc, ale vnímáme to i vlastně takové duchovní pomáhání a přinášíme vlastně lidem nejenom praktickou pomoc, ale i křesťanskou lásku v praxi, kdy se snažíme ukazovat na Pána Boha, na to, jaký je. A samozřejmě prostě modlitba je naprosto klíčová, takže budeme vděční, když na nás posluchači budou myslet.
2: Doplňuje Žaneta Dvořáčková, zástupkyně ředitelky Mezinárodního vězeňského společenství. Pro zájemce připomínáme webové stránky www.mvs.cz, kde najdou bližší informace.

0: Na Rádiu 7 posloucháte magazín. Zprávy o pronásledovaných křesťanech ze servisu Hlasu mučedníků připravila a zhrnuje spolupracovnice této organizace Gloria Grace.
1: Sýrie, návrat syrských křesťanských uprchlíků. Křesťanská rodina se vrátila do Sýrie a prosí o modlitby. Sestra K. a její rodina jsou Syřané, kteří uprchli do Jordánska, aby unikli občanské válce, která vypukla v roce 2011. Během pobytu v Jordánsku se ona i její manžel stali Kristovými následovníky. Prošli duchovním formováním ve víře a stali se vedoucími představiteli křesťanské komunity. Když v prosinci 2024 občanská válka skončila, pocítili, že je Bůh volá k návratu do jejich rodné země. Manžel sestry K. se vrátil v létě roku 2025 a v roce 2026 se celá rodina, včetně dvou malých dětí, přestěhovala do Homsu. Modlete se, aby Pán požehnal rodině sestry K. a jejich službu obdařil duchovními plody pro Pánovo království. Řekl jeden z pracovníků Hlasu mučedníků. Modlete se za Pánovu péči a ochranu nad nimi, zatímco budou i nadále odvážně sdílet evangelium a vychovávat další učedníky. S pádem syrské vlády islamistické skupiny pokračují ve svých snahách vyhnat křesťany ze Sýrie prostřednictvím nepřátelských činů pro následování a násilí. Ačkoliv muslimské komunity mohou být obecně nepřátelské vůči křesťanům, závažné pronásledování obvykle pochází od islamistických skupin. Nedávné útoky na křesťany zvýšily obavy a zanechaly křesťanskou komunitu v nejistotě ohledně její budoucnosti, zejména s ohledem na zjevné známky a činy islamizace za současné vlády. 90% Syřanů jsou sunničtí muslimové. Syrští křesťané tvoří výraznou menšinu, ale mnozí z nich se kvůli válce uchýlili do sousedních zemí. V srovnání s většinou zemí Blízkého východu byla Sýrie kdysi známá svou náboženskou tolerancí. V posledních letech však syrští křesťané čelí stejným omezením a protivenstvím, jako jsou běžná v islamistických zemích regionu. Křesťané běžně trpí ztrátou zaměstnání, domova, společenského postavení a rodinných vztahů. Ti, kteří se narodili v křesťanských rodinách, se mohou svobodně scházet k bohoslužbám v církevních budovách, pokud se svou víru nechají pro sebe. Křesťané, kteří sdílejí evangelium, však čelí odporu ze strany extremistů i vlády. Církvím se jen stěží daří uspokojit potřeby obrovského počtu vysídlených lidí. Přesto se některé křesťané rozhodli v zemi zůstat a svědčit o Kristu, navzdory nebezpečí a drsným podmínkám. Nigérie. Opuštěna manželem po sérii únosů. Manžel křesťanské ženy ji opustil po několika únosech. Islamisté ve středonigerijském státě Kaduna poprvé unesli Mary Abeny v únoru 2022 a drželi ji v zajetí 6 měsíců. V listopadu téhož roku byla Mary unesena militantními muslimy z kmene Fulbu. Po 3 měsících se její rodině podařilo zajistit její propuštění. V červenci 2023 byla militantními muslimy z kmene Fulbu unesena po třetí a byla sexuálně zneužita, v důsledku čehož otěhotněla. Její únosci se snažili Mary přinutit, aby se zřekla Krista a přijala islám, aby tak získala zpět svou svobodu, uvedl pracovník Hlasu mučedníků. Ona jim však řekla, že raději zemře, než aby se zřekla své víry. Během svého třetího zajetí byla Mary držena 2 měsíce. Když byla osvobozena a vrátila se ke svému manželovi, ten ji opustil a nechal ji, aby se zotavovala sama. Místní církev a pracovníci organizace Hlasu mučedníků nyní podporují Mary a její 2 malé děti. Nigérie je téměř rovnoměrně rozdělena mezi muslimy, kteří převládají na severu, a křesťany, kteří dominují na jihu. V nejlidnatější africké zemi žije více než 80 milionů křesťanů, kteří se hlásí k evangeliu. Je to výsledek průkopnické misijní práce a také díky osvobozeným otrokům, kteří se na kontinent vrátili z Evropy po zrušení otroctví v Anglii v roce 1833. Zahraniční misijní činnost na severu země od roku 2008 výrazně poklesla v důsledku vzniku islámské militantní skupiny Boko Haram. Boko Haram sídlí na severu a je napojena na Al-Kaidu a spojilo se také se samozvaným islámským státem ISIS. Přestože Boko Haram na severovýchodě země poněkud oslabilo, stále provádí ničivé útoky v křesťanských komunitách a na armádní jednotky v regionu. Boko Haram údajně podporuje také pokračující útoky na křesťanské vesnice ze strany militantních muslimů z kmene Fulbů, kteří své útoky soustředili do centrální oblasti Nigérie. Teroristické skupiny a další muslimové na severu země chtějí křesťany z regionu vyhnat a pokračovat v úsilí o vytvoření samostatného státu, který by se řídil islámským právem. Téměř všichni křesťané v severovýchodní Nigérii přišli o členy rodiny nebo přátelé při útocích Boko Haram nebo militantních muslimů z kmene Fulbu. Celé sbory byly vysídleny a mnoho pastorů bylo nuceno opustit region. Aktivní účast v církvi vypadá dnes úplně jinak než na počátku 21. století. Nyní je zapotřebí velké odvahy a víry k tomu, aby se lidé veřejně scházeli k bohoslužbám a sloužili Kristu. Tisíce křesťanů zůstávají v táborech určených pro vnitřně vysídlené osoby. Vzhledem k tomu, že kvůli násilí funguje jen málo škol, rodiny se obávají o vzdělávání svých dětí. Život je neustálým bojem a na některých místech je pro křesťany obtížné sehnat jídlo. V důsledku pokračujícího islamistického násilí hrozí farmám na severu hladomor a militantní muslimové z kmene Fulbu zabíjejí farmáře, kteří se pokoušejí vrátit na své farmy. Kromě toho mnoho vesnic a zemědělské půdy již převzaly islamistické milice. Indie. Křesťanské společenství pod tlakem omezujících zákonů. V západní Indii, kde vstoupily v platnost omezující zákony zaměřené proti křesťanské službě, čelí křesťané potížím při udržování společenství. Kostel s 300 členy je částečně uzavřen od doby, kdy se proti němu začaly stavět radikální hinduistické skupiny. Pastor pořádá bohoslužby brzo ráno a navštěvuje věřící v jejich domovech, aby se s touto náročnou situací vypořádal. Jiný sbor zcela zastavil bohoslužby poté, co radikálové zakázali vstup do budovy všem, kteří nejsou příbuzní pastora. Jeho členové se rozprchli do jiných sborů v různých vesnicích. Další pastor uvedl, že jeho sbor byl vystaven výhruškám a hledá kreativní způsoby, jak se scházet, zejména prostřednictvím online setkání. Ještě jiný pastor řekl, že i on musí být kreativní, mění časy bohoslužeb a zasílá oznámení o časech setkání krátce před jejich začátkem. Modlete se, aby křesťané v Indii i nadále nacházeli kreativní způsoby, jak se navzájem setkávat a povzbuzovat. Otče, prosíme tě za sestru K i celou její rodinu. Chraň je a nech je stále zakoušet tvou ochranu. Naplňuj jejich životy moudrostí pro službu a dej jim sílu pokračovat ve sdílení evangelia. Nech mohou vidět plody své práce a naplňuj je svou silou, aby mohli vychovávat další učedníky. Prosíme tě za Mary. Bože, uzdrav její tělo i mysl po všem, čím si prošla, po útocích i zneužívání. Ať jsou ona i její děti v bezpečí a obklopeny láskou a podporou církve. Postarej se o Mary a její rodinu a zaopatři je i bez podpory manžela, který je opustil. Prosíme tě také za křesťanské sbory, které jsou nuceny omezovat či měnit svá setkávání v Indii. Dej jim moudrost a kreativitu, aby dokázali zachovat bezpečí, ale zároveň mohli i nadále pokračovat ve službě tobě. Nedopust, aby tyto křesťané ztratili společenství, které mají. Dávej jim sílu i přes všechny obtíže, aby se i nadále mohli scházet, povzbuzovat jeden druhého, růst ve víře a šířit evangelium. Amen.
0: Více informací o pronásledovaných křesťanech a možnostech, jak je podpořit, naleznete na webových stránkách Hlasu mučedníků www.hlas-mučedníku.cz. A to je pro dnešek všechno. Zítra se můžete těšit na vydání romského magazínu. Díky, že jste s námi.

Bylo to kvůli nám. Ano, kvůli nám šel Pán Ježíš na kříž. O tom zpíval ve své písni Michael W. Smith. Přiblížila se 17. hodina, pro mě je to od moderátorského mikrofonu loučení. Přeji vám boží blízkost a pokud budete poslouchat Rádio 7 dál, tak užitek a pokoj do srdce. To vše vám přeje Lenka Malinová. V 17 hodin se rozezní pohovka s Kristýnou Exnerovou a album Met Zion.

0: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.
1: Krásný den, milí posluchači, vítá vás Kristýna Exnerová a pořad Pohovka. Dneska se společně podíváme na mladého amerického zpěváka a autora, který během pár měsíců doslova zaplavil sociální sítě i křesťanské playlisty. Jmenuje se Josiah Queen a možná vás překvapí, jak obyčejně celý jeho příběh začal. Bez velkého labelu, bez obří kampaně, jen s písněmi, které lidé začali spontánně sdílet dál. Dnes budeme poslouchat jeho album Mount Zion. Už samotný název odkazuje na biblický Sion, místo blízkosti s Bohem, naděje a návratu domů. A přesně tak celé album působí. Není přeprodukované, spíš civilní, syrové a hodně upřímné. A pouštíme první píseň, Yesterday is Dead. Už samotný název vlastně dobře vystihuje atmosféru celého alba. Josiah v ní zpívá o tom, že minulost nemusí určovat naši budoucnost. Že to, co bylo včera, nemusí být tím, kdo jsme dnes.

Možná jste si všimli, že jeho hudba zní mladě a moderně, ale přitom jsou v ní hodně silné biblické obrazy. Josiah vyrůstal ve věřící rodině na Floridě a dlouho byl úplně neznámý. Pracoval v myčce aut a modlil se za to, aby jednou mohl psát písně, které budou lidi přibližovat k Bohu. Pak začal dávat krátká videa na sociální sítě, bez velkého týmu, bez obří produkce. A najednou jeho písně začaly sdílet miliony lidí. A právě sociální sítě byly místem, kde si Josiah získal obrovskou pozornost. Lidé začali sdílet úryvky jeho písniček, možná právě proto, že nepůsobili dokonale vyleštěně, ale opravdově. Jednou z bleskově se šířících písní z alba Mount Zion byla skladba Dusty Bibles. Už samotný název je hodně silný obraz. Není divu, že se cítíme tak mizerně, když máme zaprášené Bible. Slepí vedou slepé. Příjemný poslech přeje Kristýna Exnerová.

Je zajímavý, že Josiah často nepoužívá složité věty nebo velké teologické obraty. Spíš vezme obyčejný obraz, jako zaprášená Bible, oheň v noci, dvě dřevěná břevna a najednou z něj vznikne něco, co člověka zastaví. Album Mount Zion působí hodně jako cesta, ne triumfální a dokonalá. Spíš jako hledání, návraty, otázky a postupné poznávání Boha uprostřed běžného života. Další píseň to ukazuje možná nejvíc. Jmenuje se Two Wooden Beams a už název odkazuje na kříž. Dvě obyčejná dřevěná břevna, která změnila celý příběh lidstva. Josiah tu připomíná, že někdy ty největší věci přichází skrze něco úplně obyčejného a nenápadného.

Na Josiahově hudbě mě baví ještě jedna věc. I když je mladý, jeho písně nepůsobí uspěchaně. V době krátkých videí a několika vteřin na upoutání pozornosti dělá hudbu, která člověka spíš zpomalí. A možná právě proto tolik funguje. Není to hudba postavená na výkonu, ale na atmosféře a příběhu. Další skladba, kterou pustíme, se jmenuje Cloud and Fire. Název vychází ze starozákonního obrazu, kdy Bůh vedl Izraelce na poušti ve dne oblakem a v noci ohněm. A je o důvěře, že i když člověk nevidí celou cestu, může udělat pak další krok. Pořad Pohovka, za mikrofonem vás provází Kristýna Exnerová a pouštím píseň Cloud and Fire.

A pokud si říkáte, tyjo, tyto písně jsem nikdy neslyšel, neslyšela, tak touto písní už si myslím řeknete, ano, tu znám. Není sice z alba Mount Zion, vznikla v roce 2023, ale dávám ji sem hlavně proto, že je prostě opravdu nádherná, jak zpěvem, muzikou, tak slovem. The Prodigal je píseň pro každého, kdo někdy hledal naplnění na špatných místech. Josiah Queen v ní připomíná, že skutečný domov nenajdeme v úspěchu, ani v slávě, ale v

0: pretty cool.
1: Když jsem poslouchala album Mount Zion, uvědomila jsem si ještě jednu věc. Josiah vlastně není typický worship leader, jak jsme zvyklí třeba u velkých kapel. Nepůsobí jako člověk, který stojí na obrovském pódiu a vede tisíce lidí. Spíš jako někdo, kdo sedí večer s kytarou v pokoji a zpívá to, co opravdu prožívá. Nejsou to jasné a hotové odpovědi na všechno. Je to cesta člověka, který občas pochybuje, někdy hledá, ale pořád se vrací k Bohu. Nemá složité texty, jsou to spíš, jak už jsem říkala, takové jednoduché obrazy, ale hned je poznat, co tím chce říct. Jako Dusty Bible, dvě obyčejná slova a hned vím, co tím myslí. Podobně funguje i další píseň, Watch Your Mouth, slova. Jak velkou mají sílu a moc, nejen vůči ostatním lidem, ale i vůči nám samotným. Protože někdy ty nejtvrdší věci neříká okolí nám, ale říkáme je sami sobě.

Je místo, kam toužím jít, kde se bolest odvrací hned u dveří. Nikdo neonemocní, nikdo nezestárne. Už žádné boje, žádné snažení. Protože jsem ve vlaku, který míří za slávou, čekají na mě přátelé a rodina. A už zpívají svatý, svatý, svatý je Pán. I'll fly away pouštím právě teď.

Posloucháte Rádio 7 a pořad Pohovku s Kristýnou Exnerovou a díváme se blíž na album Mount Zion, jehož tvůrcem je Josiah Queen. Pustím vám dvě písně za sebou, které k sobě krásně patří. Josiah v nich otvírá téma, které asi každý z nás zná. Neustálý spěch, tlak a hledání toho, co má vlastně v životě opravdovou hodnotu. První píseň Slow Down, Please zní jako modlitba dnešní generace. Zpomal, prosím. A po ní uslyšíte skladbu The Meaning of Life. Píseň o otázce, kterou si lidé pokládají pořád stejně. I když se mění doba kolem nás. Co je vlastně smyslem života?

Určitě je dobré říct i něco víc o samotném Josiahovi. Někdy totiž člověk slyší písně a vůbec neví, kdo za nimi stojí. Josiah Queen pochází z Floridy, vyrůstal v rodině pastorů a hudba byla součástí jeho života už od dětství. Hrál v církevní worship kapele a první písně začal psát už jako teenager. Zajímavé je, že ještě před pár lety normálně pracoval, uklízel v církvi, dělal v myčce aut a vůbec netušil, že se jeho hudba během krátké doby dostane k milionům lidí. Dnes koncertuje po celé Americe, ale pořád působí dost nenápadně. Možná i proto, že jeho život se netočí jen kolem hudby. Se svou ženou Trinity často cestují spolu a dělají službu i mimo koncertní pódia. Mimochodem, jeho žena Trinity se objevuje na sociálních sítích, mluví tam o víře, sdílí krátká videa k zamyšlení a občas i vystupuje během Josiahových koncertů. Nepůsobí jen jako manželka interpreta, ale má vlastní službu a dost výrazný vliv. Posloucháte Pohovku a dostáváme se k titulní skladbě celého alba Mount Zion. Sion. Sion je v Bibli symbolem boží blízkosti a domova. Právě tahle píseň možná nejlépe vystihuje celé album. Ne jako velké prohlášení, spíš jako cesta člověka, který hledá, kam opravdu patří.

Josiah často říká, že nechce dělat hudbu jen pro křesťanskou scénu nebo pro určitý typ lidí. Spíš chce psát písně, ve kterých člověk uslyší naději, i když zrovna prochází těžkým obdobím. A vskutku, jeho hudbu poslouchají i nevěřící lidé a viděla jsem hodně coverů na jeho skladby. Následující píseň Thief in the Night vždy jsem žádal o to, aby přišla požehnání. Ale svůj účel jsem našel, když jsem všechno ztratil. Tak si vezmi, co chceš a nech to, co se ti líbí. Můj domov klidně může být prázdný, když tam budeš ty.

To byla píseň, na které se podílela také kapela Gable Price and Friends. Kapela, která se na hudební scéně objevila v roce 2018 a hraje takový alternativní rock. A rozhodně u ní udělám samotný pořad. Dnešní pohovka a Josiah Queen je u konce. Krásné album, co říkáte? Plné otázek, návratů, hledání a naděje. Připomíná, že víra někdy začíná úplně tiše v obyčejném pokoji, v modlitbě, v jedné jednoduché větě a tou se stává i poslední píseň dnešního pořadu. Adonai, pán mého života. Krásný den.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Je za námi 18. hodina a ve středu 16. září posloucháte Rádio 7 a jeho večerní program, který právě startuje. Následujícími několika hodinami vás bude provázet Aneta Lofítková. Všem vám přeju pěkný večer a doufám, že jej budete prožívat v klidu, v pohodě, v radosti spolu s Rádiem 7, na kterém právě startuje Bible Guide.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Daniel, 12. kapitola. Kniha končí poslední Danielovou předpovědí. V tom čase povstane Michael, veliký kníže a tvého lidu ochránce. Čas soužení tehdy nastane, jaké dosud nebylo od chvíle, kdy se stali národem. V tom čase bude tvůj lid zachráněn, každý, kdo je zapsán v knize. Také Ježíš mluvil o velkém trápení, které přijde na Izrael. Až uvidíte na svatém místě stát otřesnou ohavnost, o níž mluvil prorok Daniel, tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor, tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude. O knize, kam Bůh zapisuje jména svých vyvolených, pak čteme na několika místech Bible. Mluvil o ní Mojžíš s Bohem. Kéž bys jim ten hřích nyní odpustil, a pokud ne, vymaš mě prosím z knihy, kterou píšeš. Hospodin Mojžíšovi odpověděl, ze své knihy vymažu toho, kdo proti mě zhřešil. Z knihy života, ať jsou vymazáni, bezbožníci, mezi spravedlivé, ať nejsou počteni. Je to kniha jmén těch, kteří se rozhodli a vybrali si život s Bohem. Tak o této knize čteme v knize Malachiáš. Byla před ním, tedy Bohem, sepsána pamětní kniha o těch, kdo ctili Hospodina a jeho jméno měli na mysli. Tato kniha je album života a mít tam své jméno je nejvyšším štěstím, jak řekl Ježíš. Neradujte se z toho, že se vám poddávají duchové. Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Ten, kdo je v této knize zapsán, unikne druhé věčné smrti. O tom čteme. A byla otevřena ještě jiná kniha, totiž kniha života. A kdokoliv nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera. A otevře se mu nový boží život, vstoupí do nového světa. O tom čteme. Rozhodně do něj nevejde nic znečišťujícího, ani působícího ohavnost a lež, ale jen ti, kteří jsou zapsáni v Beránkově knize života. Danielovo poslední proroctví pokračuje. Tehdy se probudí mnozí, kdo v prachu země spí. Jedni k věčnému životu, jiní k hanbě, pro věčnou výstrahu. Moudří budou zářit jasem oblohy. Ti, kteří mnohé k spravedlnosti přivádí, budou jak hvězdy navždy na věky. Tohle musí být předpověď vzkříšení z mrtvých. Také Ježíš ho podobnými slovy předpovídal. Nedivte se tomu, přichází totiž chvíle, kdy všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou. Ti, kdo konali dobro, budou vzkříšení k životu, ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšení k soudu. V Danielovi čteme, že moudří budou zářit jasem oblohy. Podobně to řekl Ježíš. Spravedlivý tehdy zazáří v království svého otce jako slunce. Anděl pak Daniela ujistil o tom, že vidění se týká posledního času. V knize Daniel najdeme poznámku, že se jedná o předpověď posledních časů celkem na 10 místech. Danielovo proroctví je nazváno Poselství pro poslední dny. Pro dalekou budoucnost, čas konce, pro vzdálené dny, pro konec hrozného hněvu, pro stanovený čas konce. Když se Daniel zeptal na to, jak dlouho bude to soužení trvat, tak odpovědí bylo třikrát opakování doby cirka 3,5 roku. Tento údaj nacházíme také v knize Zjevení. 3,5 roku také trvala Ježíšova služba, když byl na zemi. Číslo 7 pak v Bibli symbolizuje dokončení Božího plánu, nové stvoření, věčnost. Ježíšova služba, která skončila jeho odchodem a soužení, které končí jeho příchodem, je dohromady 7 let. Kruh se uzavírá, plán je naplněn, přichází věčnost. Pokud nežijeme v době, kdy se předpovědi plní, detaily pro nás nejsou důležité. Nebuďme smutní, že nerozumíme všem detailům z popisu událostí konce věku. Důležité je, abychom rozuměli tomu, co Bůh ukázal nám. Naše místo je v Božím plánu církve Ježíše Krista. Jsme částí Kristova těla a máme být součástí jeho služby na zemi. To je pro nás důležité. A cože je naším úkolem? No přece. Jděte, získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A pokud tak žijeme, pak poslední věta z knihy Daniel je i pro nás. Ty však vytrvej až do konce, potom odpočineš, ale v poslední den vstaneš, abys přijal odplatu.

Bible Guideu se můžete připojit opět zítra, a to buď v 8 nebo v 18 hodin. No a my se teď pojďme společně podívat na to, jaké další pořady jsou před námi. Talk show Milana a Toma Michálkových bude v pořadu No Filter pokračovat v tématu Kým jsi a kým nejsi. K poslechu se můžete připojit v 18.30. V 19.15 vás a vaše děti vezme Kanafásek do světa daleké Afriky. Nově otevřeme knížku od Magdy Mečkovské Povídání o zvířátkách. Začne tím, jak se žirafa a hroch skamarádili. Ale víte, ono to nebude tak úplně jednoduché. V mládí se představě víry Boha smál, ale přesto při diskuzích s kamarádem o životě a vzniku světa došli na jméno Ježíše Nazareckého. Jaký vliv měla na změnu v jeho životě kamarádova vytrvalost a jak dopadla prognóza jeho manželky, že ho víra v Ježíše přejde? Dozvíte se v příběhu Iva Vobejdy v relaci Stopy od 19.45. Jak bude vypadat věčnost pro ty, kteří vložili svou důvěru v Pána Ježíše Krista? Obraz naděje nabízí 21. kapitola knihy Zjevení, která je pro mnohé silnou motivací k zásadnímu životnímu rozhodnutí. Přemýšlejte o tom spolu s námi u relace Světem Bible ve 20.15. Jsme zvyklí prosit Boha o odpuštění. Umíme se kvůli němu také zastavit? Jom Kippur, den smíření, zve člověka na jeden den opustit běžný rytmus života a postavit se před Boha v pravdě. V čem spočívá duchovní síla nejsvětějšího židovského svátku a proč nám připomíná, že na smíření záleží natolik, že stojí za to zastavit celý život? V pořadu Kudy kam po 21. hodině Dana Koeningová představí svátek, který otevírá cestu k hlubšímu pohledu na Boží milosrdenství i na nás samotné. Ve čtení na pokračování čte Pavel Hromádka z románu Manželů dolejších s názvem Plavčík Žán. Vracíme se do 17. století, kdy konkrétně 25. června 1676 za raního úsvitu za přístavu La Rochelle vyplula loď Jitřenka a mířila na pirátský ostrov Tortuga. Na palubě to mezi posádkou vře a chystá se spiknutí důstojníků. To ale není vše, jak uslyšíme v dalším dílu ve 10:45. Mít dům ve slunném Španělsku, vyrážet z něj na pláže a výlety do okolí, poznávat místní kulturu a nasávat atmosféru každodenního života Španělů, to je možná sen mnohých z nás. Miroslavu Matíčkovi se splnil. O jednotlivých krůčcích cesty, která ho nakonec zavedla do oblasti Alicante, prvních dojmech, oblíbených místech i kvalitě tamního života, vypráví v pořadu Za obzor v 11 večer. Tak takové pořady se na vás těší v následujících hodinách, teď už kapela Adonai.

Pokud Rádio 7 posloucháte pravidelně, tak určitě jste zaregistrovali, že tady poměrně často a rádi pouštíme písničky od zpěvačky Lauren Daigle. Alespoň já osobně ji mám moc ráda a její texty pro mě vždycky hodně znamenají, ale ta následující skladba Lauren ukazuje v trochu jiném světle než jako tu klasickou autorku povzbudivých křesťanských písniček. Tady totiž v té následující písničce dává prostor pro takovou lidskou nejistotu a přiznává svou slabost, že i když chce být Bohu blíž, tak někdy to zkrátka nejde a je prostě daleko. A my lidé občas si neumíme přiznat, že se třeba trápíme, neumíme si přiznat svoji slabost a to stejné prožívá i Lauren v téhle písni.

Ještě k vám posílám jednu písničku a po ní už tady bude další díl No Filtru, ve kterém Tom a Milan Michalkovi budou přemýšlet nad otázkami, co nás definuje a jaká je naše identita.

0: No Filter. Pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
1: Nahráváme.
2: Tak jo.
1: Já se ještě pomodlím, co? To
2: tak
1: by
2: pojďme.
1: Bylo asi vhodné, že? Pane Ježíši, moc děkuju za každého člověka dneska tady v téhle místnosti. A tak vyhlížíme to, co ty máš pro nás připravené. Něco, co potřebujeme slyšet, nějaké povzbuzení do dalšího týdne. Díky za to, že jsi nás tady stvořil takové, jací jsme, a že nás miluješ takové, jací jsme, a že, jak mluvíme o tom růstu, tak že nás takové nenecháš, že nás chceš lepší, že nás chceš posunout dál, že nás chceš posunout k tomu, co ty jsi jako Ježíš Kristus žil tady na zemi, co jsi nám dal jako příklad, tak tě prosím, abychom se tomu právě dneska trošku zase přiblížili. Tak nám požehnej tu diskuzi a dej nám i vzájemné porozumění, abychom, když teda budeme spolu nesouhlasit, tak aby to mělo i nějaký zdárný konec, aby to bylo ve prospěch. Tak žehnám každému v téhle místnosti. Amen.
2: Amen.
1: Tak, téma, které jsme načali, je kým jsi a kým nejsi.
2: Mm-hmm.
1: Kým jsi a kým nejsi. Protože možná jste někdy... Dobře, bavíme se trošku o tom církevním kontextu a vyrostl jsem v církvi, doslova jsem vyrostl v církvi, protože když jsem vyrůstal, tak jsme bydleli v církevní budově.
2: To je křesťan.
1: Tak.
2: Tak to má být.
1: A když pozorujete, jak funguje nějaké společenství a tak dále, tak občas se stane, že lidi si myslí, že jsou někým a dělají věci, které nějakým způsobem se snaží dělat třeba i dobře, ale vidíte, že to není jejich místo, že to není OK. A naopak potom vidíte lidi, kteří by mohli to dělat, ale jsou zafixovaní někde jinde. A mám pocit, že to je taky ten podtitul toho tématu, je, že prostě nemarní čas něčím, co nemáš dělat, kým nejsi, a soustředit se na to, co máš dělat, kým máš být.
2: Jo. A mě ještě vlastně k tomu napadá, už jsem to kdesi zmiňoval, nebo vlastně dřív, my jsme byli před měsícem na Ukrajině asi, nebo měsícem a půl, a seděli jsme v takové malé chodbičce, myslím 4 Ukrajinci, 1 Američan a my 2 Češi. A mluvil

0: Nebo já nevím, jaký byl tvoje pozorování z toho.
1: Já jsem byl unavený ten večer, tak se snažil neusnout.
0: Jo.
1: Ale jo, myslím si, že přesně, jako popisoval všechno, co dělá. A myslím si, že to je jednodušší říct, jako když se tě někdo zeptá, ne, se asi nikdo neptá, kým jsem, ale prostě je přirozené se zeptat, co děláš, jo? Kde pracuješ, co tě baví, co děláš jako koníček, jak odpočíváš, ale nezeptá se tě nikdo, kým jsi.
0: Jo.
1: A myslím si, že on byl na to ready, nám prostě povyprávět, co všechno dělá. Mimochodem dělá super věci, jo, to není jako, že by dělal nějaké špatné věci. On se prostě stará o rodiny, kde jejich vlastně tátové od rodin jsou na frontě, tak se stará o ty rodiny, zakládá církev, staví teďka budovu a tak dále. Prostě dělá super věci, nic z toho není špatně. Má 3 děti do toho, šílené, ale prostě nejsme jenom to, co děláme, jo. Že?
0: A já jsem měl pocit, že vlastně on říká, no a pak mě pozvali tam a tak jsem udělal tohle. No jo. A pak mi řekli, pak byla dobrá příležitost, tak jsem dělal tohleto a teď jsem dělal tohleto. A proto mě napadla ta otázka, ví on vlastně, kým vevnitř je, protože mám pocit, že už dozral do věku, už to nebyl úplně jako 20-letý kluk, kdyby měl lépe vlastně se soustředit na to, kým je a podle toho dělat věci, než podle toho, jaké jsou příležitosti.
1: Tak, a to nás přivádí k otázce, kým seš?
0: A kým nejseš?
1: No, nebo kým nejseš?
0: Jo.
1: Tak začni.
0: No to je blbá otázka.
1: A tímto se chceme rozloučit.
0: No, jo, chceme vás prostě zatáhnout do toho přemýšlení, kým jsi a kým nejsi. Jak na to přijít? Ještě dřív, než se pustíme do nějakých nápadů, jak na to přijít, tak já vám chci přečíst jeden biblický text, jo, z Nehemiáše, což je moje taková oblíbená kniha z Bible. A to je, já bych řekl, že to, co vám budu číst, se stalo jako příběh, protože ten člověk, ten Nehemiáš, věděl, kým je. Myslím si to, jo? Zkuste to sledovat se mnou, že on věděl, kým je a proto dělal tyhle ty věci, jo? Mrknem se na to, já vám to přečtu, jo? Ať to nemusíte složitě hledat. Nehemiáš 6. kapitola, Starý zákon. A teďka vám přečtu část toho příběhu. Nehemiáš, biblická postava, která byla povolána obnovit jeruzalemské hradby. Neuvěřitelný příběh, přečtete si to. Je to strašně zajímavý člověk, podle mě úplně jako systematik, jo, když se podíváte do té knihy, tam není žádný vztah, nic, tam prostě on jede, jako jo, podle mě vykazuje Bohu jako úplně všecko, jo, strašně zajímavý vztah s Bohem. A teďka o něm je napsáno tady toto, mimo jiné jedno story. Když se doneslo Sanbalatovi, to byl nějaký chlap v té době, jo, a ostatním našim nepřátelům, že jsem vystavil hradby, takže v nich nezbylo trhliny, poslal ke mně Sanbalat se vzkazem. Přijď, sejdeme se spolu v některé vsi na pláni Ónu. Zamýšleli však provést mi něco zlého. Poslal jsem k ním tedy posly se vzkazem. Dělám velké dílo, proto nemohu odejít. Mělo by se to dílo snad přerušit tím, že bych je opustil a sestoupil k vám? Stejný vzkaz mi poslali 4krát a já jsem jim pokaže stejně odpověděl. Stejným způsobem poslal ke mně Sanbalat po páté svého služebníka s otevřeným dopisem. Ti všichni nás chtěli zastrašit. Říkali si, opustí od díla a ono se neuskuteční. Proto nyní Bože, posilní mé ruce. O kousek dál. Hradby byly úplně dostavěny 25. dne měsíce Eulu za 52 dní. O tom uslyšeli všichni naši nepřátelé a spatřili to všichni pohané z okolí velice zmalomyslněli. Poznali totiž, že toto dílo bylo vykonáno s mocí našeho Boha. Tak, Nehemiáš, tolik Boží slovo. Nějaké pozorování?
1: No je to trošku výkaz práce.
0: Mm-hmm. Tam podle mě jako důležité to, co tomu předchází, že on měl jasné povolání od Boha, co má dělat, jo. A tudíž se nebál říkat ne na věci, které vlastně do toho nezapadaly, jo. A já mám pocit, že to je právě ta otázka, kým jsi a kým nejsi, jo. Že to není jenom, OK, tak teďka dělám to, protože něco, protože byla nějaká příležitost, ale dělám to, protože mě Bůh povolal. A pak to dopadne tak, jak to dopadne, prostě za konkrétní čas to bylo prostě hotovo.

0: tomu napadá, že je důležité si ujasnit teda, kým seš, proto abys nedělal věci, které nemáš dělat. Jakože prostě, když člověk je trošku aktivní a vlastně chce něco dokázat v životě, tak má tendenci dělat hromadu dobrých věcí. Mm-hmm. Jakože nic pravděpodobně neděláš jako vyloženě špatného nebo něco co to, ale ty můžeš být vlastně taky neefektivní skrz to, že děláš až moc dobrých věcí, mm-hmm. ale nemáš potom čas na ty věci, které, no to, co opravdu seš a to, mm-hmm. co máš dělat, že? Protože to je mm-hmm. potom moc rozplyzlé. Mm-hmm. A je to škoda, protože to asi taky trošku patří k nějakému věku, že čím člověk mladší, tak tím by vlastně měl zkusit co nejvíc věcí asi mm-hmm. a najít mm-hmm. se v tom,
1: jo, jo.
0: Ale možná čím člověk je jako později, nechci říct úplně starší, ale jakože no prostě stárne, tak by měl asi zužovat a soustředit se víc jako na jednu věc pořádně, než jako dělat všechno.
1: Ubývá čas, no.
0: Ubývá čas a taky efektivita.
2: Zaujalo vás toto téma a chcete slyšet celou neskrácenou verzi? Stačí otevřít stránky citychurch.cz a kliknout na tlačítko No Filter Speciál. My vám pošleme odkaz na neskrácenou verzi epizody přímo na váš e-mail. Děkujeme, že nás posloucháte.
1: Otázka. Kdyby si měl říct v 7 slovech, kým jsi, to je otázka pro všechny, kdybyste měli v 7 slovech říct, kým jste.
0: A ne, co děláte.
1: Ne, co děláte. Kým jsi. No. A potom třeba v 7, kým nejsi. Jako to je zajímavé, jo? Ale v 7 slovech, kým jsi. Ne to, co děláš, ale kým jsi.
0: A musí to být v nějakém správném pořadí, nebo... to...
1: Mezi námi hříšníky ne.
0: Ne, ne. To je evidentně, že jsi z toho připravil, jo, tak si začni.
1: Jo, to já se nad tím musel přemýšlet, no. Jako, není to jednoduché, jo. Furt jsem tam rval nějaký výkon, jo, do toho. Ačkej, já vám to přečtu, jo, já jsem to totiž připravil. Ještě jsem si taky dělal na ostatní, jo, že jsem udělal, jsem si říkal, jsem si představil nějakou postavu a pak jsem si trestoval, jako, kdo bych řekl, že kým je, třeba apoštol Pavel, jo, nebo Ježíš, to bylo taky fajn, jo. Nebo pak jsem si dal třeba z Messi, jo. Jo, koho jsem ještě, no, to, z Messiho jsem si dal. Ale u mě, já už jsem si to teda jako spořádal trošku, jo, ano. Aby to bylo ve správném pořadí.
0: A pomáhala ti v tom nějaká umělá inteligence, nebo jsi to...
1: Podle historie vyhledávání.
0: Dal jsi tam všechny svoje maily, všechny zdravotní zprávy, svůj kalendář a ono ti řekne velmi jasně.
1: Workaholic. Ne, tak já jsem, když jsem si to jako dal dohromady, tak jako první, co mě napadlo, manžel, otec, jako. No, ale pak jsem si uvědomil, že jsem zapomněl na to, že jsem boží dítě, tak to jsem si dal jako první. Jo, okay. To by tak mělo být u pastora, si myslím. A... No, tak a pak jsem teda, jsem si říkal, že asi, myslím si, že jsem kreativec, jo, že taková ta rutinní, třeba si pamatuju, když mě můj táta jednou řekl, že mám natřít plot, jo, do dneška si to pamatuju. To bylo, já si myslím, že jsem nenatřel nic. To byl takový ten plot, takové to pletivo, jako šikmo. Víte, jak se tam blbě do těch rožků, jako dělá. A můj táta je detailista. A on mi šel ukázat, jak se to dělá. Já jsem na něho koukal, do dneška si to pamatuju, že to nejsem já, jako jo. Já bych prostě vymyslel všecko možné, jenom abych nemusel tím štětcem tam jako šťourat, jo. Do toho. Takže já si myslím, že jsem spíš kreativec, než... Takže a to, co nejsem, jsem, nejsem detailista. Myslím si, že jsem třeba z mužčinu. Hmm. Někdy až moc, jako si myslím.
0: Ano.
1: Připravuj si svých sedm. A potom jsem si říkal, že ještě taky jedna z identit, kterou vlastně mi dává Pán Bůh, je sůl země a světlo světa. Protože to je řečeno o nás, o křesťanech, ne, že máme být, ale že jsme. Tak možná jsem to trochu zaplantal, já přesně úplně nevím, asi by se našli třeba z lepší věci, jo? Ale tohle to jsou jako věci, které jsem našel u sebe, kým jsem, a je to kombinace nějakých obdarování, ale taky identity, kterou mám vlastně v Kristu, že jo?
0: Hmm. Dobrý.
1: Tak pojď.
0: Ty brďo, já jsem si to nepřipravil, ale...
1: Máš vědět.
0: No tak jakože pokud ty první dvě mají být jako v takové tom, tak to má být, tak jsem asi v tom případě taky boží dítě a taky jsem manžel a otec, takže vyřešeno. Ne, tak manžel, otec, tak jako ta rodina může být v jednom bodu, klidně. A pak, ty máš hned další, co? Dobře, tak to dáme zvlášť.
3: Ženy protestují.
0: Lepší pro mě, méně vymýšlení. Takže líný, ne. Pak otec bych dal kamarád, protože si myslím, že jsem dobrý kamarád. Já nevím, ale řekl bych, že jo. No, je to vysoká hodnota pro mě. Mm-hmm. Být pro blízké přátelé, přítel. Mm-hmm. A myslím si, že s něma tak trávím dost času, takže by to reflektovalo reálný život. Vlastně tak, jak jsem primárně jakože nějaký introvert, který čerpá z toho být sám, tak přátelé, jako blízcí přátelé jsou pro mě speciální case, kde mě to vůbec nevadí, jako být dlouhé hodiny s lidma. Mm-hmm. Jo, takže ještě bych tam dal toto.
1: A zastav, no? Mám otázku. Já si myslím, že teď je skvělá příležitost pro interakci, kdo ho znáte, Toma.
0: Super.
1: Co byste řekli, kým ještě dál je? Obětavec.
0: Obětavec. Uh-huh.
1: Takže přítel ve víře.
0: Uh-huh.
1: Ve víře. Uh-huh. Hele, tohle je totiž taky cvičení pro každého z nás, jo? Teďka to testujeme třeba na Tomovi, jako, kým je, ale to přesně, tím přemýšlením si myslím, že je důležité projít, proto abychom se zorientovali a mohli potom dělat konkrétní rozhodnutí, jo? Ještě řekněte, kým Tomáš není? Klárka. Měli byste nějaký vhled?
4: Neurvalec.
1: To je slovo. Nejsi neurvalec.
0: No. Možná. Mm-hmm.
1: Jo.
0: Jako, kdybych to měl doplnit, tak jakékoliv administrativní věci, mm-hmm. vím, že nejsem. Jakože to můžu dělat krátkodobě, ale velmi krátkodobě, jako nějaký záskok, ale jakmile to má být součástí, no prostě mm-hmm. ano. Takže nebudu nikdy účetní ani nic takového. Mm-hmm. A kdybych byl, tak jako to nebude fungovat. Mm-hmm. No.
1: Kdybyste měli pochybnosti, jestli postup, kterým jdeme, je biblický, chci vám říct, že apoštol Pavel jasně věděl, kým je. Skoro v každém jeho dopise na začátku je napsáno Pavel z boží vůle apoštol Ježíše Krista. Jasné jak facka. Furt to tam dává, jak kdyby sám sebe se ujišťoval, mám pocit, jo? Jako pak říká, co všechno ostatní, ale na začátku vždycky tam je titul, který vlastně mu sedí, kým on vlastně je. Tudíž se domnívám, že pro každého z nás je důležité vědět, kým jsi a kým nejsi. Je to pravda?
0: Ano, souhlasím. Pro mě ten příklad, asi když bychom měli do nějakého biblického příkladu, tak pro mě je to Ježíšova interakce s Petrem, zvláště jako ten úplný závěr, když mu vlastně říká, co má dělat. Tak on Petra nejdřív připravuje skrz nějakou tu identitu. On mu říká, nejdřív se ho ptá, jestli ho miluje a vlastně ujišťuje v tom takovou tu, ten základ. Dobré, v první řadě jako mě miluješ, nebo jsi můj následovník a z toho to vychází. A pak z toho děláš to, že budeš budovat církev. Jo. Na celém světě, že budeš pást mé ovce, že se budeš starat o lidi, že budeš mít radost z toho, když porostou. Mm-hmm. Ale první je, miluješ mě, mm-hmm. prostě vychází to z toho, kým je, a pak je teprve to, co bude dělat. Možná na tom pracuje už dřív i po tom, co Petr vlastně Ježíše zapřel, nebo než Ježíše ukřižovali, tak tam vlastně se stane ta chyba, nebo prostě, že to neustál Petr a vlastně zapřel, že Ježíše zná, nebo že je jeho učedník. A ta první věc, ta první interakce potom je zase to, že Ježíš vlastně formuje to, kým je. Když se potkají u snídaně, po vzkříšení Ježíš čeká na břehu, asi jim peče nějakou rybu a učedníci jsou na lodi, tak u té snídaně zase vlastně pracuje na tom, aby ta identita nevycházela z toho, že já jsem selhal a už nikdy prostě nemůžu tady Ježíši pomoct, ale to, že je přijatý bez jakýchkoliv okolností. Prostě. A znova děje se to taky u ohně, aby to bylo to stejné prostředí, jako když selhal, tak prostě předělává ty myšlenkové paterny na to, že kouř už nebude způsobovat to, kde selhal, nebo jako myšlenky toho, kde selhal, ale toho, že aha, Ježíš mě má rád takového, jaký jsem, i když jsem selhal, i když jsem
1: zradil
0: svého kamaráda, svého přítele, svého učitele, tak vlastně mám pořád další šanci. Mm-hmm. A pak na tom to stejné v tom rozhovoru, té identitě, kým seš? Budeš skálou, budeš něčím pevným. Ne tím, co ty jsi selhal, no tak ty už nebudeš pevný. Petře, smůla. Takhle to nepůjde. Ne, prostě on mluví do něho ten potenciál. Ty budeš tou skálou, ty budeš někým, kým ti říkám, že budeš, a pak skrz to budeš dělat věci.
1: Super. Pořád ta myšlenka, kým jsi a kým nejsi. A je to vlastně něco, co jsme chtěli jako rozpřemýšlet s vámi, protože stále mám pocit, že to je velmi důležitá věc v životě. Pak jsou další věci třeba, s kým bys měl být a kým bys neměl být, protože to je trochu takový, jakože teď si dáš statusem tady tohleto, ale samozřejmě my se máme posunovat, jo? Ale to je trochu jiné téma. Myslím, že to začíná od toho, napiš si 7 věcí, které si, ať je to v té oblasti obdarování, nějaké sociální oblasti třeba, anebo duchovní oblasti. Jo? Kým vlastně jsi? A myslím si, že to je první začátek toho, že když to začne přepadat do té praktické oblasti, tak najednou budeme vědět, jestli s tím Sambalatem, nebo jak se to jmenoval, půjdeme na schůzku nebo nepůjdeme. Protože pokud víš, kým jsi, tak je fér a je normální, že řekneš, hele, já fakt nemůžu tohleto dělat.
0: Mm-hmm. Jo. Tak přemýšlím, jestli to ještě posunu někde dál, anebo už to pomalu končit, protože začali jsme trošku později, tak nebudeme to úplně natahovat. A
1: já myslím, že možná je čas teďka, kdybyste měli otázku, kterou můžeme zopakovat tady do toho, nebo myšlenku, tak to rádi uděláme. Jo?
0: To bylo skvěle.
1: Protože má to být vlastně přemýšlení, jo, společné. Máte k tomu něco, co byste dodali? Nebo co byste položili ještě jako otázku, která by mohla pomoct? Jednu praktickou věc. Existuje skvělý nástroj, který už dneska asi nestihneme. Jmenuje se Chazon. Je to něco, co myslím, že nás tomu oba dva baví. Autorem je Greg Rochelle. Jsou to 3 oblasti. Nebo já to používám, když za mnou někdo přijde, třeba řekne, hele, mám si vzít tuhle tu práci, nebo mám jít do téhleté práce? Jo? Třeba, já nevím, prodávat v Lidlu, nebo
0: v Kauflandu.
1: Nebo nevíčky, nějaký opozit Lidlu, nebo nějaký prostě, nebo učit ve škole, jo, tak, takhle, jo, ať je to. A co mám dělat, jo, můžu dělat obojí. V Kauflandu mám víc peněz, nebo v Lidlu?
0: Myslím, že v Lidlu. Ale Parkside je v obojím, tak nevím. Tak.
1: A učitelku tady taky máme, takže se můžeme zeptat na platy, ale on řekne, tak co mám dělat, jo, a je to vlastně 3 oblasti, které obvykle tomu člověku řeknu, hele, sedni si a odpověz si na tyhle ty 3 otázky. Mm-hmm. A je to něco jako, že Chazon je světlo ve tmě a můžeme se třeba k tomu vrátit. Ale jenom, že pokud si nevíte rady s definicí, kým jste, tak jsou konkrétní nástroje a můžeme o tom třeba zmluvit později, někdy nebo osobně. Je to skvělá 15-minutová prostě přemýšlení, takže Chazon, jenom můžete si to i třeba najít někde, protože je to z angličtiny ten originál někde, pokud jste angličtináři.
0: To jsou praktické věci a já si jenom bych to chtěl uzavřít v tom, jedna osoba, která věděla, kým není, je Jan Křtitel, kdy o sobě jasně říká, já nejsem Mesiáš, já jsem tady jenom proto, abych vám ukázal, že přichází Mesiáš. Mm-hmm. A já si myslím, že to je úplně něco, pokud si máte něco napsat do svého, kým nejste, tak my nejsme dokonalí, my nejsme ten Mesiáš, co nás zachrání. Já se nemůžu zachránit sám. Já prostě všichni jsme hříšníci, proto i ten podcast Mezi námi hříšníky. A v tom je ta úleva, že já, to nestojí na mě, to není váha na mě, že já musím to všechno zvládnout sám. Je to o tom uvědomění, že je tady ten mesiáš a to vědět, kým nejsem, je podle mě ta zásadní věc. A nehrát si na to, nesnažit se být ten mesiáš ani pro ostatní. Já nejsem mesiáš pro ostatní. A možná ti lidi, co mají rádi další lidi a jsou třeba ti obětavci, tak někdy mají pocit, že se musí, že to všechno musí zachránit, zvládnout, ale to není o mně. Já můžu dělat to, co mám pod rukama, ale nejsem mesiáš.
1: A Jan to věděl.
0: A Jan to věděl a dělal to dobře. Tak já jsem se modlil na začátek, ty se pomodli nakonec a můžem to uzavřít.
1: Tak já žehnám každému v této místnosti ve jménu Pána Ježíše Krista, protože v tom jménu je ta moc. Právě mezi námi hříšníky. Amen.

0: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
1: Kterých 7 pojmů by definovalo nás, mě i tebe? Přemýšlet můžeme v průběhu týdne, než se s pořadem No Filter ve vysílání setkáme znovu. Teď se můžeme ale setkat s písní No Survivors od Jeremyho Kempa, ve které zpívá všechno staré, mou minulost, moje ego hážu do ohně a nenechám jediného přeživšího z toho starého já.

Je za námi 19 hodin ze středy 16. září. Vy posloucháte Křesťanské rádio 7, kterým vás aktuálně provází Aneta Lofítková. Následující hodinka přinese nebo nabídne dva pořady. Za 15 minut je tady kanafásek, tedy hlavně pro všechny děti, a potom ve 19:45 tady budou stopy. Takže budete moct si poslechnout další svědectví o tom, jak Pán Bůh jedná v životě člověka. Teď je před námi kapela Strings and Heart a píseň Empty Airport, ve které se zpívá Jsi všude, Bože, v rozhovoru, na podlaze prázdného letiště. Mohu se s tebou setkat úplně kdekoliv. Tak vám přeju, ať i tahle píseň je pro vás takovým pozbuzením, že opravdu můžeme Boha hledat kdykoliv, odkudkoliv, zkrátka kdekoliv.

Tohle byla zpěvačka Sarah Lieberman, hebrejsky a anglicky mesiánská zpěvačka, která zpívala a ve své písni vyznala, že ta boží přítomnost je vše, co potřebuje. Je to vše, po čem toužím a co hledám. Bez ní nemá smysl žít. Tvá přítomnost je vzduch, který dýchám, píseň, kterou zpívám, láska, kterou potřebuji. Bez ní nežiji. Budu tě velebit, pane, budu tě velebit, pane. Nikdo není jako ty, Bože. Nikdo nebude jako ty, nikdo kromě tebe samého. Ty sám si hoden vší chvály, náš králi. Ty, který pomáháš Ježíši, náš spasiteli, náš ochránce. Ty jsi věrný. Tak tu boží věrnost přeju i vám všem, ať ji prožíváte na každém kroku. A my jsme se s touhle písničkou dostali k té další, k dětské písničce od skupiny Klauníci, která nás pak přesune ke Kanafásku.

Milé děti, Kanafásek otevírá nový příběh. Bude z daleké Afriky, kde v přírodě volně žijí zvířátka, která u nás můžete vidět jen v zoologické zahradě. Začneme vyprávěním o tom, jak se žirafa a hroch skamarádili. Příběh napsala Magda Mečkovská a čte Petra Eliášová.

0: Byla jednou jedna oslava narozenin. Všude bylo plno kytek, lampionů, povídání, zpívání a smíchu. A plno zvířátek. A právě tady se hroch a žirafa skamarádili. Žirafě se na hrochovi líbilo, s jakou chutí pojídá koláčky se šlehačkou a jak klidně a rozvážně mluví se slonem. Hrochovi se na žirafě zase líbila její vznešenost a také její bláznivé nápady během oslavy. Jako například přeskakování třípatrového dortu, kde opička uvázla v čokoládové polevě, nebo soutěž o nejrychlejší nafouknutí balónku. A nebo žirafa vymyslela hru na slepou bábu, ovšem zavázané oči měli všichni a když se dva srazili, mohli si šátek z očí odvázat a pozorovat ostatní, což byla velká legrace. A právě při této hře se hroch a žirafa seznámili. Neboť hroch vrazil do žirafy docela dost velkou silou a pak se jí nestačil omlouvat. A ona ho chlácholila, že to nic není. A když hra skončila, tak si žirafa s hrochem jen tak povídali. A když šli po oslavě narozenin všichni domů, stále si měli co povídat. A tak se z nich stali dobří kamarádi. Chodili spolu na procházky, když večer nad palmami zapadalo slunce, hráli spolu ping-pong, pomáhali slonovi a slonici hledat zatoulané slůně, koupali se spolu v jezeře, sklízeli s opicemi banánovou úrodu a taky si dávali dárky. Žirafa dala hrochovi nafukovací balón, aby si s ním mohl hrát ve vodě, a ještě modrou kravatu na neděli, aby mu to slušelo. A hroch dal zase žirafě malý skákací míček, který mohla honit po louce. A taky zelený, dlouhatananánský, hedvábný šátek na krk. Přesně tak zelený, jako její oči. To, aby jí to v neděli taky slušelo. Ptáte se, proč jim to v neděli mělo slušet? No přece proto, že spolu s dalšími zvířátky se stepy chodili k malým vodopádům zpívat Pánu Bohu. A proč? No to, že to tak všechno pěkně stvořil. Jednou v pátek odpoledne, kap, kap, kap, začalo pršet a žirafa, že by se měli schovat, že prý by mohla nastydnout. Ale hroch, že on má zase déšť rád a proč by prý nemohli zmoknout. Zase budu nachlazená a víš, co to je, když mě škrábe v krku? No nevíš, protože si to neumíš představit, když nemáš tak dlouhý krk, řekla žirafa a chtěla, aby šli.
1: Já bych tu rád zůstal, prohodil hroch.
0: A to mám jít jako sama? Zeptala se žirafa. Mezitím se pořádně rozpršelo, udělali se první louže a měkké bláto, které měl hroch rád, a už se viděl, jak se v tom čvachtá a rochní. Takže žirafu už ani moc neposlouchal. To mám jít sama? Opakovala žirafa a zamračila se. Vždyť trefíš, řekl hroch a rozběhl se do kaluží, až voda stříkala na všechny strany. Sykla žirafa, natáhla krk, jak nejvíc dovedla, a vznešeně a uraženě se vzdálila. Hroch si toho pomalu ani nevšiml a lebedil si v bahínku. Ovšem, když přestal déšť a on se dostatečně vyrochnil, došlo mu, že to asi nebylo zrovna to nejlepší, co udělal. A tak, jak byl, bláto až za ušima, šel, aby se žirafě omluvil.
2: Pčík,
0: slyšel už z dálky.
2: Čik.
0: Jaj, tak ona se chudinka vážně nachladila, pomyslel si. Žirafa právě vyšla podívat se ven, jestli už vyskočilo sluníčko na oblohu, a když viděla hrocha, jak jde za ní, odměřeně si ho prohlédla od hlavy až k nohám. Tak špinavého ho ještě neviděla. A byl špinavý až hrůza. Chvilinku bylo ticho a pak hroch nesměle řekl.
2: Já jsem to fakt...
0: Ale nedořekl větu až do konce. Žirafa mu skočila do řeči. Jo, fakt si to přehnal. Ale nenamáhej se, klidně se bahni dál. Ostatně je to místo, kam asi patříš, když se tak na tebe dívám. Já bych tě nechtěla zdržovat.
2: Hroch jen zamrkal očima. To bylo i na něho, který má hroší kůži a tím pádem hodně vydrží. Přece jenom moc.
0: Neřekl ani půl slova a odešel.
1: Slunce a vítr vysušili kaluže i trávu, země byla zase vyhřátá a všechno se zdálo být v pořádku. Ale nebylo. Žirafa a hroch spolu nemluvili. V sobotu odpoledne si většinou spolu hrávali, ale tentokrát to bylo jinak. Žirafa si hrála sama a hroch taky. Žirafa běhala po velké louce sem a tam, honila skákací gumový míček, který dostala od hrocha. Přiběhla až k jezeru a byla zvědavá, jestli ho uvidí. Ale hroch tam nebyl. Už chtěla běžet zpátky, když tu najednou míček odskočil, žblunk a byl ve vodě.
2: No, nazdar, řekla si žirafa. A je po něm.
1: Hroch by ho mohl vylovit, jenže to bych mu musela říct, pomyslela si.
2: A to zas ne, to budu raději bez míčku.
1: Mezitím si hroch pohrával s nafukovacím balonkem, který dostal od žirafy. Také byl zvědavý, jestli ji někde nezahlédne. Neviděl ji, zato si vzpomněl, jak s ním den předtím mluvila a zlostí kopl do balónu takovou silou, až vyletěl do obrovské výšky a místo, aby spadl zase na zem, usadil se mezi větvemi stromu.
2: Ojejda, řekl si hroch. Jak ho dostanu dolů, takový pěkný balón?
1: Pak ho napadlo, že žirafa by mu ho mohla sundat. Jenže to by jí musel říct, uvědomil si.
2: A nahlas si řekl, o to mě ani nenapadne, to si raději nebudu hrát. A šel domů.
1: Byla neděle a všichni se chystali k vodopádům, že budou zpívat Pánu Bohu za to, že všechno tak krásně stvořil. Každý se strojil a dával si na sobě záležet. I hroch stál před zrcadlem a už sahal po modré kravatě, která visela vedle, ale pak si to rozmyslel.
2: Proč bych měl stále nosit tu modrou kravatu?
1: Žirafa si zatím doma umývala svůj dlouhý krk a vzala si zelený šátek, že si ho pěkně uváže. Ale pak se zarazila.
2: A proč bych já vlastně měla mít ten zelený šátek?
1: A odešla bez něj. Všichni už byli u vodopádů a čekalo se jen na ně. Dnes vedl zpěv Papoušek. Dělal to moc rád, ale po druhé písni se nervózně zavrtěl a řekl: trošku víc se snažte, nějak to není ono. A nebylo to ono. Všichni to slyšeli. Žirafo, nespívej tak vysoko a ty hrochu zpívej zase trochu rychleji, napomínal je Papoušek. Ale ať se snažili, jak chtěli, bylo to marné. Prostě to nešlo. Skončili dokonce dřív než jindy, protože je to přestalo bavit. To se mi nezdá, kroutil hlavou Papoušek. Čím to je? Odpoledne, když tak létal nad stepí, viděl hrocha, jak leží u jezera. Pomyslel si, že tu někde uvidí i žirafu a všichni společně proberou dopolední nezdařilé zpívání. Ale žirafa tu nebyla. A když se na ní Papoušek ptal, hrochovi se moc povídat nechtělo. Ale nakonec to vyklopil. A co kdybyste se zase usmířili? Zeptal se nakonec Papoušek.
2: Jo, doufám, že jí to napadne a přijde, řekl hroch.
1: Papoušek se usmál. A co kdybys přišel ty?
2: Já jsem se přece neurazil.
1: Ale někdo musí udělat první krok. Hroch mlčel. Papoušek tedy odletěl a chtěl najít žirafu. Byl zvědavý, co si myslí ona. Dlouho to netrvalo a už byl s ní pod vysokým stromem a rovnou se ptal, co se stalo s hrochem. Žirafa se divila, že Papoušek ovšem ví, a řekla nakonec přesně to, co hroch vynechal, a naopak nemluvila o tom, co říkal hroch. A co kdybyste se zase skamarádili? Zeptal se Papoušek.
2: Jo, to by bylo fajn, ale to by musel hroch přijít a uznat, že se choval úplně nemožně.
1: Pokývala hlavou žirafa. A nechceš jít ty za ním? Navrhl Papoušek.
2: No, to teda nechci, okamžitě odvětila žirafa.
1: Jo, první krok je těžký, ale důležitý, ukončil Papoušek a odletěl. Že by nám to zpívání dnes nešlo kvůli tomu, že ti dva spolu nemluví? Napadlo ho ještě, když kroužil nad stepí. Žirafa zůstala zamyšleně sama. Přešlo pondělí, úterý, čas odvál i středu, čtvrtek a pátek, byla sobota a všechna zvířátka už věděla, že hroch a žirafa se rozkamarádili a že spolu nemluví. Ten týden nespadla ani jedna dešťová kapka. Všude bylo plno slunce a tepla, každý vyhledával stín nebo vodu. I hroch se vypravil k jezeru, kde se tak rád koupal. Voda trošku klesla a jak se tak hroch koupal, plaval a potápěl, na něco na dně narazil. Zase mi tu do jezera někdo něco hodil, povzdechl si. A nebo, že by tu spadl malý kokos. Potopil se a když se vynořil, držel napůl vyfouknutý, napůl splasklý, úplně smutný skákací gumový míček. No, zrovna ten, který dal žirafě, ten, který měla ráda. Jež, vždyť ona si teď nemá s čím hrát, dumal hroch. Tak, že bych šel a donesl jí ho. Ptal se sám sebe a už si to namířil ke břehu jezera, kde míč nafoukl. Mezitím se žirafa schovávala ve stínu vysokých stromů. Bylo velké vedro, že ani nemohla být na louce a ostatně stejně by si tam neměla s čím hrát. Její míček přece leží na dně jezera. Zadívala se na oblohu. A jak se tak dívá se zaklonenou hlavou nahoru, zdá se jí, že na jednom stromě je v koruně něco modročerveného. Přišla blíž a hned vidí, že je to hrochův nafukovací balon. Natáhla krk, musela si dokonce stoupnout i na špičky kopítek, ale za chvilinku byl balon dole. Co s ním? Kdo ví, jestli po něm není hrochovi smutno. S čím si asi hraje? Přemýšlela nahlas žirafa. A co? Já mu ho zanesu. Rozhodla se nakonec. A jak si tak vykračuje a kutálí balón po zemi, najednou vidí, že proti ní jde hroch. Žirafa se nejistě zastavila, ale do balónu foukl vítr a nesl ho po trávě směrem k hrochovi. Ten se na chvilinku také zastavil, ale když uviděl žirafu a svůj oblíbený červeno-modrý balón, rozběhl se, gumový míček hodil žirafě a už spolu dováděli na louce. Házeli si s nafukovacím balónem, honili skákací míč, hledali nejvyšší strom, pak zase nejkratší stín, počítali mraky na obloze, vymýšleli si slova a na ně rýmy a až nemohli a byli celý udýchaní, sedli si do trávy. Víš, začal hroch, mě mrzí, že jsem s tebou nešel domů, jak se tenkrát rozpršelo. Já jsem se taky nemusela hned urazit a být na tebe tak zlá, říkala žirafa. A tak se skamarádíme. Skamarádíme, souhlasila žirafa. Zase si spolu hráli a povídali, hráli, tak stále dokola, dokud se neobjevila první hvězda. A ráno, když se vypravovali k vodopádům, dali si na sobě záležet. Hroch si pečlivě uvazoval modrou kravatu a žirafa zase dělala velkou mašli na zeleném šátku. A když přišli k vodopádům, hned všichni poznali, že se usmířili. A z plná hrdla zpívali společně Pánu Bohu za to, že to všechno tak krásně stvořil.

Kamarádi se někdy nepohodnou. Znáte to vše, děti? Důležité je umět si říct promiň a znovu si podat ruku. A to se žirafě s hrochem podařilo a znovu k sobě našli cestu. V příštím dílu budou spolu s dalšími zvířátky skládat básně. Knihu povídání o zvířátkách napsala Magda Mečkovská, četla Petra Eliášová a vydal časopis Kroky.

Zítra opět v 19 hodin a 15 minut budeme pokračovat ve čtení knížky Povídání o zvířátkách. Další kapitola bude o tom, jak hroch, žirafa a jejich kamarádi skládali básně. No a na rozloučenou všem dětem posílám ještě tuhle písničku od skupiny Brouci.

0: Ve tvé přítomnosti, králi můj.
1: Už za malou chvilku je tady další díl pořadu Stopy, což je pořad, který vypráví o tom, jak Bůh jedná v lidském životě, o tom, jak lidé poznali Boha, jak přijali Pána Ježíše do svých srdcí. A tentokrát byl hostem Stop Ivo Vobejda. Nás teď čeká ale ještě jedna chvála a ta se zaměřuje jednak na stvoření světa, potom na vykoupení a oběti na kříži a končí věčnou nadějí a novým domovem, který je v nebi.

0: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
1: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
2: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
3: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
4: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
5: I teď, když o tom mluvím, tak to mám trošku husí kůže.
6: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
7: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
8: Vítejte u dalšího dílu pořadu a podcastu Stopy z produkce Rádia 7. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Milan Remeš. Dnešního vyprávění o cestě k Bohu se ujme Ivo Vobejda. Přeji vám hezký poslech.
9: Dobrý den, jmenuji se Ivo a dostal jsem příležitost se sdílet o tom, jak jsem poznal Pána Ježíše Krista a jak mi změnil a mění život. V dětství vlastně jsem vůbec nepřišel do styku s křesťany, kromě babičky, maminky mého tatínka, která byla katolička, která, když jsme k ní přijeli, tak se vždycky modlila Otčenáše a zdráva si, a já jsem si z toho dělával legraci, stejně jako když ve škole se mě ptali, jestli věřím v Boha, tak jsem se vždycky smál a řekl, že vůbec nic takového mě nikdy v životě nenapadlo. Celé svoje dětství, vlastně i ta pubertální část mého věku, tak jsem se věnoval sportu, převážně fotbalu, hráli jsme každý den a byl to takový stereotyp. Do školy, ze školy, na fotbal, z fotbalu a druhý den vlastně to stejné. Po nějakém čase, když jsem skončil učiliště, tak jsem se setkal se svým kamarádem, spolužákem ze základní školy, říkejme mu Zdeněk, a sešli jsme se v tom, že jsme oba dva poslouchali hudbu. Poslouchali jsme hlavně hard rock a metal, já jsem byl spíš toho založení tvrdší hudby, on byl spíš na ten psychedelický rock a vlastně se soustředil hodně na skupinu Pink Floyd a utráceli jsme peníze za jejich LPčka, v tehdejší době to nebylo levné. Poslouchali jsme to společně a diskutovali jsme o té hudbě, co ta hudba přináší člověku do života, jestli ho to nějak ovlivňuje nebo naplňuje. A při těch diskuzích jsme přešli na další téma těch našich diskuzí a to byla astronomie, že jsme se bavili o vzniku světa a jak asi svět vznikl. Četli jsme knihy Jiřího Grigara a o ostatní, které se tím zabývaly. Hodně jsme zabředli i do fyziky, když nás to ve škole nebavilo, tak najednou to bylo pro nás hrozně zajímavé téma. A při těch diskuzích průběžně jsme došli i na jméno Ježíš Nazarecký. Hodně jsme se na toto téma bavili a hledali různé informace. Co je zajímavé dneska pro mě, že jsme ty informace hledali všude možně, jenom ne v Bibli. A došli jsme k tomu, že Ježíš Nazarecký nebo Ježíš Kristus, že to byl naprosto výjimečný člověk, asi největší ze všech lidí, že měl výjimečné schopnosti a říkali jsme si, je to velká škoda, že zemřel tak mladý. A později jsem potkal svoji manželku, ten náš vztah se vyvíjel velice rychle, takže jsme se asi po 9 měsících vzali a byl vlastně konec všem těm diskuzím. Narodila se nám dcerka a já jsem, když bylo půl roku, tak jsem odešel na 2 roky na vojnu. Na vojně jsem potkal 2 křesťany a s odstupem roku. Jeden byl stejný ročník jako já, a měl ve své skřínce Bibli, tehdy ještě kralickou, v které si četl. A vždycky, když nám dělali prohlídku a našel ji tam po litru k pluku, tak říkal, jestli si tu Bibli může půjčit, tak si jednou půjčil, pak mu ji zase vrátil. Občas jsme se na tohle téma bavili, ale ne nějak hlouběji. Ten druhý, to když nastupovali vlastně noví ročníky, přišel tam takový malý kluk, který působil velice plaše na první pohled, ale uvědomuji si, že dneska bych na něm rozeznával, že to byl člověk, který sice byl na první pohled asi plachý, ale měl svůj názor a svůj postoj. A nic ho nerozhodilo. To, že musel uklízet, to, že musel svým tehdy, jak se říkalo, mazákům dělat jídlo a tak dále, že na něj někdo řval, vůbec ho nevykolejil. Což mě posunulo vlastně trošku dál v těch našich úvahách o Ježíši Kristu, protože mě také o tom něco řekl a říkal mě vždycky, abych si přečetl Bibli. Po vojně, když jsem se vrátil domů, nastal klasický rodinný život. Ten rodinný život trval asi necelé 4 roky. Občas mi zavolal ten Zdeněk, ten můj spolužák, se kterým jsme vedli ty diskuze, a řekl mi, že uvěřil v Pána Boha a chtěl se mnou o tom mluvit. Ale já jsem neměl jsem zájem a nechtěl jsem tomu dávat čas. Asi po těch necelých 4 letech, když jsem se vrátil z vojny, mi v únoru 92. roce zemřel náhle tatínek na infarkt. V té době se promítal v Blansku film Ježíš a já měl lístky. Ty lístky byly na 16. února. 19. února byl pohřeb a z filmu nebylo nic. 13. jsem přijel k rodičům za maminkou a za sestrou zjistit, jak můžu pomoct, když tatínek odešel. A v době návštěvy přišel právě ten Zdeněk a nabídl mi svou pomoc a říkal, pomůžu ti s čímkoliv. Vzpomínám si, že jsem vůbec na to neměl náladu, poděkoval jsem mu a zavřel jsem mu před nosem. Po více jak měsíci po ztrátě tatínka mi zavolal a pozval na schůzku, kterou mívají s několika lidmi a mluví o víře. A když jsem o tom přemýšlel, tak nakonec jsem se rozhodl tam zajít a asi za měsíc jsem s kolegou z práce a jeho dívkou, kteří měli také zájem něco slyšet, je navštívili. Zajímavé bylo, že cestou, jeli jsme mým autem, mě zastavila policie a dostal jsem pokutu za ojeté pneumatiky. Přiznám se, že tehdy jsem váhal, jestli tam mám jet nebo nemám, a nakonec jsem se rozhodl, že ano. Převážilo to, že jsem vezl ty dva. Kdybych jel sám, tak bych se asi otočil a jel domů. Dojmy z té schůzky byly různé, byly zvláštní, podivné. Dostal jsem Bibli, svoji první Bibli, český ekumenický překlad. Byli jsme tam se skupinou dalších lidí, kteří se modlili, zpívali, četli z písma. A když jsme skončili a rozcházeli jsme se, tak ta jedna sestra, která tam byla, na mě vyhrkla, tak co, už věříš? Tak jsem se podivil, říkám, ne, to nevadí, tak příště. No, takže já jsem se rozhodl, že už tam nepůjdu, protože něco, co nemám rád, je, když na mě někdo tlačí. Ale nakonec jsem přece jen ještě dal jednu šanci. Bylo to jinde, to setkání, a měl přijet nějaký kazatel z Brna. A můžu říct, že ty dojmy byly naprosto odlišné. Po tom setkání s ním jsem se těšil na další. Setkal jsem se s člověkem, který trpělivě odpovídal na moje dotazy, ty jeho odpovědi měly smysl. A co mě velice zaujalo, bylo, že ten člověk mě poslouchal. Že to nebylo o tom, že mě poslouchá ze slušnosti, ale že to bylo o tom, že ho zajímá to, co mu říkám, a že mě chce pomoct. Po čase se nakonec to společenství rozhodlo, že si pronajme v nějakém kulturním domě klubovnu a začali tam probíhat pravidelné bohoslužby. Biblická hodina v pátek, v neděli bohoslužba, kde bylo klasické kázání a chvály. A já jsem měl tehdy, nedokážu vysvětlit proč, ale měl jsem hroznou potřebu a toužil jsem tam být. Toužil jsem slyšet, účastnit se toho, co se tam dělo. A na základě toho slyšeného slova jsem poznal svou ztracenost a hříšnost, poznal jsem potřebu odpuštění a našel nové hodnoty pro další život. Když jsem přišel tehdy domů, uvěřil jsem, vydal jsem svůj život Pánu Ježíši Kristu, tak jsem to říkal své ženě a moje žena řekla, no jo, no to jsou zase tvoje nějaký zájmy, to tě přejde. Rok a půl na to uvěřila i ona. Tak jsme vlastně chodili do společenství metodistického sboru v Blansku, kde jsem se stal i starším a posléze jsem začal fungovat a pracovat i jako pomocník kazatele. Nevím, jak popsat život s Pánem Ježíšem Kristem, protože jsou chvíle, kdy člověk je plný radosti, plný pokoje, plný lásky. Pak vám přijde do života situace, kdy vám málem manželka zemře při nepovedené operaci a vy víte, že se za ní modlili stovky lidí a přesto se ta operace nepovedla, přesto museli operovat znovu, přesto celý život se potýká s následky té nepovedené operace, nese to bolesti, nese to těžkosti, nese to stres i psychické vypětí, prostě při tom všem. Přiznám se, že jsem tehdy na Pána Boha křičel a vyčítal jsem mu, jestli vůbec je, proč nepomohl. Bylo to před 23 lety a dneska mě za to strašná hanba, protože Pán Bůh tady není od toho, aby fungoval tak, jak chceme my, ale chce nám dát to nejlepší do našeho života. A touží potom, abychom mohli dobojovat ten náš boj do vítězného konce. A ono to stojí, sebezapření. Ono to někdy bolí. Ale ta odměna na konci je něco úžasného a nádherného. Jenom proto, že Boží syn neváhal jít na kříž, aby za mě položil svůj život. I když věděl, že spousta lidí ho odmítne, poplive, odkopne, vysměje se mu, přesto tam šel. A tak to je i taková pro mě výzva do dalšího života, že lidé jsme různí, ale máme svého Pána krále jako svůj příklad, kterého můžeme následovat. A můžeme ho následovat jenom proto, že nám svým duchem žehná, že nás vede, že nám odpouští, že nás posiluje a nenechá žádný hřích bez povšimnutí.
8: Život s Kristem se nedá popsat, protože jsou chvíle pokoje a radosti, ale zároveň přichází bolestivé okamžiky, kdy člověk neví, proč se dějí. Pán Bůh tady ale není od toho, aby fungoval tak, jak chceme my, ale chce nám dát to nejlepší do našeho života. Sdílel ve svém příběhu Ivo Vobejda a my jsme rádi, že jste jeho vyprávění poslouchali společně s námi. Pokud byste měli nějaké dotazy ohledně víry, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Pokud byste se k dnešní epizodě chtěli vrátit, je k dispozici k poslechu v archivu na webu radio7.cz a na podcastových platformách. Stačí zadat název podcastu Stopy. Nalézt tam můžete i předešlé díly. Od mikrofonu Rádia 7 se s vámi loučí Milan Remeš a těší se zase brzy naslyšenou.
10: Zůstaňte s námi na Rádio 7.

Je krátce po 20. hodině a vy posloucháte Křesťanské rádio 7. Máme středu 16. září a vysíláním vás provází Aneta Lofítková. Za 15 minut tady bude další díl pořadu Světem Bible, ve kterém budeme otevírat knihu Zjevení. Teď je před námi píseň Jistota od kapely Lift Up. A jak už z názvu vyplývá, tak bude to píseň nejen o jistotě, ale také o tom, že tu jistotu máme jednak v Kristu, ale máme v něm také hodnotu, máme v něm naději. Tak vám všem přeju, ať se v Kristu i ten dnešní večer, dnešní zbytek dne můžeme radovat. Můžeme se radovat z toho, že on je naší nadějí a že tu jistotu věčného života nabízí úplně každému člověku.

Pokud jste to ještě nezaregistrovali nebo jste se nestihli podívat do kalendáře, tak svátek má dnes Ludmila. Toto staré slovanské jméno znamená jednoduše Lidumilá. Dá se říci, že nejznámější nositelka tohoto jména skutečně byla oblíbená snad u celého národa. O jejím životě se dozvídáme především z našich nejstarších literárních památek, latinských a staroslověnských legend. Dnes si také připomínáme Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy, anebo také Den církevních škol. Každopádně všem Ludmilám, které dnes slaví svůj svátek, posílám tu následující písničku v podání Aarona Šusta, která je, už jak už název vypovídá, Izajáš 53. kapitola. Je to inspirováno tímto biblickým textem a zpívá se v ní: On byl raněn trápením kvůli našim hříchům, trpící služebník, jeho ranami jsme byli uzdraveni. Tak všem Ludmilám, které nás i třeba teď poslouchají, přeju nejen pěkný svátek, ale i také, ať spočíváte v Boží náruči.

0: Konečné naplnění dějin přináší spaseným lidem naději na věčné společenství s Kristem, kde už nebude prostor pro zármutek, nemoc či smrt. V relaci Světem Bible zprostředkuje pohled na 21. kapitolu knihy Zjevení teolog John Vernon McGee o zaslíbení kompletní obnovy celého stvoření, v němž Pán Ježíš připravil věřícím dokonalý domov a nabízí jim možnost začít znovu v plnosti Boží lásky, uslyšíme v podání Pavla Vopaleckého.
1: A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, Nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. Milí posluchači, tento verš jsme společně četli v našem minulém pořadu. Ve Zjevení 21. kapitole to byl druhý verš. A potom jsme si pod vedením našeho učitele doktora McGee chvíli povídali o manželství. Apoštol Pavel použil příklad vztahu mezi mužem a ženou v manželství jako obraz vztahu mezi Kristem a církví. Citovali jsme některé verše z epištoly Efeským z 5. kapitoly. Muži, milujte ženy své, jako i Kristus miloval církev a vydal sebe samého za ni, aby ji posvětil, očistiv obmytím vody skrze slovo, aby ji sobě postavil slavnou církev, nemající poškvrny ani vrásky neb cokoliv takového, ale aby byla svatá a bez úhony. Tolik Efeským 5, verše 25 až 27. A potom jsme si četli další úsek v téže kapitole. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev, vždyť jsme údy jeho těla. Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce a budou ti dva jedno tělo. To je velké tajemství, které vztahuji na Krista a na církev. Milí posluchači, tím se vracíme k našemu předmětu, k našemu pohledu na věčné spojení Krista a církve jako nevěsty. V nebi budeme jako on. Apoštol Jan ve své první epištole píše, 3. kapitola 2. verš podle ekumenického překladu, ještě nevyšlo najevo, co budeme, víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni. Budeme mít jako on oslavené tělo. Budeme jedno s ním, vždyť budeme, nebo už jsme, část jeho těla. Budeme s ním spojeni. Pán Ježíš řekl, jdu, abych vám připravil místo, abyste i vy byli, kde jsem já. Jan 14, 2. a 3. verš. Jaká sláva, že smíme být s ním po celou věčnost. Pokud vím, žádné stvořené bytosti, včetně nebeských andělů, nebudou prožívat tento mimořádně osobní a důvěrný vztah s Pánem Ježíšem Kristem. To bude ta nejslavnější doba v dějinách člověka. Dá-li se tu vůbec ještě o nějakém období, o nějakém toku času mluvit. Navěky budeme poznávat a oslavovat tu úžasnou skutečnost, že jsme s ním, že jsme k němu byli připojeni.

I slyšel jsem hlas veliký z nebe řkoucí, aj stánek boží s lidmi, a bydlitiť bude s nimi, a oni budou jeho lid, a on, Bůh, s nimi bude, sa Bůh jejich. A setřeť Bůh všelikou slzu z očí jejich, a smrti již více nebude. Ani kvílení, ani křiku, ani bolesti nebude více, nebo první věci pominuli. Tolik zjevení 21, verš 3. a 4. Aj stánek, anebo stan boží s lidmi. Co to je za stan? Od apoštola Jana se v jeho evangeliu dozvídáme, a slovo se stalo tělem a přebývalo, nebo podle jiných překladů postavilo si stan mezi námi. Evangelium Jana, kapitola 1, 14. verš. To slovo, které si mezi námi postavilo stan, čili stalo se tělem, bylo přibito na kříž. Ale Pán Ježíš byl vzkříšen a učedníci ho pak v těle oslaveném viděli. I my budeme mít jednou oslavená těla a budeme žít se svým ženichem v Novém Jeruzalémě. Ulice ze zlata nejsou vlastně vůbec nic tak důležitého. Záleží na tom, po jakém druhu asfaltu si vykračujete. Důležité je znát vztahy a duchovní hodnoty, které tam budou. Oni budou lid jeho a on, Bůh, s nimi bude, sa Bůh jejich. A setře Bůh všelikou slzu z očí jejich. Jistý novinář před lety napsal: za každým reklamním světlem, které plane na Broadway, si představme jedno zlomené srdce. Několikrát jsme si s manželkou vyjeli nahoru do kopců nad městem Hollywood a dívali jsme se dolů na tu záplavu barevných světel. Povídal jsem své ženě: za každým světlem tam dole si představme jedno zlomené srdce. V tomto světě je mnoho smutných a osamělých lidí, ale v Novém Jeruzalémě už nebudou slzy. Bůh je setře z očí svých lidí. A navíc jsme si tu četli, že už tam nebude smrt. To bude báječné. Od okamžiku, kdy jsme si spolu začali číst tuto kapitolu, se konala už celá řada pohřbů. Lidé stále umírají. Pohřební průvod se vlastně nikdy nezastaví. A země není ničím jiným, než jedním velikým hřbitovem. Znal jsem jednoho inženýra, který kdysi byl hodně zapojen do plánování a vyměřování dálnic, jimiž je dnes protkána celá naše země. Ptal jsem se ho, co je největší problém? Vést dálnici přes hory, hlubokými údolími nebo přes řeky? K mému překvapení odpověděl, velkým problémem je vyhnout se hřbitovům. Tato země je v současnosti ohromným hřbitovem, ale všemu bude záhy konec. V Novém Jeruzalémě nebude zapotřebí půdy pro pohřbívání. Správce pohřebního ústavu bude bez zákazníků. Dokonce i lékaři budou bez práce, protože nikdo nebude naříkat. Ani bolesti tam více nebude. Nebo první věci pominuli, jak se praví v našem textu.

Ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, všecko tvořím nové. A řekl, napiš. Tato slova jsou věrná a pravá. Zjevení 21, 5. verš. Pán Ježíš udělá všecko nové. Pro mne mají tato slova větší význam než cokoliv jiného, hodnotí náš dlouholetý přítel. Nevím jak vy, ale já jsem nikdy nebyl doopravdy spokojen s tímto životem. Často jsem propadal pocitu marnosti, býval jsem sklíčený a nikdy jsem vlastně nebyl schopen provést to, co jsem provést chtěl. Nikdy jsem se nestal mužem, jakým jsem si přál být. Ani manželem jsem nebyl, jakým jsem toužil být. Nikdy jsem nebyl otcem podle svých vlastních představ. Nikdy jsem nekázal Boží slovo, jak bych kázat chtěl. Prostě nepřipadá mi, že bych něčeho zvláštního dosáhl. Ale Pán Ježíš mi říká, a říká to i vám, všecko činím nové. Beru to tak, že budeme schopni začít všecko znovu. A to už bude docela jiné, protože on sám to všechno učiní. Čekám na ten den, kdy budou všechny věci nové a já budu moci vyrazit vpřed. Zastavili jste se někdy a přemýšleli chvíli nad tím úžasným objevem, nad tím překvapivým zjištěním, že všechno bude opět nové? Ach, jaké možnosti bude mít člověk. Kdysi dávno u babylonské věže Bůh o lidech prohlásil, nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí. Viz 1. Mojžíšova 11, verše 5 až 7. Člověk má úžasné schopnosti a dokáže být nepředstavitelně cílevědomý. Bůh jej tak stvořil. Žel, že člověk je tak cílevědomý, také pokud jde o všemožné projevy zla. My však jako spasení lidé skrze oběť Pána Ježíše máme úžasné vyhlídky na to, co Bůh pro nás chystá. Máme tu před očima nádherný výhled na všecko nově stvořené. Můžeme jenom vystartovat a našemu poznávání a všestrannému růstu nebude nikdy konec. Vzpomeňte si, že o Kristu je řečeno, jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na jeho království. Viz Izajáše 9. kapitolu verš 7. Vládne v něm trvalý pokoj a současně v tom rozšíření lze spatřovat pokrok a rozvoj. Jaká je to šance pro budoucnost?

i dími, stalo se. Jáč jsem alfa i oméga, počátek i konec. Jáč dám žíznivému studnice vody živé darmo. Kdož svítězí, obdržíť dědičně všecko a buduť jemu Bohem. A on mi bude synem. Zjevení 21, verše 6 a 7. Já jsem alfa i omega, počátek i konec. Tímto se mluvčí jednoznačně identifikuje, představuje se. Je to Pán Ježíš Kristus. Poznáváme ho podle tých slov, jak se apoštolovi Janovi ohlásil už v první kapitole této knihy. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. Podle Matouše 5. kapitoly v 6. verši Pán Ježíš říká: blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Věřící ve svých nových tělích a v tom všem novém, co Pán Ježíš učiní, budou žíznit po Bohu, po božích věcech, po poznání jeho samého a budou v tom uspokojeni. Jejich žízeň bude uhašena ze zdroje živé vody. Kdo zvítězí, dostane toto vše. O tomto výroku jistě lze diskutovat, na koho se vlastně vztahuje. Náš učitel dr. McGee k tomu dodává, že všichni věřící jsou vlastně vítězi, protože uvěřili, protože svůj život oddali tomu, který porazil nepřítele. Sám náš apoštol Jan, puzen Duchem Svatým, ve své první epištole napsal: všecko zajisté, což se narodilo z Boha, přemáhá svět. A toť jest to vítězství, kteréž přemáhá svět, víra naše. 1. Janova 5. kapitola, verš 4. V tom našem základním textu Zjevení 21 je zvláštním způsobem vyjádřen i boží vztah k člověku. Tomu, kdo zvítězí, já budu Bohem a on mi bude synem. Božími dětmi jsme se stali skrze víru v Pána Ježíše Krista, což je vyjádřeno řeckým slovem tekna, boží dítě, děti. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se božími dětmi. Jan 1, 12. verš. A tato skutečnost je v životě každého skutečného božího dítěte dotvrzována také prostřednictvím Ducha Svatého. Římanům 8.16 apoštol Pavel píše: tak boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme boží děti. Pravda, někdy může být problém v tom, že ten hlas božího ducha přehlušujeme různými svými vlastními věcmi, žádostmi, představami a tak dále. Aniž bychom se dovedli stišit před Pánem a prostřednictvím božího slova naslouchat jeho tichému hlasu. Věta, že on mi bude synem, z našeho textu, představuje v řečtině velmi neobvyklé vyjádření. Vincent upozorňuje na fakt, že je to jediné místo v Janových spisech, kde je o věřícím přímo napsáno, že je božím synem. Hios, tedy synem ve vztahu k Bohu. Na ostatních místech je namísto slova hios použito jiného řeckého slova. Ten výrok pronáší alfa a omega, čili Pán Ježíš říká: on mi bude synem. To je pozoruhodné. Věřící v církvi Pána Ježíše, bez ohledu na denominační bariéry, patří k zástupům božího lidu, božích dětí. Ale písmem jsou představeni ještě v bližším, nádherném, jedinečném vztahu. 1. Janova 3. kapitola 2. verš. Milovaní, nyní jsme děti boží a ještě nevyšlo najevo, co budeme.
Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest. Ovšem na toto předchozí slovo plné naděje ve všem novém, co Bůh učiní, navazuje dost drsné slovo, které ukazuje konečnou situaci všeho, co stálo proti Bohu. Jsme ve zjevení 21. kapitole, čtu 8. verš. Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači a modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt. Tento verš vystihuje několik důležitých okolností. Stvoření nového nebe a nové země se nedotkla úloha ohnivého jezera a úděl ztracených lidí, pro něž je cestou věčnosti. Za druhé, je nemožné, aby hřích, který způsobil, že se člověk stal zbabělcem, nevěřícím nebo lhářem či vrahem a tak dále, aby někdy prolomil bariéru a vnikl do nového nebe a do nové země. Ne, hřích je navždy vyloučen z nového stvoření. A konečně, ohnivé jezero je věčné, neboť to je druhá smrt. A žádné třetí vzkříšení už není. Je to věčné oddělení od Boha. Neexistuje nic tak hrozného a děsného.

únavou na své pozemské pouti. Nový Jeruzalém je v skutku městem postmilénia, neboť Jan jej vidí, až když skončilo milénium a začíná věčnost. Pán Ježíš měl zřejmě na mysli toto město, když řekl: jdu, abych vám připravil místo. Podle Jana 14. kapitoly 2. verše, který jsme si několikrát citovali. Ale pokud jde o události, které postupně podle našeho textu sledujeme, opona před scénou nebeského města se pro naše oči nezvedne dřív, dokud pozemské drama nedospěje k uspokojivému závěru. Nový Jeruzalém bude ve věčnosti tím, čím byl v miléniu pozemský Jeruzalém. Zemský Jeruzalém nepomíjí, ale ve věčnosti zaujme až druhé místo. V Jeruzalémě spravedlnost kraluje, v Novém Jeruzalémě bude bydlet. V Jeruzalémě na zemi existuje nedokonalost a vzpoura dokonce i během milénia, tedy v jeho závěru. Avšak určujícími znaky toho nebeského města bude dokonalost a naprostá absence, čili nepřítomnost hříchu. Právě tak, jako je sama královna pro krále důležitější než místo, odkud vládne, tak předčí Nový Jeruzalém to původní město na zemi. Nebude vrhat žádné špatné světlo na pozemské město, ani mu nespůsobí žádnou újmu či vnitřní bolest. Nový Jeruzalém je věčným sídlem církve, je jejím domovem, jejím domovským městem. Je městem, k němuž církev putuje a směrem k němu posouvá svůj stan. A teď jsme vybízeni, abychom se na tento nový domov podívali blíž.

V následujících verších od 9. po 21. tedy máme popis města. Už jsme se zamýšleli nad jeho duchovními významy, které jsou obdivuhodné, ale i tento fyzický popis stojí za zamyšlení. I přišel ke mně jeden z těch 7 andělů, kteříž měli 7 koflíků, plných 7 ran nejposlednějších, a mluvil se mnou, řka, pojď, ukážiť nevěstu, manželku Beránkovu. I vnesl mne v duchu nahoru velikou a vysokou a ukázal mi město veliké, ten svatý Jeruzalém, stupující z nebe od Boha. Zjevení 21, verše 9 a 10. Musíme se zde zastavit a pouvažovat o vztahu města k jeho obyvatelům, čili k církvi, vede nás v našich úvahách náš učitel. Těžko můžeme přijmout závěr, že prázdné město bez obyvatel je nevěstou. Obyvatelé jsou ztotožňováni s městem ve zjevení 21 ve verších 2. a 3. Ti, co jsou vně, jsou bez jakýchkoliv občanských práv. O tom hovořil verš 8. Prostě nemohou tam zůstat. Oddíl, který je před námi, je vlastně popisem ozdob, které nám něco prozrazují o lásce a také o ocenění, které ženich projevuje své nevěstě. Toto město dozajista nemá protějšek mezi městy na zemi, mezi městy vybudovanými na základech z materiálů této země. Nemá obdobu ani mezi pozemskými budovami, postavenými směrem nahoru ze země. Tohle město totiž sestupuje dolů, z nebe. Má svůj původ v nebi a stavitelem je sám Ježíš. Ačkoliv sestupuje z nebe dolů, není tu ani náznak toho, že by sestoupilo až na zem. Pozemské město nikdy nepůjde do nebe a nebeské město nikdy nepřijde na zem.

0: Jak dalece město sestoupí, o tom můžeme jen spekulovat. Mimochodem, některé lidi to vedlo k extrémním pohledům ve výkladech Nového Jeruzaléma. Na samém počátku byl ebionismus, jeden z prvních kacířských přístupů. Zacházel do extrému tím, že vztahoval celý tento úsek týkající se Nového Jeruzaléma na zemský Jeruzalém. Gnostikové, jiní prvotní kacíři, šli k jiné krajnosti, a sice s duchovňováním pasáže, jako by se celá týkala nebe. Řada moderních izmů vztahuje pojem Nového Jeruzaléma na sebe a umisťují ho podle svého výběru do určité zeměpisné lokality na zemi. Liberální teologové a amilenialisté ponechali raději město v nebi, bez ohledu na vyjádření písma, že sestupuje dolů z nebe. Ze samotného textu našeho oddílu jsou nám ovšem jasné dvě skutečnosti. Za prvé, město sestupuje dolů z nebe, a za druhé, není tady řečeno, že přichází na zem. Tento úsek písma ponechává město viset v prostoru. Je to dilema, kterému se mnozí chtějí vyhnout. Ale proč nenechat toto zvláštní město tak, jak je popsáno, čili, tak říká je, ve vzduchu? Je to něco nepatřičného nebo nesmyslného představit si civilizaci kdesi ve vesmíru na nové planetě? 21. kapitola knihy Zjevení naznačuje, že tohle město bude centrem všech věcí. Veškerá aktivita a sláva budou cirkulovat kolem něho. Bude v něm Bůh? Město bude jeho hlavním sídlem. I vesmír je teocentrický, to znamená, že Bůh je jeho středem.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Pokud vás tento pořad oslovuje, tak budeme vděční za vaše ohlasy. Pokračovat budeme opět zítra ve 20 hodin 15 minut.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Poselstvím této chvály bylo, že i když člověk prochází krizí, pochybnostmi, anebo zkrátka má chuť všechno vzdát, tak s Boží pomocí všechno dobře dopadne a tato zkouška ho nakonec jen posílí. Tak věřím tomu, že i tahle slova můžou být pro nás všechny takovým pozbuzením, pokud si třeba procházíme nějakým náročnějším obdobím, takže víme, že s Boží pomocí všechno dobře dopadne.

0: I po 9. hodině večerní posloucháte Křesťanské rádio 7. Máme středu 16. září a vysílání vás provází Aneta Lofítková. A rovnou pozvu k poslechu dalšího pořadu, který je teď nachystán a vyplní následující hodinku. Díky, že jste s námi a přeju vám pohodový poslech.
1: Kudy kam? Hledání v souvislostech.
2: Jak důležité je pro vás smíření, když vás někdo zraní nebo vy někomu omylem ublížíte? Co jste proto ochotní obětovat? Víte, že v židovství je smíření vyhrazen jeden den v roce a je to ten nejvýznamnější den židovského roku, kdy se zastaví veškeré činnosti a provoz v celém Izraeli? Svátku Jom Kippur a co může znamenat pro nás dnes den smíření je věnován pořad Kudy kam, u kterého vás vítá Dana Kenningová. Jom Kippur je jeden z podzimních svátků, které ustanovil Bůh ve Starém zákoně. Pro nás křesťany je určitě důležité, jak se význam tohoto svátku naplnil v Pánu Ježíši a co může znamenat pro naše vzájemné vztahy i náš vztah k Bohu. K tomu se postupně dostaneme. Je v něm spousta nádherné a hluboké symboliky čísel, barev i různých úkonů. Zajímavé je, že dnes tento svátek slaví i nepraktikující Židé jako příležitost k napravení vztahů nebo očištění svědomí skrze dobročinnost. Ostatně o sekulárních Židech je krásný židovský vtip. Víte, jaký je rozdíl mezi běžným ateistou a židovským ateistou? Židovský ateista nepochybuje o tom, že Bůh neexistuje, ale pro jistotu ho raději neštve. Připomíná mi to cimrmanovský výrok. Jsem tak zarytý ateista, až se bojím, že mě Pán Bůh potrestá. A tak nějak je to se sekulárními Židy na Jom Kippur. Ale pojďme se podívat do Starého zákona, jak a proč Bůh tento svátek ustanovil. Najdeme ho celý podrobně popsaný v knize Levitikus v 16. kapitole a protože je dlouhá, nebudu číst všechny detaily. Hospodin řekl Mojžíšovi, promluv ke svému bratru Áronovi, ať nevstupuje v libovolné době do svatyně, dovnitř za oponu k příkrovu, který je na schráně, aby nezemřel, až se objevím v oblaku nad příkrovem. Jen tak smí Áron přistupovat ke svatyni, s mladým bíčkem k oběti za hřích a s beranem k oběti zápalné. Oblékne si svatou lněnou suknici, pod ní bude mít na těle lněné spodky, přepáše se lněnou šerpou a ovine si lněný turban. Je to svaté roucho. Celý se omije vodou, než je oblékne. Od pospolitosti Izraelců vezme dva kozly k oběti za hřích a jednoho berana k oběti zápalné. Potom přivede Áron bíčka jako svou oběť za hřích a vykoná za sebe a za svůj dům smírčí obřady. Dále od verše 12. Vezme z oltáře od Hospodina kadidelnici plnou žhavého uhlí a dvě hrsti jemného kadidla zvonných věcí a vnese to dovnitř za oponu. Kadidlo vloží na oheň před Hospodina. Oblak z kadidla zahalí příkrov, který je na schráně svědectví, aby nezemřel. Potom vezme trochu krve z bíčka a stříkne ji prstem na příkrov z přední strany a před příkrov stříkne prstem trochu krve sedmkrát. Pak porazí kozla, oběť za hřích lidu, a vnese jeho krev dovnitř za oponu. S jeho krví naloží stejně jako s krví bíčka. Stříkne ji na příkrov a před příkrov. Tak vykoná smírčí obřady za svatyni pro nečistotu Izraelců, pro jejich přestoupení a všechny jejich hříchy. Stejně bude postupovat při stanu setkávání, který stojí u nich, uprostřed jejich nečistot. Nikdo z lidí nesmí být ve stanu setkávání, když vejde do svatyně k vykonávání smírčích obřadů, dokud nevyjde. Tam vykoná smírčí obřady za sebe i za svůj dům a za celé izraelské shromáždění. Potom vyjde k oltáři, který je před Hospodinem, a vykoná smírčí obřady za něj. Vezme trochu krve z bíčka a krve z kozla a potře rohy oltáře dokola. Sedmkrát na něj stříkne prstem trochu krve. Tak jej očistí od nečistot Izraelců a posvětí ho. Když dokončí smírčí obřady za svatyni, za stan setkávání a za oltář, přivede živého kozla. Áron vloží obě ruce na hlavu živého kozla. Vyzná nad ním všechny nepravosti Izraelců a všechna jejich přestoupení se všemi jejich hříchy a vloží je na hlavu kozla. Pak ho dá připraveným mužem vyhnat do pouště. Kozel na sobě ponese všechny jejich nepravosti do odlehlé země. Toho kozla vyžene na poušť. Potom vstoupí Áron do stanu setkávání a svlékne lněné roucho, které si oblékl při vstupu do svatyně, a zanechá je tam. Celý se omyje vodou na svatém místě a obleče si své roucho. Pak vyjde, vykoná zápalnou oběť za sebe i zápalnou oběť za lid a smírčí obřady za sebe i za lid. To bude pro vás provždy platné nařízení. 10. dne 7. měsíce se budete pokořovat a nebudete vykonávat žádnou práci, ani domorodec, ani ten, kdo mezi vámi přebývá jako host. V tento den za vás vykoná smírčí obřady a očistí vás ode všech vašich hříchů. Budete před Hospodinem čisti. Bude to pro vás den odpočinku, slavnost odpočinutí. Budete se pokořovat. To je provždy platné nařízení. Jednou v roce vykoná za Izraelce smírčí obřady, aby byli zbaveni všech svých hříchů. I učinil Mojžíš, jak mu Hospodin přikázal. Možná nám celý ten rituál obětí a očišťování přijde zvláštní a neaktuální, ale skrývá mnoho důležitých symbolů, které pro nás mohou být velmi důležité. V části stanu setkávání a později v chrámu byla oddělená svatyně svatých, velesvatyně. Tam směl vstupovat jen velekněz jednou za rok, právě na den smíření, aby zástupně vyznal všechny hříchy za Izrael a obětoval za ně oběti. Aby pokropil krví příkrov, neboli kryt schrány smlouvy. To je důležité slovo, kryt, v hebrejštině kaporet. Je tady stejný kořen jako u slova kipur, tedy písmena kpr, doslova přikrytí. Krev oběti přikrývá naše hříchy, protože v krvi je život. Život nevinného zvířete platí za náš život. Je to nedokonalá oběť, která musela být opakována, dokud se neobětoval nevinný beránek bez vady, Boží syn. K tomu se ještě dostaneme. Zajímavé je, že Bůh dává tento princip nevinné oběti už úplně na začátku stvoření, když Adam s Evou zhřeší a stydí se, zakrývají svou hanbu fíkovými listy a Bůh jim namísto nich dá kůži zvířete jako oděv. Je to první smrt od začátku stvoření, první oběť. Místo člověka umírá zvíře a jeho kůže zakrývá, přikrývá lidskou hanbu. Ostatně jedno z hebrejských slov pro odpuštění hříchů je přikrytí. Ta naše lidská tendence používat fíkové listy k zakrytí viny nám zůstala. Svůj hřích omlouváme, svádíme na druhé, vymlouváme se, místo abychom na rovinu přiznali svou vinu, vyznali a prosili za odpuštění. Jak jste na tom vy, když vám někdo řekne, že nějaké vaše jednání ho zranilo? Je vaší první reakcí hledání viníka? Nebo se zamyslíte, jestli skutečně nemáte svůj podíl na tom, že se cítí zraněn? Ano, Jsou i tací, kdo to vyženou do opačného extrému, přebírání viny za vše a v každé situaci, což samozřejmě také není zdravé a není to skutečné pokání, protože to neodpovídá realitě. V angličtině je přísloví, že k tangu jsou třeba dva, a obvykle to tak je. Oba nesou svůj podíl na dané situaci, ale jsou i výjimky, jako je zneužívání, manipulace a násilí. Myslím si, že když se zamyslíme nad tím, proč je pro nás tak těžké přiznat vinu, souvisí to s hanbou, s odmítnutím. A toho se bojíme. Navíc nám v tom brání naše ego, naše pýcha. Ale když si také uvědomíme, že druhému nejde o to nás kritizovat, ale jen upozorňuje na to, co mu vadí, tak pokud to komunikuje správným způsobem, to znamená konkrétně, klidně, ze svého pohledu, tak to není útok na nás, ale skutečná snaha o lepší vztah. A v takovém případě stojí za to se zamyslet nad svým jednáním. Možná nás Jom Kippur, den smíření, může inspirovat k zamyšlení nad našimi vztahy, jestli nedlužíme někomu omluvu, prosbu o odpuštění.

Ale vraťme se ještě k symbolice kropení příkrovu krví. Jak už zaznělo, Kipur znamená příkrývka, nebo také smíření. Vršek archy úmluvy, víko neboli příkrývka, je střežená pohledem dvou cherubínů, kruvim, andělů s dotýkajícími se křídly, kteří jsou na vrcholu archy. Tito dva kruvim nám připomínají anděly, kteří byli postaveni jako stráž u brány do zahrady Eden, aby zabránili Adamovi a Evě znovu vstoupit. Nyní tito andělé vidí krev mezi Božím svatým zákonem, který byl uchováván uvnitř archy v podobě kamenných desek desatera, a lidem, který Bůh nyní přijímá navzdory jejich hříchu. Porušení zákona, hřích, je nyní přikryt krví oběti. Kněz musí vstoupit s kadidlem před sebou a zahalit oltář do dýmu, aby nezemřel. Tento symbol představuje modlitby Božích svatých. Je zajímavé, jak rabíni považují za důležitý způsob, jakým se krev stříkala. Na rozdíl od jakékoliv jiné oběti, která vyžaduje pokropení krví, v tento nejsvětější den roku, kdy velekněz vstupuje do svatyně svatých, byl podle rabínů pohyb, jako by někoho bičoval, hebrejsky kemazliv. A tento pohyb dělá velekněz sedmkrát. Ani rabíni sami se nezhodnou na tom, co to doopravdy znamená. Někteří říkají, že je v tom tajemství, které nejde vysvětlit. A jiní říkají, že skutečně to naznačuje pohyb, jako by někoho šlehal přes ramena směrem dolů. A dokonce jiní naznačují, že původně se jednalo o slovo kemacliv, doslova jako kříž. Ale že zjevné důsledky tohoto slova byly pro židovské učence příliš velké a místo toho se změnilo to slovo na kemacliv. Ať už to původně byl kříž nebo ne, jedná se o skutečně zvláštní jev, setkat se s Bohem pouze jednou ročně takto blízce a pak stříkat krev, jako by bičovali samotného Boha. Ale i tento příkaz se prorocky naplnil v Ježíši, který byl bičován pro naše ospravedlnění a trpěl lidskou rukou. Po písničce se podíváme blíž na další zajímavé detaily.

O dní smíření a prorocké symbolice obětního rituálu při svátku Jom Kippur, která se naplnila v oběti Pána Ježíše, si dnes povídáme v pořadu Kudy kam s Danou Kenningovou. Před písničkou jsme si četli ustanovení tohoto svátku v knize Levitikus. Vraťme se k některým zmíněným detailům. Obvykle nosil velekněz oslnivě zdobený oděv, ale na Jom Kippur, když vstupuje do svatyně svatých, tak si tento oděv sundává a obléká silněný bílý šat. Židovský rabín Nachmanides naznačil, že bílý šat připomíná sloužícího anděla a že čistota jednoduchého bílého materiálu symbolizuje svatost dne. V podstatě vypadal jako každý jiný kněz. To předznamenává Ježíše, našeho velkého velekněze, který odložil své nádherné nebeské roucho a oblékl si lidské tělo, aby se stal jedním z nás. A přesto zůstal svatý. Než mohl kněz vstoupit do velesvatyně, aby mohl obětovat za hříchy lidu, musel nejdříve obětovat za své vlastní hříchy a hříchy své domácnosti. Tento požadavek se nevztahuje na Božího syna, pravého velekněze bez viny, který jako jediný mohl přinést dokonalou oběť, takže už nebylo třeba opakování zvířecích obětí. Během rituálu na den smíření byly vybráni dva kozly. Jeden měl být obětován a druhý měl být vypuštěn na poušť, aby už nikdy nebyl spatřen. Kněz položil ruce na jeho hlavu, aby symbolicky přenesl hřích národa na kozla, který poté zmizel navždy v poušti. Tento rituál zůstává podle židovských učenců tajemný. Proč dva kozlové, kteří vypadají stejně? Proč je jeden obětován a druhý vyhnán do pouště, kde zahyne? V knize Levitikus, ze které jsme si četli ve verši 10., se píše o kozlu pro Azazela. Kdo to byl ten Azazel, nebo co to bylo, co to znamená? Podle některých učenců je to jméno démona a podle jiných je to označení kozel, který byl poslán pryč. V anglickém překladu takzvaně scapegoat. Česky bychom řekli obětní beránek, jak se přeneseně používá tento termín jako označení pro někoho, na koho se svaluje všechna vina. Podle významného rabína Saxe se odlišuje celý obětní rituál na Jom Kippur od běžných obětí tím, že nejde jen o oběť smíření za hříchy, ale také o očištění od viny. Proto dva kozlové a ne jeden. Smíření je za skutky, očištění se týká naší osoby. Protože hříchy zanechávají skvrny na charakteru těch, kdo se jich dopouštějí, a ty je třeba očistit, než můžeme projít obrácením, proměnou a začít znovu. Stejně jako prosil o očištění David po svém hříchu s Bečebou, očist mne izopem a budu čist. David odkazuje na očištění krví beránků, do které se namáčely větve izopu a potírali se jí veřeje dveří v Egyptě, tu poslední noc před tím, než Izrael vyšel z otroctví. Pro člověka je těžké zbavit se pocitu viny, pocitu poskvrnění, znečištění a vidět, jak jsou symbolicky veškeré hříchy vloženy na kozla, který pak zmizí, pomáhá přijmout fakt, že Bůh od nás vzdaluje naše hříchy, jako je východ od západu, a už na ně nevzpomíná. Ale rabbi Sachs jde ještě dál ve vysvětlení symboliky dvou kozlů, jako dvou tendencí, které jsou v každém z nás. Vymlouvat se a svádět vinu na druhé, nebo nést odpovědnost za své jednání a svou vinu přiznat. Jedině když přestaneme své hříchy popírat, ale vyznáme je, můžeme se jich zbavit. Ať jsou naše hříchy, které nás mohly vést do vyhnanství, vyhnány. Ať to divoké v nás patří zpátky divočině a my zůstáváme blízko Bohu. A uzavírá slovy, ti, kdo obvinují ostatní a sami se definují jako oběti, jsou odsouzeni oběťmi zůstat. Ti, kdo přijímají odpovědnost, mění svět.
protože se naučili měnit sami sebe. Další zajímavý symbol, který ale není zmíněn přímo v knize Levitikus, ale je zaznamenán v Talmudu, je červená nebo šarlatová šňůrka. Tento symbol propojuje několik biblických událostí a ukazuje k Mesiáši. Šarlatovou šňůrku uvázala jerišská Rachab do okna jako znamení a byla s celým domem zachráněna a připojila se k božímu lidu. A je zmíněna jako jedna z mála žen v rodokmenu Mesiáše. Šarlatové nitě byly vetkány do kněžských oděvů i do látek v chrámu. Podle tradice se v době druhého chrámu přivazovala vlněná karmínová šňůrka na dveře a později i na kozla, který se vyháněl do pouště. Na nějž byla vložena symbolicky všechna provinění Izraele. Po splnění všech předpisů lid čekal, zda jsou jeho hříchy úspěšně usmířeny a šňůrka se údajně zbarvovala do bíla. V Talmudu se píše, že kolem roku 30 našeho letopočtu, ještě před zničením chrámu, se šňůrka najednou přestala zbarvovat do bíla. Je mnoho různých rabínských výkladů, proč se tak nedělo. Ale smysl dává výklad apoštola Pavla v listu Židům 10. kapitole. V zákoně je pouze náznak budoucího dobra, ne sama jeho skutečnost. Proto stále stejné oběti přinášené každoročně znovu a znovu nemohou nikdy dokonale očistit ty, kdo s nimi přicházejí. Kdyby ti, kdo je přinášejí, neměli už vědomí hříchu, protože byli jednou provždy očištěni, dávno by byly tyto oběti přestaly. Ale těmito oběťmi se hříchy naopak každoročně připomínají, neboť krev býků a kozlů není sto hříchy odstranit. O kapitolu dřív apoštol Pavel popisuje a vysvětluje, co se děje na den smíření a proč je Ježíšova oběť dostačující. Židům 9. kapitola. Do druhé části stánku vcházel jen jednou za rok sám velekněz, a to nikdy bez krve, kterou obětoval za sebe i za přestoupení lidu. Tím Duch svatý naznačuje, že ještě nebyla otevřena cesta do nejsvětější svatyně, pokud stála přední část stánku. To bylo podobenstvím pro nynější čas, neboť dary a oběti, které se tam přinášely, nemohly dokonale očistit svědomí toho, kdo je obětuje. Jde jen o pokrmy, nápoje a různá omývání, tedy o vnější předpisy, platné jen do nového uspořádání. Ale když přišel Kristus, velekněz, který nám přináší skutečné dobro, neprošel stánkem zhotoveným rukama, to jest patřícím k tomuto světu, nýbrž stánkem větším a dokonalejším. A nevešel do svatyně z krví, kozlů a telat, ale jednou provždy dal svou vlastní krev a tak nám získal věčné vykoupení. Jestliže již pokropení krví kozlů a býků a popel z jalovice posvěcuje poskvrněné a zevně je očišťuje, čím více krev Kristova očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu. Vždyť on přinesl sebe sama jako neposkvrněnou oběť Bohu mocí ducha, který nepomíjí. A verše 22 až 27. Podle zákona se skoro vše očišťuje krví a bez vylití krve není odpuštění. To, co je jen náznakem nebeských věcí, bylo nutno očišťovat takovým způsobem. Nebeské věci samy však vyžadují vzácnějších obětí. Vždyť Kristus nevešel do svatyně, kterou lidské ruce udělali, jen jako napodobení té pravé, nýbrž vešel do samého nebe, aby se za nás postavil před Boží tváří. Není třeba, aby sám sebe obětoval vždy znovu, jako když velekněz rok co rok z cizí krví vchází do svatyně, jinak by musel trpět mnohokrát od založení světa. On se však zjevil jen jednou, na konci věků, a svou obětí sňal hřích. A jako každý člověk jen jednou umírá a potom bude soud,
Tak i Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých. Po druhé se zjeví ne už kvůli hříchu, ale ke spáse těm, kdo ho očekávají. A jak to celé souvisí s šarlatovou šňůrkou? O tom píše prorok Izajáš v 1. kapitole 15. až 18. verš. Když rozprostíráte své dlaně, zakrývám si před vámi oči. Ať se modlíte sebe víc, neslyším. Vaše ruce jsou celé od krve. Omýjte se, očistěte se, odkliďte mi své zlé skutky z očí, přestaňte páchat zlo. Učte se činit dobro, hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se převdovi. Pojďte, projednejme to spolu, pravý Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna.

Hřích, který jsme spáchali, nelze nijak odčinit, tak jako nejde vzít zpět zlé slovo, bolest, kterou jsme druhému způsobili, ať už vědomně či omylem. Za hřích platí ten nevinný, jak píše C.S. Lewis. A jedinou dokonalou obětí je dobrovolná oběť Božího syna, který byl bez viny. Jen dokonalá láska může zaplatit za všechny naše dluhy lásky. Prorockým symbolem této dokonalé oběti za hříchy všech je svátek Jom Kippur. Posloucháte pořad Kudy kam a vaším průvodcem je Dana Kinningová. C.S. Lewis velmi dobře vysvětluje princip dokonalé oběti. V letopisech Narnie, v knize Lev, čarodejnice a skříň, říká vzkříšený lev Aslan. Když se nevinná oběť sama nabídne, zlo se zvrátí a smrt začne působit opačně. Dobrovolná oběť z lásky může proměnit smrt v život. To je ten starý princip, který je v Bohu samém, protože Bůh je láska a oběť je samou podstatou jeho lásky. Oběť je jako vzácný dar, darovaný z lásky. Vzdávám se sebe sama pro toho druhého. Jen skrze oběť nevinného Božího syna, skrze jeho oběť na kříži, jeho smrt, může být zlo zničeno. K tomu C.S. Lewis píše, Bůh je dobrota, může dát dobro, ale on sám ho potřebovat ani získat nemůže. V tomto smyslu je veškerá jeho láska, tak jak vždy byla, bezedně nesobecká ve své podstatě, má vše, aby dávala a nic, aby dostávala. Oběť, vzdání se sebe sama, je podstatou lásky. Člověk potřebuje od sebe samého vysvobodit, od své zacyklenosti do sebe, od své sebestřednosti. A jedinou cestou je sám sebe se vzdát. To lze ale jen tehdy, když poznáme svou nouzi, své vězení a když nás láska osvobodí od strachu o sebe. S otázkou zla souvisí i to, kde se vlastně zlo vzalo. C.S. Lewis říká, že zlo pochází ze zneužití svobodné vůle. Skrze neposlušnost Adama propadlo stvoření

dává spravedlnost mnohým. On je život a proto ho smrt nemůže udržet v hrobě. Mohl Bůh zničit zlo jen tak? George MacDonald, díky jehož knihám uvěřil C.S. Lewis, říká: zničení samo o sobě není smrt zlu. Jen tam, kde dobro přichází místo zla, zlo umírá. Proto jen nevinný Boží syn, ve kterém není hřích, není zlo, mohl vzít na sebe všechny hříchy, stotožnit se s hříchem, vsáknout do sebe veškeré zlo, aniž by se sám poskvrnil. Mohl tento problém vyřešit jednou provždy. A my? Jak můžeme my skončit s věčným koloběhem našich vin? Jen skrze odpuštění. Odpuštění našich provinění vůči Bohu i druhým a naše odpuštění těm, kdo se provinili proti nám. S tím vědomím, že i za jejich hřích Ježíš zaplatil, i jejich dluh vůči nám on vyrovnal. Vidíme, že smíření a odpuštění není nic laciného. Někdy možná vyznáváme své hříchy, třeba před večeří Páně, tak nějak samozřejmě, jako by to nic nebylo. Ale Boží milost není laciná. O tom píše krásně Dietrich Bonhoeffer, německý protestantský teolog. Laciná milost je milost, která nemá cenu, která nic nestojí. To prý přece dělá milost milostí, že provždy předem uhradila účet. Za tento zaplacený účet můžeme všechno dostat zdarma. Vynaložené náklady jsou nekonečně veliké, proto jsou také nekonečně veliké možnosti, jak ji upotřebit a proplýtvat. Co by vůbec byla milost, kdyby nebyla lacinou milostí? Laciná milost znamená milost jako učení, jako princip, jako soustavu. Znamená odpuštění hříchů jako obecnou pravdu. V takové církvi si svět lacino přikrývá hříchy, jichž nelituje a jichž se naprosto nechce zbavit. Laciná milost je tedy zapřením živého Božího slova, zapřením Božího slova, které se stalo tělem. Laciná milost je milost bez následování, milost bez kříže, milost bez živého Ježíše Krista, který se stal člověkem. Ale Boží milost je drahá, protože volá k následování. Je milostí, protože volá k následování Ježíše Krista. Je drahá, protože za ní člověk platí životem. Je milostí, protože teprve jí získává život. Je drahá, protože zatracuje hřích. Je milostí, protože ospravedlňuje hříšníka. Drahá je tato milost především proto, že Bohu přišla draho, že ho stála život jeho syna. Byli jste draze vykoupeni. A protože nám nemůže být levné to, co je Bohu drahé. Milostí je především proto, že Bohu nebyl vlastní syn příliš drahou cenou za náš život. Ano, vydal jej za nás. Drahá milost, to je Bůh, který se stává člověkem. To byl úryvek z Bonhoeffrova pojednání o laciné milosti v knize Následování. Možná je přece jen dobrý nápad mít určitý čas na zpytování svědomí před Bohem, den vyhrazený pro zastavení se a vědomé hledání smíření tam, kde je to potřeba a kde je to možné. Boha toto smíření stálo život jeho syna. Co stojí nás? O tom můžete přemýšlet během následující písně.

O prorockém významu starozákonního dne smíření, největšího židovského svátku Jom Kippur a jeho naplnění v Mesiáši je dnešní Kurikam, který připravila Dana Kenningová. Byl to den, kdy podle některých vykladačů svou službu konal velekněz Zachariáš a dostal zaslíbení narození syna, ačkoliv oba s manželkou už byli staří a nemohli mít děti. Můžeme si připomenout tuto událost, jak ji najdeme zapsanou v Lukášově evangeliu 1. kapitole. Když jednou přišla řada na Zachariášův oddíl a on konal před Bohem kněžskou službu, připadlo na něj losem podle kněžského řádu, aby vešel do svatyně Hospodinovi a obětoval kadidlo. Venku se v hodinu té oběti modlilo veliké množství lidu. Tu se mu ukázal anděl Páně, stojící po pravé straně oltáře, kde se obětovalo kadidlo. Když ho Zachariáš uviděl, zděsil se a padla na něho bázeň. Anděl mu řekl: neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena, tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození. Bude veliký před Pánem, víno a opojný nápoj nebude pít, už od mateřského klína bude naplněn Duchem Svatým. A mnohé ze synů izraelských obrátí k Pánu, jejich Bohu. Sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a vzpurné k moudrosti spravedlivých a připravil Pánu lid pohotový. Zachariáš řekl andělovi: podle čeho to poznám? Vždyť já jsem stařec a moje žena je pokročilého věku. Anděl mu odpověděl: já jsem Gabriel, který stojí před Bohem. Byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti tuto radostnou zvěst. Hle, oněmíš a nepromluvíš až do dne, kdy se to stane, poněvadž si neuvěřil mým slovům, která se svým časem naplní. Lid čekal na Zachariáše a divil se, že tak dlouho prodlévá v chrámě. Když vyšel, nemohl k ním promluvit, a tak poznali, že měl v chrámě vidění. Dával jim jen znamení a zůstal němý. Jakmile skončili dny jeho služby, odešel domů. Po těch dnech jeho manželka Alžběta počala, ale tajila se po 5 měsíců a říkala si: toto mi učinil Pán, sklonil se ke mně v těchto dnech, aby mne zbavil mého pohanění před lidmi. Jan Křtitel je ten, kdo o Ježíši řekl: hle, Beránek Boží, který snímá hříchy světa. Není to úžasné, jak Bůh znovu ukazuje předem, že jeho syn bude tou dokonalou obětí, která jednou provždy zaplatí za hříchy všech? A když je řeč o proroctví, zastavme se ještě u symboliky času, respektive čísel spojených s dnem smíření. Tento svátek se slaví 10. dne 7. měsíce. Obě čísla mají ve Starém zákoně důležitou symboliku. Bůh stvořil svět v 6 dnech a 7. den ustanovil jako den odpočinku, šabat. V knize Levitikus jsme četli: bude to pro vás den odpočinku, slavnost odpočinutí. Budete se pokořovat, to je provždy platné nařízení. Jom Kippur se nazývá také šabat šabatů. I v tom je prorocká symbolika, která se vztahuje k druhému příchodu Mesiáše. Židé spojují příchod Mesiáše s nastolením věčného šabatu, konečného odpočinutí. Proto je každé slavení šabatu připomenutím Božího království, království pokoje a odpočinutí, zaslíbeného ve Starém zákoně. Číslo 10 symbolizuje Boží nárok poslušnosti, například v desateru Božích přikázání. Svátku Jom Kippur předchází 10 dní postu a zpytování svědomí od svátku Nového roku, Rosh Hošany, kdy se troubí na šofary. Tento svátek se slaví 1. dne 7. měsíce.

Pomalu se dostáváme k závěru dnešního Kudy kam. U rabínských výkladů mne zaujala myšlenka, že jednou v roce se protkly tři svatosti. Svatost lidská, svatost místa a svatost času. Jen jednou v roce mohl vstoupit velekněz do nejsvětější svatyně, na Jom Kippur. Židovský národ byl vybrán Bohem ke zvláštnímu úkolu, oddělen jako svatý mezi všemi národy, národ kněží, lid náležející Bohu. Z jeho středu byl vybrán kmen Leví, aby se věnoval chrámové službě. Z tohoto kmene byla vybrána Áronova rodina a byla určena za koheny, kněze, oddělené svaté pro službu Bohu. Z nich vždy byl vybrán jen jeden velekněz. Z celého zemského povrchu byla vybrána země Izrael jako svatá země. Z ní byl vydělen Jeruzalém jako svaté město. V Jeruzalémě byla jedna hora, určena jako chrámová hora. Na její části byl vystavěn chrám a v něm se nacházela nejsvětější svatyně se schránou úmluvy a s deskami desatera. Rok má 365 dní. Některé dny jsou všední, jiné jsou sváteční. Nejvyšším svátkem je šabat a Jom Kippur se nazývá šabat šabatů. Vidíte, jak se protínají tři svatosti? Svatost lidská, boží oddělený lid, národ kněží, vybraný velekněz. Svatost místa, svatá země. Svatost času, šabat šabatů. Jen jednou v roce mohl vstoupit velekněz do nejsvětější svatyně, na Jom Kippur. To nejdůležitější, co nám Jom Kippur říká, jsem nechala na samý závěr. Odpuštění hříchů, smíření a očištění je boží iniciativa. Klíčová myšlenka za významem dne smíření je, že tento zvláštní den, kdy Bůh jednostranně vymaže hříchy všech lidí, byl boží nápad. Nebyli to lidé, kteří k němu přišli a řekli, je nám líto všech těch hříchů, které pácháme a dokonce se obáváme, že existují i věci, které si snad ani neuvědomujeme a které by nás mohly od tebe dělit. Tak mohli bychom si každý rok domluvit nějaký den amnestie a začít znova? Ne, byl to boží nápad. Byl to Bůh, koho vzdálenost, propast mezi námi a jím trápila. Miluje nás neskonale víc, než my milujeme jeho. Vždycky miloval a vždycky bude. Jom Kippur je božím vlastním nástrojem k obnovení vztahu mezi ním, svatým Bohem a pánem, a jeho hříšným lidem. Stejně tak to byl Bůh, kdo se ujal iniciativy a poslal svého syna, aby za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Bůh ustanovil den, kdy se mohl smířit se svým lidem, den Jom Kippur, který v konečném důsledku ukazuje na den kříže. Jom Kippur je jako tlačítko reset, zpět k tomu, jak by to mělo být. Během roku opakované chrámové oběti za různá přestoupení vrcholí v nejsvětějším židovském svátku dne smíření, kdy je smazán veškerý dluh. Je to jako vyhlášení amnestie. A jak už jsme řekli, je to šabat šabatů, den slavnostního odpočinku. Zároveň odkazuje na jubilejní rok milosti, což je 7x7 let, 50. rok. 49:1. Tehdy se vše vrací ke svému původnímu majiteli, odpouští se dluhy, otroci se propouští na svobodu, vše se vrací do stavu, jak to má být. Když Bůh poslal vykupitele, pána Ježíše, jeho konečným cílem bylo obnovit a napravit náš vztah s ním, jako byl v dokonalé zahradě Eden před pádem, nebo spíš ještě jinak a nově, dokonaleji, protože teď už to bude i naše volba pro Boha, opětovat jeho lásku a být mu věrni. To, co přijde místo toho, co původně mělo být, bude ještě mnohem lepší. A tento princip je pro nás v našem životě nadějí, že když něco pokazíme, když hřích v našem životě zkazí to dobré,
ať už hřích, kterého se dopustili druzí vůči nám, nebo my vůči druhým lidem či Bohu, tak Boží milost spočívá v tom, že může celou situaci proměnit v něco ještě lepšího, než by býval byl ten původní plán. Nemusíme se bát dělat chyby. Nemusíme se bát, že zhřešíme, selžeme. To se stejně stane, protože jsme slabí a chybující. Ale můžeme následovat Pána s nejlepším svědomím a touhou být mu věrni. A on může i naše chyby použít pro svůj dokonalý plán spásy tak, že budeme žasnout. Ustanovení svátku Jom Kippur a Boží pokyny s tím spojené v Levitiku 16. a 23. kapitole jasně ukazují na přicházejícího Mesiáše, Ježíše, a na to, že nás jednoho dne všechny vykoupí svou krví. Jak Bůh prohlásil skrze proroka Zachariáše. Zachariáš 3.9. Odstraním nepravost této země v jediném dni. Bůh udělal přesně to, co slíbil. V Jom Kippur je smíření člověka s Bohem rozšířeno na smíření ve vztazích mezi lidmi. Náprava vztahů. Během 10 dní od nového roku, Rosh Hošany, mají lidé příležitost dát své vztahy do pořádku, aby jejich jména byla zapsána v knize života. Je to příprava na konečný Boží soudný den. Je to ale také zvláštní čas, kdy jsou Židé otevřeni Božím věcem, proto se můžeme modlit, aby k ním Bůh promlouval a dal jim poznat, že spása přišla v Ježíši, Ješuovi, židovském mesiáši. V tomto čase, snad víc než jindy, se Ježíš osobně zjevuje ve snech svým židovským bratrům a sestrám, kteří se ptají, jak je to se spásou, jak je to s obětí za hříchy a co se děje s hříchy dnes, když už se oběti nekonají. Zaujal mne jeden židovský pohled na Jom Kippur jako nejradostnější svátek, přestože je spojen s postem a pokáním, s lítostí nad selháními a chybami. Protože je to příležitost nového začátku s čistým štítem. Čas obnovení rozbitého vztahu s Bohem. Návrat ke svazku, který se zdál neopravitelně rozbitý, a přesto se ukázalo, že nikdy nebyl úplně ztracen a nikdy nemůže být. Učí nás, že nejsilnější vztahy nejsou ty, které nikdy neřeší žádné výzvy, ale ty, kde je propojení v hloubi duše tak hluboké, že těžkosti a výzvy takové pouto mohou jen posílit. Pořad Kudy kam o nejvýznamnějším židovském svátku a jak se jeho prorocký význam naplnil v Ježíšově oběti, končí. V tomto svátku a celé jeho šíři vidíme, že spása, kterou Ježíš nabízí, se dotýká všech aspektů našeho života a potažmo i celého stvoření. Tak jako hřích zasáhl všechny naše vztahy i celý svět kolem nás, tak i Ježíšova oběť je vykoupením celého stvoření. Letošní rok připadá tento svátek na 21. září. Začátek je v předvečer 20. září. Můžeme ho vzít jako příležitost pro nás udělat si inventuru našeho vztahu s Bohem i s lidmi v našem okolí. Boží pozvání ke smíření je i pro vás a je jen na vás, jak na něj odpovíte? S vděčností za tuto nabídku a za naději, že jednou budou všechny věci napraveny a dostanou své správné místo, se s vámi loučí a hojnost pokoje, šalom a Božího požehnání přeje z Rádia 7 Dana Kenningová.

Posloucháte Rádio 7 a to i po 10. hodině večerní. Máme středu 16. září a aktuálním vysíláním vás provází Aneta Lofítková. Moc vám děkuju za vaši přízeň, za vaši podporu, ať už modlitební nebo finanční. Zkrátka děkuju, že na rádio myslíte, že ho máte na srdci a hlavně děkuju za vaše modlitby, za vaši přízeň, protože přiznám se, že ty modlitby, to je to, co nás tady drží. A kdyby vlastně modliteb nebylo, tak kdo ví, kde by jsme teď byli. Každopádně moc vám chci poděkovat za celý tým Rádia 7, že jste s námi, že nás takhle podpíráte. Za 15 minut k vám posílám čtení na pokračování, kde budeme pokračovat ve čtení knížky Plavčík Žán, tentokrát kapitola Světlo světa. Teď už píseň o tom, že můj Bůh je.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Ve čtení z knihy manželů Dolejších Plavčík Žán jsme minule sledovali, jak 25. června 1676 z ranního úsvitu z přístavu La Rochelle vyplula loď Jitřenka, na které byl také Plavčík Žán. Loučí se s ním jeho ochránce a povzbuzuje ho, aby v těžkých chvílích nestrácel víru a schopnost odpouštět. Už není hrabětem de Conti, ale pouze Plavčíkem Žánem. Posádka lodi se dozvídá skutečný cíl cesty, pirátský ostrov Tortuga, což vyvolává mezi muži napětí. Žán začíná pracovat v lodní kuchyni a nachází útočiště na zádi lodi u kormidelníka. Začne mu v podpalubí předčítat ze své Bible, čímž si u kormidelníka získává tichý respekt. Na palubě mezi posádkou poznává jednoho z účastníků útoku na svůj domov.

0: Tak nevím, jestli se mi to zdá, nebo mám vlčí mlhu. Lodník Mario, který přes svou mohutnou postavu dovedl chodit velice tiše, si založil ruce v bok a kroutil přitom nevěřícně hlavou. Scháním ho po celý lodi a on si tu klidně slabikuje.
1: Mám po službě, pane, zavřel knihu Žán a obrátil se na kormidelníka. Tady pan Levasseur mě...
0: Tak on má po službě,
1: nenechal ho domluvit lodník.
0: Slyšíš ho, Levasseure, prej po službě, koukej mazat do kuchyně, nebo ti zpřeráží manáty a pamatuj si, že pro kluka jako ty neplatí nikdy žádný po službě.
2: Nech toho, Mario, přehodil Levasseur dýmku z jednoho koutku do druhého. Víš moc dobře, proč tady Žán se mnou sedí.
0: Něco jsem o tom už zaslech a abych pravdu řekl, vůbec se mi to nelíbí.
2: Umíš číst?
0: Já?
2: Trochu, ale nemůžu říct, že bych to v životě nějak moc potřeboval.
1: Vidíš, já zase neumím číst vůbec. Nenechal se vyvést z klidu kormidelník. A přiznám se, že jsou chvíle, kdy mě to docela mrzí. Takže na tom není nic divného, když požádám toho, kdo to umí, aby mi posloužil.
0: A jak pak se jmenuje ta kniha, z který je ti předčítáno?
1: Provokoval lodník, který byl v tomto směru samozřejmě dobře informován.
2: Bible.
0: No, vida, tak je to přece jen pravda.
1: Ušklíbl se Mario.
0: Nakonec se z tohohle kluka vyklube kněžour, který utek z nešťastný lásky na moře.
1: Nejsem kněz a nikdy jsem jim nebyl, ohradil se Žán. Ostatně, Bible není kniha pouze pro duchovní, byla napsána i pro obyčejné lidi, jako jste vy nebo já.
0: Hele, víš co, schovej si tyhle řečičky pro jiný,
1: ohrnul Mario pohrdavě Red.
0: Bůh nebo ďábel, peklo nebo nebe, jedni vyhrožují tím, druhý zas oním. V tomhle směru mě jsou ale všichni ukradený. Já uznávám jenom tohle.
1: Zaťal lodník pěst s velkými vystupujícími klouby.
2: Tak hloupej nejseš, zasmál se Levasseur, abys nevěděl, že na všechno v životě hrubá síla nestačí. Jsou to náhodou zajímavý pohledy v té Biblii. A člověk má o čem přemýšlet. Rozhodně se nejedná o čerty a rozpálený kotle, kterýma nás strašil pan Páter.
0: No ne, obrátil Mario oči k nebi. Kdybych tě neznal a nevěděl, že jsi kormidelník k pohledání,
2: neuškodilo by ti poslechnout si taky něco.
0: Já jsem jen ubohej ztracený hříšník,
1: pitvořil se Mario.
2: No, právě proto. Využil jeho nahrávku Levasseur. Hříšník to teda seš a pořádnej.
0: Za to ty seš svatej,
1: naježil se Mario.
2: Nic podobného jsem o sobě nikdy netvrdil.
1: V tomhle směru jsme na tom všichni stejně. Snažil se předejít začínající hádce Žán. Každý z nás zhřešil a každý z nás také potřebuje odpuštění.
0: Jak já tuhle pobožnou cházku nesnáším?
1: Vstekal se teď už doopravdy lodník.
0: Odpuštění, říkáš, jo? Odpuštění! Tak poslouchej, chlapečku. Víš, kdo může za můj zprasený život? Nevíš? Já ti to teda řeknu. Ten tvůj Bůh. Bůh, který se klidně díval na to, jak mě vlastní máma vyhodila v 7 letech z domova. Bůh, co mě nechal chcípat v hnoji a špíně, chrápat s krysama a žrát věci, z kterých se mi obracel žaludek. Může mi snad vyčítat, že jsem krat, nebo jsem tam někoho pošibral nožem? Byl snad hřích, že se mi nechtělo zdechnout? No?
1: Těžko se na to odpovídá, pane. Snažil se zachovat klid Žán, jemuž se při pohledu na lodníkovu vsteky s brunátnělou tvář svíral žaludek.
3: Snad jenom to, že váš postoj chápu a cítím s vámi.
0: Nestojím o soucit,
1: zavrčel Mario.
0: A dobře si pamatuj, velebníčku.
1: Zúžil oči a stišil hlas.
0: Jestli si ještě jednou dovolíš kázat mi o odpuštění, nechám tě zmrskat. Věci se totiž mají tak. Ne mě má Bůh co odpouštět, ale já jemu. A já mu neodpustím nikdy. Ledaže? Ledaže? Zasmál se krátkým zlým smíchem. Ledaže ty bys mi v tom dal příklad. A to si piš. Příležitostí k odpouštění budeš mít ode dneška víc než dost.
1: Lodník se otočil a kolébavým krokem mořského vlka odcházel.
2: Ty jsi tomu dal, Žáne, zatvářil se starostlivě Levasseur. Prosím tě, už ho hlavně nedráždi, nebo na to doplatíš.
1: To je to poslední, na co mám chuť, snažil se o úsměv Žán. Stačí se podívat na ty jeho svaly.
2: Kdybys potřeboval pomoc, tak víš, na koho se obrátit. A večer podle možností zaskoč. Budem čekat.

0: Malou kajutu osvětlovalo sporé světlo olejové lampy. Vzduch byl plný štiplavého tabákového kouře a zápachu lidského potu, který stoupal z nepříliš udržovaných oděvů sedmi mužů namačkaných na tvrdých pryčnách.
1: To, co nám tady čteš a povídáš, chlapče, se moc hezky poslouchá.
0: Pokýval hlavou jeden z námořníků, o němž Žán věděl, že mu všichni říkají poďobanej, asi kvůli jeho tváři, kterou zdobily četné dělíčky po Neštovicích.
1: Počítám ale, že by tě žádnej pan farář nepochválil.
0: Říkám jen pravdu.
1: Čím chceš jako naznačit, že faráři si vymýšlejí?
0: Zasmál se poďobanej chraptivým smíchem vášnivého kuřáka. Žán mlčel. Stále ještě nevěděl, co si může a nemůže dovolit, a většina reakcí ze strany námořníků ohledně základních biblických pravd jej zarážela.
1: Jen se neboj, mládenče, tady tě nikdo z vrchnosti neslyší. A jestli chceš znát můj názor, pak jsem toho mínění, že se v kostelích mlátí prázdná sláma, a ještě k tomu latinsky. Když jsem byl malej, strašil mě náš velebníček čerty a polednicí. V pozdějším věku je vystřídali mocnosti pekelný.
2: Hele, takhle nemluv, poďobanej.
0: Skočil námořníkovi do řeči jeden z mužů, který v ústech převaloval kus žvíkacího tabáku. Náhodou bych ti mohl vyprávět věci, při kterých by ti lezly v oči z důlků, pokřižoval se. Třeba to, jak náš biskup potkal jednou, když se v kostele připravoval na mši svatou, samotného Lucifera.
1: Kdo ví, koho viděl?
0: Zabručel poďobanej výsměšně. Ďábla, povídám, trval si na svém muž. Měl žlutý oči, s červenejma panenkama, a z otevřený huby se mu valil sirnej dech. Jediným štěstím biskupa bylo, že u sebe vždycky nosil pro všechny případy lahvičku svěcený vody. A pak je satanas, vykřikl, a přitom mu tu svěcenou vodu chrstl přímo do tlamy. Prej to jenom zasyčelo a zjevení zmizelo.
1: Jo, takový věci se stávají,
0: zabafal souhlasně kdosi v rohu kajuty.
1: Taky jsem lecos slyšel. A věřte, nevěřte, často mi přitom naskakovala husí kůže. Ty jsi měl vždycky hned plný kalhoty.
0: Hodil po něm úsměšek poďobanej.
1: Mlč a nerouhej se,
0: okřikl ho námořník. Na tvým místě bych se bál, aby mě nepotkalo něco moc zlýho. U nás na vesnici žil taky jeden takovej, co se těmhle věcem smál. Jednou se vracel večer domů sám přes les, a než došel do vesnice, byl dočista šedivej. Po zbytek jeho života z něj nikdo nedostal kloudný slovo, na co to tenkrát vlastně v tom lese narazil. Žán poslouchal a přemýšlel. Tyhle večery, kdy seděli na mačkání jeden na druhého, zařídil Levasseur. Žán při nich předčítal z Bible a také se snažil něco povědět, bylo to však nesmírně těžké. Každý z přítomných mužů nějakým způsobem věřil v Boha, ale Žán se musel znovu a znovu podivovat nad tím, kolik pověrčivosti, okultismu, polopravd i vyložených nesmyslů jejich víra skrývá. Nedovedl pochopit, jak je možné, že tito tvrdí a hrubí muži, schopni v mnohém směru jasného a logického uvažování, věří nesmyslům patřícím zhusta do říše pohádek. Zjišťoval však, že pro ně to jsou věci stejně reálné jako vzduch, který dýchají, a on si uvědomoval, že objevuje doposud nepoznaný svět pitoreskních představ a deformovaných skutečností, v němž se pravda ztrácela v bahně výmyslů. Nejsmutnější na tom všem bylo, že přímým nositelem této duchovní demagogie byla ve většině případů církev a její duchovní vůdci. Hodně přemýšlel o tom, jak těmto lidem ukázat na pravdu. Slovní argumentace selhávala a on postupně přicházel na to, že jediným spolehlivým způsobem je vlastní příklad.
1: Říkejte si, co chcete, ale já vím svý, uslyšel teď Jordanův hlas. Pár dní předtím, než jsme zvedli kotvy, jsem na ulici několikrát potkal vysokýho chlapa, zahalenýho od hlavy až po paty do černýho pláště, takže mu nebyla vidět ani špička nosu. Pokaždý, když procházel kolem mě, tak mi na zádech vyvstal studenej pot. Nejpodivnější na tom všem bylo, že když jsem se za ním otočil, nikde nikdo. Jakoby se dočista vypařil. Kdo ví, jestli to nebyl nějaký duch. Nebo ještě hůř, smrťák.

0: kajutě se rozhostilo tíživé ticho, narušované pouze nepříjemným vrzáním napnutých lan. Jestli chcete něco vědět, tak tahle cesta špatně skončí, prorokoval lodní tesař.
1: Že jsi sem teda les, když seš tak chytrej,
0: zaskřípalo to v hlase poďobaného. Mně se nic zlýho stát nemůže, prohlásil sebevědomně Jordan. Mám v uchu náušnici, posvěcenou samotným arcibiskupem v Lurdách. Poradil mi to jeden kamarád Sicilián a ten se v těchhle věcech nějak vyznal. Co ty na to, plavčíku?
1: Po cestě nás může samozřejmě potkat ledacos, ale to poslední, na co bych spoléhal, kdybychom se potápěli, je tvůj zlatý kruh. Leda, že bych chtěl jít rychleji ke dnu,
0: dodal se smíchem a ostatní se k němu přidali. Však ona vás ta legrace přejde, urazil se Jordan. Jestli nevěříte mně, tak se zeptejte. Nikoho se ptát nebudu, nenechal ho domluvit Jean. Dnešní večer jsem už slyšel tolik nesmyslů, že nevím, jak to strávím. Strašíte se navzájem jako malé děti. Bojíte a děsíte se věcí, kterých byste si vůbec nemuseli všímat, kdybyste místo náušnice v uchu měli ve svém srdci Ježíše. Ďábel by vám přestal nahánět hrůzu, protože Ježíš nad ním jednou provždy zvítězil. Ježíš zemřel, namítl kdosi. Ukřižovali ho a dali do hrobu. Jistě, ale nezůstal v hrobě. Žije.
1: Jo, o tom jsem taky slyšel,
0: přitakal poďobanej.
1: Jenomže nikdo mi zatím nevysvětlil, jak se z toho hrobu dostal ven. Sám to rozhodně dokázat nemoh,
0: dodal s neochvějnou logikou. Z mrtvých ho vzkřísil Bůh, který z jeho hrobu udělal bránu do věčnosti. A to nejen pro něho, ale i pro všechny ty, kdo uvěří v jeho jméno. Vždyť Ježíš dostal od svého Otce Boha všechnu moc na nebi i na zemi. A ti, kdo ho milují a slouží mu, panují společně s ním nad strachem, pochybnostmi, starostmi, hříchem i smrtí.
2: No to je všechno pěkný, utrousil kdosi ve tmě. Jak mi ale dokážeš, že je to skutečnost? Náš farář například říká, že se o nás stará svatý Josef a Panna Maria. Je to moc hodnej pán a určitě to s námi myslí dobře.
3: A co svatý Vincenc? Každej máme přece svýho patrona.
2: Já zas věřím na anděli strážný a taky na poctivou kudlu z dobrý oceli.
1: Zatraceně, chlapi, ulevil si Levasseur, který až doposud mlčel. Copak fakt neumíte používat mozek? Věříte každý pitomosti a to, co je naprosto srozumitelný, nechápete. Necítíte tady, poklepal si na srdeční krajinu, že to, o čem slyšíte, ve vás už jakoby bylo, abyste to jenom neuměli pojmenovat a uchopit. Jak můžete váhat mezi tím, co říká Bible, Boží slovo, a člověk, ať už je to farář nebo ne? Neporozuměli jste tomu, co pro nás všechny Boží syn udělal? Jsem strašně rád, že mi to zapálilo a že alespoň v mým případě nebyla jeho oběť zbytečná.
0: Jean se díval směrem, kde v přítmí spíš tušil, než viděl kormidelníka, a zaraženě poslouchal. Zpočátku byl tím, co od něho slyšel, tak zaskočený, že si vůbec dosah jeho slov neuvědomoval. Až když se v kajutě rozhostilo hluboké ticho, pochopil, že se stal společně s ostatními svědkem něčeho velikého. Zázraku, jehož není schopen skutečně nikdo jiný než Bůh, protože pouze on může způsobit,
1: že se s hříchem poznamenaného člověka stane nové stvoření v Kristu Ježíši. Muži mlčeli a rozpačitě pukali ze svých dýmek. Podívejme, kdo by to byl řek, tenhle Levasseur, bručoun, který s nikým nestratil víc než jedno dvě slova denně, a najednou mluví jako svatý Jan Zlatoústý. Kdo se v tom všem má vyznat? Jako první se z všeobecného překvapení probral Jordan. Možná máš pravdu, Levasseure, řekl přemýšlivě. Já taky věřím v Boha. Pro mě je ale Bůh nějak moc daleko. A tak si raději nechám viset náušnici v uchu. Uvidíme, co komu pomůže víc, protože, stišil hlas do šepotu, ďábel je nám v tuhle chvíli určitě blíž než Bůh. Plaví se s námi totiž na týhle kocápce. Co to zase plácáš za nesmysly? Dopálil se kormidelník. To bylo tak. Když jsme vyplouvali z La Rochelle, zapálil jsem jako zbožný katolík svíčku panence Marii. A jak přešel ten člověk vokolo, ta svíčka prskla a zásla. Zopakoval už podruhé svoji zkušenost Jordan.
4: Jaký člověk? Chtěl vědět poďobanej.
1: Můžete ho vidět na velitelském můstku, upřeně brejlit na moře. Voják ve vysokých botách.

Pátá kapitola. Červenec, léta páně, 1676. Úklady. Flaubert měřil svou kajutu rozvážnými pomalými kroky. Čtyři tam, otočit se, čtyři zpátky. Přemýšlel. Čas od času přitom stáhl rty nebo si hryzl svůj úzký knír, ale Ludvík XIV. Právě ve chvíli, kdy se chystal udělat jednu z pravidelných otoček, vrzly dveře a dovnitř bezhlučně vklouzla vysoká, hubená postava. Co chceš? Otázal se Flaubert, když poznal Laprého. Tušil jsem, že nespíš, tak jsem se zastavil na kus řeči. Měl by ses naučit klepat, zabručel Flaubert. Tvůj způsob vcházení do místnosti nepatří k nejzdvořilejším. Zvyk je železná košile, blískl Lapré zuby v úsměvu. A taky jsem neměl, na rozdíl od tebe, to štěstí pohybovat se ve slušné společnosti. To jo. To byla opravdu slušná společnost. O tom by se dalo něco vyprávět. Ušklíbl se králův důstojník ironicky. Dobrá, nechme vzpomínání. Faktem je, že jsou daleko důležitější věci než probírání drbů a klepů z té boudy ve Versailles. Plujeme už hezkých pár dní a nikdo z nás pořádně neví, na čem vlastně je. Že ne? Zvedl pobaveně obočí Flaubert. Přece na jedné z nejlépe vyzbrojených lodí, jaká kdy brázdila hladinu tohohle oceánu. V podpalubí jsou uloženy stovky mušket, ručnic, pistolí a k nim spousta munice. Samozřejmě, že nepočítám nože, meče, sekery. To pochopitelně vím stejně dobře jako ty, skočil mu do řeči Lapré. Jde o to, co bude následovat. Ta tvoje netrpělivost, to není zrovna nejlepší rys pro takovýhle podnik. Nerad se flákám, vytáhl Dlouhán z opasku nůž a začal se s ním pohrávat, snad proto, aby svým slovům dodal patřičnou váhu. Čekat znamená za určitých okolností vyvíjet víc činnosti, než si myslíš, poučoval Flaubert. Jenomže tohle si ty zatím nepochopil. Lapré mlčel a zálibně si přitom prohlížel lesklou střenku. Byla to poctivá ukázka nožířského umění, s níž se dala dobře krájit slanina, zrovna tak jako bez problémů podříznout hrdlo. Několikrát zkusil ostří a vystřelil. Mám tomu tedy rozumět tak, že budem sedět na zadku a necháme se buzerovat bikaratem nebo pohupovat mořem? Pokud netrpíš mořskou nemocí, je to docela příjemné. Nebo snad ne? Stáhl Flaubert koutky úst a namířil přitom proti Laprému ukazováček. Opovažte se udělat něco bez mého vědomí. Chci ti důvěrně sdělit, že jestli neudržíš mezi chlapama pořádek a něco se semele dřív, než k tomu dám pokyn, nechám tě jako p

prvního se houpat ve větru na ráně. Mám rozum, ne? Schoval Lapré nůž a skrotl. Tohle je poslední šance, kterou máme, pokračoval Flaubert, teď již mnohem klidněji. Znám krále a můžeš si být jist, že nám nikdy neodpustí tu záležitost s de Contim. Ohánět se tím, že jsme jednali napříkaz pana de, by byla pouze přitěžující okolnost. Netvrdím, že nám ve Francii hrozí přímo šibenice, ale každopádně nám skončil sladký život. Tak černě bych to neviděl. Vsadím se s tebou, že Conti byl pouhý začátek toho, co někteří mocní zamýšlej udělat s igenotama ve velkým. Teď jsme ale na lodi. A mě vůbec nebaví přemýšlet o tom, co se bude nebo nebude dít ve Francii. Mračil se Flaubert. Znovu ti opakuju, žádnou unáhlenost. Víš zrovna tak dobře jako já, že nikdo z nás neumí ovládat loď natolik, abychom si mohli dovolit naházet půl posádky přes palubu. Než s něčím začneme, je nutné získat pro naše záměry co nejvíc lidí. Chce to svůj čas a hlavně žádné násilí, alespoň ne teď. Času máme dost a dost. Už vidím, jak přemlouváš Bikarata, nebo pěkně prosíš toho hejska de la Saleho. Taky si nemyslím, že bude snadná práce s kormidelníkem. Ten si zase nechává od toho tvýho mládence z La Rochelle předčítat ze slova božího, zaspíval Lapré. Ale, podivil se Flaubert, on umí číst? V té hospodě vypadal, jako když neumí do pěti počítat. No, mohl se to naučit třeba při tom, když smažil rybí filé nebo míchal... Buď sticha! Okřikl Laprého Flaubert a stišil hlas. Neslyšíš, že někdo klepe? Od dveří se skutečně neslo sotva slyšitelné zaklepání a v zápětí se ozval naléhavý hlas. Smím dál, pane Flaubere.

Knihu Plavčík Šán napsali Eva a Pavel Dolejší. Vydalo nakladatelství Daniel knihy roku 2024 a četl Pavel Hromádka. Zítra ve 12 hodin 15 minut budeme pokračovat ve čtení z téhle knížky.

Ježíš stále klepe na srdce každého člověka a obzvlášť na ta srdce, která mu ještě nepatří, která se mu nevydala. A tak bych chtěla pozbudit všechny, kteří třeba teď poslouchají a jsou hledající, vlastně neví, co se svým životem, komu patřit, komu svůj život odevzdat, koho následovat. Tak ti chci pozbudit, že Pán Ježíš je hodný následování a chce, aby každý člověk k němu přicházel, aby každý člověk jej mohl poznat jako toho osobního spasitele a zachránce, tak jak i znělo v téhle písni. Tak přeju, ať všichni tak, jak teď posloucháme, jak teď jsme naladěni na Rádio 7, tak můžeme opravdu prožívat to a vyznávat, že Ježíš je naším spasitelem. Uvědomit si, že položil život za nás, že svůj život dal za každého člověka na tomto světě, protože mu na každém záleželo a pokládal každého člověka za přednějšího než sebe. Tak ať je tohle naší výsadou, tak i naší radostí a takovým vyznáním.

Společně jsme otevřeli poslední hodinu z dnešního dne a také večerního vysílání Rádia 7, které právě ladíte. Vysílání vás provází Aneta Lofítková, a to i po 11. hodině. Před námi je poslední pořad z dnešního dne, který nabízíme, a to za obzor, ve kterém se vydáme do Španělska.

0: Vítejte u poslechu dalšího dílu pravidelného pořadu Za obzor, kdy vyjíždíme do zahraničí a vypravujeme se na zajímavá místa. Pozvání na tuto výpravu přijal i dnešní host Miroslav Matějček. Ahoj, vítej.
1: Ahoj, dobrý den všem.
0: Jak jsi si našel cestu zrovna ke Španělsku? Jak se to stala tvoje srdcovka?
1: Tak jestli můžu, tak to trošku rozvinu. Moje rodina a já, tak jako spousta lidí z Česka, jsme pravidelně jezdili někam na dovolenou. Vždycky nás spíš táhly ty jižní země. A je pravda, že, a už si nespomínám, který to byl rok, možná to byl rok 2016, kdy jsme odjeli na dovolenou do Itálie přes cestovní kancelář. A s tím pobytem tam jsme nebyli absolutně spokojeni. Pamatuji si, že něco jiného tato společnost prezentovala a potom ta realita byla někde úplně, ale úplně jinde. Vím, že to nebylo poprvé, vím, že to nebylo naposled a vím, že toto se nám dělo. Vzpomínám si, že pravidelně jsme přijížděli na dovolené do těchto jižních zemí, kde jsme byli jak kdyby rukojmími těchto cestovních kanceláří. My jsme vlastně vůbec netušili, kam nás tato cestovní kancelář umístí. A myslím si, že potom už se to stalo pravidlem, kdy jsme někam přijeli. Já jsem nebyl absolutně spokojený s tím ubytováním, s tím, co nám slíbili. A to, za co jsme si to vlastně všechno zaplatili, a pokaždé jsme se stěhovali. Vždy to končilo tak, že jsem sedl do auta a hledal jsem něco v okolí. A myslím si, že v roce 2016 už to vyvrcholilo, protože jsme dojeli do jedné destinace v Itálii a opět to nesplňovalo to, co to mělo splnit. Opět jsem sedl do auta, opět jsem našel něco v okolí, to znamená, měli jsme jak kdyby zaplacené dvě dovolené, ale tam byl ten počátek toho domu vlastně ve Španělsku, kdy tehdy v té Itálii jsme si pronajmuli menší domek, trošku dál od pláže a vlastně v té době ve mně se vzbudil takový pocit, že by to bylo hodně fajn už jezdit někam, co budeme znát a kde se nebudeme nervovat a kde nebudeme překvapeni z toho, že to, co jsme očekávali, že tak není. A tam vidím prvopočátek toho, kdy jsme začali přemýšlet o tom, že bychom si pořídili někde v zahraničí nějakou nemovitost. Cílili jsme na Itálii. Byl to rok 2016 a v roce 2018 jsme se rozjeli do Itálie, kde přes jednu realitní kancelář, která měla českou majitelku, jsme navštívili určité portfolio nemovitostí, které nám tato majitelka zaslala k tomu, aby jsme se na ně přijeli podívat. Pamatuji si, že to bylo v Toskánsku, kousek bylo město Viareggio, a bylo to tam jako fakt nádherný a vybrali jsme si tam jeden nádherný, skutečně nádherný dům, který byl jak kdyby dál od toho města, byl na takových skaliscích, byl to kamenný dům a začali jsme řešit koupi tohoto domu. Vznikl tam obrovský problém, protože tento dům, a to se zjistilo až záhy, byl v exekuci a byl v insolvenci, takže jeho koupě byla neproveditelná, ale do dneška toho nelituji, protože nás to naučilo to, jak máme postupovat v těchto jižních zemích, pokud si chceme koupit nějakou nemovitost. Zkrátka jsme prošli nějakým kolečkem a vzhledem k tomu, že já jsem věřící, věřím v Boha, tak vím, že Bůh mě tím něco naučil a k tomu se potom dostanu.
0: Ale zajímá mě, co rozhodlo o tom, že jste se z Itálie potom přesunuli tu pozornost a vlastně i nakonec koupili dům ve Španělsku.
1: Samozřejmě Itálie v nás pořád byla, my jsme neustále hledali v Itálii, ale nedokázali jsme tam nic najít. A pamatuji si, že jsem hledal na určitých portálech, které inzerovaly právě domy ve Španělsku v Itálii a rozhodl jsem se v podstatě nějak intuitivně, že bychom teda mohli zkusit Španělsko. Myslím si, že k tomu, že jsme se rozhodli pro Španělsko, tak vlastně hrálo i to, že majitel realitní kanceláře, který prodával domy ve Španělsku, byl z Brna, tedy my jsme ho přímo navštívili a bylo to pro nás daleko víc uchopitelnější, než komunikovat s někým v Itálii nebo přímo ve Španělsku.
0: Jak se stalo, že nakonec určitě s množstvím množství, protože Španělsko jako takové dovolenková destinace, ať už hory nebo přímořské oblasti, tak jak z těch, věřím, že širokých nabídek množství nakonec zvítězilo Alicante?
1: V podstatě je to jednoduchý. Tam šlo o to, že tento člověk, tento majitel této realitní kanceláře se zaměřoval na určitý region a konkrétně to byl region kolem Alicante. Vzpomínám si, že jsme se s tímto člověkem domluvili na osobní schůzce ve Španělsku a pro mě to byla vlastně jak kdyby první cesta do Španělska, musím říct.
0: Předtím si nikdy nebyl?
1: Ne, my jsme předtím, nebo já, moje rodina, jsme nikdy ve Španělsku nebyli. Bylo to hodně intuitivní, tak jak v mém životě je zvykem. Ještě předtím jsme si pustili nějaké posty o Španělsku a o Alicante konkrétně, kde vlastně nějaká skupina Američanů točila nějaké posty o Alicante, o Španělsku. A musím říct, že jsem byl z toho úplně jako nešťastný. A říkal jsem manželce, říkám, Jani, hele, tak to v žádném případě, to je strašný.
0: Co tě zklamalo?
1: V podstatě nějaký ulice, které tam byly natočeny, pomalované, zdi, docela i z těch videí, jako kdyby špína a tak dále.
0: Je to to, co ti turisté jakoby nevidí?
1: Je to to, co konkrétně tito turisté z Ameriky viděli právě.
0: Jo, takže
1: a proto
0: to
1: natočili. A já vím, že v té době jsem řekl, hele, tak to asi ne, jo. Ale každopádně tento majitel té společnosti mi říkal, přijeďte, ono je potřeba přijet. Jsem neváhal, vzal jsem auto a vzhledem k tomu, že je to 2500 kilometrů, protože letecky jsme tam tehdy neletěli, tak jsem si sebou vzal svého zetě. A vydali jsme se do Španělska 2500 kilometrů autem. Přestávka ve Francii, v Lyonu. Do toho Alicante je to 24 hodin, v podstatě čistého času, bez přestávek, takže jedeš 2 dny. Přeli jsme hranice se Španělskem a já jsem samozřejmě předtím měl nějaké informace, co se děje na těch silnicích před Barcelonou a ono se nám to vlastně stalo. Jedeš v autě a najednou ve vedlejším pruhu na tebe někdo volá, pomalu tě vybržďuje a smotá okýnko a říká, ukazuje, protože ten člověk nemluvil anglicky, ukazuje, máš problém s kolem, zastav. Já jsem možná tušil, co by se mohlo stát, nicméně zastavil jsem, vyšel jsem z auta, svému zeti jsem řekl, hele ty, ale v tom autě zůstaň, ať není nějaký problém. A to jsme udělali dobře, protože jednalo se o skupinu lidí, kteří přepadávají turisty, kteří míří z Francie do Španělska a kompletně to auto vykradou. Takže pokud někdy pojedete do Španělska, dejte si obrovský, ale obrovský pozor právě tady na tohle. Je to jejich biznis, oni to takto dělají. Samozřejmě na tabulích máte upozornění, jako pozor, nezastavujte, ale pokud už se vám to stane, tak vždycky nechte někoho vpředu v autě. Já jsem teda vystoupil, pán se mě snažil přesvědčit o tom, že mám obrovský problém a neustále šel do mě, aby vystoupil ten druhej, kdyby můj zeď. To jsme neudělali a měli jsme kliku. Nebyli jsme okradeni.
0: Naskočil si zpátky do auta.
1: Naskočil jsem zpátky do auta a odjel.
0: Zkontroloval teda kola.
1: Tento pán, samozřejmě, když odjížděl, tak nehodí se to, ale nikdo to neuvidí, můžu to říct, ukázal na mě tohle. Takže možná, že tušíte, co na mě ukázal. To byla moje první zkušenost se Španělskem, která nekončila. Jedeme dál, jsme před Barcelonou a chceme natankovat. Zastavím a jdu natankovat. A benzín nikde. Stojan byl zamčen a říkám, co se děje. Už teda v angličtině a oni, no, musíš jít dovnitř prvně zaplatit. Říkám, co? No, protože tady se běžně stává, že lidi natankují a ujedou. A říkám, a tak do takové země a tady zrovna chci jako dům. Tak to jako nikdy, jo. Tak jdu na pumpu, jdu platit, řeknu, hele, chci plnou nádrž, dobře. Paní mě odblokovala, mohl jsem si natankovat. A říkám, teď už dojíždím, že jo, jedu přes to Španělsko. A říkám, tak to v žádném případě. Tohle není místo pro mou rodinu. Nicméně, už jsme měli domluvený schůzky, takže říkám nic, dojedem tam a uvidíme, jak to bude.
0: A změnil se ten názor, předpokládám.
1: Rozhodně. Rozhodně, jinak bych tam nebyl, že? Posléze jsem se dozvěděl, že toto se děje. Děje se to v Katalánsku. A Katalánsko je tímto známo. Možná teď nějaké realitní kanceláře, které prodávají domy v Katalánsku, nebudou mít ze mě radost, ale v Katalánsku rozhodně ne. Každopádně, opakuju, dejte si pozor, v Katalánsku před Barcelonou se tyto věci dějí.
0: My se teda teď nacházíme ve Valencii, nedaleko v okolí Alicante. Je něco, co by si vypíchl z této lokality nebo vyloženě z města, kam třeba rád chodíš, jestli máš nějaká oblíbená místa, ať už z historického centra nebo z okolí, příroda?
1: Jasně. My jsme nakonec se rozhodli pro nemovitost, která není přímo v Alicante, je od Alicante asi tak 30 minut až 45 minut, 30 minut z letiště, což je úplně skvělý.
0: Autem.
1: Přesně tak, autem. Pro tuto destinaci jsme se rozhodli, nebo respektive pro tuto oblast, s tím, že v jeho nabídce bylo asi 5 nebo 6 nemovitostí. Paradoxně jsme se rozhodli hned pro tu první, kterou jsme tam viděli. Mělo to vícero důvodů. V té době samozřejmě, když jsem tu nemovitost kupoval, tak jsem netušil, proč nás Bůh zasadil přímo tam. To člověk poznal až posléze, ale bylo to velice skvělé, protože konkrétně v této destinaci, v této oblasti žije asi tak 60 až 65% cizinců, žije tam spousta lidí z Anglie, spousta lidí ze Švédska, moji sousedé jsou z Norska, další soused je teda ze Španělska, další soused je z Anglie. A je tam velká výhoda to, že se tam všude domluvíš anglicky, což je úplně skvělý.
0: Jsou tam i Češi?
1: Jsou tam i Češi. Moje sousedka je Češka, která tam ale teda nejezdí. Myslím si, že to má vyložený jako prázdný nový dům, že jezdí tam jak kdyby občas.
0: Když člověk se vypraví na dovolenou, tak si chce odpočinout. Když má člověk nějaké nemovitosti ve správě, tak se o to musí starat. A to sebou přináší i nějaké zodpovědnosti a povinnosti. Tak nevím, jestli je něco, co by si vypíchl, co třeba není úplně jednoduchý při obstarávání nemovitostí. A zároveň ty jsi to kupoval proto, aby jsi tam jel s rodinou odpočinout, protože to znáš, to zázemí, protože víš, kam jedeš a víš, čím můžeš počítat. Tak bylo něco, co ti to komplikovalo, ať už při koupi, nebo při, nevím, renovaci, anebo potom při nějaké dovolené?
1: Začnu jak kdyby od začátku, řekla jsi při koupi. A samozřejmě tím, že jsem byl na to nějakým způsobem připraven z té Itálie, tak pro nás tady v Česku ten proces té koupě, aspoň pro mě, byl neuchopitelný, protože samotná koupě toho domu ve Španělsku, nebo ve Španělsku, vůbec v těchto jižních zemích probíhá trošku jiným způsobem. V Česku, když si chceš koupit nemovitost, šílený smlouvy, úschovy, poté se čeká na katastru, než katastr to zapíše, pouští se peníze a tak dále. Ve Španělsku, když si chceš koupit nemovitost, ale i v Itálii, tak je to strašně jednoduchý. Za vše zodpovídá notář. To znamená, peníze se nedávají do notářské úschovy. Možná v současné době z části ano, ale pořád tam platí jak kdyby typ obchodu, který tam byl už historicky nastaven. Jinými slovy, notář vše kontroluje. Je tam obrovský rozdíl mezi tím, když kupuješ nemovitost tady nebo tam. U nás si koupíš nemovitost a zjistíš posléze, že něco nemáš skoloudovaný. Je tam něco na černo postavený. Je tam nějaká bouda, která na té zahradě neměla co dělat, která je třeba z cihel. Přijde ti z finančáku doměr, protože vlastně máš tam nějakou nemovitost a ty o tom ani nevíš. Musíš z toho platit, musíš ji skoloudovat, máš tam černou stavbu. Ve Španělsku se tohle stát nemůže, ani v Itálii se toto stát nemůže. Nebo když ty budeš kupovat nemovitost ve Španělsku, a jestli je to byt, anebo je to dům, tak za vše zodpovídá notář. Před samotnou koupí ten prodávající musí mít všecko zapsáno v katastru, musí mít všecko schválený, musí mít všecko zkreslený. Notář nemůže prodat nemovitost, která nemá všechno v pořádku, což je první záruka. A pro mě ta koupě, která byla nestandardní, spočívala v tom, že tedy notář sepsal notářskou smlouvu, zodpovídal za to, za stav nemovitosti, úschova se tam nedělá, funguje to tak, že sedíš u stolu, notář řekne ano, zkontroluje tvůj šek, který máš z banky, na danou částku, ty dáváš šek, prodávající dává klíče. A tím notářský akt končí. Poté se než do auta s prodávajícím jdeš a prodávající ti předá klíče na místě samém. A je hotovo. Pro mě to bylo neuchopitelné z toho důvodu, že jsem byl vlastně zvyklý na něco jiného. Ale pro ně je to naprosto běžný. Takže vlastně bylo to zjednodušené, ale pro českého člověka, který má obavy, protože je zvyklý na jiný proces, než je tam, tak je to nějakým způsobem nestandardní, ale musím říct, že to funguje. Takže moje obavy, protože jsem tyto obavy měl v Itálii, že přijdu o peníze, byly i zde, ale o peníze jsem nepřišel, a proces byl naprosto jako transparentní, že to dopadlo velice dobře, musím říct.

0: Co je možné v okolí Alicante nebo i přímo v Alicante vidět? Máš tam nějaká oblíbená místa?
1: Tak jak už jsem zmínil, tak ten dům je v oblasti, která je asi 45 minut od Alicante. Jmenuje se to tam Quesada. Bylo to tam založeno možná 150 roku zpátky. A těch oblíbených míst je tam samozřejmě hodně. Není to na to, aby tam člověk byl bez auta. To rozhodně ne. Pokud chceš na pláž, konkrétně z té mé destinace, tak musíš sednout do auta. Za 10 minut seš na krásných, průzračných, nádherných plážích. Tam vlastně ty pláže v okolí Alicante, okolí Torrevieji, tak ty pláže jsou nádherný, jsou čistý, jsou blankitný, jsou písečný. Když pojedeš trošku dál směrem na Kartagenu, tak narazíš na pláže, které nejsou písečné, které jsou kamenné, kde jsou útesy. Spousta lidí jezdí do Chorvatska, kde hledá právě to průzračné moře, protože tam není ten písek. To ve Španělsku najdeš taky. Ale musíš tam být, musíš to tam znát. Jo? Takže jsou pláže a pláže. Jsou pláže, které jsou vyloženě turistické, kde nechceš být, pokud už to znáš, ale jsou pláže, které nejsou turistické, které znají jenom Španělé a tam chceš být. Takže najdeš tam od písečných pláží, přes kamenné pláže, přes útesy, v podstatě co se týká moře, tak tam najdeš úplně všechno.
0: Je možné třeba navštívit nějaký národní park nebo národní parky?
1: Určitě. Národních parků konkrétně v okolí je spousta. Španělé si velice potrpí tady na to jejich vnitřní bohatství, které jim bylo dáno a velice dobře se o to starají, musím říct. Takže je tam spousta národních parků.
0: Jak vypadají třeba?
1: Vesměs to jsou parky, kde oni se starají o to, aby ta populace toho různého ptactva, které tam je, protože je tam moře, jsou tam jezera, tak aby byla zachována. Tyto parky jsou oplocený, je tam přístup v určitou hodinu, v podstatě každý den, ale je to omezeno.
0: Přístup je zpoplatněný?
1: Ne.
0: Těch není. Národních parků?
1: Ne, není. Projíždíš tím národním parkem, nebo se procházíš tím národním parkem a je to velice hezký zážitek, musím říct. No. Ve Španělsku máš úplně všechno. Jak jsem řekl, od písečných pláží, přes kamenné pláže, přes útesy. Máš tam nádherný města, moderní města. Když sedneš do auta, dáš si 45 minut, od té destinace třeba, kde bydlím já, tak se ocneš úplně v jiném prostředí, ocneš se v nádherných horách s úplně jinou krajinou, v nádherných, malinkých, typických španělských vesničkách. Je tam možnost zažít úplně všechno.
0: To okolí Alicante je docela hornaté, co mě překvapilo, když jsem byla se podívat do toho okolí, nebo když jsem tam přiletala a je dost vyprahlé v létě. Je tam nějaká oáza zeleně?
1: Ono záleží, v jakém období tam přijedeš. Jo.
0: To byl listopad, když jsem tam byla.
1: Jo, ale ono záleží i, jaký je rok. Jo. Pokud je samozřejmě rok suchý, tak ono to vypadá, nebo ono to ne, že vypadá, ono to je vyprahlý. Ale pak máš rok, kdy ten rok prostě suchý není a je tam všechno zelený. Jo. Musím říct, tento rok, nebo vlastně minulý rok, 25, jak jsem tam byl, tak bylo všechno nádherně zelený. Protože víme, co se stalo. Víme, co se stalo ve Valencii. Té vody minulý rok tam bylo skutečně hodně v tom okolí. Pro ty lidi to tam mělo hodně katastrofický dopad, ale samozřejmě pro tu přírodu to bylo jako dobrý. Jo. Takže minulý rok byl zelený. Ale z toho samozřejmě období, kdy skutečně vyprahlo, kdy moc neprší. Já jsem byl připravený na to, že tam moc neprší a když prší, tak oni říkají u nás jako hodně prší, tak je to jak kdyby v Česku nějaký jarní deštíček, tak tam už to berou jako za pořádný déšť. Což by spousta lidí si říkala, no dobře, a proč tam teda měli takový problémy a tak. No proč? Protože ta země je vyprahlá a ta země nedokáže pojmout tu vodu, takže pak stačí vlastně, aby jenom chvilku zapršelo a je z toho obrovský problém.
0: Dotklo se vás to nějak, ty povodě?
1: Ne, tam ne, jako mého domu ne, ale vím, že v té Valencii byl obrovský problém, byli jsme se tam podívat, vím, že ten problém byl proto, protože to město opomnělo čistit ty kanály, které jsou tam jak kdyby vytvořeny pro odtok té vody do toho moře a to vím, že bylo zapomenuto, jo. Takže proto se tam stalo, co se tam stalo vlastně.
0: Když se vrátíme do Alicante, do města, vybavíš si nějaké památky, které stojí za návštěvu, když už mluvíme o těch turistických místech, ale třeba i místa, která stojí za návštěvu a v nějakých turistických průvodcích je nenajdeme?
1: Já nevím, co nenajdeme v turistických průvodcích, protože jsem turistický průvodce jako nikdy nečetl. Jo, my jsme, pokud jsme jakoby fungovali, tak jsme se rozhodli a buď jsme letěli, nebo jsme jeli. Jo. Ale každopádně, co můžu vyzdvihnout, konkrétně v Alicante, tak rozhodně je to promenáda, která je úžasná, palmová, nádherná, vydlážděná.
0: Má takovou specifickou mozaiku.
1: Ano, má specifickou mozaiku. Jsou to jak kdyby staré historické památky a myslím tím, jakoby v centru jsou nádherné staré domy, které jsou opraveny. Můžu vyzdvihnout pevnost, která je v Alicante Santa Barbaru, která je úplně úžasná, kde vlastně procházíte ve skále tunelem, pak jdete do výtahu, výtah vás vyveze až nahoru a máte úplně úžasný, nádherný pohled na celý Alicante. Těch míst je tam jak kdyby spousta. Mně už to tak trošku jak kdyby splývá, musím říct, protože tam žiji, ale určitě každý tam najde to, co je mu blízký.
0: Já jsem se dočetla i o bazilice svaté Marie, která je ze 14. století. Jaká je tvoje zkušenost s tamní církví nebo komunitou křesťanů, když tam půl roku žiješ a pak si půl roku v Česku?
1: Já to vezmu trošku obecněji, jak tam vnímám život a jak vnímám život tady. Spousta lidí, a teď malinko, jenom malinečko odbočím, ale spousta lidí, protože jsem křesťan, věřím v Boha, věřím v Ježíše Krista, tak nemá srovnání. A vlastně je to úplně to stejné. V momentě, kdy ty někam jedeš a jedeš jako turista, vnímáš to trošku jiným obzorem, než člověk, který tam je. Je to to stejné, jak mít víru v Boha, nemít. To, že někdo, kdo nemá víru v Boha, tak říká, hele, já jsem takhle spokojený, já mám úplně všechno. Já vždycky říkám, jo, ale já jsem zažil to, že jsem v Boha také nevěřil a teď v Boha věřím. A vidím tam ten obrovský rozdíl. Já to srovnání mám. V momentě, kdy ty tam přijedeš jako turista, tak to vidíš úplně jinak. Vidíš to jiným obzorem. Já tím, že tam vlastně žiji, tak se na to dívám jinak a pak začnu vidět i ten rozdíl, který je. Samozřejmě na tvou otázku, tak tím, že jsem se tam nějakým způsobem zabydlel, chtěl jsem se tam zabydlet, chtěl jsem tam vytvořit druhý domov pro svou rodinu, proto jsem tam zůstával delší dobu, než jenom přijet tam na prázdniny, tam týden, 14 dní. Tak jsem věděl, co musím udělat a věděl jsem to od Boha, že se musím vimplantovat do toho prostředí, který tam je. Takže jasně, prázdniny s dětma, s rodinou, pak jsem tam chvíli zůstával sám. Říkám, nikdy jsem nebyl sám, byl jsem s Bohem. Ale chtěl jsem to udělat proto, abych právě navnímal ty věci, které jsou tam blízky těm místním lidem. Ono to chvilku trvalo, ale za nějaký čas jsem tam našel kostel evangelický, s tím, že do tohoto kostelu jsem začal docházet. Je to kostel Salt Church, tento kostel je z Anglie. V podstatě v Anglii oni mají nějakou síť kostelů. A bylo mě tam velice fajno, bylo mi tam velice příjemně. A do dneška si pamatuju na jednu paní, my jsme se pak skamarádili jsme se jak kdyby s celou tou rodinou, když jsem tam přišel poprvé a teď, hele, vlastně seš někde poprvé. Je to společenství, ne o 50 lidech, ale co je tam 300 lidí. Teď jako nevíš, že jo. Pamatuju si do dneška, že přicházím do toho kostela a byl tam welcome team, byl tam vítací tým a teď mi ti podávají ruku a já jsem té paní podával ruku a ona mi říká v angličtině. Ona mi říká, o synu, nepodávaj mě ruku, obejmi mě, ne? A mám husí kůži teďka, jak jsem to udělal. A to bylo jako úplně úžasný. A já jsem jako pochopil, že to je ono, že tam chci být a chci být s těma lidma. A začal jsem jakoby docházet každou neděli do tohoto kostela, kde je teda kázání v angličtině, ale hlavně každou neděli se tam Bůh chválí, jsou tam nádherné chvály, v podstatě rockové písničky a je to úžasný, je to fajn, je to mezinárodní kostel, jsou tam lidi ze Švédska, z Finska, jakoby ze všech zemí, ale samozřejmě je tam nejvíc lidí z Anglie, musím říct. Jo.
0: A místní jsou tam taky, chodí tam Španělé?
1: Chodí tam i Španělé, ale samozřejmě Španělé, oni mají, Španělsko je katolické, to znamená, že hodně chodí do katolických kostelů, ale samozřejmě Španělé, kteří jsou inklinující k evangelickému protestantství, tak ti tam chodí také. Ale těch evangelických kostelů je tam víc a je to jako kdyby úžasný. Měl jsem tam pocit, že je normální věřit v Boha, že naopak pokud člověk nevěří v Boha, tak tomu moc tam ti lidi nerozumí, musím říct. A to byla jako úžasná zkušenost. No. Cítím se tam velice dobře. Můžu říct takový příklad, když jsme se teď bavili o víře, byl jsem tankovat v tom okolí, kde já mám ten dům a měl jsem na tričku nápis Jesus saved my life. Ježíš zachránil můj život. A byla tam paní A ona říká, are you Christian, jako jsi křesťan? Já říkám, jo, já jsem křesťan. A ona, a já jsem taky křesťanka. A začne se s tebou bavit, jako úplně úžasný. Nebo jsi na pláži, jsi měl zase tečko put God first, dej Boha na první místo. Sedíš u baru, já nepiju alkohol, já jsem tam měl svou kolu zero s tonikem. A najednou se na mě dívá nějaký pán a říká, to jsou pravdivý slova. Já říkám, no to jo. A on říká, a já jsem taky křesťan, a jsem ze Švédska. A najednou, jak kdyby vidíš, těch křesťanů je tam hodně. A vy jste jak kdyby jedna rodina. Vy si máte co říct. Tak jsme seděli jsme tam 2 hodiny a vykládali jsme na baru o tom, co tam dělá, proč tam je a tak dále. A právě tyto momenty já tam hodně zažívám. V podstatě všude. No. Je mi tam dobře, musím říct.
0: Když máš volno s rodinou a ať jste tam tady na dovolené, nebo třeba máte volný víkend, tak kam zamíříš? Nějaké konkrétní místo, kde to můžeš víc jako objevit.
1: Které bych jako teď vypíchl třeba.
0: Nebo které fakt máš rád, rád se tam třeba vracíš.
1: Jo. Tak já tam mám rád všechny místa, ale pokud bych měl teda vypíchnout pár míst, asi vypíchnu 2 možná. Před chvíli jsem mluvil, že jsem posléze našel kostel, do kterého jsem začal chodit, tak vypíchnu 1 místo, ještě než jsem kostel neměl, tak je to jak kdyby kousek od toho našeho domu. Je to v Bennyhoferu a je to úžasné místo, kdy ty vylezeš na takovou horu a na té hoře je kříž a tam vnímáš to prostředí. Je to úžasné místo, protože ve Španělsku je samozřejmě teplo, v létě tam máš 40 stupňů, 45 stupňů, ale když vylezeš tady na tuto horu, v podstatě je to místo, kde je kříž a kde pořád vane svěží vítr. Takže nejenom to, že seš tam s Bohem, seš tam s Ježíšem, ale on ti posílá ten fén, aby ti bylo dobře. Jo. Takže to je 1 místo, které bych vypíchl, je to fakt krásný.
0: Já jsem slyšela, že jste to místo trochu zkulturnili.
1: A nevím, jestli zkulturnili, ale každopádně...
0: Očistili.
1: Jo, každopádně tím, že tam seš, tak máš k tomu nějaký vztah. A je pravda, a teď trošku odbočím, že možná, když přijede turista do Španělska, a přijede tam a řekne, tyjo, tak tady už nechci jako být, protože tady je v podstatě nepořádek a je to tady takový, jako kdyby špinavý, jo. Ale pravda je úplně někde jinde, jo. Pravda je ta, že ten nepořádek a tu špinu vlastně dělají ti turisti z těch ostatních zemí. Musím říct, že Španělé jsou velice čistotní, fungují, možná se k tomu ještě dostaneme, ale konkrétně tohle místo právě bylo po sezóně, bylo někdy konec září a je pravda, že na tomto místě byly všude odpadky, byly vyházeny pedlahve, flašky od piva a všechno možné. A já jsem si říkal, tyjo, tak přece to je tak nemůžu nechat. No, tak jsem vzal igelitový sáčky a jeden den jsem to tam kompletně jako kdyby vyčistil. Co se mě nepovedlo, jak se mě nepovedlo vyčistit od sprayerů, co tam byly za malůvky, ale je pravda, že za půl roku už to tam nebylo, tak někdo se o to asi postaral další. Takže tohle bylo 1 místo a proč o tom mluvím? Protože samozřejmě opět vypíchnu 2. místo. To 2. místo není tolik duchovní, ale je fajn. Tak jak říkám, ve Španělsku je fakt teplo, tak my občas sedneme do auta, máme to zhruba do hoďky a odjíždíme do hor. Odjíždíme směr Valencie, směr Benidorm, kdy před Benidormem, vlastně když se dáš doleva, tak jedeš do těch nádherných hor a tam je úžasný prostředí. Najednou jsi úplně někde jinde. Jsi jak kdyby ve staré Itálii, kde jsou úzký uličky, kde fakt jakoby vnímáš tu starou, dávnou atmosféru a je tam chládek, že jo? Že ono se to takhle stavělo tady v těch jižních zemích. Oni ty ulice nedělali široké, oni dělali schválně úzký, aby se chránili před tím světlem. Před tím teplem, pardon. A částečně jich možná před světlem. Ale každopádně to je další místo. Ta vesnička se jmenuje Relé a je jako úplně úžasná. Samozřejmě může to být dobrý i pro nějaký lidi, kteří si dávají určitou challenge a my jsme si dali challenge, protože je to jako hodně do kopce. A je tam hodně jako kdyby cyklistů na kole, kdy je to výzva, kdy jako vyjet tohle je skutečně jako umění, musím říct. Jo. My s manželkou jsme to teda zvládli a vím, že tam byl jeden případ, dokonce je tam pomník, že někdo to vyjel a pak zemřel jakoby nahoře, jo. Že fakt je to jako hodně do kopce. Ale těch cyklistů je tam dost.
0: Tak to bych si vzal elektrokolo.
1: Jo, to se tam dá půjčit, každopádně všude možně. To není problém. Jo. Ale tohle místo bych vypíchl. Tam člověk skutečně zažije siestu, to znamená, že v těchto vesničkách skutečně ty obchůdky, ty hospůdky jsou zavřeny. Tuším, že jsou zavřeny od 1 hodiny do 5. Ale co se týká velkých měst nebo větších měst, tak tam siesta neexistuje. Tam jako je to úplně naprosto v pořádku. Jo. Tam můžeš odpoledne, můžou ti děcka skákat do bazénu a nikdo ti nenadá. Ale v těchto vesničkách to jako nejde, si myslím, jo, že tam se to jako fakt drží.

0: noci. A je to všechno posunutý. Znamená, snídaně jsou 9, 10, 11, 12. Já když jsem tam cvičil, když jsem šel do posilovny, bylo 11:45, tak tam to je good morning. To není jako dobrý den, to je dobré ráno. Bylo to takový zvláštní, občas pro mou ženu vždycky ona se pak opravila, že vlastně ještě oni to říkají jinak, jo. Žije se tam jinak, je to všechno posunutý. To znamená, firmy začínají v 9 hodin, takže je vše posunutý, snídá se až do těch 12. Je tam teda zvykem chodit do restaurací na snídaně, seženeš snídaně úplně všude za velice dobrý peníze, k tomu si možná dostaneme. Pokud bys chtěl nějaký srovnání s Českem, jak to je, jakoby pro českého člověka, co se týká finančně, jestli je to srovnatelný.
1: Můžeš říct, co stojí.
0: Tomu se teda dostanu, ale každopádně, tak to tam je. Mm-hmm. Znamená, den začíná v 9 a končí ve 12. Překvapí tě to, že jsi ve 10:45 v noci někde v nějaké restauraci, nebo chceš si dát umeka nějaký jídlo a prostě na těch hřištích, co tam jsou, tak si tam hrají děti, kterým je 2 roky, 2,5. Španělé žijí jinak, skutečně, jsou velice soudržní. Když jdou na oběd, tak oběd tam začíná ve 14:00, ve 2, ne jak u nás, ve 2:30. Začíná to tak, že jdeš do té restaurace a najednou vidíš ty číšníky, jak spojují stoly. Oni jsou zvyklí jíst dohromady. Funguje to tak, že na ten stůl dají milion jídel různých, ne že by ten někdo ti tam šahl rukou, to ne, ale všichni jí ze všeho. Tak to tam funguje a jsou soudržní. Vykládají si, smějí se. Je tam babička, která je 90 roků a je tam chlapec, kterýmu jsou 2. Jsou tam obrovské rodiny. Jako na to oni hodně dbají, musím říct. To stejný platí i večer. Španělé nejsou přes den na plážích, protože pláže jsou přelidněný. Takže když...
1: A taky je tam velký horko, že?
0: Je tam velký horko, písek. Jo. Ale samozřejmě turisti tam jsou, že? Takže tam se to střídá. Turisti mizí z pláže, je 8:30 večer a přichází Španělé. Španělé rozloží svoje velké deky, rozbalí piknik, rozbalí jídla a společně jí. Mezitím kluci hrají fotbálek kolem na pláži, jak kdyby v písku, baví se. A jsou schopni tam být třeba do 12, do 1, pak si tam dají nějaké lampy. Co je dál typický pro Španělsko, nebo aspoň pro to okolí, kde já bydlím, a mám zkušenost z Itálie, neuvidíš tam jako slunečník na slunečníkovi. Jo? Možná v Alicante ty slunečníky trošku jsou, ale jinak ty ostatní pláže, každý si donese svůj slunečník, pichne si to tam někde. A to se mi velice jako líbilo, jo? Že to nebyly jak kdyby řady slunečníků, řady lehátek jedno vedle druhého. Jo? Je to takový jako svobodnější a aspoň mě to bylo velice příjemné.

0: to třeba podnikáte s přáteli místními?
1: Dobrá otázka. Samozřejmě ono to chvilku trvalo, než jsme si našli nějaké přátelé. V podstatě ono to začalo tak, že když jsme koupili tento dům, tak tento dům byla novostavba, ale bylo potřeba tam začít ještě něco jakoby dodělávat. Tak jak když si koupíš dům tady, tak si řekneš, jako je to fajn, dalo by se to, no ale líbilo by se mi ještě, kdybych měla tohle. Takže já vlastně, když jsem tam začal, tak to bylo velice složitý, protože jsem tam vlastně vůbec nikoho neznal. Ale měl jsem to štěstí, že s tím, jak jsem bývalý sportovec, tak jsem tam objevil jedno fitcentrum, jednu posilovnu, kterou mimochodem mám kousek od domu. Pěšky v podstatě do 10 minut jsem ve fitku, takže ráno vstaneš, pokud máš čas, tak jdeš do toho fitka, jdeš pěšky, jdeš po chodníku, u sousedky si utrhneš kus fíku a zakousneš a kousek dál si můžeš utrhnout mandarinku nebo pomeranč, voloupeš, jdeš, takže máš nějakou snídaní, máš energii, dojdeš tam a můžeš cvičit. Takže moje, jak kdyby první kamarádi skutečně byli lidi, co cvičili v posilovně, byli to jako kdyby sportovci. S těma jsme se tam nějakým způsobem seznámili, nebo respektive já jsem se s nima seznámil, pak manželce jsem je představil, jsem tam připravoval, jak kdyby tu půdu pro to přátelství. Mm-hmm. Takže máme tam pár přátel, s kterýma jsme v kontaktu, s kterýma se stykáme.
0: I se Španěli?
1: Jo, i se Španěli. Španělé, jak kdo, ale oni neumí moc anglicky, musím říct. Jo? Tam je někdy problém, oni mluví jako kdyby lámanou angličtinou. Je to pochopitelný, oni zase říkají, hele, když seš tady, nauč se španělsky, jo. Ale máme i Španělé kamarády. To jako, to
0: a jak funguje. Si na tom se španělštinou?
1: Vůbec nijak.
0: Vůbec. Absolutně. Funguješ v angličtině?
1: Funguji v angličtině, no. Španělština je pro mě španělská vesnice.
0: Do které si uděláš výlet na kole.
1: Jo, přesně tak, jo, to bylo hezký.
0: Já jsem ještě slyšela taky o tom, že tady ta lokalita kolem Alicante, že je tam spoustu slaných jezer. Stojí to za návštěvu, nebo může se člověk třeba v nich koupat, nebo třeba se projet na ní na lodi?
1: Jo, určitě. Říkám určitě, ale myslím to tak, že určitě je tam spoustu jezer slaných. Každopádně máš pravdu, máš dobré informace. To bylo úžasné, když jsme to vlastně viděli poprvé. Jsme jeli jak kdyby z letiště a jedeš do toho našeho domu a jedeš právě kolem těch slaných jezer. Ale tyto slané jezera jsou opocený, jsou chráněny, protože to je lokalita pro plameňáky. To znamená, že ty jedeš a vidíš plameňáky a můžeš tam jít na nějakých, jak kdyby jenom pěšky po nějakých cestičkách, ale nemůžeš jakoby jít přímo jak kdyby k těm jezerům. Jo? To nejde, protože to je jak kdyby chráněná oblast. Ale je to jak kdyby úžasný, když jsi tam na jaře, tak ti plameňáci samozřejmě nejsou ještě tak zbarvení. Když už jsi tam potom na podzim, tak už vidíš, jak jsou nádherní červení, jak mají červený křídla. A je to jak kdyby úžasný. No. Těchto lokalit s těmato jezerama je tam spoustu. Mezi tím je teda i nějaká cyklostezka, takže dá se to projet na kole, ale říkám, Španělé si toho velice váží si toho jejich bohatství a fakt se o to jak kdyby starají. Jo. Když jsem jel s taxikářem, se Španělem, tak mu říkám, co oni jako jí, jo, protože jako jedeš a vidíš ty plameňáky v tom slaném jezeře. A on říká, já vlastně ani nevím, ale vím, že jsou hlavou furt pod vodou. Jo. Takže skutečně nějakým způsobem ta slaná voda jak kdyby přitahuje. Takže slané jezera tam jsou, Španělé využívají jednak těch slaných jezer a jednak i z moře, protože samozřejmě těží sůl, že? Když je problém s vodou, tak vlastně ze slané vody dokážou vyprodukovat pitnou vodu. To tam je jako taky hodně, no.
0: Když jsme u té vody, byli jsme na výletě na kolech nebo autem, byl jsi třeba na výletě na lodi, nebo ano. Třeba s přáteli takhle, že jste byli třeba na nějakém ostrově i...
1: Ostrově nebo ne. Ale samozřejmě, co se týká té lodi, tak já jsem, tak jak pro Ježíše Krista jsem zahořel, tak jsem zahořel i pro loď, protože jsem byl ve Španělsku a říkám, hele, tak když už jsem ve Španělsku, tak měl bych si udělat lodní průkaz. Tak vlastně v České republice jsem si udělal lodní licenci a pak jsem si tam jak kdyby loď půjčoval.
0: Jaký typ? Jako jachtu? A nebo plachetnici? Nebo...
1: Ne, plachetnici vůbec. V podstatě klasickou motorovou loď pro 11 osob třeba. A musím říct, že to bylo jako úplně úžasný, protože samozřejmě půjčíš si tu loď. Mám v plánu si koupit loď, ale zatím k tomu ještě jako nebyl vhodný čas. Takže půjčíš si loď a jedeš právě na ty malé ostrůvky, které jsou jak kdyby mimo ty destinace, kde je spousta těch turistů, tam zakotvíš. A je tam pár lodí a je to úžasný, protože skočíš do vody a plaveš mezi rybama třeba a fakt si jako kdyby odpočneš. Tohle bylo úžasný. Konkrétně jsem brázdil moře u Altej, což opět je u Benidormu. Benidorm je španělská Dubaj, protože v Benidormu jsou výškové budovy, mrakodrapy. Takže u Benidormu je Altea, tak tam jsem si půjčoval loď a brázdil jsem moře. Bylo to hodně zajímavé, minimálně ze začátku. No.
0: Často, když lidé jezdí na dovolenou, tak na koruny moc nehledí, ale tím, že ty tam žiješ půl roku, dá se třeba nějak srovnat to, kolik stojí třeba snídaně nebo oběd, večeře v Alicante, nebo tam, kde ty pobýváš? Samozřejmě, že v centru to bude jinak než na okraji. A v Česku?
1: Určitě. Doteď jsem žil v tom, že ty ceny jsou srovnatelné, ale vlastně minulý rok, jak jsem se vrátil, my jsme byli s manželkou někde na večeři, myslím, že s náma byla ještě jedna dcera, tak v podstatě jsem zjistil, že dokonce tam je to levnější než u nás. Myslím si, že tady jsme dali za, to byl tuším oběd, 700, 800 korun a tam to třeba bylo 20 euro ve vybraných restauracích. Ten život jako takovej pro mě, nebudu říkat pro českého člověka, ale řeknu pro mě, můžu říct, že já to aspoň vnímám tak, že je daleko kvalitnější než v Česku. Jednak co se týká potravin, jednak co se týká čerstvosti těch potravin, jednak i cen, jednak i služeb, které jsou jak kdyby okolo, a nehledě na to, že myslím, že to bylo minulý nebo předminulý rok, Španělsko bylo vyhlášeno jako za destinaci, která má nejlepší služby pro turisty, ale to platí i obecně. Musím říct, že v každém ohledu tam vnímám kvalitnější život. Teď někdo může říct, jo, dobře, tak ten pán má na to čas, tak to vnímá jinak než možná místní Španělé. Jo. Ti Španělé samozřejmě tím, že žijí v této destinaci, tak musím říct, že oni nejsou moc nároční. Co se ve Španělsku nenosí, tak se tam nenosí vlastnictví jako takové. Oni si radši ty byty a ty domy pronajímají, než aby si je kupovali. A je to z jednoho prostého důvodu, oni jak kdyby nedosáhnou na ty úvěry, které poskytuje ta banka. Takže naprosto normální je ve Španělsku to, že lidi se zkrátka stěhují. Stěhují se za prací, stěhují se prostě tam, kde chtějí být a tam potom jak kdyby jsou. Ale ten život je tam fakt jak kdyby fajn. Jo? Já vždycky říkám, když to mám někomu přiblížit, tak dám pár příkladů. Představ si brněnský globus, velký. Představ si, že tam sedí pokladní. Ty přijdeš za tou pokladní a řekneš, ať ti jde ukázat, jaký je rozdíl mezi červeným a zeleným mlíkem. Když bych to řekl tady, tak řekneme, to není možný, já tady musím být, mám tady frontu. Paní ve Španělsku, pokladní, s úsměvem zamče pokladnu, jde s tebou přes celý globus a tam s úsměvem ti to vysvětlí. A když neví, zavolá si svého hlavního manažera, který přijde s úsměvem a vysvětlí ti to. Jsme kupovali dceři, jsme nemohli najít, měla narozeniny, jsme jí chtěli koupit svíčky na dort, opět paní zamče, jde a ještě ti zaspívá. Dá ti ty svíčky. Ale to je pravda. Jo. Takže tam přibližuju ten přístup těch lidí. Jedeš po dálnici, jedeš po silnici, na dálnici je 120, nikdo nejede 120, každý jede 90, 100. Fakt se mi nestalo, že by mi tam někdo vytroubil. Já si pamatuju, jsem přijel. A to nemůžu říct, že to bylo jenom v Česku. Jo. Už ve Francii ta nervozita tam byla šílená. Takže přijedu do Francie a už na mě někdo troubí, je prostě nervózní. Tam se mi to fakt nestalo v tom Španělsku.
0: Kromě teda setkání s kriminálníky.
1: Jo, jasně, jasně.
0: To té kvalitě, to si musíme říct, to té kvalitě trošku ubírá.
1: Jo, ale to se přejede a když budeš mít plnou nádrž, tak tam ani nemusíš tankovat, takže budeš za chvilku pryč. Samozřejmě, ten život je tam kvalitnější, je tam dobrý podnebí, můžeš plánovat. U nás člověk jak kdyby moc plánovat nemůže, protože v podstatě nevíš, jaký bude počasí. Že jo? Tam to počasí je stabilní, takže není problém. Je tam dlouho světlo, tím, jak je to posunutý o ty 2 hodiny, tak kolikrát jsem volal manželce, že jo, přes WhatsApp a tady už manželka, děti už pod dekama, a říkám, co tam dělat? Nám už je hrozná zima, my už jsme tady pod dekama, bylo 7 hodin večer, jo, a tam lidi chodí po pláži. Lidi tam žijou daleko aktivněji. Tím, že je tam to podnebí, že to dovolí, tak tam žijou skutečně velice aktivně. Staří lidi tam žijou aktivně, musím říct, jo. Konkrétně, co jsem viděl v té posilovně, co vidím na těch plážích, v té posilovně spousta lidí, kterým je 70 roku, 75, 80, jsou fakt aktivní.
0: Starají se o sebe.
1: Starají se o sebe, ale zase to umožňuje to podnebí, že jo, tak oni chodí po té pláži jako walking. Co si budeme vykládat? Je tam spousta Švédů, spousta Norů, spousta Finů, Anglánů. To jsou destinace, kde je tma, kde hodně prší a to slunce dokáže svít.
0: A jaké to je pro tebe, když kombinuješ půl roku ve Španělsku a půl roku v Česku? To jako půl roku máš dovolenou? A...
1: Ne. Tak v podstatě díky Bohu se nám povedlo vybudovat společnost, která funguje pod vedením managementu, který jsme tam vytvořili. Takže co se týká nějakého vedení této společnosti, tak kompetence byly předány kompetentním lidem. Samozřejmě pokud něco hoří, je někde nějaký problém, tak sedneš do letadla a jsi za 3 hodiny ve Vídni a tam na tebe čeká někdo a už jsi doma. To není problém. Pokud by nastal jakýkoliv problém, tak lety jsou 4x týdně, 5x.
0: Takže ta dostupnost je
1: pořád. Letenku můžeš sehnat v předstihu. Já jsem letěl do Španělska za 400 korun. To když tady sednu do auta, tak nedojedu pomalu ani domů. Jo? Takže to je úplně v pohodě. Tu společnost, pokud něco hoří, tak dokážu řídit i na dálku, takže jsem tam. Řekla z půl roku, nejsem tam půl roku dohromady, ale mixuju to. Jo? Znamená třeba 2 měsíce jsem tam, měsíc jsem tady, 2 měsíce tam, měsíc tam, tady.
0: A to se stěhuješ s celou rodinou takhle?
1: Ne. Tak samozřejmě tím, že máme 4 dcery, byť 3 dcery už jsou soběstačný, tak máme pořád ještě tu naši poslední, která je 11 roků. A pokud by to tak nebylo, tak manželka už je tam se mnou, ale nestěhuju. V podstatě lítám s notebookem a to je všechno, že mám tam dům, mám tam všechno. A manželka vždycky za mnou lítá a dneska už je to i pro ňu, je to jako daleko jako jednodušší, než to bylo třeba před těma tento rok už 4 rokama, protože ta naše nejmladší už je starší. A samozřejmě ona už může zůstat se svou sestrou, která už je plnoletá, takže to nějak tak jakoby zvládáme. No. Každopádně půl roku tam, půl roku tady, s tím, že proč půl roku, možná dobře by to bylo říct, já nejsem rezident ve Španělsku. To znamená, pokud nejseš rezident, tak máš omezený počet dnů, jak dlouho tam můžeš být a ten omezený počet dnů je právě půl roku. Pokud už bych tam chtěl trávit víc času, být tam díl než půl roku, tak je to trošku složitější, tak už bych tam musel jak kdyby začít odvádět daně z příjmu, které mám v České republice. Zatím to tak není, uvidíme, jak to bude v budoucnu, protože samozřejmě plány jsou. Možná, že v budoucnu se tam přestěhujeme jako celá rodina. Možná plánujeme to, že pro tu naši nejmladší dceru bude dobrý, když by na střední školu chodila ve Španělsku, ale uvidíme. To je budoucnost všechno. Nechme to Bohu.
0: Já moc děkuju, že jsi si udělal čas a trošku toho svého života a Španělska přinesl i sem do studia na Rádiu 7. Přeju ti, aby tě i tvou rodinu pán Bůh dal provázel a děkuju. Byl ve všech těch plánech s
1: děkuju
0: vámi.
1: Moc. Já děkuju tobě, děkuju vám a samozřejmě děkuji všem posluchačům. Mějte se krásně, ať vám všem Bůh žená.
2: Za obzor. Cestovatelský týdeník Rádia 7.

O tom, jakou další zemi navštívíme v pořadu Za obzor příště, se dozvíte v premiéře, která tady bude v pátek v 10 hodin odpoledne. Z večerního vysílání je to pro tuto chvíli všechno. Tak se s vámi rozloučím s přáním pokojné, klidné noci a ať ten nový den, který je před námi, prožijete v Boží náruči, v Boží blízkosti. Mějte se moc hezky.

Od mikrofonu Rádia 7 vás zdraví Martina Zachrlová. Je půlnoc a začal nám čtvrtek 17. září. Před námi je píseň Takového tě znám a poté nás čeká přehled pořadu.

Přehled pořadu. Jak bude vypadat věčnost pro ty, kteří vložili svou důvěru v Pána Ježíše Krista? Obraz naděje nabízí 21. kapitola knihy Zjevení, která je pro mnohé silnou motivací k zásadnímu životnímu rozhodnutí. Přemýšlejte o tom spolu s námi u relace Světem Bible ve čtvrt na jednu. Jak zní víra mladé generace? Odpověď může nabídnout album Mount Zion od amerického zpěváka a skladatele Josiah Queen. Písně plné naděje, upřímnosti i osobních příběhů zazní v dalším vydání pořadu Pohovka. Nenechte si v jednu hodinu ujít setkání s hudbou, která oslovuje nejen mladé posluchače po celém světě. Poslední kapitola Danielova proroctví se dočteme podobný výrok, jako prohlásil i Ježíš. Moudří budou zářit jasem oblohy. Připojte se k další části Bible Guideu ve 2 hodiny. Martin Jano od dětství sledoval, jaké to je, když člověk nemá v životě oporu. Ztráta majetku, rodičů, psychické potíže maminky, následně vlastní zkušenosti s drogami, alkoholem. V koktejlu toho všeho nechybí ani první zkušenosti s Boží přítomností a vlastním hříchem. Čekala ho ještě ale dlouhá cesta a hodně ztrát. Jaké to je následně najít pevnou půdu pod nohama, bude vyprávět v pořadu S Bohem od 2:30. Ve čtení na pokračování čte Pavel Hromádka z románu Manželů Dolejších s názvem Plavčík Žán. Vracíme se do 17. století, kdy konkrétně 25. června 1676 za ranního úsvitu z přístavu La Rochelle vyplula loď Jitřenka a mířila na pirátský ostrov Tortuga. Na palubě to mezi posádkou vře a chystá se spiknutí důstojníků. To ale není vše, jak uslyšíme v dalším dílu ve 3:15. Při velkých a nečekaných událostech celkem rychle vyvstane množství teorií, kdo nebo co za daným jevem stojí. Žijeme v globálním fragmentovaném světě, ve kterém nelze vidět všechny dílky skládačky, tak si obraz dotváříme ve své mysli. A právě zde vznikají nejrůznější konspirační teorie, co je pohání a živý a jak s nimi pracovat. Akademie ve 4 hodiny nás vezme na Broadfest, kde na příběhu královny Ester dal Dalimil Staněk nahlédnout do dějů za zdí. Po 5. ranní se vydáme na cestu obrácení. Církevní historik František Holeček se v životním příběhu Františka z Assisi zastaví u dramatického obratu mladíka z bohaté rodiny, který pocítil touhu, aby se celým světem rozeznělo a rozezvučelo jméno Krista. V začátcích, ať už je otevíráme my sami, nebo máme vstoupit do něčeho, co se otevírá, hraje důležitou roli rozlišování. Proč a jak k němu přistupovat, to rozebírá 2. setkání věnované začátkům, které nabízí pořad Uši k duši. Lucie Endlicherová rozmlouvá s psychologem Markem Macákem také o odložených začátcích a o promarněných příležitostech. Poslechněte si více po 17:30.

Konečné naplnění dějin přináší spaseným lidem naději na věčné společenství s Kristem, kde už nebude prostor pro zármutek, nemoc či smrt. V relaci Světem Bible zprostředkuje pohled na 21. kapitolu knihy Zjevení teolog John Vernon McGee o zaslíbení kompletní obnovy celého stvoření, v němž Pán Ježíš připravil věřícím dokonalý domov a nabízí jim možnost začít znovu v plnosti Boží lásky, uslyšíme v podání Pavla Vopaleckého.

A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. Milí posluchači, tento verš jsme společně četli v našem minulém pořadu. Ve zjevení 21. kapitole to byl druhý verš. A potom jsme si pod vedením našeho učitele doktora McGee chvíli povídali o manželství. Apoštol Pavel použil příklad vztahu mezi mužem a ženou v manželství jako obraz vztahu mezi Kristem a církví. Citovali jsme některé verše z epištoly Efeským z 5. kapitoly. Muži, milujte ženy své, jako i Kristus miloval církev a vydal sebe samého za ni, aby ji posvětil, očistiv obmytím vody skrze slovo, aby ji sobě postavil slavnou církev, nemající poškvrny ani vrásky, neb cokoliv takového, ale aby byla svatá a bez úhony. Tolik Efeským 5, verše 25 až 27. A potom jsme si četli další úsek v téže kapitole. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev, vždyť jsme údy jeho těla. Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce a budou ti dva jedno tělo. To je velké tajemství, které vztahuji na Krista a na církev. Milí posluchači, tím se vracíme k našemu předmětu, k našemu pohledu na věčné spojení Krista a církve jako nevěsty. V nebi budeme jako on. Apoštol Jan ve své první epištole píše, 3. kapitola 2. verš podle ekumenického překladu, ještě nevyšlo najevo, co budeme, víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni. Budeme mít jako on oslavené tělo. Budeme jedno s ním, vždyť budeme, nebo už jsme, část jeho těla. Budeme s ním spojeni. Pán Ježíš řekl, jdu, abych vám připravil místo, abyste i vy byli, kde jsem já. Jan 14, 2. a 3. verš. Jaká sláva, že smíme být s ním po celou věčnost. Pokud vím, žádné stvořené bytosti, včetně nebeských andělů, nebudou prožívat tento mimořádně osobní a důvěrný vztah s Pánem Ježíšem Kristem. To bude ta nejslavnější doba v dějinách člověka. Dá-li se tu vůbec ještě o nějakém období, o nějakém toku času mluvit. Navěky budeme poznávat a oslavovat tu úžasnou skutečnost, že jsme s ním, že jsme k němu byli připojeni. I slyšel jsem hlas veliký z nebe, řkoucí, aj stánek Boží s lidmi, a bydlitiť bude s nimi, a oni budou jeho lid, a on, Bůh, s nimi bude, sa Bůh jejich. A setřeť Bůh všelikou slzu z očí jejich, a smrti již více nebude. Ani kvílení, ani křiku, ani bolesti nebude více, nebo první věci pominuli. Tolik zjevení 21, verš 3. a 4. Aj stánek, anebo stan Boží s lidmi. Co to je za stan? Od apoštola Jana se v jeho evangeliu dozvídáme, a slovo se stalo tělem a přebývalo, nebo podle jiných překladů, postavilo si stan mezi námi. Evangelium Jana, kapitola 1, 14. verš. To slovo, které si mezi námi postavilo stan, čili stalo se tělem,
bylo přibito na kříž. Ale Pán Ježíš byl vzkříšen a učedníci ho pak v těle oslaveném viděli. I my budeme mít jednou oslavená těla a budeme žít se svým ženichem v Novém Jeruzalémě. Ulice ze zlata nejsou vlastně vůbec nic tak důležitého. Záleží na tom, po jakém druhu asfaltu si vykračujete. Důležité je znát vztahy a duchovní hodnoty, které tam budou. Oni budou lid jeho a on, Bůh, s nimi bude, sa Bůh jejich. A setře Bůh všelikou slzu z očí jejich. Jistý novinář před lety napsal: za každým reklamním světlem, které plane na Broadway, si představme jedno zlomené srdce. Několikrát jsme si s manželkou vyjeli nahoru do kopců nad městem Hollywood a dívali jsme se dolů na tu záplavu barevných světel. Povídal jsem své ženě: za každým světlem tam dole si představme jedno zlomené srdce. V tomto světě je mnoho smutných a osamělých lidí, ale v Novém Jeruzalémě už nebudou slzy. Bůh je setře z očí svých lidí. A navíc jsme si tu četli, že už tam nebude smrt. To bude báječné. Od okamžiku, kdy jsme si spolu začali číst tuto kapitolu, se konala už celá řada pohřbů. Lidé stále umírají. Pohřební průvod se vlastně nikdy nezastaví. A země není ničím jiným, než jedním velikým hřbitovem. Znal jsem jednoho inženýra, který kdysi byl hodně zapojen do plánování a vyměřování dálnic, jimiž je dnes protkána celá naše země. Ptal jsem se ho, co je největší problém, vést dálnici přes hory, hlubokými údolími nebo přes řeky? K mému překvapení odpověděl, velkým problémem je vyhnout se hřbitovům. Tato země je v současnosti ohromným hřbitovem, ale všemu bude záhy konec. V Novém Jeruzalémě nebude zapotřebí půdy pro pohřbívání. Správce pohřebního ústavu bude bez zákazníků. Dokonce i lékaři budou bez práce, protože nikdo nebude naříkat. Ani bolesti tam více nebude. Nebo první věci pominuli, jak se praví v našem textu.

Ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, všecko tvořím nové. A řekl, napiš. Tato slova jsou věrná a pravá. Zjevení 21, 5. verš. Pán Ježíš udělá všecko nové. Pro mne mají tato slova větší význam než cokoliv jiného, hodnotí náš dlouholetý přítel. Nevím jak vy, ale já jsem nikdy nebyl doopravdy spokojen s tímto životem. Často jsem propadal pocitu marnosti, býval jsem sklíčený a nikdy jsem vlastně nebyl schopen provést to, co jsem provést chtěl. Nikdy jsem se nestal mužem, jakým jsem si přál být. Ani manželem jsem nebyl, jakým jsem toužil být. Nikdy jsem nebyl otcem podle svých vlastních představ. Nikdy jsem nekázal Boží slovo, jak bych kázat chtěl. Prostě nepřipadá mi, že bych něčeho zvláštního dosáhl. Ale Pán Ježíš mi říká, a říká to i vám, všecko činím nové. Beru to tak, že budeme schopni začít všecko znovu. A to už bude docela jiné, protože on sám to všechno učiní. Čekám na ten den, kdy budou všechny věci nové a já budu moci vyrazit vpřed. Zastavili jste se někdy a přemýšleli chvíli nad tím úžasným objevem, nad tím překvapivým zjištěním, že všechno bude opět nové? Ach, jaké možnosti bude mít člověk. Kdysi dávno u babylonské věže Bůh o lidech prohlásil, nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí. Viz 1. Mojžíšova 11, verše 5 až 7. Člověk má úžasné schopnosti a dokáže být nepředstavitelně cílevědomý. Bůh jej tak stvořil. Žel, že člověk je tak cílevědomý, také pokud jde o všemožné projevy zla. My však jako spasení lidé skrze oběť Pána Ježíše máme úžasné vyhlídky na to, co Bůh pro nás chystá. Máme tu před očima nádherný výhled na všecko nově stvořené. Můžeme jenom vystartovat a našemu poznávání a všestrannému růstu nebude nikdy konec. Vzpomeňte si, že o Kristu je řečeno, jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na jeho království. Viz Izajáše 9. kapitolu verš 7. Vládne v něm trvalý pokoj a současně v tom rozšíření lze spatřovat pokrok a rozvoj. Jaká je to šance pro budoucnost?

i dími. Stalo se. Jáč jsem alfa i oméga, počátek i konec. Jáť dám žíznivému studnice vody živé darmo. Kdož svítězí, obdržíť dědičně všecko a budu ti jemu Bohem. A on mi bude synem. Zjevení 21, verše 6 a 7. Já jsem alfa i omega, počátek i konec. Tímto se mluvčí jednoznačně identifikuje, představuje se. Je to Pán Ježíš Kristus. Poznáváme ho podle tých slov, jak se apoštolovi Janovi ohlásil už v první kapitole této knihy. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. Podle Matouše 5. kapitoly v 6. verši Pán Ježíš říká: blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Věřící ve svých nových tělích a v tom všem novém, co Pán Ježíš učiní, budou žíznit po Bohu, po božích věcech, po poznání jeho samého a budou v tom uspokojeni. Jejich žízeň bude uhašena ze zdroje živé vody. Kdo zvítězí, dostane toto vše. O tomto výroku jistě lze diskutovat, na koho se vlastně vztahuje. Náš učitel dr. McGee k tomu dodává, že všichni věřící jsou vlastně vítězi, protože uvěřili, protože svůj život oddali tomu, který porazil nepřítele. Sám náš apoštol Jan, puzen Duchem Svatým, ve své první epištole napsal: všecko zajisté, což se narodilo z Boha, přemáhá svět. A toť jest to vítězství, kteréž přemáhá svět, víra naše. 1. Janova 5. kapitola, verš 4. V tom našem základním textu Zjevení 21 je zvláštním způsobem vyjádřen i boží vztah k člověku. Tomu, kdo zvítězí, já budu Bohem a on mi bude synem. Božími dětmi jsme se stali skrze víru v Pána Ježíše Krista, což je vyjádřeno řeckým slovem tekna, boží dítě, děti. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se božími dětmi. Jan 1, 12. verš. A tato skutečnost je v životě každého skutečného božího dítěte dotvrzována také prostřednictvím Ducha Svatého. Římanům 8.16 apoštol Pavel píše: tak boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme boží děti. Pravda, někdy může být problém v tom, že ten hlas božího ducha přehlušujeme různými svými vlastními věcmi, žádostmi, představami a tak dále, aniž bychom se dovedli stišit před Pánem a prostřednictvím božího slova naslouchat jeho tichému hlasu. Věta, že on mi bude synem, z našeho textu představuje v řečtině velmi neobvyklé vyjádření. Vincent upozorňuje na fakt, že je to jediné místo v Janových spisech, kde je o věřícím přímo napsáno, že je božím synem. Hios, tedy synem ve vztahu k Bohu. Na ostatních místech je na místo slova hios použito jiného řeckého slova. Ten výrok pronáší alfa a omega, čili Pán Ježíš říká: on mi bude synem. To je pozoruhodné. Věřící v církvi Pána Ježíše, bez ohledu na denominační bariéry, patří k zástupům božího lidu, božích dětí. Ale písmem jsou představeni ještě v bližším, nádherném, jedinečném vztahu. 1. Janova 3. kapitola 2. verš. Milovaní, nyní jsme děti boží a ještě nevyšlo najevo, co budeme.
Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest. Ovšem na toto předchozí slovo plné naděje ve všem novém, co Bůh učiní, navazuje dost drsné slovo, které ukazuje konečnou situaci všeho, co stálo proti Bohu. Jsme ve zjevení 21. kapitole, čtu 8. verš. Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači a modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt. Tento verš vystihuje několik důležitých okolností. Stvoření nového nebe a nové země se nedotkla úloha ohnivého jezera a úděl ztracených lidí, pro něž je cestou věčnosti. Za druhé, je nemožné, aby hřích, který způsobil, že se člověk stal zbabělcem, nevěřícím nebo lhářem či vrahem a tak dále, aby někdy prolomil bariéru a vnikl do nového nebe a do nové země. Ne, hřích je navždy vyloučen z nového stvoření. A konečně, ohnivé jezero je věčné, neboť to je druhá smrt. A žádné třetí vzkříšení už není. Je to věčné oddělení od Boha. Neexistuje nic tak hrozného a děsného. Nový Jeruzalém, popis. To je zase malý nadpis, který náš učitel a průvodce dává následujícímu textu ve 21. kapitole knihy Zjevení od 9. verše. Vzhled tohoto nového Jeruzaléma je výkvět krásy, vytříbeného půvabu a neomezené radosti. Vznosnou řečí jsou zde popisovány jeho přednosti, ale ani sebevýstižnější slovník ve skutečnosti nemá dost slov k vylíčení jeho podoby. Rozjímání nad příští slávou budoucího věčného sídla Beránkovy nevěsty je duchovní vzpruhou pro ty, kdo klesají únavou na své pozemské pouti. Nový Jeruzalém je v skutku městem postmilénia, neboť Jan jej vidí, až když skončilo milénium a začíná věčnost. Pán Ježíš měl zřejmě na mysli toto město, když řekl, jdu, abych vám připravil místo, podle Jana 14. kapitoly 2. verše, který jsme si několikrát citovali. Ale pokud jde o události, které postupně podle našeho textu sledujeme, opona před scénou nebeského města se pro naše oči nezvedne dřív, dokud pozemské drama nedospěje k uspokojivému závěru. Nový Jeruzalém bude ve věčnosti tím, čím byl v miléniu pozemský Jeruzalém. Zemský Jeruzalém nepomíjí, ale ve věčnosti zaujme až druhé místo. V Jeruzalémě spravedlnost kraluje. V Novém Jeruzalémě bude bydlet. V Jeruzalémě na zemi existuje nedokonalost a vzpoura dokonce i během milénia, tedy v jeho závěru. Avšak určujícími znaky toho nebeského města bude dokonalost a naprostá absence, čili nepřítomnost hříchu. Právě tak, jako je sama královna pro krále důležitější než místo, odkud vládne, tak předčí Nový Jeruzalém to původní město na zemi. Nebude vrhat žádné špatné světlo na pozemské město, ani mu nespůsobí žádnou újmu či vnitřní bolest. Nový Jeruzalém je věčným sídlem církve, je jejím domovem, jejím domovským městem. Je městem, k němuž církev putuje a směrem k němu posouvá svůj

0: nevěstu, manželku Beránkovu. I vnesl mne v duchu nahoru velikou a vysokou a ukázal mi město veliké, ten svatý Jeruzalém, stupující z nebe od Boha. Zjevení 21, verše 9 a 10. Musíme se zde zastavit a pouvažovat o vztahu města k jeho obyvatelům, čili k církvi, vede nás v našich úvahách náš učitel. Těžko můžeme přijmout závěr, že prázdné město bez obyvatel je nevěstou. Obyvatelé jsou ztotožňováni s městem ve zjevení 21 ve verších 2. a 3. Ti, co jsou vně, jsou bez jakýchkoliv občanských práv. O tom hovořil verš 8. Prostě nemohou tam zůstat. Oddíl, který je před námi, je vlastně popisem ozdob, které nám něco prozrazují o lásce a také o ocenění, které ženich projevuje své nevěstě. Toto město dozajista nemá protějšek mezi městy na zemi, mezi městy vybudovanými na základech z materiálů této země. Nemá obdobu ani mezi pozemskými budovami, postavenými směrem nahoru ze země. Tohle město totiž sestupuje dolů, z nebe. Má svůj původ v nebi a stavitelem je sám Ježíš. Ačkoliv sestupuje z nebe dolů, není tu ani náznak toho, že by sestoupilo až na zem. Pozemské město nikdy nepůjde do nebe a nebeské město nikdy nepřijde na zem. Jak dalece město sestoupí, o tom můžeme jen spekulovat. Mimochodem, některé lidi to vedlo k extrémním pohledům ve výkladech Nového Jeruzaléma. Na samém počátku byl ebionismus, jeden z prvních kacířských přístupů. Zacházel do extrému tím, že vztahoval celý tento úsek týkající se Nového Jeruzaléma na zemský Jeruzalém. Gnostikové, jiní prvotní kacíři, šli k jiné krajnosti, a sice zduchovňováním pasáže, jako by se celá týkala nebe. Řada moderních izmů vztahuje pojem Nového Jeruzaléma na sebe a umisťují ho podle svého výběru do určité zeměpisné lokality na zemi. Liberální teologové a amilenialisté ponechali raději město v nebi bez ohledu na vyjádření písma, že sestupuje dolů z nebe. Ze samotného textu našeho oddílu jsou nám ovšem jasné dvě skutečnosti. Za prvé, město sestupuje dolů z nebe, a za druhé, není tedy řečeno, že přichází na zem. Tento úsek písma ponechává město viset v prostoru. Je to dilema, kterému se mnozí chtějí vyhnout. Ale proč nenechat toto zvláštní město tak, jak je popsáno, čili, tak říká je, ve vzduchu? Je to něco nepatřičného nebo nesmyslného představit si civilizaci kdesi ve vesmíru na nové planetě? 21. kapitola knihy Zjevení naznačuje, že tohle město bude centrem všech věcí. Veškerá aktivita a sláva budou cirkulovat kolem něho. Bude v něm Bůh? Město bude jeho hlavním sídlem. I vesmír je teocentrický, to znamená, že Bůh je jeho středem.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině, ale i dalších jazycích můžete najít také na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy a také finanční podporu, aby mohl být pořad i nadále vysílán. Pokračování vysíláme ve 20 hodin a 15 minut.

Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo je slabé. Marek 14:38.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Vítejte u poslechu Rádia 7. S vámi je Martina Zachrlová. Je čtvrtek 17. září a první hodina nám přináší pořad Pohovku. Hudba, která nepotřebuje velká gesta, aby řekla velké věci. Zveme vás na cestu album Mount Zion od Josiah Queena.
1: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.
2: Krásný den, milí posluchači, vítá vás Kristýna Exnerová a pořad Pohovka. Dneska se společně podíváme na mladého amerického zpěváka a autora, který během pár měsíců doslova zaplavil sociální sítě i křesťanské playlisty. Jmenuje se Josiah Queen a možná vás překvapí, jak obyčejně celý jeho příběh začal. Bez velkého labelu, bez obří kampaně, jen s písněmi, které lidé začali spontánně sdílet dál. Dnes budeme poslouchat jeho album Mount Zion. Už samotný název odkazuje na biblický Sion, místo blízkosti s Bohem, naděje a návratu domů. A přesně tak celé album působí. Není přeprodukované, spíš civilní, syrové a hodně upřímné. A pouštíme první píseň Yesterday is Dead. Už samotný název vlastně dobře vystihuje atmosféru celého alba. Josiah v ní zpívá o tom, že minulost nemusí určovat naši budoucnost, že to, co bylo včera, nemusí být tím, kdo jsme dnes.

Možná jste si všimli, že jeho hudba zní mladě a moderně, ale přitom jsou v ní hodně silné biblické obrazy. Josiah vyrůstal ve věřící rodině na Floridě a dlouho byl úplně neznámý. Pracoval v myčce aut a modlil se za to, aby jednou mohl psát písně, které budou lidi přibližovat k Bohu. Pak začal dávat krátká videa na sociální sítě, bez velkého týmu, bez obří produkce. A najednou jeho písně začaly sdílet miliony lidí. A právě sociální sítě byly místem, kde si Josiah získal obrovskou pozornost. Lidé začali sdílet úryvky jeho písniček, možná právě proto, že nepůsobili dokonale vyleštěně, ale opravdově. Jednou z bleskově se šířících písní z alba Mount Zion byla skladba Dusty Bibles. Už samotný název je hodně silný obraz. Není divu, že se cítíme tak mizerně, když máme zaprášené Bible. Slepí vedou slepé. Příjemný poslech přeje Kristýna Exnerová.

Je zajímavý, že Josiah často nepoužívá složité věty nebo velké teologické obraty. Spíš vezme obyčejný obraz, jako zaprášená Bible, oheň v noci, dvě dřevěná břevna a najednou z něj vznikne něco, co člověka zastaví. Album Mount Zion působí hodně jako cesta, ne triumfální a dokonalá. Spíš jako hledání, návraty, otázky a postupné poznávání Boha uprostřed běžného života. Další píseň to ukazuje možná nejvíc. Jmenuje se Two Wooden Beams a už název odkazuje na kříž. Dvě obyčejná dřevěná břevna, která změnila celý příběh lidstva. Josiah tu připomíná, že někdy ty největší věci přichází skrze něco úplně obyčejného a nenápadného.

Na Josiahově hudbě mě baví ještě jedna věc. I když je mladý, jeho písně nepůsobí uspěchaně. V době krátkých videí a několika vteřin na upoutání pozornosti dělá hudbu, která člověka spíš zpomalí. A možná právě proto tolik funguje. Není to hudba postavená na výkonu, ale na atmosféře a příběhu. Další skladba, kterou pustíme, se jmenuje Cloud and Fire. Název vychází ze starozákonního obrazu, kdy Bůh vedl Izraelce na poušti ve dne oblakem a v noci ohněm. A je o důvěře, že i když člověk nevidí celou cestu, může udělat pak další krok. Pořad Pohovka, za mikrofonem vás provází Kristýna Exnerová a pouštím píseň Cloud and Fire.

A pokud si říkáte, tyjo, tyto písně jsem nikdy neslyšel, neslyšela, tak touto písní už si myslím řeknete, ano, tu znám. Není sice z alba Mount Zion, vznikla v roce 2023, ale dávám ji sem hlavně proto, že je prostě opravdu nádherná, jak zpěvem, muzikou, tak slovem. The Prodigal je píseň pro každého, kdo někdy hledal naplnění na špatných místech. Josiah Queen v ní připomíná, že skutečný domov nenajdeme v úspěchu, ani v slávě.

0: That's pretty cool.
1: Když jsem poslouchala album Mount Zion, uvědomila jsem si ještě jednu věc. Josiah vlastně není typický worship leader, jak jsme zvyklí třeba u velkých kapel. Nepůsobí jako člověk, který stojí na obrovském pódiu a vede tisíce lidí. Spíš jako někdo, kdo sedí večer s kytarou v pokoji a zpívá to, co opravdu prožívá. Nejsou to jasné a hotové odpovědi na všechno. Je to cesta člověka, který občas pochybuje, někdy hledá, ale pořád se vrací k Bohu. Nemá složité texty, jsou to spíš, jak už jsem říkala, takové jednoduché obrazy, ale hned je poznat, co tím chce říct. Jako Dusty Bible, dvě obyčejná slova a hned vím, co tím myslí. Podobně funguje i další píseň, Watch Your Mouth, slova. Jak velkou mají sílu a moc, nejen vůči ostatním lidem, ale i vůči nám samotným. Protože někdy ty nejtvrdší věci neříká okolí nám, ale říkáme je sami sobě.

Je místo, kam toužím jít, kde se bolest odvrací hned u dveří. Nikdo neonemocní, nikdo nezestárne. Už žádné boje, žádné snažení. Protože jsem ve vlaku, který míří za slávou, čekají na mě přátelé a rodina. A už zpívají svatý, svatý, svatý je Pán. I'll fly away pouštím právě teď.

Posloucháte Rádio 7 a pořad Pohovku s Kristýnou Exnerovou a díváme se blíž na album Mount Zion, jehož tvůrcem je Josiah Queen. Pustím vám dvě písně za sebou, které k sobě krásně patří. Josiah v nich otvírá téma, které asi každý z nás zná. Neustálý spěch, tlak a hledání toho, co má vlastně v životě opravdovou hodnotu. První píseň Slow Down, Please zní jako modlitba dnešní generace. Zpomal, prosím. A po ní uslyšíte skladbu The Meaning of Life. Píseň o otázce, kterou si lidé pokládají pořád stejně. I když se mění doba kolem nás. Co je vlastně smyslem života?

Určitě je dobré říct i něco víc o samotném Josiahovi. Někdy totiž člověk slyší písně a vůbec neví, kdo za nimi stojí. Josiah Queen pochází z Floridy, vyrůstal v rodině pastorů a hudba byla součástí jeho života už od dětství. Hrál v církevní worship kapele a první písně začal psát už jako teenager. Zajímavé je, že ještě před pár lety normálně pracoval, uklízel v církvi, dělal v myčce aut a vůbec netušil, že se jeho hudba během krátké doby dostane k milionům lidí. Dnes koncertuje po celé Americe, ale pořád působí dost nenápadně. Možná i proto, že jeho život se netočí jen kolem hudby. Se svou ženou Trinity často cestují spolu a dělají službu i mimo koncertní pódia. Mimochodem, jeho žena Trinity se objevuje na sociálních sítích, mluví tam o víře, sdílí krátká videa k zamyšlení a občas i vystupuje během Josiahových koncertů. Nepůsobí jen jako manželka interpreta, ale má vlastní službu a dost výrazný vliv. Posloucháte Pohovku a dostáváme se k titulní skladbě celého alba Mount Zion. Sion. Sion je v Bibli symbolem boží blízkosti a domova. Právě tahle píseň možná nejlépe vystihuje celé album. Ne jako velké prohlášení, spíš jako cesta člověka, který hledá, kam opravdu patří.

poslouchat písně, ve kterých člověk uslyší naději, i když zrovna prochází těžkým obdobím. A vskutku, jeho hudbu poslouchají i nevěřící lidé a viděla jsem hodně coverů na jeho skladby. Následující píseň Thief in the Night vždy jsem žádal o to, aby přišla požehnání. Ale svůj účel jsem našel, když jsem všechno ztratil. Tak si vezmi, co chceš. A nech to, co se ti líbí. Můj domov klidně může být prázdný, když tam budeš ty.

To byla píseň, na které se podílela také kapela Gable Price and Friends. Kapela, která se na hudební scéně objevila v roce 2018 a hraje takový alternativní rock. A rozhodně u ní udělám samotný pořad. Dnešní pohovka a Josiah Queen je u konce. Krásné album, co říkáte? Plné otázek, návratů, hledání a naděje. Připomíná, že víra někdy začíná úplně tiše v obyčejném pokoji, v modlitbě, v jedné jednoduché větě a tou se stává i poslední píseň dnešního pořadu. Adonai, pán mého života. Krásný den.

zaprášené Bible, dva dřevěné trámy nebo oblak a oheň. To byly obrazy, které ožily v písních alba Mount Zion od Josiah Queena. Další díl pořadu bude patřit energické zpěvačce Terian v pondělí 21. září ve 21 hodin.

0: Naladěné máte Rádio 7, spolu s vámi je Martina Zachrlová. Jsou 2 hodiny ze čtvrtku 17. září a před námi je pořad Bible Guide s Jiřím Zdráhalem.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Daniel, 12. kapitola. Kniha končí poslední Danielovou předpovědí. V tom čase povstane Michael, veliký kníže a tvého lidu ochránce. Čas soužení tehdy nastane, jaké dosud nebylo od chvíle, kdy se stali národem. V tom čase bude tvůj lid zachráněn, každý, kdo je zapsán v knize. Také Ježíš mluvil o velkém trápení, které přijde na Izrael. Až uvidíte na svatém místě stát otřesnou ohavnost, o níž mluvil prorok Daniel, tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor, tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude. O knize, kam Bůh zapisuje jména svých vyvolených, pak čteme na několika místech Bible. Mluvil o ní Mojžíš s Bohem. Kéž bys jim ten hřích nyní odpustil, a pokud ne, vymaž mě prosím z knihy, kterou píšeš. Hospodin Mojžíšovi odpověděl, ze své knihy vymažu toho, kdo proti mě zhřešil. Z knihy života, ať jsou vymazáni, bezbožníci, mezi spravedlivé, ať nejsou počteni. Je to kniha jmén těch, kteří se rozhodli a vybrali si život s Bohem. Tak o této knize čteme v knize Malachiáš. Byla před ním, tedy Bohem, sepsána pamětní kniha o těch, kdo ctili Hospodina a jeho jméno měli na mysli. Tato kniha je album života a mít tam své jméno je nejvyšším štěstím, jak řekl Ježíš. Neradujte se z toho, že se vám podávají duchové. Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Ten, kdo je v této knize zapsán, unikne druhé věčné smrti. O tom čteme. A byla otevřena ještě jiná kniha, totiž kniha života. A kdokoliv nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera. A otevře se mu nový boží život, vstoupí do nového světa. O tom čteme. Rozhodně do něj nevejde nic znečišťujícího, ani působícího ohavnost a lež, ale jen ti, kteří jsou zapsáni v Beránkově knize života. Danielovo poslední proroctví pokračuje. Tehdy se probudí mnozí, kdo v prachu země spí. Jedni k věčnému životu, jiní k hanbě, pro věčnou výstrahu. Moudří budou zářit jasem oblohy. Ti, kteří mnohé k spravedlnosti přivádí, budou jak hvězdy navždy na věky. Tohle musí být předpověď vzkříšení z mrtvých. Také Ježíš ho podobnými slovy předpovídal. Nedivte se tomu, přichází totiž chvíle, kdy všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a výjdou. Ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšeni k soudu. V Danielovi čteme, že moudří budou zářit jasem oblohy. Podobně to řekl Ježíš. Spravedlivý tehdy zazáří v království svého otce jako slunce. Anděl pak Daniela ujistil o tom, že vidění se týká posledního času. V knize Daniel najdeme poznámku, že se jedná o předpověď posledních časů celkem na 10 místech. Danielovo proroctví je nazváno poselství pro poslední dny, pro dalekou budoucnost, čas konce, pro vzdálené dny, pro konec hrozného hněvu, pro stanovený čas